0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Lázně Bohdaneč. Na kilometru 75 se porouchalo osobní auto. Je v odstavném pruhu, ale i tak dbejte zvýšené opatrnosti. Kolem místa se můžou pohybovat chodci. A ještě jednou D11 z Prahy do Hradce Králové. Omezení čekejte za sjezdem na Jičín v úseku mezi 42. a 43. kilometrem silničáři. Uzavřeli na celou noc pravý jízdní pruh kvůli opravě a údržbě vozovky. A ještě D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Na kilometru 192,5 stojí také odstavený porouchaný kamion, tak ať vás nepřekvapí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je jasná, ochlazuje se na 9 až 5 stupňů, v údolích měří i kolem 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. A teploty v pátek 21 až 26 stupňů, a v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
3: Je tomu tak, přeji hezkou noc, no a protože máme po druhé hodině, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
4: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další skvělou audioknihu Petrýši Džibnyjové.
1: Lotý zalapala po dechu. Uviděla stříbřitou jizvu ve tvaru kříže.
0: Mimořádně složitý případ pro inspektorku Lotý Parkerovou.
1: Rampouch strachu jí klouzal po páteři.
0: Audiokniha v podání Lukáše Hlavici, která vám nedá spát.
1: Tohle bylo šílenství.
0: Radiokartu Hrob na kopci dostanete tento týden v nočním radiožurnálu.
2: Ano, já to potvrzuji a ta chvíle je právě tady. 221 552 155 nebo 255 na konci, tak to jsou známá telefonní čísla sem k nám do studia radiožurnálu, takže kdo budete mít zájem právě o výhru tohoto týdne, tak volejte. Tak a teď už se nám tady někdo provolává. Noční radiožurnál. Haló, haló, tady Petr Zajíček, kdo pak tam? Slyšíme se? Tak tam máme nějakou hroznou ozvěnu, tak to bohužel musíme přerušit, to takhle nejde. Tak můžete zkusit někdo další, 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak zkusíme to ještě jednou. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, haló, haló, kdo pak tam?
3: Dobrý večer, tady Martin.
2: Martin, já vás zdravím. Tak, Martine, opět se podíváme do kalendáře. Dneska máme 29. května a já jsem zjistil, kromě tedy několika oslavenců, že je to dneska 38 let, je to neskutečné, jak to letí, 38 let, co nás navždy opustil skvělý herec, bavič, mnozí říkají gigant a já s tím souhlasím, Vladimír Menšík. Bylo mu pouhých 58 let, zemřel opravdu velice mladý i na dnešní poměry, asi určitě to můžeme takhle říct. No a Martine, pamatujete si Vladimíra Menšíka?
3: No jasně.
2: Tak a já teď... No tak to jsem rád, tak to jsme dva minimálně a určitě nás je víc v tuhle tu chvíli. Martina, já se zeptám, Vladimír Menšík zemřel v tom roce 1988 v Brně, ale mě by zajímalo, jestli si pamatujete, když jste tedy ten pamětník, to byste mohl vědět, kde se Vladimír Menšík narodil, on to hodně zmiňoval. No tak to nemusím už vůbec nic říkat, vás nezaskočím tedy absolutně. On to hodně zmiňoval ve svém vyprávění, že jo, silvestrovským, vánočním, pořád vzpomínal rodinu a příbuzné z Ivančic, jasně. Takže máte pravdu, ani jste nepotřeboval nápovědu, já jsem vymýšlel tady Šlapanice a Brno taky, kdyby si náhodou někdo chtěl nechat naběhnout, ale ne, vy to rozhodně nejste. Martine, po zásluze samozřejmě získáváte naši cenu, tak mi vydržte na telefonu, ano, gratuluju.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ukrajinští studenti slavistiky Olomoucké univerzity Palackého se pustili do překladů vybraných českých právních předpisů do svého rodného jazyka. Texty předají právníkům z Ukrajiny s cílem urychlit vstup země do Evropské unie. S tou Ukrajina před 2 lety zahájila přístupové rozhovory.
1: Tak možná podívat se do slovníka, jaký kraje tam by byl překlad
2: konkrétně.
3: Studenti, Sofie, Maxim, vy jste překládali velice specifický dokument.
4: Českou legislativu ohledně chování ke zvířatem do ukrajinštiny.
3: Co jste se přiučili?
5: O hodně nových termínů odborných, jak třeba správně pracovat s tak velký texty.
3: Pedagogický i jazykový dozor měla Radana Mercová. Jak těžké bylo pro studenty překládat právnické texty?
6: Je to samozřejmě těžké. Studenti se zároveň učili vlastně pracovat s umělou inteligencí, ale stanovili jsme si pevná pravidla, jak s ní budeme pracovat, tak aby nám pomohla. Ten text pod odborným dohledem bude jakoby předavatelný, ale tu správnou terminologii musí upravit ukrajinský právník 100%.
3: Projekt navazuje na dohodu o spolupráci mezi Univerzitou Palackého a Mezinárodním institutem rozvojové a transformační spolupráce. Jeho koordinátorem je Radoslav Rado.
7: Jedná se o nestátní organizaci, která byla založena jenom na tom, že jsme si v kruhu několika přátel ze 3 zemí řekli, že musíme něco udělat pro to, abychom mohli pomoci Ukrajině nejenom humanitárně, ale i trošku jinou cestou.
3: Jedná se o zástupce Ukrajiny, Česka a Polska, kteří chtějí pomoci

Překlady české a polské legislativy s přechodem Ukrajiny do evropských struktur a pomoci i započatým reformám. V projektu budou studenti slavistiky Univerzity Palackého pokračovat i v příštích semestrech. Za svou práci studenti dostanou zápočet, kredity i certifikát o absolvování překladatelské praxe. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
1: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
0: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
5: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
1: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
5: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
0: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
6: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
7: Je 14:30. Zprávy a Martin Matějka. Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding. Policisté o tom informovali na síti X a podezřelého dopadli ve středu a obvinili ho z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Kriminalisté zadrželi po březnovém požáru 11 lidí, 3 z nich jsou v Polsku. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Evropská komise udělila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách prodejce levných produktů se podle úřadů prodává i nebezpečné a nelegální zboží. Jde třeba o nebezpečné hračky pro děti, drobnou elektroniku bez řádných bezpečnostních testů nebo oděvy a šperky obsahující škodlivé chemikálie. Podle Temu jsou výsledky šetření zastaralé a neodráží současný stav zboží a pokuta je nepřiměřená. Policisté našli v soukromém domově s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku 25 vyhladovělých seniorů. Záchranáři museli na místě zůstat až do rána, protože na místě nebyl žádný personál. A do nemocnice nikdo ze seniorů nemusel. Na případ upozornil server Novinky. Některé důchodce si odvezli jejich příbuzní, jiným hledá náhradní ubytování Středočeský kraj. A izraelská armáda ve čtvrtek ostřelovala libanonské hlavní město Bejrút. Podle serveru Times of Israel tam židovský stát udeřil poprvé za poslední 3 týdny. Cílem vzdušných útoků byl prý šéf raketové jednotky iránských milic, které bojují po boku iránské revoluční gardy. Izraelská armáda zároveň znovu útočila na jihu Libanonu. Podle tamních úřadů kvůli úderům v oblasti zemřelo nejméně 16 lidí a 58 je zraněných.
1: Sport.
7: Čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezóny prohráli přípravný zápas se Slovenskem 2-3 na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání, které bylo pro český tým prvním testem formy před začátkem Evropské ligy, byl se 17 body český univerzál Marek Šotola.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D5 u Prahy a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 ve směru do Plzně počítejte s omezením na výjezdu z Prahy. Za sjezdem na Rudnou v úseku mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují vozovku a uzavřeli pravý jízdní pruh. To samé čekejte ještě na D11 směrem z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín. Tady údržba probíhá v okolí 43. kilometru a průjezdný je pouze levý jízdní pruh. A na Pražském okruhu ve směru k letišti také počítejte s omezením. A to za sjezdem na Strakonice. Silničáři provádí mezi 13. a 16. kilometrem údržbu vodorovného značení a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Kromě těchto omezení je provoz na dálnicích i hlavních tazích v Česku velmi plynulý a poklidný. Tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Noc je jasná, ochlazuje se na 9 až 5 stupňů, v údolích měří i kolem 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
9: Zatímco většina českých herců jsou herci tak říkajíc přední, tak jenom on byl herec zadní. Přesně tak se sám popisoval Jan Hraběta, který zemřel ve věku 86 let. Na dlouholetého člena divadla Járy Cimrmana zazpomínáme v našem vysílání už za pár minut.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Z řidiče ikonickým hercem, který dával dohromady divadlo Járy Cimrmana. I tak bude historie vzpomínat na Jana Hrabětu, který zemřel v noci na včerejšek ve věku 680 let. Zná to můžete také ze hry Dlouhý, široký a krátkozraký, kde stvárnil postavu krále.
1: Musím se podívat z okna, jestli už nejede. Právě přijel padací most a teď se skočil z koně.
2: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
1: A největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou jeho starý pověsti český. A z nich je nejlepší ta pověst o mně. Jak jsem vás přivedl na Říp. Ten by tu měl být, Jirásek.
3: Ale ten tu nemůže být, ten ještě žije.
1: Jo? No to je škoda.
4: On byl pořád přirozený. Jakoby nehrál.
2: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
4: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec. Jinak to byl povahově baťovec. Jeho otec byl zaměstnán ve Zlíně a měl dost vysoký postavení u bati. A po něm on zdědil tu spolehlivost, to, že jezdil vždycky na představení o hodinu dřív, aby náhodou nezmeškal.
1: Tak jak vidíte, židle je původní, jenom topná spirála je nová.
2: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
5: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně. Každý mu věřil každý slovo.
1: Vy jste spolu nehovořili?
6: Ale nehovořili.
1: Tak co jste tady už všude celou tu dobu dělali?
2: A nejen na divadelních prknech se zesnulý herec potkával také s Petrem Brucknerem.
7: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Milflex Mlhavic v Blaníku. Čest jeho památce, protože je další, který nám odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom tři.
1: Jedná se o první český prototyp Cimrmanovy elektrické valchy. Teď to šlo.
2: Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

Spolek Stará Karviná nesouhlasí se zmenšením navrhované památkové zóny u Šikmého kostela. Na území, kde stávalo město zlikvidované těžbou černého uhlí, plánuje investor výstavbu průmyslové zóny. Památkáři zpracovávají novou, menší podobu a detaily k tomu už za chvíli.

0: You and I, tak to byly v nočním radiožurnálu němečtí Scorpions. A my se už vypravíme do Karviné. Ostravští památkáři tam připravují nový návrh památkové zóny, a to v karvinské části Doly. Bude menší, než původně chystali. Jde o území na dohled známého šikmého kostela. Dříve tam bylo centrum zaniklé Karviné, která musela ustoupit těžbě. Teď tam vzniká prostor pro průmyslové haly.
1: Dnes, když člověk stojí před šikmým kostelem, tak vidí les, louku. V případě průmyslové zóny by viděl minimálně obrysy hal. Došlo by k zničení toho nejcennějšího, co tam vůbec je.
2: Předsedkyně spolku Stará Karviná Tereza Ondrušová popisuje, jak by to vypadalo na místě, které ročně navštíví 10 000 lidí. Vloni poslala na Ministerstvo kultury návrh na památkovou ochranu pro celé území Staré Karviné. Podle ředitele Ostravského památkového ústavu Michala Zezuly teď mají pracovat na novém vymezení zóny.
3: Ministerstvo kultury chtělo, aby památkový ústav vypravil další variantní řešení. Bylo doporučeno, abychom pozornost upnuli především na prostor v okolí šikmého kostela a dále směrem k dolu Gabriela.
2: Příprava zmenšené varianty potrvá měsíce a promluví do ní i archeologové z Akademie věd. Náměstek primátora Karviné Andřej Bizoň, zvolený za socdem, posun v jednáních vítá.
4: Zkusíme skloubit všechny záměry, to znamená záměry památkové péče, historiku i výhled k rozvoji města směrem třeba k průmyslové.
2: Podle mluvčí ministerstva kultury Barbory Šťastné rezort zohledňuje všechny relevantní veřejné zájmy, včetně ochrany kulturního dědictví. Teď nechce předjímat, jestli a v jakém rozsahu památková zóna vznikne. V průmyslových halách mají najít práci tisíce lidí. Stát budou i na místech, kde za druhé světové války byly zajatecké tábory. Před stavbou hal v těchto místech loni varovala i Rada vlády pro paměťovou agendu. Z Karviné Marta Pilařová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 3 hodiny. Jsou tady zprávy a Martě Matějka.
3: Novela stavebního zákona zůstává ve druhém čtení, poslanci opět nestihli projednat. A čínská společnost Temu musí zaplatit pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Podle Evropské komise obchoduje s nebezpečnými výrobky. Tenista Vít Kopřiva další pětisetovou bitvu na Roland Garros nezvládla, končí ve druhém kole. A dnes bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci schůzi přerušili. O slovo se jich hlásilo přes 20. K novele se mají vrátit odpoledne.
4: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
5: Kde je řádné meziresortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor?
4: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnily interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmů.
6: Samozřejmě žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
4: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Evropská komise udělila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách prodejce levných produktů se podle úřadů prodává i nebezpečné a nelegální zboží.
7: Podle mluvčího Evropské komise Tomase Reniera Temu cílí na 130 milionů evropských spotřebitelů. Neposuzuje přitom ale rizika spojená s prodejem nelegálních výrobků.
8: Jde například o nebezpečné hračky pro děti, drobnou elektroniku bez řádných bezpečnostních testů nebo oděvy a šperky obsahující škodlivé chemikálie.
7: Velkým online platformám za podobná pochybení podle unijních nařízení hrozí pokuty v hodnotě až 6% ročního obratu. Podle Temu jsou výsledky šetření zastaralé, neodráží současný stav zboží a pokuta je nepřiměřená. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Část českých zemědělců počítá kvůli suchu s nižším výnosem u obilovin. Déšť v posledních týdnech pomohl jen částečně. Předchozí 3 měsíce byly jedny z nejsušších za poslední dekády.
9: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
10: To zrno vlastně leželo v suchu. Mělo by to být vyšší, hustější.
9: Alena Vaňková teď doufá, že přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Nedostatek vláhy dopadá taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří, potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
11: Co se srovnalo, tak jsou slunečnice a pozdní osevy kukuřic jsou vzejty pěkně rovnoměrně.
9: Naopak úroda mezi plodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. Šimon Franc, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Tenista Vít Kopřiva do třetího kola Roland Garros nepostoupil. V zápase s Martinem Landelusem sice vedl 2-0 na sety, ale Španěl nakonec dokázal utkání otočit a v rozhodující sadě ovládl 6-0. Kopřiva hrál během 3 horkých dnů 2 pětisetové bitvy a mezi nimi nastoupil ještě do debla a v utkání se to projevilo.
12: Asi nikdy jsem nebyl tolik času na kurtu jako teďkom tady v posledních 3 dnech, takže sil ubývalo bohužel, ale musím dát i kredit soupeři, protože vlastně on se strašně zvednul po druhém setu, začal hrát daleko lépe, daleko agresivněji. Moc mi nedal ani jakoby příležitosti, kdybych já se mohl třeba chytnout jakoby na nějakých jako jednodušších gemech, musel jsem si to všechno vybojovat sám, stálo mi to strašně sil a ty už vlastně potom v pátém setu skoro z mojeho pohledu nebyly.
3: Na turnaj končí Kateřina Siniaková, která v singlu podlehla Kanaďance Embokové 1-2 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D7 u Droužkovic a překážka na D1 u Měřína. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor za sjezdem na Kadaň a průmyslovou zónu. Na 76. kilometru havarovalo osobní auto a probíhá tam vyšetřování nehody. Vypadá to na vážnější záležitost, na místě jsou i záchranáři, tak projíždějte opatrně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Měřín. Kousek za exitem na kilometru 135 stojí v odstavném pruhu dvě porouchaná osobní auta a před chvílí na místo dorazila i policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je jasná, ale taky chladná, ochlazuje se na 9 až 5 stupňů, v údolích měří i kolem 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
2: Za stejné teploty jedna ulice sálá vedrem, druhá zase chladí. Brněnští vědci mapují, jaké horko lidé v různých částech města skutečně cítí. A více uslyšíte v reportáži z Brna už za chvíli.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: V brněnských ulicích chodí vědci z Akademie věd s přístrojem, který připomíná rekvizitu z vědecko-fantastického filmu. Takzvaný uličník dokáže v každém koutě města měřit pocitovou teplotu. Tu neovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale také třeba vlhkost, vítr, záření nebo sálání rozpálených povrchů. Data potom ukazují, kde má smysl zavést opatření, jako jsou třeba stromy, mlžítka či světlejší dlažba, a o kolik mohou snížit teplnou zátěž v daném místě.
1: A co si myslíš, že by to tak mohlo být?
2: No. A nebo něco vesmírného.
1: To by mohlo být něco vesmírného, ale měřit, jak dobře lidem je tady u vody, anebo ve stínu, anebo na slunku.
3: Neobvyklé zařízení, které má Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na zádech, budí pozornost dětí i dospělých. S přístrojem připomínajícím malý satelit prochází ulicemi a mapuje, jak lidé ve městě skutečně pociťují teplotu.
1: Tento přístroj jsme pojmenovali uličník, protože měří teplotní vjem pociťovaný zejména jako v městském prostředí na ulici.
3: Tak abychom se na přístroj pořádně podívali, tak si ho právě sundáváte, pokládáte ho tady do trávy.
1: Ten přístroj má na sobě tady ten modul, což je 12 stěn.
3: Vypadá to trošku jako kostka, se kterou se hrají nějaké hry, akorát je to tam mnohem větší.
1: Má na sobě senzor, který snímá krátkovlnné záření, sluneční a dlouhovlnné záření. To nám říká, jak na nás svítí slunce, ale i jak se to slunce odráží od chodníku, od trávníku, od fasád.
3: No a potom tady máme takový tubus na tyči. Vypadá to trošičku jako malý komín.
1: Je to posazené právě výš, aby to snímalo teplotu ve 2 metrech výšky.
3: No tak pojďme vyrazit a ukázat si teda, jak tady ta technologická vymoženost funguje.
1: Zapneme přístroj.
3: Nasazujeme teda přístroj na vaše záda.
1: Nasadí jde o to, že chodím po městě a pípám. Loguje se tam teplota vzduchu, relativní vlhkost i ty vjemy toho osálání. Řešíme vliv různých úprav.
3: Jsme v parku na Moravském náměstí u Kašny, u takzvaného Brněnského moře. Vody v něm moc není, ale přesto se tam několik dětí ráchá. No a my dokážeme i změřit, jakou tady teda máme teplotu.
1: Když si pomůžeme termokamerou, tak můžeme vidět ten povrch, který je z červeného polymerbetonu. Který jako termokamera ukazuje 50 stupňů Celsia. Vedle je trávník, který má 26-27 stupňů. Tady vlastně i ty mlžítka poskytují určitý chladnější vzduch o 3-4 stupně.
3: Takže vyšší tráva, vodní prvek, to všechno nám umožňuje snižovat pocitovou teplotu.
1: Světlejší dlažba také pomáhá.
3: Co třeba oblečení světlé, tmavé?
1: Určitě pomůže světlé oblečení. V tom fyziologicky ekvivalentním pocitu tmavé oblečení přidá tak 5 stupňů.
3: Stroj tak měří teplo, které sálá z chodníků, zdí nebo fasád, a ukazuje, jak různé úpravy ulic, třeba chodníky, stromy, mlžítka nebo zelené stěny, mohou změnit pocitovou teplotu člověka, který po ní prochází.
1: Můžeme spočítat, kolik je potenciální teplotní zátěž pro obyvatele. Že vlastně si řekneme, babička se potřebuje tady z baráku dostat do lékárny, a kolik bude ta teplotní zátěž v letním dni, ale kolik bude třeba i na podzim nebo v zimě.
3: Vědci tak dokážou zmapovat, jak se během roku zahřívají konkrétní ulice nebo parky. Právě pocitová teplota má důležitý vliv nejen na komfort, ale i na zdraví, doplňuje klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu a z Akademie věd.
4: Klasické meteorologické stanice jsou jenom třeba 2-3 ve městě a tady ten uliční prochází jednotlivými ulicemi, parky daného města a měří to v reálném čase, dává do podstatně dokonalejší obraz toho teplného ostrova, než kdybychom to dělali pouze ze stanic klasických měřených hydrometeorologickým ústavem.
3: Podrobná data z uličníku tak mohou pomoct při plánování nových čtvrtí nebo úpravách ulic a veřejných prostranství, aby města lépe zvládala stále delší a intenzivnější vlny veder. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Už příští víkend se po tříleté rekonstrukci vrátí návštěvníci do zrekonstruovaného Českobudějovického domu kultury Slavie. Vedení města ale pořád nemá zajištěné základní provozní služby centra. Chybí třeba provozovatel kavárny, restaurace a baru nebo kompletní produkční tým. Část opozice zatím vidí nezájem radnice o budoucnost domu.
1: Je to smutné, ale mě to moc nepřekvapuje, protože stávající vedení města se k tomu od začátku chová velmi macešsky.
2: Myslí si opoziční zastupitel Juraj Tomas hnutí Občané pro Budějovice, který v minulém vedení města stál za projektem rekonstrukce Slavie jako náměstek primátora.
1: V tom původním konceptu měl mít svého manažera už v době, kdy se dokončoval. Už tu měl být ředitel, který by dům měl do budoucna se svým mini týmem na odpovědnost z hlediska programové tvorby.
2: Naráží Juraj Toma na to, že provoz Slavie bude zajišťovat městská organizace sportu a kulturních zařízení. Podle primátorky Dagmar Škodové-Parmové z hnutí Naše Česko se ale zájemci o pronájem Slavie hlásí.
3: Třeba tam jsou i zájemci o maturitní plesy v roce 28. Už těch volných termínů je tam malinko. Limitující je tam počet sedadel, možnost uspůsobení pro různé akce.
2: Primátorka současně ujišťuje, že se manažerský tým Slavie nebude nijak měnit ani rozšiřovat.
3: Nepotřebujeme jednoho ředitele mít na KD Slavie. Prozatím prostě to zvládáme těmi lidskými zdroji, které tam jsou.
2: Zastupitel Juraj Toma to vnímá jako chybu a připomíná, že centrum zatím oficiálně oznámilo jen 4 kulturní akce.
1: To ujišťování o tom, že kapacita bude plně vytížena, to je takové řešení, strčíme tam divadlo a ono se to nějak ukáže.
2: Vedení města zároveň stále hledá provozovatele kavárny a baru. Do výběrového řízení se nikdo oficiálně nepřihlásil, přiznává ředitel sportovních a kulturních zařízení Jan Velikovský.
4: Nás to samozřejmě mrzí, v nejbližší době budeme vypisovat řízení znovu. Byli i 2 zájemci, ale ani ty za tu nabídku nepodali.
2: Provoz kulturního domu Slavie zahájí 7. června svým vystoupením zpěvačka Bára Kodetová. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 15:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: V rumunském městě Galaci nedaleko hranice s Ukrajinou a Moldavskem zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění. Uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že jí protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v Oděské oblasti na východě země. Rusko ani Ukrajina zatím událost nekomentovali. Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. České televizi to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. A Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze, reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostory pro nové tramvajové a železniční trati nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Třeba organizace Arnika kritizuje, že v plánu je málo prostoru pro školy, školky a zdravotní a sociální zařízení. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že vyhodí Omán do povětří. Řekl to při zasedání vlády s tím, že se to stane, pokud se země nebude chovat slušně. Trump tak reagoval na informace o jednání mezi Ománem a Íránem. Podle Teheránu by totiž obě země mohly vybírat poplatky za plavbu lodí v Hormuzském průlivu. A Trump přitom v minulosti mluvil i o tom, že by cla za pohyb v úžině mohly vybírat Spojené státy. Od těchto plánů ale odstoupila. Prosazuje, aby byla plavba v Hormuzu bezplatná.
2: Sport.
1: Plavec Miroslav Knedla na mítingu ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Časem 24,43 sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin. Celkově pak Knedla skončil druhý za Rusem Samusenkem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D7 u Spořic a taky na D48 u Nového Jičína. Na dálnici D7 se směrem z Prahy do Chomutova velmi opatrně za sjezdem na Kadaň. Na kilometru 76 policie šetří vážnou nehodu dodávky se zvěří. Následky se podařilo přesunout do odstavného pruhu, ale na místě zasahují i záchranáři. Dbejte tam zvýšené opatrnosti. Na D48 z Frýdku Místku zbystřete na konci dálničního úseku před Novým Jičínem. Na kilometru 24,5 osobní auto narazilo do dopravního značení a následky nehody překáží na vozovce. Řidiči se jim musí vyhýbat, i tady raději zpomalte. A ještě silnice 9 mezi Jestřebím a Českou Lípou. Těsně před odbočkou na Borek u obce Zahrádky srazilo osobní auto Srnu. Na místo už jede policie, průjezdný je z obou směrů jen jeden jízdní pruh, ale provoz je zatím slabý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je dnešní vydání zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
5: Stále to není hotové.
4: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Hussein a Assad.
5: A byl by možná šel do důchodu.
4: Kati. Příběhy diktátorů. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Chtěl bych důrazně upozornit, že následující epizoda obsahuje popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Léčitelé Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen.
7: Další 3 klientky měl sexuálně napadnout.
8: Podle detektivů před nimi vystupoval jako psychoterapeut.
9: Při sezeních jim údajně často podával psychedelické látky, třeba vývar z lysohlávek.
10: Chtěl 2 mlýny na Kutnohorsku proměnit v luxusní sídlo.
11: Před sexuální trestné činy a nakládání s omamnými látkami mu hrozí až 10 let vězení.
4: Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? Jak to muž vysvětluje a jak to všechno prasklo? Zjišťoval a poví Vít Kubant, kolega z investigativního týmu Radiožurnálu. Dnes je pátek 29. května. Ahoj Vítku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi sem přišel.
10: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
4: Přes půl roku je už vazebně stíhán léčitel Alan Jarkovský, policie ho viní z několika znásilnění, mimo jiné. Jarkovský o sobě mluvil jako o psychoterapeutovi, že vykonává psychoterapeutickou práci, při níž se měly podle policie ty dané skutky odehrát. S jakými problémy měl konkrétně pomáhat?
10: Tak obraceli se na něj lidé s různými problémy. Buď to mohly být nějaká traumata z dětství, třeba když vyrůstali v nějaké násilné rodině, nebo to byli lidé s psychickými problémy, s depresemi, s úzkostmi, anebo to byli lidé, kteří si zrovna v tu chvíli prošli nějakou nešťastnou událostí, ať už to bylo úmrtí v rodině, nebo třeba náročný rozvod a další věci. Takže opravdu obrovské množství lidí, kteří z nějakého důvodu prostě potřebovali se obrátit na psychoterapeuta a věřili, že jim pomůže.
4: No a byl to teda psychoterapeut, anebo to byl léčitel? Já jsem použil oba dva ty termíny v té první otázce. A je mezi nima teda zásadní rozdíl, že jo?
10: Je mezi nimi zásadní rozdíl. On o sobě psal na svých webových stránkách, že je psychoterapeut, to už se ale změnilo, protože Alan Jarkovský podle našich informací nevystudoval vysokou školu, která by ho opravňovala o sobě mluvit jako o psychoterapeutovi. Nezískal ten vysokoškolský titul, ale zároveň zřejmě neabsolvoval ani žádný terapeutický výcvik, který by k tomu nějak mohl vést, protože on se vydal na dráhu alternativního terapeutství, když to tak řeknu, bavíme se o holotropním dýchání, o Maitri dýchání, které vlastně on dělal strašně dlouho, dělal to nějakých 18-19 let od roku 2000.
4: Takže k němu chodili desítky, stovky klientů, klientek.
10: Přesně, chodili k němu stovky lidí, chodili k němu známé celebrity, jak z Česka, tak ze Slovenska, vystupoval v nějakých rozhovorech jako úspěšný terapeut. Některé celebrity ho dokonce zmiňovali v takových těch lifestyleových časopisech, že dávali ho jako za příklad, že vlastně měli nějaký problém, třeba psychický, a právě Alan Jarkovský byl ten, kdo jim z toho pomohl. Takže proto asi se tady o něm taky bavíme, že to skutečně nebyl nějaký neznámý člověk, ke kterému by chodili pár desítek lidí, ale byla to skutečně, nechci říct, známá osobnost vyloženě, ale prostě dostával tu váhu známého psychoterapeuta. Ale jak jsme si řekli, on by neměl vystupovat jako psychoterapeut, takže my o něm mluvíme spíš jako o léčiteli, o kouči osobního rozvoje nebo o jenom terapeutovi.
4: Chodili k němu muži i ženy?
10: Můžeme říct, že ano, ale zároveň drtivá většina těch jeho klientů byly ženy. My když jsme mluvili s některými klientkami, tak dokonce říkali, že byl skutečně jako odpuzovač na muže, takže byly to převážně ženy, které ho navštěvovaly.
4: A to znamená, že byl charismatický, nebo jak ho popisovali? On měl svoji pracovnu tady v centru Prahy, v historickém domě na Hradčanech, v suterénu, chodívali k němu tedy klientky třeba asi i dlouhé roky, tak jak to z jejich pohledu vypadalo? Jak ta sezení vypadala?
10: Jak jsi to říkal, on působil velmi charismaticky, působil důvěryhodně, do toho teď ten mediální obraz, desítky nějakých kladných recenzí na jeho webových stránkách, to všechno přispívalo k nějakému jeho jako obrazu, do toho musíme se trošku asi vcítit. Neříkám, že všechny ženy to takhle, které ho navštěvovali, měly, ale nějaká část určitě, že měli vlastně najednou pocit, že třeba někdo poslouchá. Že třeba právě když šli z nějaké té těžké životní zkušenosti, třeba po tom rozvodu, nebo prostě měli tam nějaké jiné prostě trauma měli, tak měli najednou pocit, že ten člověk tam je pro ně a že se mu můžou svěřit a že ten člověk je vnímá a třeba jim nějak pomůže. A
4: že o to více otevírali, měli k němu důvěru,
10: přesně tak,
4: protože jim naslouchal.
12: A řekl mi, že mám i takový jako hodně jako citlivý systém, že bych mu třeba mohla dát jako asistentku časem.
10: Naslouchal jim a zároveň, jak jedna z těch bývalých klientek říkala, jim dával vlastně nějaký pocit jako výjimečnosti.
13: Já myslím, že jako i mě lidem dával ten pocit, že jako něčeho jsme speciální.
10: Že tam můžou chodit k němu, že k takový kapacitě, na takovou adresu, na těch Hradčanech u toho Černínského paláce, opravdu jako mělo to takový ten punc jako luxusu.
14: Když se ptal, jak vlastně to probíhalo, tak v tom domě byl takový suterén, byl to dům, kde on normálně bydlel v tom suterénu, tam si vodil ty svoje klienty, kde probíhal nejdřív nějaký rozhovor, kde se mu právě ti klienti svěřovali. Bylo to trošku s nádechem jako ezoterismu, kdy tam byly nějaké svíčky, byl tam nějaký jako oltář a jak to probíhalo, že jo. Jedna věc byly to holotropní dýchání a to maitri dýchání a on pak vyvinul potom v roce 2018 nějakou techniku, kterou nazval Avalon Breathwork, což ale vycházelo právě z toho maitri dýchání a z toho holotropního dýchání, tak to byla jedna z těch jako terapií, ale druhá ta část, během kterých se právě odehrály podle policie, jak to konstatovala ta znásilnění, tak byly overnighty, takzvané celonoční terapie.
15: Na které ty ženy teda přicházely za ním do toho suterénu, toho domu a tam trávily celou noc?
14: Přesně tak, ono to probíhalo od nějakých 7 hodin večer až do pozdních hodin, ty ženy tam potom přespaly, Alan Jarkovský šel normálně do té obytné části k sobě a je totiž velmi důležité říct, že lidé se na něj obraceli s tím, že věděli, že Alan Jarkovský při těch terapeutických seancích tak využívá psychedelické látky. Psychedelické látky, je to velmi živé téma, můžeme říct, protože v Česku dochází trošku k rozvolnění, kdy se například začal povolovat psilocybín.
15: Od letošního roku.
14: Od letošního roku za velmi přísných podmínek 2 atestovaní lékaři, psychiatři můžou to podávat vlastně pacientům třeba na deprese, u kterých vlastně žádné látky nebo prášky nefungují. Takže právě odvar z lisohlávek, odvar z routy syrské nebo MDMA, tak to byly látky,
15: jako
14: účinná látka extáze, tak to byly látky, které se daly u Jarkovského užívat, protože on je používal k těm terapiím. Fungovalo to tak, že po tady tom úvodním vlastně rozhovoru a vytažením tarotových karet a nějakým dalším jako ezoterickém úvodu, tak tam byla připravená matrace, kam si ten klient vlastně lehl v pohodlném oblečení. Jarkovský měl namíchat nějaký takovýhle odvar z něčeho, to určoval on, určoval množství, klient to požil, lehl si, nebo můžeme možná mluvit v ženském rodě, takže lehla si na to lůžko v nějakém pohodlném oblečení. Jarkovský dal masku na spaní na oči, dal jí sluchátka na uši, protože součástí těch terapií byla nějaká hudba, která měla rozšířovat ten zážitek. No a v ten moment prostě začala už působit ta látka, kterou ten klient požil a ten klient začal vnímat nějaké jako transcendentní zážitky nebo prostě začal se přenášet do jiných světů, někdo do pralesa, někdo měl pocit, že vystupuje z toho svého těla, prostě začaly fungovat ty psychedelické látky.
15: Takže jsme v tom domě, v tom suterénu, žena leží na matraci, má na očích masku, nic nevidí, hlavou a myšlenkami je jinde, protože začínají fungovat ty psychedelické látky, které jí teda léčitel podal. A v ten moment se mělo podle policie odehrát co? Já teda upozorňuji, že můžeš mluvit o momentech týkajících se teda sexuálního násilí.
14: V ten moment několik žen popsalo, že Jarkovský sexuálně napadl. Těžko tam určit, kdy přesně to bylo, protože často třeba ty ženy vypověděly, že to bylo až ve chvíli, kdy se pomalu začaly vracet zpátky z toho stavu, kdy vůbec nebyly schopné vnímat tu realitu, tak až když se začaly jako přicházet sami k sobě. A některé vypověděly, že je vlastně znásilnil pomocí vibrátoru, některé vypověděly, že přímo na nich vykonal soulož a oni se vlastně nemohli bránit v tu chvíli. Buď tam byl takový ten stav toho zamrznutí, který prostě známe i z jiných případů, že ten šok a ta situace najednou tak znemožní prostě ženě jakkoliv reagovat, anebo to bylo způsobeno nebo ovlivněno ještě vlivem těch psychedelických látek, kdy ta žena vlastně nedokázala ovládat třeba své tělo. Některé vypověděli, že během toho křičeli, ale že vlastně Jarkovský na to nějak nereagoval.
15: A pokračoval teda v tom, že se jich nejenom dotýkal, ale vykonal na nich třeba i teda soulož.
14: Ano, u některých to tak bylo. U některých to probíhalo tak, že vlastně k žádnému sexuálnímu ataku nedošlo. Jarkovský prostě během této terapie, tak součástí ní bylo i dotyk. Mm-hmm. Cílený dotyk na těle toho klienta. To bylo asi u drtivé většiny, ale pak byly ty čtyři ženy, které podle obvinění tedy znásilnil, a další tři, které měl nějakým způsobem sexuálně napadnout.
4: Mm-hmm. Byly ženy potom schopné Jarkovského konfrontovat ex post?
14: Ne v ten moment. Většinou k tomu došlo až s odstupem třeba několika týdnů. Mm-hmm. Některé ženy i přes tento zážitek ho navštívili znovu podstoupili tu terapii, protože buď se to snažili vytěsnit a doufali, že se to nestalo, a nebo si nebyli jisté, jestli to nebylo součástí té terapie.
4: A tak to obhajoval i Jarkovský? Vyjádřil se k tomu nějak, nebo jak jim to vysvětloval?
14: Podle našich informací některé ženy pak na policii vypověděly, že ho konfrontovali s tímto, že je sexuálně napadl, a on na to měl reagovat buď tak, že to popřel, že to je jejich představa na základě účinků těch psychedelických látek, anebo že to bylo součástí terapie a že to byla práce v intimních zónách.
4: Takže on popírá, že by došlo k něčemu nezákonnému.
14: My v tuhle chvíli nevíme přesné jeho stanovisko, protože jak jsi říkal v úvodu, tak on je od listopadu ve vazbě. Snažili jsme se ho oslovit, získat odpovědi na naše otázky, ale jeho advokát Tomáš Křivna nám skázal, že se nechtějí k tomu jakkoliv vyjadřovat.
16: Děkujeme za možnost vyjádření, ale nevyužijeme této možnosti.
14: Takže nevíme, jak to vnímá teď. Víme, že dříve i vlastně z dopisu, který my máme k dispozici, který v posledním roce psal několika ženám, to byl 44-stránkový dopis, tak tam víme, že dá se říct, že odmítal jakékoliv své pochybení.
17: Ano, párkrát jsem se zamotal do vašich nabídek a sítí a měl vás odmítnout, ale navzdory lživým domněnkám místní Pavlače, nikdy jsem nebyl tím, kdo by je sám chystal. Nikdy.
14: On tam mluvil o tom, že se nechal někdy vlákat do sítí, které mu ty ženy upřadly, ale že to měl jako odmítnout, ale že on se nikdy jako ničeho ze své vlastní vůle jako nedopustil.
4: A proč ten dopis psal?
17: Hvězdná brána vašeho lůna, jóny, vagíny a posvátné vášnivé kurdy, gadis, měsíční svatyně, jeskyně nefritového nektaru a bílého tygra.
4: Co ho k tomu vedlo? Jaká byla ta motivace?
14: Nějakým způsobem on asi cítil, to zase víme z výpovědí těch žen, že on začal cítit, že se tak nějak jako stahuje ta smyčka. Mm-hmm. Ty klientky se od něj začaly vlastně jako trošičku odtahovat některé, a pak on měl potřebu si udržet ty, o které jako stál, a těm se jako obhájit, a byla to nějaká snaha možná ještě o jako zvrácení celého toho průběhu, kam to směřovalo do listopadu, kdy ho zatkla policie.
4: Mm-hmm. Ale ty ženy teda ale byly pod jeho absolutní mocí do té doby, chápu správně. Když jim vysvětloval, že to, co jim udělal, že může být součástí té terapie, nebo že si to jenom představovali, oni mu prostě věřili v tomhletom.
12: Alan si mě posadil a řekl prostě...
4: Jedna z nich taky vyprávěla, jaký Jarkovský tvrdil, že vykazuje známky toho, že byla v dětství zneužívaná.
12: Tvoje tělo, jako tak, jak se chová prostě během těch overnightů a během toho dechání, tak jako projevuje takový známky, že mi se prostě jako zdá, že jsi byla v dětství zneužívaná.
4: A ona tomu načas teda uvěřila a těžce se s tím vyrovnávala.
12: Nanosila jsem si rodinný alba a teď jsem jakoby zkoumala svoje výrazy na těch fotkách, jako kde se to měnilo, kdy jsem třeba začala být jakoby víc jako nešťastná. Brutus.
4: Já se na to ptám i z toho důvodu, že my dva se tu setkáváme opakovaně ve Vinohradské 12 nad tématy, které třeba souvisí se vznikem sekt a různých náboženských hnutí, tak jestli to nenese podobné znaky?
14: Řekl bych, že to nenese znaky, jako je sekta. Možná to nese znak nějakého možného budování kultu nebo něco v tom smyslu, ale je to pokud, tak v úplném jako zárodku, což jsme ověřili třeba s religionistou panem Václavíkem z Masarykovy univerzity v Brně, že prostě zatím se to tam tak jako začalo formovat, kdy on ano, začal hlásat nějaké takové myšlenky, které připomínaly nové náboženské hnutí, ale zároveň v dnešní době se to hrozně těžko, zvlášť u těch léčitelů nebo tady těch terapeutů, jako rozpoznává, jestli to něco takové je nebo není, protože tam se nebudujou takový ty vnitřní struktury sekt, které jako známe, že se mezi sebou znají a že je nějaká hierarchie, ale ve středu máš toho terapeuta nebo léčitele a každý ten klient je závislý přímo na něm, ale vlastně navzájem se ti lidé moc jakoby neznají, nestýkají se, vidí se třeba jako to bylo v tomhle případě párkrát na nějakých seancích někde, když jezdili prostě do takových jurt, kde měli nějaké víkendové, taky prostě terapeutický program, tak tam se vidí, ale těžko se o tom jako mluví, jestli tam něco bylo nebo ne.
18: Takže Jarkovský ze sebe dělal takového guru v podstatě.
14: Je to tvoje interpretace.
18: Je to moje otázka. Tak vy jste to probírali tedy s experty, zároveň ty mluvíš o tom, že tam jsou nějaké znaky, které byly viditelné i kvůli tomu, že měli ty společné výjezdy? No, on měl nějakou nemovitost někde za Prahou, kam vyjížděli?
14: Jo, tak na tohle jsem přesně narážel, protože v tom dopisu, v tom 44 stránkovém, tak on začal mluvit o jakémsi konci světa, o apokalypse, s tím, že koupil ještě se svým společníkem dva mlýny, někde na Čáslavsku, v takovém údolí, potůčka Klejnárka. Mm-hmm. Jsou to dva mlýny, které jsou od sebe vzdálené 3,5 kilometru vzdušnou čarou. Jeden byl fakt nádherný ze 17. století, původní kachlová kamna, částečně zrekonstruovaný. Ten bohužel už ale neexistuje, protože Jarkovský na tom místě chtěl vybudovat nějaké jako terapeutické centrum. Aspoň takhle to prezentoval před investory. Ale právě pak těm svým některým vyvoleným bližším klientům, tak se svěřil, že právě v tomhle mlýně by měli přečkat konec světa, který by měl přijít. Někteří mluví dokonce o tom, že tam měl být i protiatomový kryt a čistička vzduchu a čistička vody a nevím co všechno. A souvisí s tím i ten druhý mlýn, protože mělo to být celkem 33 lidí, kteří by takto přečkali ten konec světa a v jednom mlýně by bylo 22 žen a ve druhém mlýně by bylo 11 mužů. Mm-hmm. Takže z toho důvodu my pak říkáme, že tam vidíme nějaké znaky budování čehosi, protože v tom dopise tak skutečně něco takového, jako on naznačuje, mluví tam o tom konci světa, mluví o takových teoriích, které bychom mohli označit jako teorie New Ageismu, prostě kdy se přikláníme k nějakým jako ezoterickým tělením bohů a všeho možného. Někdo říkal, že slyšel Jarkovského, jak o sobě mluví, že je vlastně jako reinkarnace Ježíše nebo něco v tom smyslu. Takže prostě takovéhle myšlenky se tam nějakým způsobem v těch posledních letech úplně, dejme tomu po té pandemii koronaviru, tak se začaly tam objevovat.
18: Současně on musel být teda hodně movitý v momentě, kdy si mohl dovolit takovýhle investiční záměr. Nebo on scháněl na to peníze a přesvědčoval tedy investory, pojďte do toho investovat, chci tady udělat velké retreatové terapeutické centrum, zbořím ty mlýny, nebo rekonstruuji, já nevím, jaký byl ten záměr. Pak tam postavil ty jurty, kam teda jezdili společně.
14: Ano, on vlastně za každou terapii, tu celonoční, tak někdo říkal, že platil 10 tisíc korun, někdo říkal, že dostal slevu, takže platil 4 tisíce, to se tak jako různě lišilo a zároveň vybíral poměrně velké prostředky finanční právě na nákup a rekonstrukci těch mlýnů. My jsme měli možnost nahlédnout do prezentace, která byla určena investorům. Tam mluví o tom, že celkově by potřeboval přes 80 milionů korun. Jemu se podařilo od sponzorů a zřejmě asi i od nějakých svých klientů získat 20 milionů korun. Říkám, za těch 20 milionů tam postavil ty jurty, strhnul ten mlýn, který tam stál. A nakonec ale v srpnu loňského roku, pokud se teď nepletu, tak z toho projektu vystoupil, prodal nějaký podíl tomu společníkovi a vlastně s těmi mlýny a s těmi pozemky nemá už nic společného.
18: To bylo pár měsíců předtím, než ho policie obvinila z těch skutků, o kterých jsme tady mluvili. Jak na něj přišla tedy? Čím dál víc žen začalo víc mluvit o tom, co jim dělá? Ty jsi říkal, že se začaly od něj oddalovat v tom období.
14: Na policii se začaly obracet ženy, které nahlásily, že se jim prostě u Jarkovského staly nějaké činy, které policie vyhodnotila jako trestné.
18: Policie se o to začala víc zajímat a proto ho taky z toho důvodu tedy obvinila. Já už jsem mluvil o tom tedy, že je přes půl roku, tak od listopadu je ve vazbě, je vazebně stíhán Jarkovský. Co ho čeká teď? Co mu hrozí v případě prokázání viny, v případě vůbec podání obžaloby?
14: Takže Jarkovský je nyní vlastně obviněný z několika znásilnění, ze sexuálních útoků a z útisku. Do toho kvůli tomu podávání těch psychedelických látek, tak ho policie obvinila i z práce s omamnými látkami. Za to mu hrozí 10 let vězení. Zatím zůstává ve vazbě. Policie ale vyzývá vlastně další ženy, pokud některé ještě se třeba nenahlásily nebo zatím nenašly odvahu, tak teď je prostě ta chvíle, kdy mohou se přidat k těm poškozeným, protože mají tu jistotu, že Jarkovského třeba teď nepotkají na ulici. Prostě ta možnost tady je, takže záleží, jak se to tam třeba ještě rozšíří. To já nevím, jestli od té doby, co ho zadrželi v listopadu, jestli tam už někdo jiný se nahlásil. A teď se čeká na to, až policie dokončí to vyšetřování a pak zda se státní zástupce stotožní s těmi závěry, aby případně mohl podat obžalobu.
18: Dobrá, tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsme mohli mluvit o tom, na co policie přišla v případu léčitele Alena Jarkovského.
14: Děkuju.
18: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Vít Kubant z našeho investigativního týmu dnes přišel k nám do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu, aby mi řekl něco víc o pražském léčiteli, kterého policie viní z několika případů znásilnění svých klientek. A policisté vyzývají další případné poškozené ženy, že se jim mohou kdykoliv ozvat na lince 158. Závěrem dodávám to, co vždy u podobných epizod, pokud máte pocit, že prožíváte něco podobného, o čem jste slyšeli ve Vinohradské 12, tak nemějte žádný strach si o tom s někým promluvit. Linka první psychické pomoci má číslo 116 123 a je zdarma. Další čísla a další kontakty na lidi, kteří vám budou rádi naslouchat a mohou vám pomoci, najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: posloucháte Radiožurnál, máme 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Programu Nová zelená úsporám můžou majitelé rodinných domů čerpat bezúroční úvěr až 2 miliony, byty až 750 tisíc. Izrael zaútočil na Bejrut během příměří, je to už druhý nálet na libanonskou metropoli. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. A dnes bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúroční úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
3: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
4: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
3: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
5: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
3: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Izraelská armáda podnikla nálet na Bejrut. Je to poprvé za poslední 3 týdny, kdy zaútočila na libanonskou metropoli. A cílem byl údajně šéf raketové jednotky íránských milic, které bojují po boku Hizbaláhu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě zesílit údery proti proíránským ozbrojencům. Libanonsko-izraelské příměří platné od půlky dubna provázejí sílící boje.
6: Střela zasáhla několikapatrovou obytnou budovu na jižním bejrutském předměstí Šuajfát v blízkosti mezinárodního letiště. Zabít měla údajně Alího Husnýho z iránských milic Imam Hosein. Od začátku příměří 16. dubna je to teprve druhý izraelský útok na libanonskou metropoli. Jižní část země je ale v posledních hodinách terčem intenzivního bombardování. Izraelská armáda vyzvala Libanonce ze 300 měst a vesnic, aby se evakuovali ze svých domovů. Uvedla, že chystá nálety na pozice Hizbaláhu kdekoliv jižně od řeky Zahrání. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Státní zástupkyně zrušila trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtman to napsal na síti X. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to policii. Hejtman od začátku vinu odmítá. Náměstkyně Ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová odmítla důvody zrušení komentovat.
7: Policijnímu orgánu byla tato skutečnost samozřejmě sdělena a rozhodnutí bylo doručeno všem oprávněným osobám. K důvodům, které vedly státní zástupkyni k tomuto rozhodnutí, se zatím blíže nebudu vyjadřovat.
1: Podle Doušové se věc vrací do stádia prověřování. Obvinění Půty navazovalo na zásah policie, která mu v dubnu 2024 zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy, spojené hlavně s libereckým magistrátem. Týkala se přípravy výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli za přispění hejtmana dosáhnout výměny ředitele státního podniku Diamo.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
1: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 4-0. Norsko zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a Švýcarsko 3-1 nad Švédskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Měřína a taky na D7 u Spořic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna z Bystřete za sjezdem na Měřín. Na kilometru 135 havarovala dvě osobní auta. Nejde o vážnou nehodu, obě auta už jsou v odstavném pruhu a na místě je i světelná šipka, tak ať vás nepřekvapí. Na D7 z Prahy do Chomutova pozor za sjezdem na Kadaň. Na kilometru 76 srazila dodávka srnu a na místě zasahují záchranáři. Oba jízdní pruhy by měly být plně průjezdné, ale okolo místa nehody se můžou pohybovat chodci. Srážku se srnou máme hlášenou také na D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína za sjezdem na průmyslovou zónu. I tady následky nehody můžou překážet v provozu. A ještě D4 z Písku do Prahy, tam z Bystřete za sjezdem na Tábor a Plzeň. Na kilometru 56 mělo nákladní auto defekt a ve vozovce jsou kusy pneumatiky. Kamion stojí v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem je jasno, ale taky chladno. Ochladilo se na 9 až 5 stupňů v údolích, měří i kolem 3 a hodněle ještě se můžou objevit přízemní mrazíky. A přes den ale bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů a v Čechách naměří místy i 28 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Petr Zajíček.
0: Děti bez školních lavic, ale s povinnou školní docházkou. Domácí vzdělávání v Česku láme rekordy a volí ho stále více rodin. Co je k tomu vede a jak taková výuka vypadá, uslyšíte v naší další reportáži už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: bez školního zvonění, bez třídní knihy a často i bez klasického rozvrhu. Individuální neboli domácí vzdělávání má teď povolené celkem 7,5 tisíce dětí v Česku. V tomto rekordním čísle jsou započítány nejenom ty, které se učí doma s rodiči, ale i žáci z komunitních skupin nebo alternativních škol. Pracují tam v menších kolektivech a jinak než v běžné škole. Jak takové vzdělávání vypadá, tak to jsme zjišťovali v jedné z nich.
1: Si řekneme, jaká bude hodina, jak to dneska bude poskládaný. Pokud jdeme třeba na nějakou výpravu, tak se řekne, kdy přijdeme.
2: Děti v domácí škole Praha se každé ráno sejdou na koberci, aby zjistili, co je ten den čeká. Na první pohled působí jako běžní školáci. Ve skutečnosti jsou zapsané k individuálnímu, tedy domácímu vzdělávání. Rodiče je ale místo výuky doma dali do komunitní školy, kam navíc nemusí docházet každý den.
3: Hodně ty předměty propojujeme, takže v podstatě snažíme se, aby všechno to učivo bylo pro ně srozumitelné, dávalo jim smysl a hlavně, aby to nebylo odtržené z toho života, jak žijou.
2: Popisuje ředitelka Hana Házová. Školu navštěvuje zhruba 20 dětí a stará se o ně 5 učitelek. Výuka je velmi individuální, v menších skupinách nebo i samostatně.
3: Většinou pracují dohromady prvňáčci samostatně, třetíáčci většinou taky a čtverky, pětky dohromady.
4: Se ty malí naučí něco nového, přitom my se učíme něco, co jsme v podstatě už věděli.
2: Dodává jeden z žáků komunitní školy. Všichni mají stejně jako děti, které učí doma rodiče, dvakrát ročně povinné přezkoušení, aby se zjistilo, jestli zvládají to, co mají umět. Domácí vzdělávání má jasná pravidla. O povolení rozhoduje ředitel školy, do které je dítě zapsané, a součástí žádosti je i vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Podle programového ředitele organizace Eduin Jana Vereše Mušuty ale platí, že pokud rodiče zajistí vhodné podmínky, poradny tomu obvykle nebrání.
5: Protože tam vlastně by byli velmi v opozici v té pedagogicko-psychologické poradně, a pokud nemají za to, že tomu dítěti tím bude jako ublíženo, což zpravidla nebude, protože ti rodiče bývají jako naopak třeba vzdělaní a mají svoji představu o tom vzdělání velmi konkrétní, typicky, tak nemají vlastně důvod ty poradny na tom lpět, aby to takhle formálně dodržovali.
2: V Česku se teď individuálně vzdělává přes 7,5 tisíce dětí. Nejvíc od zavedení této možnosti v roce 2005. Zároveň ale roste i celkový počet žáků základních škol. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tak nejenom Hurvínek letos slaví 100 let, ale letos také uplyne 100 let od narození výjimečné osobnosti české scenaristiky a literatury pana Miloše Macourka. Na kontě má neuvěřitelných 27 celovečerních filmů a 14 televizních seriálů. Jeho fantazie formovala celé generace dětských i dospělých diváků a čtenářů. Rodáka z Kroměříže si připomíná i Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, který začal ve Zlíně, a to výstavou filmových kostýmů a plakátů.
1: Stačí krátký úryvek písničky nebo jedna věta.
2: A v tom se ze sluchátka ozvalo. Říkáte Milion koček? No prosím, jak si přejete?
1: A celé generace diváků bezpečně poznají Dívku na koštěti nebo Macha a Šebestovou.
3: A ten vlevo bych dal trošku dopředu.
1: Dílo scénáristy, dramatika a básníka Miloše Macourka připomene i Festival filmů pro děti a mládež výstavou v galerii G18.
4: Pokud někdo pozná některý z kostýmů tady, tak je to bez pochyby kostým královny ze seriálu Arabella, kterou hrála Jana Brejchová. Vidíte, jak je to nesmírně útlé.
1: Kostýmy zapůjčené ze studia Barrandov si prohlížím s programovou ředitelkou festivalu Markétou Pášmovou.
4: Máme tu i zástupce zvířecí říše a všichni tři pocházejí ze seriálu Arabella. Je to vlk, potom je to housenka, ve které už se proměnil ředitel školy Duda a z něho se potom vylíhnul tento krásný motýl.
1: Miloš Macourek má na kontě neuvěřitelných 27 celovečerních filmů, 14 televizních seriálů a 127 animovaných filmů.
4: Tohle to je kostým, který pochází z pohádky Jezerní královna.
1: Nejplodnější tvůrčí dvojici tvořil Miloš Macourek s režisérem Václavem Vorlíčkem a podle Markéty Pášmové se ti dva dali dohromady právě díky Zlínskému filmovému festivalu.
4: Václav Orlíček se s Milošem Macourkem seznámil ve vlaku na Zlínský filmový festival.

0: Miloše Macourka manželka vybavila na cestu svačinkou a Václav Vorlíček žádnou neměl.
1: No, tak se oni podělili a myslím si, že vzniklo přátelství, které trvalo mnoho desítek let a bylo velmi, velmi plodné.
2: Tak my tady zrovna instalujeme výstavu plakátů, je jich tu 20.
0: Vysvětluje mi dramaturg doprovodného programu Jakub Holcman.
2: Vám ukážu kouzelný prsten Arabely, který funguje tak, že když si ho nasadíte na prst a otočíte, tak si musíte zároveň něco přát a ono se vám to splní. Vždycky všechno.
3: Co jste si aktuálně přál?
2: Ať je dobré počasí.
0: Zlínský festival kromě výstavy připomene Miloše Macourka i besedami. Arabela i Saxána, tedy jejich představitelky Jana Naďová a Petra Černocká, přijedou osobně. A samozřejmě diváci nepřijdou ani o filmy. Třeba o...
4: Pane, vy jste vdova.
0: Ze Zlína, Blanka Kovandová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách. Než bych na břehu stál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
5: Je 16:30. Krátké zprávy a Martin Matějka.
6: Řidiči dnes nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín je o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice prodávají litr benzínu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější je i nafta, a to o 59 haléřů. Litr řidiči nakoupí za maximálně 40 korun a 26 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Pomoc lidem v bytové nouzi by mohl částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by měli poslanci na dnešní mimořádné schůzi. Novela taky zavádí kontaktní místa na pomoc pro lidi s bytovou nouzí ve všech 205 obcí s rozšířenou působností. Opozice kritizuje částečný přesun agendy na úřady práce. Podle starostů jde o přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení. Rakouský soud poslal na 15 let do vězení muže, který plánoval útok na koncert americké zpěvačky Taylor Swift. Informovali o tom agentury APA a DPA. Muž se k plánování útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto. A v roce 2024 chtěl zaútočit před stadionem, kde se měl koncert konat. Jeho plány ale překazily rakouské úřady. Swift tehdy preventivně zrušila všechna svá vystoupení v Rakousku. A lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. A v letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Janských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky.
1: Sport.
6: Mezinárodní hokejová federace IIHF umožnila částečný návrat Běloruska do mezinárodních soutěží. Na webu informovala o tom, že v nadcházející sezóně se například běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství světa. Ženy můžou startovat ve 4. divizi světového šampionátu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D4 u Chraštic a nehoda na D48 v Příboře. Na dálnici D4 ve směru z Písku do Prahy dejte pozor za sjezdem na Tábor. Na kilometru 56 mělo nákladní auto defekt. Kusy pneumatiky už jsou odklizené, ale kamion stále stojí v odstavném pruhu, tak ať vás nezaskočí. Na D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína čekejte nehodu za sjezdem na průmyslovou zónu Příbor. Na 33. kilometru osobní auto srazilo srnu a na místě už je i policie. Na D7 z Prahy do Chomutova pozor za sjezdem na Kadaň. Na kilometru 76 také srazila dodávka srnu a na místě zasahovali i záchranáři. Oba jízdní pruhy by měly být plně průjezdné, ale okolo místa nehody se stále můžou pohybovat také chodci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Teď nad ránem je jasno, ale taky chladno. Ochladilo se na 9 až 5 stupňů, v údolích měří i kolem 3 a ojediněle se ještě můžou objevit přízemní mrazíky. A přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. A teploty v pátek 21 až 26 stupňů a v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
8: V 19 letech bojovali za druhé světové války za svobodu. Teď ve 100 letech přijeli zpátky do Čech, aby uctili památku svých padlých kamarádů. O koho konkrétně se jedná, prozradíme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dva američtí váleční veteráni přijeli do Čech, aby oslavili sté narozeniny. Jako 19-letí se podíleli na osvobozování Československa. Přijeli hlavně proto, aby uctili památku padlých kamarádů. Kromě Chebu navštívili třeba i Loket na Sokolovsku, kde před 81 lety lokální německá posádka podepsala kapitulaci, a to krátce předtím, než do města dorazila americká armáda.
1: Jedním z válečných veteránů, kteří přijeli do Lokta, byl stoletý Harry Hemison. Na konci druhé světové války byl součástí 5. pěší divize pod velením generála Pettena.
2: Říkal, že se dostal na evropské bojiště jako replacement, to znamená, že nahradil jiného zraněného nebo padlého vojáka. A vlastně jeden z prvních zážitků, který oni měli, když se na jaře 45 dostali do Německa, že byli u nějaký řeky, kde plavalo řada mrtvých těl, který museli vynášet na břeh. Pak se dostali k Československu, to bylo na Šumavě, válka skončila.
1: V bojích byl 50 dní.
2: Šestkrát celkem měl na mále, jak to on řekl, třikrát ze strany Němců, ale taky i ze strany přátelské palby.
1: Na akci byli také studenti střední vojenské školy v Sokolově. S nimi se váleční veteráni pozdravili.
3: One more time, salute.
4: Ready?
1: Děkuji. Historik Jiří Kluc. Přivezl jste sem do Lokte válečné veterány.
2: Oba dva veteráni, kteří jsou tady, prošli reálně boji ve střední Evropě. Nikdo z nich nebyl přímo tady v Lokti na konci války.
1: Byli už někdy v České republice?
2: Harry Hamilton byl minulý rok. Tentokrát jsme byli na válečném hřbitově americkém, kde jsem přímo našel vojáka, který byl s ním v jednotce a poprvé po 81 letech uctil svého padlého kamaráda. Druhý veterán Arnold Strauch, který je z New Yorku, je v České republice jako poprvé.
1: Oba američtí váleční veteráni se nakonec podepsali do pamětní knihy. Z Lokte na Sokolovsku. Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

Někteří zemědělci se kvůli nebývale suchému jaru obávají nižších výnosů. My vás konkrétně na pole mezi Břeclaví a Lanžotem vezmeme v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Zemědělci na jihomoravských polích zažívají jeden z nejsušších roků za poslední desítky let. Někteří pěstitelé už teď očekávají, že se s letošními výnosy obilí nejspíš nedostanou z červených čísel. No a je to i případ polí mezi Lanžhotem a Břeclaví na jihu Moravy.
1: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Srážek, které by jí s růstem pomohly, tu bylo málo.
2: A je hodně řídká a nízká. Jo, že mělo by to být vyšší, hustější.
1: Stojíme uprostřed pole, klasy, které by na pšenici už měly být vidět, jsou zatím v zárodku. Podle Vaňkové tady za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
2: Došlo ke zpomalení toho vzcházení, protože to zrno vlastně leželo v té půdě a bylo v suchu, takže nemělo impuls k tomu, aby vyklíčilo a vyrostlo.
1: Déšť, který v posledních 2 týdnech přišel, s vývojem obilí alespoň trochu pomohl.
2: Že přece jenom ta pšenice trochu poskočila.
1: Alena Vaňková teď doufá, že v červnu přijde dost strážek na to, aby do sebe natáhli klasy vodu. Přesto ale počítá s nižším výnosem.
2: Aspoň nějaká záplata ohledně těch vysokých vstupů by to určitě byla. Že by se mi podařilo se dostat z červených čísel, ale to si nemyslím.
1: Na déšť čeká i většina ostatních zemědělců v regionu. Potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
3: Myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaký srážky další nebo nikoliv.
1: Nedostatek vláhy podle Hlaváčka dopadá kromě obilovin významně taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří.
3: Co se hodně srovnalo, tak jsou slunečnice. Ty vypadají solidně a ty pozdní osevy kukuřic jsou vzdejí pěkně, rovnoměrně, vyrovnaně.
1: Naopak úroda meziplodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. To může znamenat problémy pro chovatele skotu, kteří je využívají ke krmení. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
5: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
6: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
7: Novým velvyslancem ve Spojených státech bude bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Na východě Rumunska zasáhl dron obytnou budovu, tamní média hlásí 2 zraněné. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. Dnes bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. České televizi to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Kulhánek je českým velvyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí. Ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojařskou firmu LPP Holding. Jde o cizinku původem z východní Evropy. Ve vazbě je tak už 8 lidí, další 3 osoby zadržela policie v Polsku. Březnový požár zničil výrobní halu a způsobil 100 milionové škody. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Obviněné hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest, jak potvrdil pardubický soudce Karel Gobernac.
8: Stejná právní kvalifikace, je tam samozřejmě účast na teroristické skupině a teroristický útok, stejně tak jako u ostatních obviněných v této věci, kteří již byli do vazby vzati.
7: V rumunském městě Galaci, nedaleko hranice s Ukrajinou a Moldavskem, zasáhl dron obytnou budovu. 2 lidé jsou lehce zranění. Uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že její protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v Oděské oblasti na východě země. Rusko ani Ukrajina zatím událost nekomentovali. Ukrajina dostane další stíhačky typu Gripen. Na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve švédské Upsale to oznámil tamní premiér Ulf Kristersson. Stockholm věnuje ukrajinské armádě 16 strojů staršího typu. Další modernější si Kyjev objednal.
9: Švédská vláda pošle Kyjevu jako dar stíhačky Gripen typu CD, což jsou stejné stroje, jako dnes používá česká armáda. Ukrajinský prezident poděkoval za švédskou podporu a dodal, že armáda chce stroje využít k útokům na ruské bombardéry, které vysílají rakety na ukrajinské území. I proto Kyjev nakoupí také 20 kusů modernějších Gripenů typu EF. Ukrajinská a švédská vláda už na podzim loňského roku podepsali memorandum o spolupráci, podle kterého má Kyjev možnost koupit až 150 stíhaček. Podle Zelenského to Kyjev udělá, pokud na to bude mít dostatek financí. Jakub Lucký, Radiožurnál.
7: Jihomoravský kraj chystá pro letošní sezónu rozšíření sítě cyklostezek o několik nových úseků. Rozdělí přes 30 milionů korun, které pomůžou dokončit například klíčovou část trasy mezi Brnem a Vídní nebo novou stezku z Ivančic do Dolních Kounic. Pro turisty se navíc v Moravském krasu připravuje speciální pivovarská stezka. Doplňuje ředitelka Jihomoravské centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.
10: Cyklistika je důležitou součástí cestovního ruchu na Jižní Moravě. Pro návštěvníky připravujeme tipy na konkrétní trasy. K nejoblíbenějším trasám patří cyklostezka podél Baťova kanálu, síť moravských vinařských stezek a taky páteřní trasa spojující Brno s Vídní.
7: Sport. Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skorovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
11: Bylo to takový střídavý, jenom jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
7: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy 4-0. Dále jde i Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolona na D1 před Brnem a omezení na D4 u Chraštic. Na dálnici D1 se začíná tvořit kolona kamionů na příjezdu z Prahy do Brna. V pravém pruhu nákladní auta brzdí u exitu na výstaviště na kilometru 190 a nesouvisle popojíždí až k omezení u D2 na stém 96. Osobním autem v levém pruhu zatím projedete bez zdržení. A ještě jednou D1, tentokrát z Polska do Ostravy. Zbystřete v Bohumíně na kilometru 369. Osobní auto narazilo do svodidel a v levém jízdním pruhu můžou překážet následky nehody. Pozor si dejte i na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za sjezdem na Hlavenec. V úseku mezi 15. a 16. kilometrem máme hlášený pohyb srn v blízkosti vozovky. A na D4 z Písku do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Tábor. Po defektu kamionu silničáři na kilometru 56 uzavřeli kvůli práci odtahové služby pravý jízdní pruh, ale projedete bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy i 28. Tolik zprávy. A teď začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
14: Dobré ráno, tak už zase pátek, nebo konečně pátek, to už nechám na vás, jak to vnímáte. Hraní radiožurnál začíná 6 minut po 5. hodině. Přejeme klidnou cestu k víkendu, my za chvíli začneme v lomu ČSA na Mostecku a to proto, abychom vám představili ozdobnici obrovskou. Pokud nevíte, o co jde, za chvíli se to rozvíte. Dobré jitro.

0: Jmenuje se Ozdobnice obrovská a tento nový typ odolné trávy testují vědci na území lomu ČSA na Mostecku, kde skončila těžba. Má pomoci obnovit narušenou půdu a v budoucnu by se mohla stát také zdrojem biomasy, ze které se dají vyrábět třeba peletky na topení.
1: Teď tady připravujeme 4 brázdy, pak přijede speciální vrták a tím uděláme vlastně díry a do každé díry zasadíme ostenku miskantu.
2: Řekla Milenka Žižková z Ústecké univerzity Fakulty životního prostředí. Spolu se zahraničními studenty připravují na testovacím poli půdu pro zasazení ozdobnice. Proč vědci testují právě ozdobnici obrovskou, mi řekl Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
3: Tráva příbuzná třeba cukrové třtině nebo kukuřici, roste až 4 metry a produkuje nějaký 50 tun suché biomasy za rok.
2: Místo po těžbě uhlí si vědci vybrali kvůli nižší kvalitě zdejší půdy.
3: Je to posttěžební lokalita, chudá půda, navíc pod Krušnýma horama máme jaksi sucho, srážkový stín.
2: Ozdobnice obrovská je invazivní druh, který například na jihu Čech dělá starosti ochráncům přírody i zahrádkářům. To ale u druhu vysazovaného na území uhelného lomu podle Josefa Trégla nehrozí.
3: Tahle rostlina je hybrid, takže netvoří semena. Bez těch semen jako nehrozí, že tady zafouká vítr a bude tady miskantus po celém Ústeckém kraji.
2: Vysazeno bude 2000 sazenic na ploše 1 km². Rostlina by mohla mít podle vědců široké využití.
3: Trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír, tak nějaký vlákna, nějakou izolaci.
2: Pokud se ozdobnici obrovské bude v lomu ČSA dařit, mohou ji následně využít při rekultivacích i v okolních lomech, říká Vít Kopecký za těžařskou skupinu 7.
4: Například na lomu Vršany, kde ještě třeba bychom to právě využít mohli, ale například to můžou využít kolegové v severočeských dolech, na dolech Bílina a nástup Tušimice.
2: Už v červenci by mohlo být zřejmé, jestli se ozdobnici ve srážkovém stínu Krušných hor daří. Z Mostecka Jan Beneš. Radiožurnál.

0: Dobré ráno, i AI musí někdo všechno naučit, tak třeba čeští odborníci naučili teď odhalovat výmoly na cestách a díky tomu mohou silničáři jednodušeji zjistit poškození vozovky a zajistit opravu. Jak to funguje? Dozvíte se. Dobré ráno, ve 4:15. A začínáme nejnovější zahraniční ranní zprávou. V rumunském městě Galaci, nedaleko hranic Ukrajinou a Moldavskem, zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zraněni. Podle rumunského ministerstva obrany šlo o ruský bezpilotní letoun a my teď zjišťujeme další detaily. A ráno se vydáme za naším reportérem i do Madridu. Ve španělské metropoli totiž dnes odhalí pomník Čechovi, který ukrýval popel obětí nacismu. Jde o více než 2000 lidí a my poprvé tehdejšího ředitele pražského strašnického krematoria Františka Suchého představíme už po půl šesté.
1: Dnešní ranní obloha je na většině území Česka jasná. Teploty se pohybují většinou od 9 do 5 stupňů Celsia, v údolích je i kolem 3 stupňů a ojediněle se vyskytují přízemní mrazíky. Během dne čekejte slunečné počasí, až na večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 18, na Šumavě kolem 21 stupňů. Přeji krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: vámi ranní Radiožurnál. Umělá inteligence pomáhá leckde, teď třeba nově i odborníkům najít výmoly na silnicích. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Ředitelství silnic a dálnic tak může efektivněji plánovat komplexní rekonstrukce. Detektor výtluku zároveň umí odhalit i drobná poškození, která navíc můžou potom odborníci sledovat v čase a včas zasáhnout.
1: Mikrovlnný cestář, ten stroj, nahřejvá okraj výtluku.
2: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
1: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch. A to zamezuje právě vzniku spáry, jo? Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
2: Vysvětluje mě přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
1: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není důvod, aby byla narušená v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
2: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
3: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křivatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
2: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je rozpoznání téměř 100%.
3: My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jedete opravovat.
2: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostylské ulici zelená a žlutá kolečka.
3: Barvy mi značí závažnost. Tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty.
2: Těch bodů vidím, že je zhruba 10. Jsou tam i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
3: Přesně tak. Tady se mi nachází dva velké defekty aktuálně. Já když to takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na

0: to, jak se vyvíjí v čase.
1: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by měl systém i předpovídat změny na vozovce. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: 5.24, ranní radiožurnál. Během jedné jediné noci klidně i čtyři kriminální případy řeší Mordparta z prvorepublikové pražské čtyřky. Ano, legendární Rada 20, Jedová chýše, zkrátka všichni hříšní lidé města pražského. Ti teď míří na divadelní jeviště. Městská divadla pražská totiž uvedou už zítra v divadle ABC premiéru inscenace inspirované legendárními kriminalistickými příběhy z prvorepublikové Prahy, které proslavil jeden velmi úspěšný televizní seriál.
1: Nehrdce,
2: Radu 20 představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
3: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, že i když to bylo na kameru, tak to herectví bylo takový vlastně výrazný, takový divadelní a sebevědomý, šťavnatý.
2: Na jevišti stojí černá posuvná konstrukce, muzikant hraje na saxofon, herečky v ostře červených, žlutých i zelených sporých úborech představují kabaretní tanečnice a zpěvačky. Pak následuje ostrý až filmový střih a z pestrobarevné scény se stává kancelář Rady 20.
4: Ale my jsme se snažili na to podívat opravdu současnýma očima a vytvořit z něj šéfa, takého, jakého by si každý přál, teda mít nad sebou někoho, kdo je opravdu vzdělaný, kdo myslí na své podřízené, dává jim úkoly, motivuje je, využívá všechny své znalosti z různých oborů kriminalistiky a velmi nás inspirovala vlastně ta skutečná postava Rady Vaňáska.
2: Inscenace Mariana Amstlera je složená ze čtyř povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál v půl šesté. Pavel Prouza a zprávy. Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknout má podle ní taky dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle něj si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy. Například Slovensko oslaví den daňové svobody až za měsíc. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánován na příští týden.
0: Sport.
2: Fotbalová Slavia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. Za 19-letého golmana zaplatila zhruba 120 milionů korun. Domčak v uplynulé sezóně ukrajinské ligy nastoupil k 27 zápasům a ve 14 z nich nedostal gól. Je zároveň čtvrtou posilou mistrů šance ligy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D4 za Mirovicemi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy už se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu před omezením u D2. Nákladní soupravy se řadí už od exitu 182 Popůvky. A na dálnici D4 ve směru z Písku na Prahu zpozorněte za sjezdem na Mirovice. Na 56. kilometru se porouchal kamion. Pro jistotu je tam zabraný i pravý pruh. Vybočuje se do levého, provoz je slabý bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Česko se probouzí do jasného rána. Aktuálně naměříme klidně i 13 stupňů v centru Prahy, ale třeba Jelení v Krušných horách hlásí 5 stupňů pod nulou. Dnešní den bude slunečný a nadprůměrně teplý. Čekáme jasno nebo skoro jasno a až na večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí až na 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28. No a na horách čekejte 18 stupňů Celsia, na Šumavě dokonce 21. Foukat přitom bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr do 14 km za hodinu. Zítra už čekáme oblačno až polojasno, v první polovině dne i zataženo. Zpočátku se v severní polovině území během dne od severozápadu místy i jinde vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. I přesto v sobotu naměříme až 28 stupňů, jen na severovýchodě bude chladněji okolo 22. K večeru pak bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má Petr Král.
2: Karolína Burdová, počasí. Bude hezky.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Jakuba Gregoryho jste poslouchali teď v ranním radiožurnálu, teď míněno v 5 hodin a 36 minut. My teď míříme do Španělska, právě tam dnes totiž uctí Čecha, který riskoval svůj život, aby se nikdy nezapomnělo na tisíce lidí zabitých nacisty. Bývalému řediteli strašnického krematoria v Praze, Františkovi Suchému, odhalí v Madridu sochu. My u toho budeme mít reportéra a spojíme se s ním po 8 hodině. František Suchý spolu se svým synem během druhé světové války ukrýval popel popravených obětí nacismu a zapisoval si jejich jména. Bylo mezi nimi i 6 Španělů.
1: František Suchý pracoval jako ředitel krematoria v Praze Strašnicích. Tam se během okupace spalovala těla českých odbojářů i vězňů z koncentračního tábora Hradiště. Jejich jména měla být zapomenuta. František Suchý je přesto tajně evidoval.
2: No, otce se někdy podařilo, že ty příslušníci si chránili, kteří tam byli a dohlíželi na to spalování, vopil a pak ty seznamy mohl psát sám. A když to neštalo, tak mě zbudil a já jsem jakožto 16-letý kluk ty seznamy popisoval.
1: Vzpomínal pro paměť národa František Suchý mladší. Popel měl být vysypán do kompostu nebo použít na posyp silnice. František Suchý ovšem popel tajně ukládal do plechových uren a zhromažďoval na odlehlém místě hřbitova. Zachránil tak ostatky celkem 2154 lidí, mezi nimi i 6 Španělů. Většinou se jednalo o muže, kteří v občanské válce bojovali proti diktátorovi Francisku Franku.
3: Společnost potřebuje takové příběhy, potřebujeme hrdiny, ke kterým můžeme vzhlížet. To, co dělalo František Suchý, vyžadovalo mnoho odvahy.
1: Zhrnuje středoškolský učitel a badatel Unai Egia, který příběh Františka Suchého přiblížil Španělům. Od dnešního dne ho bude připomínat i bronzová socha. Z Madridu Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: 5.43, čas na spaní to úplně nebude. S vámi Radiožurnál, vracíme se ke včerejšku. Česká hokejová reprezentace končí na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. A to po včerejší prohře s Finskem 1-4. Utkání sledovali tisíce fanoušků po celém Česku. Třeba na velkoplošné obrazovce v parku v pražských Riegerových sadech.
1: Dobrý zatím. Chtělo by to tam nějaký gól, ne?
2: Popisuje fanoušek Matěj, který se na hokej do Riegerových sadů přišel podívat se svojí partnerkou Evou.
3: Jsem tu poprvé a líbí se mi tady. Tady hodně lidí. Dobře.
2: Tak teď právě v tuhle chvíli Finsko dalo gól na 2-0, tak co na to říkáte?
1: Škoda, no. Doufejme, že to bude lepší.
2: Špatná nálada ale nevydržela příliš dlouho a ve druhé třetině se českému týmu povedlo skórovat. Na utkání se v hokejovém dresu přišla podívat i faninka Saša.
4: Hlavně to mistrovství. My jsme takový teď klasický český fanoušci. Jednou za rok nandají dres a jdou fandit.
2: Fanoušci zápas sledují na velké obrazovce. Krom toho jsou tady také stánky s občerstvením a lidé si můžou zahrát doprovodné hry. Popisuje spolupořadatel Jan Balder.
5: Tady bude takových 750 lidí. Super jídlo, bohatý program, soutěže. Kluci bojujou, já věřím, že jako není všem dům konec, nevzdáváme se a jedeme dál.
2: A podpořit český tým přišel do Riegerových sadů i hokejový útočník Jakub Voráček, kterému se ale prý zápas nesledoval lehce.
6: Tak jako nic moc, upřímně, je to těžký. Finové mají lepší pohyb a se zvládá těžko taky do zápasy.
2: Proč se přišel sledovat zápas zrovna sem do Riegerových sadů?
6: Jsem tady asi na nějakém pátém zápase, je tady příjemná atmosféra, hezký počasí.
2: I přes velkou snahu v závěru nakonec čeští hokejisté nedokázali zápas s Finskem otočit a na šampionátu končí. Jak dopadnou semifinálové duely a kdo se nakonec stane mistrem světa, se můžou fanoušci dozvědět v živém vysílání Radiožurnálu Sport. Z Riegerových sadů Josef Beneda, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:15. Řidiči dnes nejspíš mírně ušetří za pohonné hmoty. Cenový strop pro benzín je totiž o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice dnes prodávají litr maximálně za 43 korun a 58 haléřů Natural 95. No ale ten nafty, tak ten může stát maximálně 40 korun a 26 haléřů. I to je pokles. A přímo na startovací rampě na Floridě explodovala při testu raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. Podle něj je veškerý personál v bezpečí a teď zjišťují, co se vůbec přesně stalo.
7: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D4 u Mirovic. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy se rychle natahuje předvíkendová kolona kamionů. Do zúžení u D2 se sunou pravým pruhem teď už od exitu 178 Ostrovačice a dál jich přibývá. Levým pruhem se zatím jede plynule, snad jenom kolem sjezdu na Popůvky se chvílemi trochu zpomaluje. A na dálnici D4 z Písku a Strakonic do Prahy za sjezdem na Mirovice na 56. kilometru čeká na odtah porouchaný kamion. Počítejte se zabraným odstavným i pravým pruhem, kolem se zatím jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: Centrum Prahy aktuálně hlásí 12 stupňů, naopak Rokycká slať 5 stupňů pod nulou. Je jasno a to vydrží i přes den. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách bude místy až 28. No a v 1000 metrech na horách čekejte teploty kolem 18 stupňů. No a zítra čekejte podobné teploty do 28 stupňů, ale už se připravte na zataženou oblohu. Od severozápadu dorazí do Česka taky přehánky, ojediněle i bouřky. Teď už ale přeji pěkné ráno.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 5.50 a chvíli tenisu teď po ránu v našem vysílání. Tenista Vítko Přiva ve druhém kole Roland Garros bojoval nad Španělem Landolcem a vedl dokonce 2-0 na sety, jenže soupeř nakonec duel v dalších třech setech otočil. Pro Kopřivu to v Paříži byl druhý náročný zápas v krátké době.
1: Asi nikdy jsem nebyl tolik času na kurtu jako teď tady v posledních třech dnech, ale musím dát i kredit soupeři, protože vlastně on se strašně zvednul po druhém setu, začal hrát daleko lépe, daleko agresivněji. Moc mi nedal ani jakoby příležitostí, kdybych já se mohl třeba chytnout jakoby na nějakých jako jednodušších gemech, musel jsem si to všechno vybojovat sám, stálo mi to strašně sil a ty už vlastně potom v pátém setu skoro z mého pohledu nebyly.
2: Vyprávěl po zápase unavený a smutný Vít Kopřiva. V prvním kole porazil v pěti setech domácího Muteta. Další den odehrál deblový zápas a pak znovu v singlu strávil na kurtu ve velkém vedru skoro 4 hodiny. Kromě toho měl před zápasem žaludeční problémy.
1: Jsem nebyl schopný do sebe ani jakoby nic dostat, takže těch sil samozřejmě prostě jakoby ubývalo, ale říkám, jakoby myslím, že se s tím potýkáme jakoby skoro všichni, člověk vždycky před zápasem, nebo já to tak mám, úplně nejsem schopný se dobře najíst, jak je to tělo trošičku jako stažený, takže jsem do sebe dostal vlastně nějakou rýži, nějaký banán, ale bohužel to šlo všechno nějak trošičku ven, ale začal jsem ten zápas dobře, takže i tak jsem ho mohl hrát. No.
2: V Paříži panují od startu hlavní části Roland Garros náročné podmínky. Řada tenistů, včetně třeba Jakuba Menšíka, byla na hraně kolapsu. Světová jednička Jannik Sinner kvůli křečím vypadl už ve druhém kole. Kopřivu může aspoň těšit fakt, že i druhou pětisetovou bitvu v krátké době po sobě odehrál, aniž by pocitoval větší fyzické trable.
1: To určitě i čtyřhra, tam mi možná taky vzala samozřejmě nějaký síly, ale vlastně celý jsem to zvládl a tak určitě z toho se budu snažit těžit. Teď už mi nezbývá nic jiného, než to zkusit přetavit jakoby pro sebe, protože prohru už nevezmu zpátky.
2: Řekl Vít Kopřiva, který po roce opět dohrál na Roland Garros ve druhém kole. Ve stejné fázi končí taky Kateřina Siniaková. Ta ve třech setech prohrála s nasazenou devítkou, Kanaďankou Bokovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál, přiblížila se 6. hodina, je pátek. Co se děje doma ve světě, na silnicích i na oboze? To ví naši kolegové, vy se to právě teď dozvíte. Šest hodin, čas na zprávy. A slovo má Pavel Prouza.
1: Novela stavebního zákona zůstává ve druhém čtení, poslanci je opět nestihli projednat. Nový maďarský premiér Maďar bude jednat o uvolnění unijních fondů pro Budapešť. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále. Kolona kamionů popojíždí na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy. Bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě částečné přibývání oblačnosti. Teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci schůzi přerušili. O slovo se jich hlásilo přes 20. K novele se mají vrátit odpoledne.
3: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
4: Kde je řádné meziresortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor?
3: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnili interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmů.
5: Samozřejmě žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
3: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém z ODS se má dnes setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Protože vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomit si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
1: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Maďarský premiér Péter Maďar se v Bruselu sejde s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Usiluje o uvolnění unijních fondů, které unijní exekutiva Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu za vlády Viktora Orbána. Brusel teď Maďarsku blokuje celkem 18 miliard eur, tedy v přepočtu bezmála 450 miliard korun.
7: Dohoda s Evropskou komisí je podle premiéra Petra Maďara blízko. Ve čtvrtek prohlásil, že se nová maďarská vláda s Bruselem shoduje v řadě oblastí, ačkoliv některé otázky týkající se boje proti korupci zůstávají stále otevřené. Právě o nich dnes bude jednat s von der Leyenovou. Bez rychlého řešení by totiž Maďarsku hrozilo, že o peníze nenávratně přijde. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Sport. Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4. Trenér národního týmu Radim Rulík rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
9: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi čtyři nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
8: Ve čtvrtfinále prohráli i obhájci zlata ze Spojených států amerických, kteří podlehli 0-4 Kanadě. Poprvé v historii postoupilo do semifinále Norsko, to zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli 3-1 Švédy.
2: Zelená vlna s známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D4 za Lety. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se sice nadále prodlužuje kolona kamionů v pravém pruhu, začíná teď za sjezdem na Domašov kolem 174. kilometru. Současně se ovšem místy trhá, takže v části úseku do omezení u D2 momentálně i kamiony jedou v celku plynule. Levým pruhem se jede plynule na celé zmíněné trase. A na dálnici D4 z Písku do Prahy za sjezdem na Mirovice na 56. kilometru je provoz stažený do levého pruhu, stojí tam porouchaný kamion, provoz je tam plynulý. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost, teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28, na horách kolem 18, na Šumavě kolem 21 stupňů. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, o to lepší, že je páteční 6 minut po 6. hodině. Poslední květový víkend před námi a po něm poslední měsíc školáků před prázdninami.

0: ranním radiožurnálu jedna pozitivní novinka. Příspěvek na bydlení by mohlo v budoucnu pobírat totiž více lidí. Plánuje to vládní koalice, která chce dnes zákon probrat v závěrečném čtení na mimořádné schůzi sněmovny. Víc tomu poví Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Novela zákona o podpoře bydlení upravuje příjmové limity, podle kterých stát posuzuje, kdo může podporu získat. Koaliční poslanci se dohodli na snížení spodní hranice a zvýšení horního limitu životního minima, a to na jeho trojnásobek, například pro lidi se zdravotním postižením. Vzniknout by měla taky širší síť poradenských center, tedy kontaktních míst. Povinnost je zřídit by měly podle zákona všechny obce s rozšířenou působností.
0: A jak se k novele staví opoziční poslanci?
1: Vítají například, že některé změny, které požadovali Ministerstvo pro místní rozvoj, přijalo. Třeba podpora nebude cílit jen na lidi, kteří mají vazbu na daný region. Podmínkou původně bylo, aby v místě měli trvalé bydliště nebo aby tam pracovali. Opozici ale vadí, že by některé pravomoce měly přejít pod úřad práce, a pokud sněmovna stihne dnes novelu schválit, dostane ji k posouzení Senát a pak prezident. Změny by pak podle koalice měly platit už od července.
0: Eliška Zábrocká.

0: páteční ráno. Nemáte-li žádné plány na dnešní noc, tak vám možná nějaké teď nabídneme. Čeká nás totiž noc kostelů. Během ní například brněnští zvoníci rozezní doslova historické centrum města. Podvečer lidé výjimečně uslyší i biskupský zvon z katedrály na Petrově.
1: Host Radiožurnálu.
2: Na Pražském hradě musí reprezentovat i zahrady. A právě ty má na starosti Helena Pánková, ředitelka odboru parků a zahrad správy Pražského hradu. Jak se udržuje zeleň v areálu jedné z nejvýznamnějších evropských památek, které rostliny a stromy tam patří k nejcennějším? A za jakou vzácnou rostlinou jezdí každý rok dolů k Podmedníkem? Helena Pánková bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 7:15. Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek, vystřídá stávajícího Miloslava Staška. České televizi to řekl minister zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kulhánek je teď českým velvyslancem při OSN v New Yorku a před 5 lety byl i ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše, hnutí ANO. Francie začne ze zdravotního pojištění alespoň částečně proplácet léky na hubnutí pacientům s těžkou obezitou. Oznámilo to tamní ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Nové opatření má začít už od poloviny června.
4: Kolona na D1 před Brnem, nehoda na D6 za Strašecím. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov z kilometru 172 vzniká kolona kamionů v pravém pruhu, místy roztrhaná až k D2. Na D6 z Karlových Varů na Prahu za sjezdem na Nové Strašecí opatrně na 30. kilometru v odstavném pruhu stojí po nehodě nákladní a osobní auto. A na D4 z Písku na Prahu za sjezdem na Mirovice na 56. kilometru je u porouchaného kamionu zabraný pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Dnes očekávejme slunečný a nadprůměrně teplý den. Čekáme jasno nebo skoro jasno a až na večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách bude místy ještě teplej kolem 28 stupňů a zhruba 18 stupňů naměříme v 1000 metrech na horách. Zítra očekáváme oblačno až zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Na severovýchodě bude chladněji okolo 22. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Výjimečný okamžik nastane v historickém centru Brna dnes v 17 hodin. Zvonici tam při začínající noci kostelu rozezní celkem 29 zvonů. Slyšet budou třeba zvony z kostela svatého Jakuba, svatého Michala, anebo z červeného a minorického kostela. Ozve se i biskupský zvon z katedrály svatých Petra a Pavla, který jinak mlčí.
1: Práve sa nachádzame priamo v biskupskom zvone. Váži takmer 4000 kg, má priemer 187 cm, má ladenie AS 0, čo ho vlastne robí najhlbším zvonom v Brne, týkajúce ladenia.
2: Hlavní zvoník Matúš Sedlák vzal do rukou ťažké srdce zvonu a dvěma údery ho na malou chvíli rozeznil.
1: Je zasvetený samozrejme svätému Petrovi a Pavlovi a Panne Márii.
3: Vy ste ale zmiňoval, že úplne biežne nezvoní posledný rok.
1: Celkovo vzhľadom k tomu, že sa jedná o špeciálny zvon, tak bol využívaný iba na špeciálne príležitosti. Jeho príslušenstvo už je pomerne zastaralé, tak sme sa rozhodli, že jeho prevádzku obmedzíme a aktuálne sa diskutuje o jeho oprave.
2: Kdy sa dočká oprav, to zatím ešte není jasné.
1: Určite sa plánuje výmena zavesenia zvona z aktuálnej ocelovej hlavice na drevenú, rovnako taktiež sa plánuje výmena zvonového srdca, prípadne výmena pohonov.
4: My jakožto zvoníci bychom se rádi nějak zasloužili o nejenom službu těmto zvonům, co se zvuku týče, ale i co se týče jejich uchování a zachování, aby nám tady mohli samozřejmě sloužit i dalším generacím.
2: Dodává zvoník Josef Polášek. Zvony dnes budou znít necelých 10 minut, vysvětluje hlavní zvoník Matúš Sedlák.
1: Začne právě solovo zvonit tento biskupský zvon, tak slávnostně to otvorí to zvonění. No a následně po minutě se k němu přidá zvyšok právě změněných kostolů. No a opět potom na závěr poslední minutu bude mít tak tiež solo tento biskupský zvon.
2: Nejlépe budou zvony slyšet ve věži Staré radnice, na hradě Špilberk nebo v Denisových sadech. Z Brna Hana Novotná, Radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzo Bohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
2: Je půl sedmé. Zprávy pro nás má Pavel Krouza.
3: S hledáním bydlení nebo práce má propuštěným vězňům pomáhat nová platforma. Cílem chystaného webu pro výstup je, aby odsouzení zůstávali na svobodě i po odpykání trestu. Do vězení se totiž vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Web poradí třeba s pomocí ohledně oddlužení nebo závislostí. Praha má nový územní plán, schválili ho zastupitelé hlavního města. Dokument bude platit od září, určuje, co a kde se může ve městě stavět. Takzvaný metropolitní plán nahradí ten dosavadní z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude ve Washingtonu jednat se svým pákistánským protějškem Ishakem Darem. Jeho země zprostředkovává hovory mezi Íránem a Spojenými státy o cestě k trvalé mírové smlouvě. Státy teď jednají o takzvaném memorandu o porozumění. Dokument má být základem mimo jiné i pro další jednání o íránském jaderném programu.
4: Sport.
3: Hokejisti Česka prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové a Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem, překážka na D4 za Lety. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se za sjezdem na Domašov tvoří kolona kamionů v pravém pruhu, teď ze 174. kilometru místy roztrhaná až do zúžení u D2 a už i v levém pruhu se brzdí, obvyklá raní kolona se tvoří kolem exitu 182 Popůvky chvílemi. Na dálnici D4 z Písku na Prahu za sjezdem na Mirovice opatrněji na 56. kilometru kolem porouchaného kamionu je tam provoz svedený jenom do levého pruhu bez kolony. Na D6 se z Karlových Varů směrem do Prahy za Novým Strašecím na 30. kilometru řeší srážku osobního auta s nákladním, zabraný odstavný pruh přibrzďuje se. V Praze zatím relativně klidnější provoz, ale v Českobrodské do centra před Běchovicemi je fronta až na 10 minut. V Bělohorské z centra před Vypichem stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto a tvoří se tam fronta chvílemi skoro od Kláštera, je to na pár minut. A u Nových Butovic v křížení Radlické s Bucharovou a Řeporyjskou hlásíte nehodu, tvoří se kratší fronty.
6: Dvě auta do sebe přímo v křižovatce.
5: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Probouzíme se dnes do jasného rána. Teploty teď naměříme ve velkém rozmezí, zatímco na Horské Kvildě nebo Jizerce ještě naměříme teploty kolem 3 stupňů pod nulou, Javorník hlásí 11 stupňů. Během dne čekejte slunečné počasí, bude jasno až skoro jasno a teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia. V Čechách bude místy i 28. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů, na Šumavě až 21. Na večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost, zítra už tak bude oblačno až za přitaženo. Zpočátku se v severní polovině území během dne od severozápadu místy i jinde vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru pak bude od severu srážek i oblačnosti ubývat, nejnižší teploty. Zítra naměříme od 15 do 11 stupňů, v údolích bude i kolem 9. Ty nejvyšší denní ale vystoupí až na 28 stupňů. Na severovýchodě bude chladněji kolem 22. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno přejeme. Zemřel jeden z Cimrmanů, Jan Hraběta, ve věku 680 let, stalo se včera. Mluvit o tom ještě budeme a půjčíme si teď jednu známou hlášku z divadla Jary Cimrmana, a sice termín naše slavné prohry. Čeští hokejisté obsadí na světovém šampionátu 5. místo, konec ve čtvrtfinále je neúspěchem. Turnaj ale ukázal, že má národní tým dobrý základ pro budoucnost. I o tom ještě bude řeč.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
8: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Dobré ráno, 7 minut po půl sedmé. Není dobré pro fanoušky sportu tak třeba náhodně národního, pro hokejisty a pro hokejové fandy z celé republiky. Celé ráno totiž budeme probírat konec české hokejové reprezentace na mistrovství světa. Jak všichni víme, tak prohrála i v našem přímém přenosu ve čtvrtfinále s Finy 1-4. Jednu, řekněme ale dobrou zprávu, šampionát pro české barvy přece jenom přinesl. A to účast hned šestice mladých hráčů v týmu.
1: Smutný konec, nikdo jsme si nepřáli končit takhle brzo, ale já jsem si to moc užil, bylo to skvělý, jsem moc rád, že jsem se na ten turnaj podíval, že jsem si ho mohl zahrát, ale bohužel to nebyl takový konec, jaký jsme si všichni přáli.
2: Říkal zklamaně Tomáš Cibulka, který byl i přes své mládí jedním z nejvytěžovanějších hráčů českého týmu na turnaji. A rozhodně se nestratili ani další zástupci ročníků 2003, 4 a 6.
3: Já jsem nadšený, Galvas hrál skvělý zápas, Jarda Chmelář celý turnaj velice solidní, myslím si, obrovský příslib. Matyáš Milovský taky obrovský příslib. Alšík výborný, Cibulka ještě, že jo? Takže já si myslím, že ty mladí to jakoby zvládli jako skvěle.
2: Pochválil trenér Radim Rulík pětici mladých hokejistů, kteří se na šampionátu odbyli premiéru mezi dospělými. Právě Galvas, Chmelař, Milovský, Alšer a Cibulka byli nejpříjemnějším překvapením českého týmu. Všichni dokázali na turnaji bodovat. Herně patřili mnohdy mezi nejlepší a i podle kapitána Romana Červenky byl jejich výkon výborný.
1: Všichni kluci mladí si myslím, že se s tím popasovali dobře, budou sbírat zkušenosti, tak věřím, že budou jenom růst a že to do budoucna bude dobrý.
4: Určitě je to motivace, je to do dalších let, když určitě bude ta možnost jít na další mistrovství, tak určitě nebudu váhat, je to strašná čest mít tenhle dres na sobě, hrát ty zápasy za tu Českou republiku, za tou kulisou těch fanoušků, kteří byli fakt skvělí a celý turnaj. Myslím si, že nás všechny mrzí, že jsme to pro ně nedali.
2: Navázal na kapitána Romana Červenku Jaroslav Chmelař, který má z pětice mladíků zatím i nejvíce odehraných zápasů v NHL. Tam se už probojoval i Marek Alšer. Nakouknout by tam mohli v příští sezóně i Milovský s Cibulkou. Galvase čeká za pár týdnů draft. Na šampionátu všichni ukázali, že mají potenciál se v zámoří prosadit a v blízké budoucnosti být i oporami národního týmu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Do 7 let po propuštění z vězení se polovina lidí za mříže vrátí. Tak to je zjištění studie Centra Rubikon. Návrat z vězení a nový život nebývá jednoduchý. Vězňům má ještě letos ale pomoci nový webový portál. Na rozcestníku s názvem Pro výstup přehledně dohledají organizace, které jim můžou pomáhat. Třeba s hledáním zaměstnání, bydlení, anebo třeba jak napravit vztahy s rodinou.
1: Jana strávila ve vězení rok a půl za majetkovou trestnou činnost. Největší překážkou pro návrat pro ni ale byla závislost.
2: Tušila jsem, že to nezvládám, ty drogy, jako proto jsem aj byla ráda, že mě zavřeli. Tam jsem vlastně si postupně už domlouvala aj vlastně, kde půjdu po výkonu trestu, takže jsem si domluvila dolečovací centrum v Brně.
1: Takové služby bude možné na portálu dohledat. A to třeba podle volné kapacity služeb i města nebo okresu, říká výkonná ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
3: Rádi bychom, aby byla dostupná nejenom klientům, třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům.
1: Právě bydlení, práci nebo rodinné vztahy je třeba v prvních týdnech po propuštění řešit intenzivně, pokračuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
4: Pak, když ten odsouzený není připraven na návrat do společnosti, minimálně tady v těch základních oblastech žití, tak to se lže 100% a vrátí se k té kriminální činnosti.
1: Webový portál budou zatím do konce léta testovat ve třech věznicích. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Aktuálně kvůli technické závadě právě teď nejezdí pražské metro A mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Dopravní podnik zatím nezná předpokládaný čas obnovení provozu a my zjišťujeme další podrobnosti o závadě i přerušení. Maďarského premiéra Petra Maďara právě dnes přijme v Bruselu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Maďar usiluje o uvolnění v přepočtu 450 miliard korun z fondů, které unijní exekutiva Budapešti zmrazila, a to kvůli porušování principů právního státu během předchozího vládnutí Viktora Orbána.
5: Na D1 nebezpečí za Souticemi a nehoda u Popůvek. Na D1 z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Čechtice. Na 67. kilometru ve stoupacím pruhu stojí porouchaný kamion označený jenom trojúhelníkem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná za sjezdem na Domašov na kilometru 173 a před exitem Popůvky to teď začíná váznout víc, za ním na 183. hlásíte čerstvou nehodu.
6: Připojovacím pruhu a v pravým pruhu je Ťukanec, kamion, osoba.
5: Na D4 z Písku do Prahy za sjezdem na Mirovice na 56. kilometru je u porouchaného kamionu zabraný pravý pruh. A na D6 z Karlových Varů na Prahu za Novým Strašecím na 30. kilometru vyšetřují nehodu v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Dnes ráno máme nad Českem jasno a tak zůstane i přes den, až na večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Odpoledne očekáváme slunečné počasí s teplotami od 21 do 26 stupňů, v Čechách bude i 28. V tisíci metrech na horách pak meteorologové očekávají kolem 18 stupňů Celsia. Na přehánky a ojediněle i bouřky se připravte zítra. Teploty ale zůstanou vysoké do 28 stupňů, jen na severovýchodě naměříme kolem 22. Hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: 10 minut před sedmou, další novinka v ranním radiožurnálu. Dron v noci zasáhl střechu obytného domu v Rumunsku. Podle tamního ministerstva obrany dron přiletěl z Ruska. Dva lidé jsou zranění a na místě zasahují hasiči a také záchranáři. Je to vůbec poprvé, co údajný ruský dron zasáhl hustě osídlenou oblast v Rumunsku. Co se v noci stalo, to ví Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Rumunský vzdušný prostor podle dat z radaru narušil dron, který překročil hranice z Ukrajiny. Ve stejnou dobu Rusko útočilo na ukrajinské přístavy na Dunaji. Dron následně zasáhl střechu jednoho z obytných domů ve městě Galasy a explodoval. Kvůli tomu taky začala střecha desetipatrové bytovky hořet. Další bezpilotní letoun s rozpětím křídel asi 3 metry a bez výbušné nálože našly rumunské úřady na severozápadě země. Jeho původ a okolnosti, za jaký do země přiletěl, teď zjišťují.
0: No, to není úplně poprvé, co drony doletěly do Rumunska.
1: Není, je to podle rumunského ministerstva obrany po 29. Poprvé letos v dubnu taky zasáhli přístavbu jednoho z domků a elektrické vedení a tím vlastně způsobili první škody na majetku. A dnes v noci tedy mají dopady údajných ruských dronů taky první zraněné. Do nemocnice odjeli podle rumunské státní agentury Agerpres matka s dítětem. Oba mírně zranění. Rumunsko, mimochodem členská země Evropské unie a taky Severoatlantické aliance, s Ukrajinou sdílí pozemní hranici dlouhou asi 650 kilometrů.
0: Další novinky v ranním radiožurnálu týkají se dronu, který v Rumunsku zasáhl obytný dům. Dva lidé jsou zraněni. Podrobnosti pro nás měl Jiří Chábera z naší zahraniční redakce. Jiří, díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za 9 minut 7 hodin.
2: Sobotní ráno na radiožurnálu patří experimentu.
3: Stačí promluvit pár vět a vědci z ČVUT díky tomu poznají, jestli se lidem s roztroušenou sklerózou jejich nemoc nezhoršuje. V magazínu Experiment zjistíme, jak tahle aplikace funguje a jestli ji jednou můžou skutečně v praxi používat lékaři. A uslyšíme také o novém nástroji brněnských vývojářů, který umí odhalit dezinformace v internetových diskuzích.
2: Experiment. To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
4: v sobotu
2: od 9 hodin.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: dokola.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: Už v neděli 7. června bude kolotoč v Letenských sadech v Praze opět vozit děti zdarma. Pro dobrou věc. Nadační fond Nina dlouhodobě podporuje výzkum a léčbu rakoviny mozku u dětských pacientů a podporuje jejich rodiny. Chcete-li úsilí nadace také podpořit, přijďte s dětmi na Letnou. Nebo přispějte na aktivity fondu a popožeňte vybraného koně z historického kolotoče do cíle virtuálního závodu. Více informací najdete na www.nadace-nina.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
6: Je 7 hodin. Právě a Pavel Prouza.
7: Končící protidrogový koordinátor BEM se má dnes setkat s premiérem Babišem. Ministr zahraničí Macinka jednal v Pentagonu o rozšíření zbrojní spolupráce se Spojenými státy. Hokejová reprezentace prohrála ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem 1-4. Nehoda u Popůvek brzdí příjezd do Brna dálnicí D1 z Prahy. Bude jasno nebo skoro jasno večer, na severozápadě přibývání oblačnosti. Teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bem z ODS se má dnes setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Bem varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá. Budeme o tom mluvit po 7:30 v ranním Radiožurnálu. Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknout má podle ní taky dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Zejména kvůli tomu novelu ale nepodpoří opoziční starostové, říká jejich poslankyně Eliška Olšáková.
8: Celou dobu tvrdíme, že úřady práce jsou extrémně přetížená pracoviště, že ta agenda, která by tam měla být od 1. září, v podstatě není na těch úřadech dneska ani prezentovaná, nejsou ti pracovníci proškolení. Máme informace o tom, že je velký nedostatek sociálních pracovníků na úřadech práce, kteří by tu agendu měli vlastně vykonávat, měli by kontrolovat ty byty, které do systému přijdou.
7: České firmy by mohly vyrábět více komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.
9: V Pentagonu Macinka jednal se dvěma klíčovými zástupci ministra obrany Pete Hexeta o průmyslové spolupráci.
10: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky, různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
9: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: V Praze nejezdí část metra linky A. Kvůli technické závadě stojí provoz mezi stanicemi metra Želivského a náměstí Míru. Pražský dopravní podnik o tom informuje na svém webu. Kdy se provoz obnoví, zatím není jasné. V úsecích Želivského, depo Hostivař a náměstí Míru nemocnice Motol jezdí metro normálně. Naučná stezka Svatojanské proudy jižně od Prahy je uzavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi vyhledávaným. Jak dlouho omezení potrvá, není podle mluvčí povodí Vltavy Pavlíny Mertl jasné.
11: Geotechnické posudky provedené po zimním přesuvu hornin vyhodnotily oblast jako vysoce rizikovou kvůli nestabilnímu skalnímu masivu. V současné době byla poptána odborná firma k podání nabídky na práce týkající se zabezpečení skalních útvarů.
3: Sport.
0: Čeští hokejisté na mistrovství světa dohráli. Ve čtvrtfinále podlehli Finsku 1-4. Jediný gól českého týmu dal za stavu 0-3 ve dvojnásobné přesilovce obránce Filip Hronek. Reprezentace v průběhu zápasu dotahovala manko z první třetiny. Nejen o ní mluví útočník Lukáš Sedlák.
12: Vlažný začátek, podle mě z obou stran, jako by oba týmy byly takový, co se bude dít, co kdo udělá, takový vyčkávání mi to přišlo, aby se nestala nějaká chyba, ty jsme pak udělali my dvě v první třetině a prohrávali jsme 2-0. Oni dobře bránili, nemuseli se nikam tlačit, protože to pro nás bylo těžší a těžší a ani jsme si pak nevytvářeli už moc šancí, ještě jsme se přiblížili v té přesilovce, pak tam byly nějaký tyčky, škoda, že to tam nepadlo, aby jsme se přiblížili na rozdíl gólu.
0: Do semifinále postoupili Norové, kteří porazili 2-0 Lotyšsko. Dále Kanaďani, ti zvítězili 4-0 nad Spojenými státy americkými a domácí Švýcarsko, které vyhrálo 3-1 nad Švédskem.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na D1 překážky za Beranovem a Souticemi, nehoda u Popůvek. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Velký Beranov. Na kilometru 128 porouchané osobní auto stojí ve stoupacím pruhu. Už k němu dorazila policejní hlídka. Taky na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru stojí ve stoupacím pruhu nepojízdný vůz. Je to kamion, před ním je také světelná šipka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu poprvé za Domašovem kolem kilometru 169, potom za Ostrovačicemi z kilometru 180 už čekejte kolonu i v levém pruhu, je to zhruba na čtvrt hodiny na kilometr 183. Tam za nájezdem od Popůvek stojí v pravém a připojovacím pruhu kamion a osobní auto po kolizi. Na D4 z Písku do Prahy za sjezdem na Mirovice na 67. kilometru se porouchal kamion, projíždí se tam jenom levým pruhem. Na pražském okruhu před exitem Ořech už se sunou kolony obou směrně kolem 10 minut od nájezdu z D5 i od sjezdu na Lochkov. A v Praze v Liberecké do centra začíná váznout provoz od sjezdu na Prosek, dole u Molek čerstvě nehoda. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude jasno nebo skoro jasno, večere na severozápadě Čech částečné přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
15: Páteční ráno, 7 hodin k tomu 6 minut s vámi ranní radiožurnál. Pokud se chystáte rekonstruovat či upravovat nemovitost, tak vás bude zajímat to, o čem teď bude řeč. Budeme mluvit o bezúročních úvěrech ve výši 2 milionů korun na renovaci rodinného domu a o 400 tisících pro nízkopříjmové domácnosti. To všechno je teď nově v programu Zelená úspora, nová zelená úspora, kterou představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Co vše jsme se o tom dozvěděli, vám povíme i v ranním radiožurnálu, a to už za pár minut.
1: Ranní radiožurnál
13: a Petr Král.

0: 10 minut po 7 v ranním radiožurnálu Novinky pro stavebníky. Přímou dotaci z programu Nová zelená úsporám nově dostanou jenom nízkopříjmové domácnosti. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Ostatní lidé budou mít nárok na bezúroční úvěr. Podporu můžou lidé využít třeba na zateplení, na výměnu kotle nebo instalaci fotovoltaiky. Detaily teď Eliška Záborská z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Kolik tedy můžou lidé z programu Nová zelená úsporám vyčerpat?
1: Nízkopříjmové domácnosti můžou získat až 400 tisíc korun. Majitelé rodinných domů dostanou bezúročný úvěr až do výše 2 milionů korun a u bytových domů to bude 750 tisíc korun na jeden byt. Ty úvěry můžou být se splatností od 10 do 25 let. Bývalý ministr životního prostředí a současný poslanec Petr Hladík z KDU ČSL ale vnímá bezúročné úvěry jako biznis pro banky.
0: A kdy můžou lidé o podporu žádat?
1: Od 25. června první peníze by měli dostat na podzim. Při žádosti o dotaci musí doložit své příjmy a u úvěru zase vyplnit odborný posudek, aby si poté mohli jít půjčit od banky. Ještě doplním, že podmínkou pro čerpání je takzvaný renovační pas, ten lidem vystaví energetický poradce a obsahovat bude specifické návrhy na úpravu domu. Lidé se jim ale nemusí řídit. Stát na program vyčlenil 50 miliard korun, fungovat by měl do roku 2029.
0: Nová zelená úsporám nově, Eliška Záborská, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A Michal Hruza, 7.12.

0: Tady je Radiožurnál, je 4:08. Začínáme nejnovější zprávou. V Možděnicích na Chrudimsku hoří dům se sociální službou. Obec evakuovala ještě před příjezdem hasičů 17 lidí. Experti teď na místě hledají skrytá ohniska a zjišťují příčiny požáru. Dosavadní národní protidrogový koordinátor Pavel Bém z ODS se má dnes setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Bém nám to řekl včera při 20 minutách Radiožurnálu. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády, a to kvůli přesunu agendy na ministerstvo zdravotnictví. Detaily chystáme do vysílání po půl osmé.
1: Na D1 překážka za Souticemi a nehoda před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru stále pozorně ve stoupacím pruhu porouchaný kamion, před ním světelná šipka, vybočuje se. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolony, kamiony v pravém pruhu už od exitu 168 Domašov, osobní auta v levém popojíždí 20 minut mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky, za ním nehoda v pravém a připojovacím pruhu. Na D5 před Prahou z Plzně ranní fronta od Rudné ze 4. kilometru, tam krátce i osobní auta, dál kamiony až na Pražský okruh. Na něm se k Ořechu sunou fronty jak od D5, tak z druhé strany od Lochkova, je to asi na 15 minut. A v Praze v Liberecké do centra vzniká kolona na 10 minut od Porsche Prosek k nehodě u Molu v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Česko se dnes probudilo do jasného rána. Přes den čekáme teploty od 21 do 26 stupňů. V Čechách bude i 28. Na horách pak kolem 18 a na Šumavě bude až 21. Na večer ale dorazí od severozápadu do Česka oblačnost. Zítra tak očekáváme oblačno až polojasno, v první polovině dne i zataženo s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí až na 28 stupňů, na severovýchodě bude chladněji, tam bude kolem 22. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 27. Hraní Radiožurnál. Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux, bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi. Bylo 60 let a ještě v pondělí nesl Lemieux pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale Montrealu před třetím zápasem semifinále playoff proti Caroline. A ještě jiné hokejové dění, které se odehrálo včera, bylo to poslední dějství pro nás. Prohraná první třetina ve čtvrtfinále světového šampionátu byla vlastně na samém počátku vypadnutí českých hokejistů z turnaje. Hokejová reprezentace skončila mistrovství světa ve čtvrtfinále a celkově je tak pátá. Národní tým prohrál s Finskem 1-4 v přímém přenosu Radiožurnálu se to dělo, když celkový výsledek zásadně tedy ovlivnil hned začátek zápasu.
1: Dva rychlý góly, jeden z protiútoku. Mluvili jsme o tom, že v tom jsou silní, prostě utekli nám tam. Potom jsme to nakopli a spadlo tam pár tyček. Celý turnaj nás to trápilo, to dostat za toho brankáře.
2: Ta první třetina si myslím, že nás stala jako ten výsledek, protože než jsme rozjezdili nohy, tak to trvalo 20 minut.
3: Navazuje na útočníka Jaroslava Chmelaře trenér národního týmu Radim Rulík. Ne, že by snad v opatrném úvodu Finové český tým viditelně přehrávali, ale dvě chyby stály udržení šance na nadějný výsledek.
2: Ty hráči se tomu chtěli vyvarovat, těch výkonů, já za nima jednoznačně stojím. Prostě opravdu to není těžký, potřebuji nabrat zkušenosti, potřebuji získat pozice v klubech, mít odehráno a v tu chvíli to potom převedou do toho národního týmu.
3: Češi nechali soupeře odskočit do tříbrankového vedení a jediný gól, který pak národní tým dal, byl v přesilovce 5-3, trefil se obránce Filip Hronek. Snahu o vyrovnání pak brzdil nejen soupeř, ale také branková konstrukce. Tu trefili Češi ještě za stavu 3-1 pro Finy dvakrát. Reprezentace nehrála na turnaji vždy podle představ a s tím souvisí i produktivita, pokračuje obránce Tomáš Cibulka.
4: V základní skupině jsme to mohli trošku ovlivnit, na koho půjdeme. Bohužel jsme v některých zápasech nepodali úplně dobrý výkony a stalo nás to asi ten turnaj.
1: Strašně nás to mrzí, strašně těžko hledám slova, protože fakt nás to mrzí, že jsme to nedotáhli do vítězného konce.
3: Říká útočník Jaroslav Chmelař, který odehrál první mistrovství světa dospělých. Národní tým obsadil na turnaji konečné 5. místo. V sobotním semifinále se Finové utkají s Kanadou a domácí Švýcarsko bude hrát s Norskem. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.

0: Road to Hell a Chris Rea v ranním radiožurnálu na cesty, respektive na dálnici D1, teď i v našem vysílání kolony před Brnem. V tuto chvíli od Popůvek na 183. kilometru nehoda. Od Ostrovačic budou popojíždět nejen kamiony, ale i osobní auta. Kolona kamionů je delší.
1: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
2: Roland Garros na radiožurnálu.
1: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
2: Roland Garros na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
3: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
0: Radiožurnál je půl osmé. Zprávy s Pavlem Prouzou.
4: Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku, předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí. V Možděnicích na Chrudimsku hoří bytový dům se sociálními službami. Obec před příjezdem hasičů evakuovala 17 lidí. Oznámil to mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík s tím, že požár je lokalizovaný. Vyšetřovatelé zjišťují, proč začalo hořet. Podle starosty Tomáše Dubského z hnutí STAN evakuované lidi převezou do penzionu. Řidiči dnes mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín je o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice prodávají litr benzínu maximálně za 43 korun na 58 haléřů. Levnější je i nafta, a to o 59 haléřů. Litr řidiči nakoupí za maximálně 40 korun a 26 haléřů.
1: Sport.
4: Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále šampionátu v Curychu podlehli Finsku 1-4. Do semifinále prošla Kanada, která porazila Spojené státy 4-0, domácí Švýcarsko po výhře 3-1 nad Švédy a Norsko, které přehrálo Lotyše 2-0. A mezi nejlepší čtyři týmy turnaje se dostalo poprvé v historii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D4 u Žitky a nehoda na D1 u Popůvek. Na D4 s Příbrami na Prahu pozor u exitu 14 Žitka, na dálnici tam leží postrácené pytle. Na D1 z Prahy do Brna za exitem Čechtice na 67. kilometru stále zabraný stoupací pruh porouchaným kamionem. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy je první část kolony kamionů už za Velkou Bíteší kolem kilometru 165-166. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu od sjezdu 178 Ostrovačice, mají to asi na 20 minut za nájezd od Kývalky k nehodě na 183. v pravém pruhu. Na D5 před Prahou směrem z Plzně velmi hustý provoz od Rudné ze 4. kilometru pomaleji jedou kamiony a pak hlavně na Pražském okruhu před exitem 19 Ořech se popojíždí v kolonách od nájezdu z D5 i z druhé strany od Lochkovského tunelu, v obou případech asi čtvrt hodiny. V Praze na magistrále na příjezdu z D1 vzniká kolona z 0. kilometru, před sjezdem na jižní spojku stojí v levém pruhu porouchané auto a fronta se vleče dál do sjezdu na spojku směr Smíchov. A kolona v Praze taky v Liberecké do centra od Porsche Prosek dolů k nehodě u Molu v levém pruhu, je to asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zatímco Javorník ráno naměřil přes 13 stupňů, na Šumavě se teploty stále drží kolem nuly. Nad Českem je teď jasno a i přes den zůstane slunečné počasí s teplotami do 26, v Čechách dokonce do 28 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18, ale třeba na Šumavě by mělo být až 21. Na večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Zítřek tak bude oblačný až zatažený. Čekejte přehánky, ojediněle taky bouřky. Nějak se ale neochladí, teploty zůstanou vysoké do 28 stupňů. stupňů, jen na severovýchodě bude okolo 22. V neděli zaprší nebo i zabouří na většině území Čech, zatímco na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až večer a jenom ojediněle. I přesto naměříme až 28 stupňů. No a srážkově bohatší bude i příští týden. Nejméně deštivými dny budou pravděpodobně úterý a čtvrtek, zatímco v ostatní dny zaprší na většině našeho území. To byly zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Petr Král.
0: Karolina Bodová s počasím, radiožurnál 4 minuty po půl osmé, je pátek, čeká nás víkend, no a možná vás čekají ještě nějaké pracovní povinnosti, které je nutné zvládnout, než do volných dnů vyrazíte, tak ať je stihnete v klidu a v pohodě. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém bude mít také dnes náročný den, ten se má dozvědět důvod svého konce ve funkci. Má se sejít s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a co by ještě tak mohli asi řešit, tak na to zkusíme přijít i my v našem vysílání.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní Radiožurnál, 7 hodin 37 minut. Končící národní protidrogový koordinátor Pavel Bem z ODS se dnes poprvé od oznámení svého odvolání sejde s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a šéfkou úřadu vlády Tinde Bartou. Řekl to večer ve 20 minutách Radiožurnálu. O svém konci se dozvěděl přes textovou zprávu. Z funkce odchází v době, kdy vláda rozhodla o přesunu některých agent z úřadu vlády na ministerstvo. Detaily přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: O čem by měl Pavel Bem s premiérem nebo šéfkou úřadu vlády asi tak mluvit?
1: Mimo jiné o odvolání Béma z funkce, jak řekl Radiožurnálu, je zvědavý, co se o svém odchodu dozví. A premiérovi chce taky připomenout, jak obrovským tématem závislosti jsou.
2: Bavíme se o Radě vlády pro závislostní poruchy, která v sobě skrývá nejenom ty nelegální drogy, ale i alkohol, tabák, hazard, ale také digitální závislosti, ten nový postmoderní fenomén, který prostě je realitou dnešní doby a my s ním nic neděláme. A pokud si něco nezačneme dělat, no tak to prostě bude mít obrovské sociální, zdravotní a ekonomické důsledky.
1: Vláda nově propojila protidrogovou politiku s problematikou duševního zdraví a bude jí místo Pavla Béma mít na starosti Dida Propopová. Spadat bude pod ministerstvo zdravotnictví. Změny hájila v našem vysílání i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z Hnutí ANO.
3: Paní vedoucí měla nějaké důvody pro to, aby došlo k těm změnám. Chtěla tu agendu zefektivnit, chtěla ten přesun na ta jednotlivá ministerstva s tím, aby nedocházelo k dvoukolejnosti. Já si myslím, že ty agendy mohou fungovat dále. Jsem o tom v tuto chvíli přesvědčená.
1: Bem ale věří, že by vláda ještě mohla od převedení ustoupit. Ten současný systém je podle něj dlouho budovaný.
0: A jak to teď s přesunem agent vlastně vypadá?
1: Premiér Babiš má do konce týdne posoudit návrhy expertů na problematiku lidských práv a protidrogovou politiku. Sešel se s nimi ve středu. Do pondělí pak chce oznámit výsledek. No a některé organizace na příští týden taky ohlásily už stávku.
0: Eliška Zábrocká z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin 40 minut.

0: Ranní radio žurnály s vámi i dnes. Při pátku a další aktualita. Policisté a záchranáři zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Našli tam 25 vyhladových seniorů bez řádné péče. Žádný z nich nepotřeboval ale převést do nemocnice.
1: Za zavřenou bránou penzionu byli rodinní příslušníci seniorů, balili jejich věci do aut a odváželi je pryč. Na místě byli od středečního večera také policisté, potvrzuje jejich středočeská mluvčí Michaela Richtrová.
2: Kladenští kriminalisté se už od září loňského roku celou tou událostí tam zabývají, vedou trestní řízení kvůli možnému podezření ze spáchání trestné činnosti, kterou ale nebudeme nyní blíže specifikovat, jelikož je vše ve fázi prověřování.
1: S balením věcí seniorů pomáhali také ošetřovatelky, které v domově pracují. Lidé tam byli zanedbaní a měli hlad, popisuje Aneška Černá z kladenské pobočky Českého červeného kříže, která vychází ze zjištění svého kolegy.
3: Naplnil auto potravinama, konzervama, těstoviny, rejží, paštíkama, prostě co jsme měli, a odvez to do Lhoty, kde teda zjistil na místě, že je tam 25 seniorů, kteří vlastně nemají co jíst. Nemají tam žádnou péči, nikdo se o ně nestará.
1: Zdravotní stav seniorů prověřili lékaři středočeské záchranné služby, říká její mluvčí Monika Nováková.
4: Operační středisko vyslalo na místo lékařskou posádku a inspektora provozu. Vyšetřili jsme všechny klienty daného zařízení. Nikdo z nich nepotřeboval převoz do nemocnice.
1: Penzion se na svém webu prezentoval jako domov s pečovatelskou službou, ve kterém je přes den kmání odborná péče a v noci zdravotnický dozor. O část seniorů se postará středočeský krajský úřad. Podle jeho mluvčí Zuzany Žítkové lidem zajišťuje převoz do dalších zařízení.
5: Někteří ze seniorů zamíří domů ke svým rodinám, pro další pak bude zajištěno ubytování u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.
1: Jedna z tamních pracovnic v rozhovoru pro server Novinky připustila, že penzion k 1. červnu končí a seniori budou muset areál na kraji malé obce opustit. Majitel má podle ní jiného podnájemce. Z Lhoty na Kladensku, Richard Webs, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Po 8 hodině se vydáme za naším reportérem Jaromírem Markem do Madridu. Ve španělské metropoli totiž dnes odhalí pomník Čechovi, který za druhé světové války ukrýval popel obětí nacismu. Jde o více než 2000 lidí. Tím hrdinou byl tehdejší ředitel pražského strašnického krematoria František Suchý. Česká fotbalová reprezentace se už společně chystá na mistrovství světa. V neděli trenéři vyřadí ze soupisky ještě 3 hráče po přátelském utkání s Kosovem. A sledujeme i další týmy, například v nominaci Argentiny je i teď zraněný Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu jede na rekordní 6. šampionát.
6: Na 4 překážky u Řitky taky za Cukrákem. Na D4 s Příbrami do Prahy opatrněku za Zamíškem, před Řitkou na 15. kilometru leží pytle na vozovce. A na 4 na výjezdu z Prahy na Strakonice pozor za Cukrákem, tam jsou na vozovce láhve s olejem. Na D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru nadále blokuje stoupací pruh porouchaný kamion. Na D1 před Brnem z Prahy dlouhá fronta kamionů už za Velkou Bíteší z kilometru 163 v pravém pruhu. Levý pruh je plný za Ostrovačicemi ze 180. kilometru. Za nájezdem od Popůvek na 183. už nabouraná auta odstavili, takže se to rozjíždí dál směrem k Brnu. Na D5 před Prahou směrem z Plzně raní kolona před okruhem od Rudné ze 4. kilometru. Zastavují tam chvílemi i osobní auta. A to až na Pražský okruh se to sune, kde je před Ořechem kolona od D5 i od Lochkovského tunelu. V obou případech je to asi na 15:15. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Aktuálně naměříme většinou od 9 do 13 stupňů. Obloha je teď jasná a slunečné počasí vydrží i během dne. Teploty vystoupí až na 26 stupňů Celsia, v Čechách bude až 28 a na horách kolem 18, ale třeba na Šumavě bude i 21. Na večer bude na severozápadě Čech přibývat oblačnost, o víkendu tak bude spíš oblačno až zataženo s přeháňkami, místy i bouřkami. Teploty ale zůstanou nadprůměrné, naměříme do 28 stupňů. Přeji pěkné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 10 minut před 8. Každý rok opustí podle údajů vězeňské služby české věznice 10 000 lidí. Mnoho z nich se ale za mříže vrátí s návratem na svobodu tak, aby tam zůstali, jim pomáhají často neziskové organizace. Programy pro bývalé vězně nabízí přes 30 let také Centrum Rubikon. Jeho ředitelku poradenství a také garantku zaměstnanosti Lucii Štrajsbírovou teď vítám v našem vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Do vězení se lidé v Česku vrací opakovaně, na to poukázalo ostatně studie z roku 2024, na které se vaše centrum Rubikon podílelo. No a z té studie vyplývá, že recidiva roste nejrychleji v prvních 4 letech po propuštění. Za tu dobu se do věznic vrátí 40% lidí, to jsou tedy údaje z let 2010 až 2022. Nepředpokládám, že by se nějak významně změnili. Proč je to číslo tak vysoké?
1: To číslo je tak vysoké, protože se nám vlastně každý rok vrací zhruba 10 000 lidí z vězení do společnosti a jen malá část z nich jsou připraveni na to, co je čeká. Nejčastější příčinou toho, proč ti lidé znovu selhávají a jak jste sám řekl právě v těch prvních letech, zejména v tom prvním roce, je to, že naráží na nejrůznější bariéry. My jsme v roce 2017 spolupracovali s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci na výzkumu, který nesl název zaměstnání jako faktor rezistence. A jak už ten název napovídá, jedním z těch hlavních důvodů, proč se nedaří mnohdy i těm rozhodnutým lidem zůstat v té fázi rezistence, to znamená v té fázi, kdy už nepáchají žádnou trestnou činnost, je to, že se jim zkrátka buď nedaří vůbec najít zaměstnání, anebo se jim podaří ho najít, ale neudrží si ho.
0: No a teď k tomu, co se s tím dá dělat. Jaký je ten ideální stav? Co by měl mít člověk před propuštěním z vězení zajištěné?
1: My se snažíme vždycky o to, když přicházíme jako Rubikon Centrum už do věznice za někým, kdo má tu motivaci něco změnit, udělat něco jinak v té své kriminální kariéře, jak se říká, tak se snažíme o to, aby jsme s nimi vytvořili přesný plán toho, jak budou vypadat jeho první kroky, první dny a první týdny po propuštění. Snažíme se o to, aby ten člověk nevycházel, tak jak to mnohdy vidíme, s tím, že stojí s igelitkou na bráně, nemá žádné blízké, žádnou rodinu a přemýšlí se svým životem. Snažíme se, aby vycházel spíš s tím, že má nějakou podporu a jasné kroky, kam jde. To znamená, že má třeba už zajištění pracovní pohovor u zaměstnavatele, že ví, kde bude bydlet, že taky ví, jak bude trávit svůj volný čas, že bude mít čas na to rozhodnout se, jestli bude ten volný čas trávit v tom předchozí, tak jako tenkrát, když potom směřoval do vězení, anebo jestli bude mít úplně kolem sebe novou nějakou komunitu, nové známé.
0: No a teď realita z vašeho pohledu ještě jinak. S čím pomáháte lidem po opuštění věznice nejčastěji? Jsou to nějaké základní potřeby jako bydlení nebo zaměstnání, anebo to bývá třeba něco úplně jiného?
1: Je to tak, je to tak. Na Rubikon Centrum se v roce 2025 obrátilo zhruba 1300 lidí a z tohohle velkého počtu lidí vlastně nedošlo k žádné změně oproti tomu, co sledujeme za trendy těch 30 let, co působíme. Je to tak, že se 70% z nich jsme pracovali na dluzích, se 60% z nich jsme pracovali na nalezení zaměstnání a se 40% z nich jsme pracovali na bydlení. Mnohdy to byly kombinace. A co je důležité? U každého z těchto témat, jako jsou dluhy, práce, bydlení, je ještě spoustu dalších témat, které se špatně pojmenovávají, ale to, co ty lidi potřebují, je taky, aby měli někoho, kdo je bude provázet v tom jejich přemýšlení nad tím, jaká je jejich vlastní odpovědnost. Nejenom k té minulosti, nejenom k tomu, co třeba spáchali, ale také, jaká je jejich odpovědnost k té oběti, která stojí za každým trestným činem, ke své vlastní rodině, nejbližšímu okolí, společnosti.
0: No a je tím nejzásadnějším v tomto režimu a v tuto chvíli pomoc rodiny?
1: Je to to nejzásadnější, co může pomoct, pokud ten člověk má tu rodinu, pokud se má ke komu vrátit, což v případě některých lidí, kteří jsou opakovaně v té věznici, což víme, že se nám vlastně jako každoročně vrací 7 lidí z 10 do vězení, tak vidíme ten trend, že čím častěji je ten člověk ve vězení, tím spíš klesá ta trpělivost té rodiny a zpřetrhávají se ty vazby. Ve chvíli, kdy tam ta rodina je nebo někdo jiný blízký, což může být ostatně i nějaká nevládní organizace, tak v tom člověku to posiluje nějakou důvěru. Nejsem na to sám, mám o koho se opřít a jde to s nás samozřejmě.
0: Hostem ranního interview teď byla Lucie Štrajsbírová, ředitelka poradenství a grantka zaměstnanosti centra Rubikon. Mluvili jsme o tom, jaké to je, když odsouzení opouštějí věznici, co je čeká a jaká je pak realita v životě pro ně i pro nás. Díky moc za váš čas i za to, co děláte. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Za 5 minut bude 8 hodin.

S vámi Radiožurnál aktuálně na cestě po dálnici D1 v Brně. Pozor, nesmíru z Vyškova na Prahu za nájezdem od Vídeňského hoří kamion. Je to u čerpací stanice MOL. D1 je tady zavřená, na místě zasahují hasiči. Hustý kouř, je to neprůjezdné.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Stačí promluvit pár vět a vědci z ČVUT díky tomu poznají, jestli se lidem s roztroušenou sklerózou jejich nemoc nezhoršuje. V magazínu Experiment zjistíme, jak tahle aplikace funguje a jestli ji jednou můžou skutečně v praxi používat lékaři. A uslyšíme také o novém nástroji brněnských vývojářů, který umí odhalit dezinformace v internetových diskuzích.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
4: Radiožurnál je 8 hodin. A s aktuálními zprávami je tu Pavel Prouza.
5: Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Hasiči zasahují u požáru domu s pečovatelskou službou v Možděnicích na Chrudimsku. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. Kvůli požáru je zastavený provoz na dálnici D1 v Brně směr Praha. Bude jasno nebo skoro jasno, večere na severozápadě přibývání oblačnosti. Teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
6: V Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládě dobrou práci.
5: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miloslava Staška. V Možděnicích na Chrudimsku hasiči zasahují u požáru domu s pečovatelskou službou. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu, technika ještě musí rozebrat část střechy. Žádní zranění na místě nejsou, poškozenou budovu ale muselo opustit 17 lidí. Byty tam využívají jak seniori, tak mladé rodiny. Obec teď zajišťuje náhradní ubytování, popsal situaci starosta Vysočiny, pod kterou Možděnice spadají, Tomáš Dubský z Hnutí STAN.
7: Nedošlo naštěstí ke zranění žádnému, ale momentálně to je částečně obyvatelný, takže teď řešíme, kam vlastně umístíme ty lidi, ty se jim zřídili dočasně na obecním úřadě a hasičský zbrojnici, takový krizový stanoviště a ve spolupráci momentálně hodně s Linskem, tak řešíme, kam lidi vlastně podle jejich potřeb umístíme.
5: Farmáři nebudou mít podle zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že ani není možné sklízet.
8: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
9: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
8: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
10: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
8: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková. Radiožurnál.
5: Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti, vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem, při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánován na příští týden. Víc informací po 8:30 v ranním Radiožurnálu.
2: Sport.
11: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále v Curychu, prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
12: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
11: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 4-0. Norsko zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a Švýcarsko 3-1 nad Švédskem. Tenista Vít Kopřiva prohrál duel třetího kola Roland Garros a na Antukovém Grand Slamu končí. Španělu Landaluseovi podlehl 2-3 na sety. Do osmifinále neprošla mezi ženami Kateřina Siniaková, která prohrála utkání s Mbokovou z Kanady 1-2. Dnes bude bojovat o postup trojce Čechů Jakub Menšík, Karolína Muchová a Marie Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D1 požár v Brně, kolona u Bíteše a překážka na pražském okruhu v Cholupickém tunelu. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu je zastavený provoz za nájezdem z Vídeňské na kilometru 192 u molů vzplál kamion. Nad Brnem byl vidět oblak kouře. Hasiči už mají plameny pod kontrolou, ale ještě se nedá projet. Kolona začíná za nájezdem z D2 a stojí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Tasovem vzniká kolona kamionů už ze 160. kilometru v pravém pruhu. Osobní auta v levém brzdí za Ostrovačicemi kolem 180. a pomalu se jede až do Brna. Kolona hlavně pak od sjezdu k výstavišti na úroveň zmíněného požáru na 192. v opačném směru. Na pražském okruhu před Ořechem čekejte kolony na zhruba 20 minut obousměrně od exitu 15 Lochkov a taky od nájezdu z D5, respektive už na D5 je před okruhem fronta od exitu 5 Rudná. A potom na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 hlavně pozor, v druhém Cholupickém tunelu na 8. kilometru v pravém pruhu stojí porouchaný kamion. Teď před něj dorazila světelná šipka. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě Čech částečné přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré ráno, 6 minut po 8. Vždycky se nějaký důvod k oslavě najde, když už to není hokej, tak to může být třeba Hurvínek, ten slaví 100 let a je to také nahá. A teď převzal ocenění Zlatý střevíček na Zlínském filmovém festivalu. I o tom bude dnes ranní Radiožurnál.

0: 8 hodin k tomu 9,5 minuty, pátek v ranním radiožurnálu, čas vyrazit do Zlína za jednou hrdou rodinou, Spejbl a Hurvínek. Ano, stoletý synek je teď nově totiž držitelem věhlasného zlatého střevíčku, tedy prestižního ocenění Zlín Film Festivalu. V radiožurnálu gratulujeme, no a jak si toho vlastně považuje?
1: No považuje, to je dobrý slovo, je to těžký jako blázen.
2: Jo, měl jste to někdy v ruce? My mysleli, jak si to vezmeme do tlapek a vůbec ne.
1: Táhli jsme to všichni, i s těma nahoře.
2: Jo, ti to taky nemohli unést, takže je to opravdu těžká zodpovědnost nyní.
3: Říká Martin Trecha, hlasy Hurvínka a Spejbla k ocenění Zlatý střevíček. Jak se vlastně proměnil vztah Spejbla a Hurvínka za těch 100 let? Je to pořád tak, že ten Hurvínek je ten mazaný synek a Spejbl přihlouplý taťulda?
1: To se zeptejte taťuldy.
2: Ne, to se zeptejte Hurvajze.
1: Ne, taťuldy.
2: Hurvajze.
1: Říkal jsem, no prostě takhle.
3: A jak to vnímá Martin Trecha?
4: Tak se to prostě zrychluje všechno akorát. Jinak děcka prostě reagují pěkně pořád a je to ta největší odměna, když se tam řežou smíchy a je to plné divadlo.
3: Jaký typ humoru si ještě může člověk s Hurvínkem dovolit?
4: Já mám právě pocit, že s Hurvínkem si opravdu člověk může dovolit víc než normálně. Nevím, jestli se to nevyvíjí tím směrem americkým, že je všechno čím dál větší tabu, ale dokud to bereme jako humor, tak se o těch věcech dá bavit.
3: Zlatý střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 4:09. V rumunském městě Galaci u hranic Ukrajinou a Moldavskem zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění. Podle rumunského ministerstva obrany šlo o ruský bezpilotní letoun. Severoatlantická aliance v prvním prohlášení odsuzuje bezohlednost Ruska a bude dál posilovat obranu proti všem hrozbám. Moskva se k incidentu zatím nijak nevyjádřila. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty například lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně. A provoz obnovuje také třeba lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou.
1: Na D1 požár v Brně, kolona už před Výteší. Na dálnici D1 v Brně ve směru na Prahu už za nájezdem z Vídeňské na 192. kilometru u OMV požár kamionu dohasili a provoz obnovili alespoň jedním pruhem. Kolona od nájezdu z D2 se bude pomalu rozjíždět. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká dlouhá fronta kamionů, začíná v pravém pruhu za Tasovem kolem kilometru 159, táhne se až do Brna. Osobní auta se v levém pruhu přidávají za Ostrovačicemi kolem 180. kilometru a sunou se až 40 minut do Brna, hlavně na úroveň dřívějšího požáru na 192. v opačném směru. Na D5 před Prahou z Plzně se tvoří kolona od exitu Pětrudná, je to až na Pražský okruh, tam jsou na okruhu kolony samotném obousměrně před Ořechem od D5 i od Lochkova asi na 20 minut. A na okruhu směrem z letiště na D1 pozor, v Chlupickém tunelu stále stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Pátek je slunečný a bude i nadprůměrně teplý. Teploty přes den vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách naměříme až 28. I na Šumavě meteorologové očekávají klidně 21 stupňů. Na večer bude na severozápadě Čech přibývat oblačnost, a tak se zítra připravte na přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty ale zůstanou vysoké do 28 stupňů, jen na severovýchodě naměříme kolem 22. No a v neděli zaprší nebo i zabouří na většině území Čech. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Neviem ťa prečítať, si ako záhadná kniha.

0: Radiožurnál 8.21 v Madridu právě dnes odhalí bronzovou sochu jednomu Čechovi. Jde o poctu Františku Suchému, bývalému řediteli strašnického krematoria v Praze, který během druhé světové války se synem ukrýval popel popravených obětí nacismu. V Madridu je také náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Proč má tady František Suchý sochu právě ve Španělsku?
1: Protože mezi těmi více než 2000 lidí, jejíž jména i ostatky ten František Suchý zachránil, bylo i 6 Španělů. O tom, že skončili v krematoriu v Praze a že jsou tam pohřbeni na pietním místě, se tady donedávna vůbec nevědělo, ale bez iniciativy české ambasády tady v Madridu by ta socha samozřejmě nestála.
0: Madrid je plný soch. Jak se povedlo prosadit sochu Františka Suchého, který byl donedávna spíše zapomenutým hrdinou? A kde vlastně bude?
1: No, ono to trvalo 2 roky, těch zájemců postavit sochu v Madridu bylo tehdy asi 50, ale tomu českému návrhu se podařilo tu pomyslnou frontu přeskočit a jak mi řekl včera předseda zastupitelstva města Madrid Francisco Fernández Pita, v případě Františka Suchého hrála roli právě nejen ta umělecká hodnota, ale i ten příběh a to poselství humanity, které sebou ten příběh přináší.
0: A jak ta socha vypadá?
1: Je to bronzová socha, která zázorňuje Františka Suchého, který má rozpažené ruce, za nimi jsou tváře těch 6 Španělů. Ono se podařilo dokonce dohledat po těch letech jejich fotografie. Autorem je Jakub Vlček a ta socha, to jsem ti ještě neodpověděl, se dnes poledne odhalí a bude stát poblíž Pražského mostu tady v Madridu.
0: A bude u toho Jaromír Marek. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál na dálnici D1. V Brně se podařilo uhasit hořící kamion za nájezdem od Vídeňské, přesto před ním stále kolona od D2 asi na 40 minut. No a budete popojíždět také v opačném směru. Kamiony na Prahu, respektive na Brno od Prahy, stojí už od 159.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Radiožurnál, půl deváté. Pavel Prouza a zprávy.
2: Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. NATO to uvedlo na sociální síti X v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Terezín dnes představí komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný generál oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města. Součástí akce je i podpis prvních klíčových smluv na obnovu chátrajících budov. Houslista a dirigent André Rieu dnes a zítra vystoupí v téměř vyprodané O2 aréně. Jedním z vrcholů večera má být i píseň Voilà, kterou v roce 2023 pod jeho vedením proslavila zpěvačka Emma Kok. Rieu, který v Praze vystupuje opakovaně, proslul tím, že klasickou hudbu přiblížil masovému publiku. Jeho koncerty připomínají spíš velkou show než tradiční klasickou hudbu. Sport. Čeští hokejisté dohráli na mistrovství světa ve Švýcarsku ve čtvrtfinále. Finsku podlehl výběr končícího trenéra Radima Rulíka 1-4. Do semifinále šampionátu poprvé v historii postoupili Norové, kteří porazili Lotyšsko 2-0. Kanada pak přehrála Spojené státy 4-0 a Švýcarsko-Švédsko 3-1. Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se ve čtvrtek sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři v neděli ještě o 3 jména zúží hned po přípravném zápase s Kosovem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 v Brně, taky na D5 před Prahou. Na dálnici D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu čekejte kolonu za Slatinou skoro od OMV u Tuřan ze 198. Je to za nájezd z Vídeňské k OMV na 192. Tam se po požáru kamionu projíždí jenom jedním pruhem, zdržení až půl hodiny. Kolony na D1 vznikají před Brnem i směrem z Prahy. Kamiony v pravém pruhu se řadí poprvé ku Zatasové kolem 159. kilometru. Kolona v levém pruhu většinu času začíná za exitem 182 Popůvky a sunou se osobní auta kolem 40 minut, jednak na 192., kde se přihlíží u shořelého kamionu v protisměru a pak dál do omezení u D2. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně počítejte s kolonou u exitu 5 Rudná, brzdí se v obou pruzích, osobní se za čtvrtým trochu rozjedou, kamiony se sunou dál k okruhu. Přímo na pražském okruhu je pak kolona směrem na D1 od D5 k Ořechu, jenom na okruhu je to na 20 minut a následně dál na D1 v Chlupickém tunelu je kvůli porouchanému kamionu uzavřený pravý pruh. A ještě okruh opačně z D1 na letiště, nejdřív kolona na čtvrt hodiny od Lochkovského tunelu k Ořechu a pak se popouští ještě asi 20 minut od sjezdu do Evropské do ucpaného sjezdu na letiště, tam je omezení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní den bude slunečný a nadprůměrně teplý. Čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Český ráj už teď hlásí 16 stupňů, naopak v Jizerkách jsou zatím 4 stupně Celsia. Během dne se oteplí na 21 až 26 stupňů, v Čechách bude až 28. Pokud se dnes vydáte na hory, i tam bude asi 18 stupňů, na Šumavě dokonce 21. Zítra sice teploty neklesnou, ale připravte se na oblačné až zatažené počasí. Zpočátku se v severní polovině území během dne od severozápadu místy i jinde vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Během nedělního dne zaprší nebo zabouří na většině území Čech, zatímco na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až večer a jenom ojediněle. I v pondělí by pak mělo být zataženo s deštěm, místy s bouřkami a teplotami do 22 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, stalo se to v noci, při testu explodovala vesmírná raketa společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. Nikdo nebyl zraněn, exploze při zážehovém testu na Floridě je ale komplikací pro další plánované lety do vesmíru. Jenom letos jich měla raketa v plánu celkem 12. Víc o té havárii zjistil Jiří Chábera ze zahraniční redakce, vítej.
6: Dobré ráno, společnost Blue Origin incident označila za anomálii, příčina havárie zatím není jasná. Těžká nosná raketa New Glenn vybuchla při zážehovém testu před letem rakety do vesmíru, který byl plánovaný na příští týden. Exploze zbarvila oblohu v okolí floridského kosmodromu u Cape Canaveral do oranžova a otřásla domy v okolí. Raketa za desítky milionů dolarů měla konkurovat flotile společnosti SpaceX dalšího amerického miliardáře Elona Muska. Do vesmíru měla taky vynést desítky satelitů Amazon Leo, konkurenta Muskova Starlinku. To vše se ale teď odkládá a nejdřív bude muset firma Blue Origin zjistit, co se vlastně přesně stalo a napravit to, aby se podobné výbuchy už neopakovaly.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 8.37. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Finskem 1-4 a na turnaji končí ve čtvrtfinále. Finové potvrdili roli favorita a od začátku zápasu měli převahu. Jediný český gól dal při přesilovce 5-3 obránce Hroneka. Všechno sledoval také náš hokejový expert Martin Procházka. Martine, vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak v čem byli Finové lepší? Stačí aspoň něco?
1: Dá se říct, že skoro ve všem. Samozřejmě měli vynikající vstup do utkání, výborný pohyb. Přišlo mi, že náš tým jako by měl před nimi obrovský respekt, bez zastrašení. Všude jsme byli pozdě, Finové dali dvě branky, takže se dostali do toho vedení a ta první třetina byla z naší strany velmi špatná. Pak ta druhá třetina už byla trochu lepší, přece jenom i když jsme inkasovali třetí branku, tak pak jsme se trošku dostali do hry díky jejich vloučení při přesouvce 5-3. Tak jsme dali jednu branku, ale jinak to utkání se dá říct, že měli oni pod kontrolou.
0: Po gólu Hronka na 1-3 měli Češi ještě polovinu zápasu na to ten výsledek otočit, přestože trefili několikrát tyčku. Už se to nepovedlo. Měl národní tým smůlu nebo rozhodla opravdu kvalita finské obrany?
1: Já jsem zastavil ještě 3-1, přesně jak říkáš, po té přesilovce, tak jsem věřil, že ještě jsme schopni to utkání zdramatizovat tím, že dáme ten kontaktní gól jako na 3-2. Přesně tam pak byly ty dvě tyčky ve třetí třetině. No, nepadlo to tam samozřejmě, to je smůla trošičku. Každopádně ta snaha, ta bojovnost tam byla, takže to si zase netroufnu říct, že by to náš tým už jenom nějakým způsobem dohrál. A každopádně Finové už si to pak ve třetí třetině pohlídali, jak říkám, takovým tím sebevědomým výkonem defenzivním a pak dali ještě čtvrtou branku.
0: No, přes 25 českých hráčů se z turnaje omluvilo, a to včetně těch špičkových. Měl tenhle tým upřímně vůbec navíc než na čtvrtfinále? Jak celkově tu účast vlastně hodnotíš ty ze svého pohledu?
1: Dá se říct, že asi neměl, že opravdu to, že jsme udělali čtvrtfinále, zkazili jsme si zápasy ve skupině, ať to byla prohra z Nory, ať to bylo ztráta bodu se Slovinskem, tady byl asi ten hlavní problém a to, že jsme dostali Finy, kteří opravdu patří těm týmům na medaily, tak to na ně jsme neměli, takže asi to je takový ten úkaz toho, že opravdu to čtvrtfinále bylo maximum tohle týmu, přesně jak už si zmiňoval, velký počet omluvenek, na druhou stranu spousta mladých kluků dostalo prostor se ukázat, myslím si, že někteří se obstáli velmi důstojně a celkově prostě to je asi úkaz toho, že jsme skončili opravdu v tom čtvrtfinále.
0: No koho z těch mladých by si ty vyzdvihl, sválně si se shodneš s trenérem Rulíkem?
1: Já myslím, že velmi dobře hráli obránci, ať to byl Alšer, ať to byl samozřejmě Galvas, byl tam výborně Cibulka. Opravdu tyhle ty hráči na to, že měli tyhle ty první zkušenosti, tak hráli velmi dobře a musím říct, že se mi líbili, jak byli průbojní, jak byli draví. Na druhou stranu samozřejmě ještě ty zkušenosti nemají, to třeba bylo možná vidět v tom včerejším utkání, kde Finové opravdu byli odskočení, jak se říká.
0: Tak z toho trefil stejně jako trenér Rulík, ještě tam zazněla tedy jména Chmelař a Melovský. Ve vysílání Radiožurnálu jsme se vraceli teď už vlastně k uzavřené minulosti aktuálního hokejového šampionátu, tedy minulosti pro českou reprezentaci. Dopadlo to, jak to dopadlo. Martin Procházka, Martine, díky za tvůj čas i za tvoje komentování zápasu a těšíme se někdy příště. Naslyšenou.
1: Já vám taky děkuju, naslyšenou.

0: Radiožurnál je 8:45. Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. Vystřídá stávajícího Miloslava Staška. České televizi to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě. Kulhánek je teď českým velvyslancem při OSN v New Yorku. Francie začne ze zdravotního pojištění alespoň částečně proplácet léky na hubnutí pacientům s těžkou obezitou. Oznámila to ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová a má to začít platit už od poloviny června.
1: Kolony na D1 v Brně i na D5 před Pražským okruhem. Na D1 v Brně směrem na Prahu za Slatinou je kolona z 200. kilometru, táhne se za nájezd od Vídeňské, osobní auta až půl hodiny na 192. kilometr. U OMV je tam po požáru kamionů průjezdný jenom jeden pruh. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu začíná kolem exitu 162 velká Bítež. Osobní auta v levém pruhu zastavují kolem sjezdu 182 Popůvky a různě pomalu jedou kolem půl hodiny do Brna, kde se jednak přihlíží na 192. u shořelého kamionu a pak je zúžení u D2. Na Pražském okruhu před Ořechem vznikají kolony z D5 od Rudné z 5. kilometru osobním autem celý úsek zhruba půl hodina a na okruhu opačně směrem z D1 na letiště počítejte s kolonami nejdřív od Lochkova k Ořechu, to je na 10 minut a pak od sjezdu do Evropské ke sjezdu na letiště 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Nad Českem je teď jasno a slunečno, čekáme 21 až 26 stupňů, v Čechách bude až 28 a na horách kolem 18. Na večer bude na severozápadě Čech přibývat oblačnost, o víkendu tak bude spíš oblačno až zataženo s přehánkami, místy i bouřkami. Teploty ale zůstanou nadprůměrné, naměříme do 28 stupňů. No a srážkově bohatší bude i příští týden, nejméně deštivými dny budou pravděpodobně úterý a čtvrtek. To je ode mě pro dnešek vše, přeji krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál Pražský okruh, letiště na D1 v Choloupickém tunelu, odstavený kamion na výjezdu z tunelu kus plastu. Na vozovce dávejte pozor. Odchod mladých lidí z dětského domova bývá někdy hodně náročný. Čerstvou zkušenost má 18-letá Anna, tu sledujeme v časozběrném seriálu o dětech z dětských domovů. Anna teď čeká dítě a bydlí v azylovém domě.
1: Anna se dostala do dětského domova v 10 letech. Patří k těm dětem, které odebrali úřady. Rodina neměla kde stabilně bydlet a často co jíst. Problémy byly i s docházkou do školy.
2: Si pro mě přijela sociálka a vzala mě do auta a jeli jsme. Bylo to těžké si zvyknout. Já jsem věděla, co to znamená, že kam jdu, ale jako ještě jsem nebyla asi natolik vyspělá, abych si řekla, že prostě je to něco, po čem už se jako domů nevrátím. Já jsem to pořád vlastně brala tak, že je to jenom chvíli.
1: To vyprávěla Anna loni. Přes dětský domov se dostala i na konkurs do filmu Amerikánka, který je o ústavní péči. Zahrála si tam malou roli.
2: Celá Amerikánka vlastně pro mě byl velký zlom. Jsem hrála holku z Pasťáku. Jako role nějaká úplně veliká to není. Bavilo mě to, strašně mě to bavilo. To natáčení sice bylo taky náročný, točit všechno 20krát není úplně nejlehčí, ale bylo to skvělý, užili jsme si to.
1: S představením, které s filmem souviselo, vystupovala také v divadle. Podívala se s ním do Estonska nebo Spojených států.
2: Dobré ráno, takže jsme na letišti, už jsme odbavení a za chvíli poletíme. Dobrý den, už jsme v Mnichově, ještě jsem neviděla asi takhle velký letiště. Tady počkáme na let do New Yorku. Dobrý den, je to skvělé. Teď jedeme do centra, jdem to tady projít, jdem to prozkoumat. Ubytování máme veliký. Americe se nám moc líbí. Viděli jsme snad úplně všechno, já z toho mám strašně moc velkou radost. Brooklyn Bridge jsme viděli, památku dvojčat, to bylo taky nádherný. Teď jsme dohráli a bylo to skvělý, bylo strašně moc lidí na to mají strašně dobrý názor, bylo to úžasný, já jsem si to užila.
1: Popisovala Anna v době, kdy jí bylo 17 a ještě chodila na střední zdravotnickou školu na obor sociální péče. Pak přešla na maskérku v lásenkářku a nakonec na cukrášku. Dnes už Anna není studentka a je plnoletá, nespadá tak pod dětský domov.
2: Den už jsem podepsala nějaký papíry, dali mi nějakou jakože finanční pomoc, se který jsem si pak vzala byt.
1: V pronájmu ale Anička bez příjmů dlouho nevydržela. V tuhle chvíli bydlí v azylovém domě.
2: Jako je to tam hezký, mám byt sama pro sebe, mám tam 4 postele, mám tam kuchyň a jsem tam sama v tom bytě. Musím být do 7 doma, ale když zavolám, tak můžu být i díl. Když chci někde spát, tak taky stačí zavolat. A jako na čem se tam dá domluvit, no. Jsou tam jako rodiny s dětma, třeba matka a 3 děti.
1: V azylovém bydlení teď Anna platí 170 korun na den. Doufá, že bude s přítelem brzy žít v běžném pronájmu. Je v 7. měsíci těhotenství.
2: Bude to chlapeček. Dělá tam salta, kope mě furt. Těším se na to, až prostě tomu dítěti budu moc dát. Prostě to, co já jsem neměla, že prostě bych chtěla, aby fakt měl normální zázemí a prostě normální rodiče. Se těším jako na to, až uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já třeba.
1: Přeje si 18-letá Anna ze seriálu Bydliště dětský domov. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Big Mountain a jedna olympijská bobová na závěr ranního radiožurnálu, ale teď už pojďme do té další hodiny. Libor Bouček nás pozve na Hrad.
1: Ano, hezké ráno všem posluchačkám a posluchačům. Dnes skutečně vyrazíme na ten největší světový hradní komplex, tedy na Pražský hrad, ale nikoli dovnitř, ale ven, protože když se člověk zaměří na to, co je kolem, tak zjistí, že nejen ten komplex je obrovský, ale i ty zahrady jsou překrásné. A já jsem nadšen z toho, že dnes po deváté dorazí dáma, která má ty zahrady Pražského hradu na starosti, jmenuje se Helena Pánková. A probereme jak tu starost, tak pochopitelně i to, co tam roste a kvete.
0: Tak to berte jako pozvánku na hrad.
2: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
3: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
2: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
3: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
2: 3x2tv.pamětnároda.cz
3: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
2: V sobotu od 21 hodin.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
0: Posloucháte zprávy s Pavlem Brouzou.
5: Pomoc lidem v bytové nouzi by se mohla částečně přesunout na úřady práce, má o tom hlasovat sněmovna. Rusko podniklo útok na Záporoží, drony dopadly taky na nákladní loď v Černém moři nebo obytnou budovu v Rumunsku. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. Po požáru kamionu se tvoří kolony na dálnici D1 v Brně směr Praha. Bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě přibývání oblačnosti. Teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Pomoc lidem v bytové nouzi by mohly částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by měli poslanci na mimořádné schůzi, která právě začíná. Novela taky zavádí kontaktní místa na pomoc pro lidi s bytovou nouzí ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Kdo na podporu dosáhne, popisuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
6: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení. Pro oběti domácího násilí není stanoven žádný limit. Ty budou podpořeny vždy. Nově také zavádí možnosti individuálního posouzení.
5: Opozice kritizuje částečný přesun agendy na úřady práce. Podle starostů jde o přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení. 17 lidí muselo kvůli požáru opustit domov se sociálními službami v Možděnicích na Chrudimsku. Hořet tam začalo dnes před 5. ráno, oheň už hasiči dostali pod kontrolu. Budova je ale poškozená a obec nájemníkům hledá náhradní ubytování. Na místě zůstává 5 zasahujících jednotek, dodává Lukáš Žejdlík z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
7: Jednotky provádějí dohašovací práce, rozebírání střechy a dohledávání skrytých ohnisek.
5: Po ruském útoku na ukrajinské Záporoží jsou zraněné 2 ženy, uvedly to tamní úřady. Ruské drony podle ukrajinského námořnictva udeřily taky na nákladní loď s vlajkou státu Vanuatu, která plula z Oděsy do Turecka. Útoky hlásí i ruské úřady. Po zásahu ukrajinskými drony hoří sklad paliv v Jaroslavské oblasti. Bezpilotní letouny dopadly taky ve Volgogradu na západě země. Podle ruských úřadů se útok obešel bez zranění. Dron zasáhl taky obytnou budovu ve městě Galaci na východě Rumunska. Podle tamních úřadů šlo o ruský bezpilotní letoun. Rusko ani Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřili. Druhým dnem pokračuje Zlínský filmový festival pro děti. Dnes nabídne například debatu s kaskadérkou Hanou Dvorskou nebo režisérem Tomášem Mašínem. Od včerejška už známe 2 držiteli ceny Zlatý střevíček. Získala ji i Loutka Hurvínka.
8: Hurvínek převzal Zlatý Střevíček, prestižní ocenění z Zlínského festivalu. Jak se toho považuje?
9: No považuje, to je dobrý slovo. Je to těžký jako blázen. Opravdu chtěl bych poděkovat všem, kteří mi tuhletu nádheru umožnili, říkal Taťulda.
10: Jo, kluk je čelej po mně.
8: Říká Martin Trecha hlasy Hurvínka a Spejbla. Zlatý Střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. Dnešní druhý festivalový den bude patřit takzvaným Young Stars. Nadějní mladí herci tradičně zasadí ve Zlíně svůj strom. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
11: Sport. Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
12: Bylo to takový střídavý, jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
11: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy americkými 4-0. Dále jde i Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1. A zemřel čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D1 v Brně, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu se tvoří kolona za Slatinou ze 199. kilometru. Osobní auta se sunou až půl hodiny za nájezd z Vídeňské. Tam na 192. uklízejí po požáru kamionu, jede se jedním pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká dlouhá kolona kamionů, místy roztržená. První část už v okolí exitu 162 Velká Bíteš, různě to osciluje. Osobní auta v levém pruhu zpomalují tradičně za nájezdem od Kývalky kolem 182. kilometru a různě pomalu jedou až půl hodiny do Brna, tam se jednak přihlíží u schořelého kamionu na 192. a hlavně je zúžení u D2. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se do kolony dojíždí v kopci před Rudnou na 6. kilometru, osobní auta jedou za čtvrtým pak plynuleji, kolony se tvoří hlavně následně na Pražském okruhu směrem na D1 od nájezdu z D5 k Ořechu, je to na čtvrt hodinu, pak ještě dál směrem na D1 opatrně v Chlupickém tunelu zůstává uzavřený pravý pruh kvůli porouchanému kamionu. A na okruhu opačně z D1 na letiště čekejte kolony od Lochkova k Ořechu na 10 minut a od Evropské k ucpané odbočce na letiště až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě Čech částečné přibývání oblačnosti, teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28. Tolik zprávy. A začíná rozhovor s hostem Libora Boučka.
1: Vystudovala krajinářskou architekturu v Brně, profesní dráhu začala v zahradnictví Ctěnice a v ateliéru Kvítková a Beran, působila v IPR Praha, kde se podílela na přípravě založení příměstského parku Soutok. Od roku 2020 spravovala park Národní kulturní památky Vyšehrad, kde se věnovala koordinaci péče o zeleně a koncepčnímu rozvoji a v současnosti je ředitelkou odboru parku a zahrad správy Pražského hradu. Helena Pánková je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji vám dobré dopoledne.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Musím okamžitě navázat to, co bylo bezprostředně před námi, což je předpověď počasí. Myslím si, že spousta posluchaček a posluchačů bude víkend věnovat zahradě. Stejně jako vy. Takže máme leco společného.
14: Rozumím.
1: Co říkáte na to sucho?
14: Je to strašný.
1: Že jo?
14: Je to opravdu, jako jak byly teďka v květnu ty deště, tak oni vždycky krásně minuli Prahu a začali od Prahy na východ. Takže já jsem byla jaka minulý víkend na výletě v Českém krasu a měla jsem pocit, že je konec srpna, že stačí škrtnout cirkou a celý to splane, takže doufám v deště, jako všichni správní zahradníci.
1: No a je to rok výjimečný? Já se neptám z toho klimatologického hlediska, ale přijde mi, že často ten pohled člověka, který je odborníkem na zahrady, je daleko důležitější. Je to fakt zvláštnost?
14: Je to zvláštnost. Jako říká se, že za posledních 60 let je to nejsušší jaro. Takže je to extrém. Jo, ale vzhledem k tomu, že těch extrémů za posledních 10-15 let každý rok přibývá, každý rok je teplotně rekordní, tak myslím, že vlastně není to výjimečné v tom, že je to výjimečné, jestli to tak můžu říct.
1: Člověk, který stojí v čele Pražského hradu, tak si myslím dá možná jednu z nejfundovanějších odpovědí. Co s tím žlutým trávníkem teď dělat?
14: Tak teď ještě má smysl zalívat, jo? Teď fakt má smysl zalívat. Jakmile už je teplota trvale nad 30 stupňů, tak ten trávník jde do dormance bez ohledu na to, jako, jak ho zalíváte. Takže on nechce růst, chce spát. Jo, je to stejný jako zimní spánek, akorát je to jakýsi spánek z horka. A vlastně nemá moc smysl ho přihnojovat nebo mu věnovat nějakou extra péči. Spíš po něm třeba moc nešlapat a počkat, až zaprší, až se ochladí.
1: My si budeme pochopitelně povídat dál, ale tohle mě napadá. Řešíte tedy podobné problémy jako my, zahrádkáři?
14: Řešíme.
1: Jsme si blízko.
14: Rozhodně, rozhodně. Jsme úplně na stejné lodi.
1: To jsem rád. Helena Pánková je dnes hostem Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.

0: Helena Pánková je ředitelkou odboru parků a zahrad správy Pražského hradu, ale mě zajímá to studium, jak si člověk vybere a proč krajinářskou architekturu.
1: Tak to je samozřejmě věc, kterou jsem promýšlela někdy jako před 35 lety, nebo před 30, takže už přesně nejsem schopná popsat svoje myšlenkové pochody.
0: Nemusíme jít do detailu, ale určitě, že tenhle směr, co jste chtěla dělat?
1: Určitě teda? Jsem chtěla mít blízko k přírodě a k rostlinám, jo? To opravdu tam si prostě nějaká genetická zátěž a mě to hrozně bavilo od dětství. A zároveň jsem chtěla vlastně se nějakým způsobem podílet na něčem, na vzniku něčeho krásného, co je. Takže nejenom tu přírodu studovat, ale i vytvářet prostředí, kde se s ní pracuje, a k tomu ta krajinářská architektura je úplně ideální.
0: Když to rozdělím z toho pohledu, tak co je teď větší oblast vaší práce? To makro, to znamená pohled na ten celek, a nebo to mikro, to znamená starost přímo o ty jednotlivé rostliny, protože ten obor dle toho názvu odkazuje spíš na tu makrooblast.
1: Určitě, já jsem jako i v té pozici, ve které jsem, tak já už vlastně teďka mám ten pohled opravdu hodně ze široka, jo, takže mám dohromady ve správě 160 hektarů parku, k tomu teda patří i Lánský zámecký park, a koukám se opravdu spíš na ten celek, na ty procesy, na ty projekty, které se tam připravují, co by to ještě chtělo, jaký odborníky bychom ještě měli zapojit, abychom to vylepšili a posunuli, takže určitě ta krajinářská služka spíš než ta zahradní.
0: Jak moc je tenhle makropohled a vůbec ten obor rozvinut na území Česka, protože i tohle je relativně pořád velmi mladá disciplína.
1: Poměrně ano, ale řekla bych, že si nevedeme vůbec špatně. Ještě před tak 20 lety vlastně krajinářská architektura nebyla úplně vnímaná jako významný partner třeba při územním plánování, a teďka každou chvíli vlastně se mluví o tom, jak je důležitý mít stromy v ulicích, že opravdu musí být vysazený tak, aby se k ním dostala voda, aby nebyly vlastně vysazený v takových jako betonových malých kopkách. Je opravdu je to téma, který už začíná být zajímavý i mediálně, ty města se o to zajímají taky, chtějí mít ten veřejný prostor vlastně obyvatelný pro svoje občany, a k tomu patří i ta zeleň, takže myslím, že i politicky se to vlastně stává docela jako důležitým tématem, což nám samozřejmě hrozně jako posílá vítr do plachet.
0: Přiznám se, že v téhle oblasti, co by laik, co by člověk, který je jenom uživatelem toho města a možná částečně zahrádkářem, tak předpokládám, že si musíme hodně mýlit. Jaké jsou ty mýty, které člověk má směrem k té krajině? Všude zelený trávník třeba, to by si každý přál. Nebo stromy, kde by nesídlili ptáci, aby pochopitelně neznečišťovali ta auta.
1: Jasně. Mýtu se k tomu stavuje hrozně moc. Jo. Tak třeba to, že trávník je vlastně jednoduchá a levná plocha na údržbu, tak to je třeba takový hodně častý mýtus. Jo. Pokud chcete mi ten trávník takový, jaký si představujeme, opravdu ten zelený, měkoučký koberec, který jako úplně sálá tou vláhou ráno, tak to je vlastně jeden z nejnáročnějších prvků. Musíte na něm být skoro každý den, zalívat, hnojit, řídit podzimní hnojení, jarní hnojení, jako opravdu je to skoro až jako alchymie nebo chemie spíš než pěstování. Jo, tak to bych řekla, že jeden takový hodně častý mýtus. On se snadno projektuje, protože říct, tady bude 10 metrů čtverečních trávníků, nevyžaduje žádný složitější myšlenkový proces, ale jako samozřejmě potom ta udržitelnost tam třeba vůbec nemusí být.
0: No, jak složité je právě tu odbornost předat té samosprávě, protože já si umím úplně přesně představit, a jsme navíc před komunálními volbami, že jeden z těch marketingových triků, nebo ne triků, ale postupů, může být ten, a tady bude trávník a tady to bude zelené. Na to si myslím, že člověk bude slyšet. Tak jak moc to ta odbornost vstupuje, jak moc je vítá na té samosprávě? Zlepšuje se to?
1: Já si myslím, že se to zlepšuje. Já si myslím, že se to určitě zlepšuje, protože ty samosprávy, když tam nemají ty odborníky, který by aspoň z pozice externisty jim radili a říkali, tohle vám nebude fungovat, tak oni se opravdu jako setkávají se selháváním. Jo? Znám ulice v Praze, kde se vyměňují stromy každý 2 roky, vždycky se vysadí, 2 roky tam živoří, pak to teda konečně umře, oni to zase jako vyhrabou, dají tam nový výpěstek a ta rostlina tam nemá šanci se uchytit. A není to tím, že je tam potřeba dát jiný druh, to je to, že to prostředí prostě nepodporuje existenci stromu. Jo? A je potřeba, aby ten příslušný úředník se tomu věnoval a řekl si, dobře, tak buď to tam žádný strom prostě nepatří, protože ho tam nedokážeme prostě ujmout, jo, není možný pod ten chodník třeba dát větší prostor se zeminou, s nějakým prokořenitelným substrátem, a tím pádem tam třeba strom nemůže vůbec být, anebo teda dobře, může tam být, ale musíme ten prostor vytvořit, pak je potřeba udělat rekonstrukci celé té ulice, třeba přeložit sítě o metr vedle, aby do nich ten strom nerostl, a už, ale to vyžaduje větší investici a opravdu jako projekt. Není to takový to jednorázový, jedeme nakoupit stromy, teďka jsme dostali 20 tisíc na nákup stromů, tak pojďme vysázet stromy v ulicích. Jo? Takhle to fakt prostě v tom městě už bohužel nemůže fungovat.
0: No, ale musím říct, že tenhle element, aspoň něco by občanů Prahy strašně chybí. To vysvětlení toho, protože člověk opravdu vidí, ne, strom tady bude, tak tady přece bude růst, ale tohle odborné pozadí zatím není, tak zaplať pánbůh, že ten dialog probíhá, a teď ještě, abys to komunikačně dostal k nám. Kam vy chodíte nejčastěji, abyste si užila tu městskou zeleň? A ještě bych opomenul Pražský hrad, chvíli k tomu se dostaneme. Co je to místo v celém Česku, abychom nebyli pragocentriční?
1: Městskou zeleň, ne, na rovinu, já fakt jako z celého srdce miluji s pražskou stromovku. A hrozně ráda se tam chodím koukat i kam to posouvají, protože ta už je tak 20 let jako dobře nastartovaná, sází se tam, ale hezky se zapěstovávají stromy, tam vidět ta kontinuální péče, kontinuální rozvoj, a fakt jako je to strašně krásný, jak si lidi jako našli silný vztah k tomu, jezdí tam z okolních čtvrtí, ale i z, jako i z nesousedních, a je to vlastně takové fakt jako zelené srdce té Prahy. Je to krásně napojené vlastně na Vltavu a na ty stezky podél Vltavy, takže to může být jak cíl nějakého výletu nebo vlastně zastávka. Je to opravdu jako krásné místo.
0: A zároveň to naznačuje, jak důležitý je takový element v rámci celé komunity a v rámci celé kultury v tom nejširším slova smyslu. Když něco rozhodne člověk na téhle bázi, jak dlouho trvá, než dojde k tomu,

0: prostě trpělivost, kontinuitu, pořád tu věc tlačit, průběžně do ní investovat, nezaseknout to jenom proto, že to ještě nemáme hotový, když to trvá 10 let, protože v našem oboru prostě 10 let není žádná míra a ideálně je si počkat třeba 50, pak to bude opravdu dobrý.
1: My to z té přírodovědy víme už několik desítek let, ale je někdy složité v rámci té touze po dokonalosti si to znovu připomenout. Za chvíli se zaměříme na Pražský hrad, protože tam je doma Helena Pánková.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S Helenou Pánkovou si povídáme o zahradách. Myslím si, že pro mnohé dnes vyhlížená kratochvíle na celý víkend, protože jaro je v plném proudu. Stejnou kratochvíli má i Helena Pánková, nicméně pro ní jsou to zahrady Pražského hradu, takže daleko větší komplex a daleko náročnější práce. Já se musím zeptat, to mě strašně zajímá. Ten přestup, to mi přijde jako opravdu cesta ze Sparty do Slávy nebo z Barcelony do Realu Madrid. Jak je mezi odborníky vnímán ten přestup z Vyšehradu na Pražský hrad?
1: Jak je vnímáme ty odborníky?
0: Nebo co to i jako znamená?
1: Jako, já mám velkou podporu, jo, ale co to znamená? No tak jako Vyšehrad je překrásný městský park, je to národní kulturní památka, je to dávné sídlo Přemyslovců, je to národní symbol, je to úžasné místo, ale samozřejmě jako z hlediska té krajinářské architektury je to jako přece jenom něco jiného než ty zahrady Pražského hradu. Jo, vlastně ty parky Vyšehradu začaly vznikat v 19. století a vždycky byly takový jako téma doplňkovýho charakteru. Mm-hmm. Zatímco na Pražském hradě

0: dvě, řekněme dva z těch větších komplexů zahradních, Královská zahrada a Jižní zahrady, opravdu vznikaly de facto jako reprezentační prostory pro tehdejšího panovníka. V případě Královské zahrady do ní jako opakovaně vlastně ty králové vstupovali ve smyslu, že si tam něco vymínili, chtěli nějakou změnu, chtěli nějakou investici, takže přeci jenom opravdu tam jako i ta kontinuita historická je jako jiná.
1: No a v čem přesně ta historická kontinuita je? Co se musí zachovat? Co, když jste vstoupila, co vlastně tam je vidět jako to dědictví po staletí?
0: Tak samozřejmě stavební architektura, velká část sochařské výzdoby, které jsou součástí těch zahrad. Jo? To k zahradám patří, takže Královská zahrada vznikala v přímý vazbě na letohrádek královny Anny, který mimochodem teďka jde do rekonstrukce. Takže se na ně nějakou dobu nepodíváme, až se na ně podíváme, tak bude mnohem krásnější za příští podzim. Každopádně to bylo v 16. století a to založení té zahrady si vymínil a zainvestoval přímo tehdejší císař Ferdinand, který vlastně po vzoru tehdejší módy, a tou módou byla věda a poznání, tak vlastně chtěl založit zahradu, ve který by schraňoval a sbíral různé kuriozity a zajímavosti z celého světa, což v té době byly třeba tulipány. Říká se, že v Královské zahradě se pěstovaly tulipány jako na prvním místě v Evropě a až teprve mnohem později vlastně dospěly do Nizozemí, kde způsobili tu slavnou tulipánovou horečku, ale třeba citrusy nebo různé další tropické keříky. Takže ona to byla de facto taková tropická studijní zahrada a zároveň trošku, řekněme, to mělo podobný, mělo to ten status, jako má dneska Bentley nebo nějaký luxusní auto, prostě kdo byl boháč a chtěl se opravdu předvést, tak měl nádhernou zahradu s úžasnou sbírkou.
1: Ale převažovala tam ta užitnost a věda do jisté míry. Dá se pak říct, že na vrcholu to bylo díky Francii a díky zámku ve Versailles, že to bylo zlaté období toho zahradního umění?
0: Úplně bych to neřekl takhle jednoznačně. Ono má stejný vývoj jako všechno ostatní umění, takže nedá se říct, že jedna konkrétní doba byla jako vrchol, ale rozhodně Francie do toho velmi investovala a řekla bych, že za Ludvíka bylo na vrcholu to, že ta zahrada je ten reprezentační sál. Vlastně ty zahrady ve Versailles opravdu měly sloužit k tomu, aby se po nich korozovalo, aby ta smetánka společenská si tam povídala, vypadala krásně, byla krásně oblečená, tam byly mezi nimi ty ornamentální záhony, které vlastně vypadaly podobně jak ta společenská smetánka. Myslím si, že to musel být úžasný pohled.
1: A tenhle trend se dostal i do zahrad Pražského hradu. Je tam někde k vidění?
0: V takovém fragmentu právě v té Královské zahradě na vstupu, tam jsou ornamentální záhony a to je taková poslední reminiscence toho té renesančně barokní fáze té zahrady. Ona původně vlastně v takovýchhle různých mašličkách a lilijicích různých dalších ornamentech vypadala úplně celá. A pak se samozřejmě v těch následujících staletích proměnila.
1: Kolik těch zahrad vlastně zahrnuje ten objekt, největší světový hradní komplex, tedy Pražský
0: hrad? No, to jste mě teďka dostal, musím si to spočítat na prstech, ale dalo by se říct, že vlastně třeba 5-6 jako názvu, když nepočítáme Jelení příkop jako zahradu a Chodkovy sady, které jsou vlastně městským parkem jako zahradu, tak to bych řekla, že jsou takové jako témata zvlášť a pak je tam Královská zahrada, komplex Jižní zahrad obsahuje zahradu Rajskou na Valech a Hartigovskou, no a pak je tam Horní Lumbeho zahrada a Dolní Lumbeho zahrada.
1: A co se týká těch Chodkových sadů, tak troufám si tvrdit, že to bude jedna z velkých výzev. K tomu se možná ještě dostaneme právě, aby se to integrovalo, propojilo Pražský hrad s tím městem. Ale kolik těch zahrad je přístupných? Je něco, co je utajeno na Pražském hradu? Nebo utajeno, co je uzavřeno? Ne, utajeno, netají se vůbec nic, žijeme ve svobodné zemi, takže se nic netají ohledně Pražského hradu, ale něco, co je uzavřeno veřejnosti?
0: Donedávna byla uzavřená Hartigovská zahrada, která patří právě k těm Jižním zahradám, ale co tam bylo?
1: No,
0: my jsme dlouho pátrali, proč je uzavřená, jestli jsou to nějaké bezpečnostní důvody, nebo čím to je, pak vyšlo najevo, že to v nedávné době ta předchozí správa vlastně nechala zavřít zkrátka proto, aby se tam nemuselo uklízet. Takže po této rozsáhlé detektivní práci jsme se rozhodli, že jí dáme trochu do pucu a zase jsme ji otevřeli veřejnosti.
1: Takže ta je otevřená, my se dostaneme k těm dalším a musím říct, že mě taky nesmírně zajímá, jestli je v zahradách Pražského hradu možné sejít se i se zeleninou. Tak to se dozvíte na Radiožurnálu, protože naším hostem je Helena Pánková. My budeme pokračovat po 9:30. Teď nás pochopitelně čeká čerstvá zpravodajská relace. Hezké dopoledne.
2: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
3: Roland Garros na Radiožurnálu.
2: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
3: Roland Garros na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.
4: Vážení posluchači, zveme vás na festival Mezi ploty. 30. a 31. května se v pražských Bohnicích na 10 scénách představí více než stovka umělců. Divoký byl Lucie, No Name, Marpo, Sto zvířat, Xindl X, Tomáš Klus, Kašpárek v rohlíku, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová a další. Festival Mezi ploty pohladí vaše duši i uši. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál bylo 9:30 a čerstvé zprávy přináší Pavel Prouza.
5: Propuštěným vězňům by mohla s životem na svobodě pomáhat chystaná platforma s názvem Pro výstup. Česku je totiž dlouhodobě zemí s jednou z nejvyšších recidiv v Evropě. Do vězení se vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Web pomůže třeba s hledáním bydlení, práce nebo oddlužením. Testovat ho budou do konce léta 3 věznice. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe, je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Metro A v Praze znovu jezdí po celé trase bez omezení. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu. Kvůli technické závadě metro ráno několik hodin nejezdilo mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Rakouský soud poslal na 15 let do vězení muže, který plánoval útok na koncert americké zpěvačky Taylor Swift. Informovali o tom agentury APA a DPA. Muž se k plánování útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto. V roce 2024 chtěl zaútočit před stadionem, kde se měl koncert konat. Jeho plány ale překazily rakouské úřady.
2: Sport.
5: Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem 1-4. Do bojů o medaile naopak prošla Kanada, která porazila Spojené státy 4-0, Švýcarsko, které přehrálo Švédsko 3-1 a Norsko po výhře 2-0 nad Lotyšskem. V argentinské nominaci na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří na rekordní 6. šampionát v kariéře. Ve výběru jeho americké země je celkem 17 fotbalistů, kteří na turnaji před 4 lety pomohli k zisku titulu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 v Brně, uzavřená silnice Příbram-Sedlčany. Na D1 v Brně ve směru na Prahu za nájezdem z Vídeňské na 192. kilometru. Po požáru kamionu průjezdný pořád jenom jeden pruh. Kolona začíná za Slatinou na 200. kilometru. Zdržení půl hodiny v osobním autě. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu. Místy roztrhaná, velmi dlouhá první část už kolem exitu 162 Velká Bíteš. Za připojením od Kývalky na 182. se krátce zpomaluje i v levém pruhu, kolona v levém je pak až v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Na dálnici D5 před Prahou z Plzně se za Loděnicí řadí kamiony už z 8. kilometru až k okruhu se táhnou. Na okruhu potom směrem na D1 je plno od D5 ve všech pruzích k Ořechu, je to až na čtvrt hodiny. A na okruhu opačně z D1 na letiště čekejte kolonu od Evropské k ucpanému sjezdu na letiště stále ještě až na čtvrt hodiny. A silnice s Příbrami na Sedlčany 18 je hned za Slapy uzavřená. Mezi odbočkou na Hrachov a Líchovem havarovalo nákladní auto, zasahují záchranáři, provoz zastavený. S objížďkami je to složité, přes Drevníky a Křepenice dlouhá. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28, na horách kolem 18, na Šumavě kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje rozhovor s hostem Libora Boučka.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Než se vrátíme do zahrad Pražského hradu s Helenou Pánkovou, pojďme se podívat na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A problémy jsou na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Zastavený provoz je teď na prvním kilometru krátce před nájezdem na D1. Záchranáři přijíždějí k vážné nehodě. Srazil se kamion zřejmě s motorkou. Nedá se projet. Zastavující kolona začíná teď kolem exitu 3 Modřice. Tam je ještě poslední možnost z dálnice sjet. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Helena Pánková je dnes hostem, bavíme se o těch rozsáhlých zahradách, které patří k Pražskému hradu a buďme šťastní za to, že jsou z valné většiny přístupny a že rostou. Mě zajímá, jak velkou moc má příroda na tom místě, jak moc se jí dává volná ruka a kde. A jestli člověk může pozorovat i ty rozdíly. Protože když jsme zmínili tu Francii, tak pochopitelně tam vidíme dílo aranžerů a zahradníků. Ale myslím, že i na Pražském hradě jsou místa, která můžou tou přírodou překvapit.
3: Rozhodně. Dokonce bych řekla, že takovou ukázkovým příkladem bude Jelení příkop. Tam vlastně necháváme přírodním procesu maximální volnou ruku, tak abychom pořád zachovali jako bezpečnost a čistotu toho prostoru, ale zejména ty svažité partie do těch opravdu zahradníci nechodí, protože by to bylo o život a snažíme se tam vlastně postupovat tou cestou, že ideálně bychom tam budoucnu ani nesázeli stromy a vlastně by se jenom vybíralo z těch přirozeně nalítlých semínek, semenáčů a zapěstovávali by se do budoucna stromy jenom z nich. Teď to není úplně možné, protože jsou tam stromy, které vlastně nemají moc perspektivu, buď to jsou vlastně dost jako expanzivní, anebo trpí nemocmi, které vlastně neumožní dlouhodobou existenci, anebo jsou vyloženě nežádoucí, tam vyloženě patří třeba pajasan žláznatý, který ho tam teď musíme důsledně odstraňovat, protože ten vlastně opravdu tomu prostředí škodí i člověku, je alergenní a tak dál.
0: No, ty invazní druhy jsou opravdu jako nebezpečná. Člověk je až překvapen, že se tam dostali tedy do Jeleního příkopu. Dá se tedy říct, že to je do jisté míry uprostřed města vážně džungl? Že je to něco, co je naprosto nečekané?
3: Já bych řekla, že naprosto, že zejména jako teďka těch posledních 20, 20, 30, 40 let, to fakt vypadá jako džungle. On byl zřejmě totiž v minulosti bez stromů. On měl tak vždycky takové období, ale když se tam vlastně pásly třeba jelení nebo nějaká další zvěř, kozy tam určitě byly taky chovány, tak tam vlastně žádné stromy jako být nemohly a vysazovaly se v 19. století akáty a on pak v 20. století docela zarostl a to vlastně ten stav, jak ho vidíme dneska, tak je právě výsledek tohohle zarostení, které je vlastně zároveň strašně krásné, protože když přicházíte třeba od Prašného mostu, koukáte na katedrálu, tak ona vlastně tak jako trčí z té džungle, ze které taky zároveň občas kouká nějaká suchá větev, jenom čekáte, jako až tam uvidíte letícího papouška, je to fakt krásný pohled.
0: Je tohle i třeba do jisté míry záměr, že když se člověk dívá z té severní strany, jak jste zmínila, tak člověk vidí opravdu jakoby ten hrad v té celistvosti. A když to zase člověk otočí a dívá se, má-li tu možnost, je to složitější, ale z nějaké vyhlídkové terasy to 100% ne, na tu jižní stranu, tak člověk vidí sídlo hlavy státu, které vyrůstá z těch honosných zahrad.
3: Rozhodně je to záměr, jako prostě Pražský hrad si v těch zahradách tak jako sedí, lebedí, ono k tomu trošku patří i ten zelený horizont Petřína a myslím, že je to jedna z největších kvalit Prahy, to, že máme takovýhle nádhernou dominantu, která je vlastně zabalená, tak jako obejmutá ze všech stran vlastně no, stromy a parky.
0: A k tomu ten kontrast přesně, severní pohled z džungle, jižní pohled, jsme zpátky.
3: Tam jsme v jižních zahradách a tam je to přesně naopak, tam příroda nemá vůbec žádný prostor, protože to je vlastně, tam je cílem je tam mít zelený, dokonale ořezaný trávník v perfektním geometrickém tvaru, jak to navrhl Jože Plečník a tam vlastně příroda nemá vůbec žádný prostor, ten jí dát nemůžeme.
0: No ale kdo jí chce, tak si ujde pár kroků a je zpět té přírodě. Ano. Jak je živo v areálu vlastně, kolik živočichů tam žije?
3: Živočichů,
0: ptáků, hmyzu.
3: Nevíme, jak je to se savci, ale z loňského biologického průzkumu, který jsme nechali vlastně zpracovat pro celý areál Pražského hradu, vyplynulo, že tam máme nějakých asi 200 druhů hmyzu, 40 druhů ptáků, takže je tam vlastně živo velmi, velmi zejména po ránu, když se tam přijdete s ornitologem, tak se tam opravdu to tam zpívá, opravdu to tam lítá. takže co rozvíjet.
0: Jaký způsob ochrany se volí právě proto, aby ten ekosystém dál žil? Jak se dá vlastně s tím hospodařit?
3: Třeba v případě těch ptáků je to o tom ponechávat jim ty místa, kde hnízdí, takže třeba pracovat i se starými stromy, když vyloženě nehrozí okamžitým pádem na kolem jdoucího, tak je třeba jenom ořezat větve a nechat vlastně ten strom stát jako torzo, nechat těm ptákům vlastně tu dutinu přístupnou, neodstraňovat celý ten strom. To též vlastně platí pro hmyz, jo, který taky hodně často žije vlastně v těch starých rozkládajících se větví nebo v tom tam starém rozkládajícím se dřevě. Pak samozřejmě taková známá věc je taková ta mozaikovitá seč, luk, když se seče, tak se neposeká všechno naraz, to znamená ty hmyzové, který byly v té části, která se posekala, tak mají šanci si přelézt do té části, která posekaná nebyla, takže je to i tenhle ten přístup. Mozaikovitá seč.
0: Mozaikovitá seč.
3: Mm-hmm. Ano.
0: No, já se tak postupně zapisuji a přemýšlím, jestli to mohu aplikovat já, ale je to jenom důkaz toho, jak šetrný přístup se volí. Když jste zmínila teď stromy, tak si troufám tvrdit, že stromy jsou symbolem zahrad takových, jaké má Pražský hrad, ale i pochopitelně dalších velkých zahrad. A jak člověk může v tomhle směru uctívat historii, tak o tom si s Helenou Pánkovou budeme za chvíli povídat.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: Posloucháte Radiožurnál a dnes je hostem Helena Pánková. Bavíme se o zahradách, které patří k Pražskému hradu. Člověk nesmí opomenout Lánskou oboru, která je též ve vaší gesci.
1: Je to...
0: Lánské zahrady tedy.
1: Je to zámecký park Lánského zámku. Tak. Obora je samostatná.
0: Omlouvám se, zámecký park. Ale součástí těch zahrad i toho parku jsou pochopitelně stromy. Jak moc ty stromy vnímat jako památky?
1: Jak které? Máme celou řadu jako velikánů, který opravdu mají nějakou historickou paměť a ty naprosto vnímáme jako památky, ale s ohledem na to, že na rozdíl od památek oni jsou živé a tím pádem jednou zemřou, takže nelze je zachovávat do nekonečna, určitě žádný z nich asi nebude žít tak dlouho, jako máme katedrálu, ale vlastně jsou to takový něco mezi památkou a pamětníkem, řekněme.
0: Ne, že to nejsou někdy památné stromy, to označení. Protože jestli se nemýlím, tak v tom zámeckém parku je ten dohodový dub.
1: Ten je v oboře. Ale ono je to hnedka vedle sebe, takže... Jasně.
0: No ne, ale že vlastně najednou tyhle že to není nesplně tu kvalifikaci toho památného stromu.
1: On si o tom prostě nikdy nikdo neřekl. Ale když jsem se bavila s arboristy, tak sami navrhovali, tohle byste mohli s agenturou ochrany přírody si projednat a mohl by se z toho stát památný strom hnedka u několik těch jedinců, takže možná tímhle tím směrem i půjdeme.
0: A platí to jak na Pražském hradě, tak tedy v zámeckém parku v Lánech.
1: Ano, ano.
0: Pro tu představu, kolik lidí vlastně s vámi spolupracuje, jak velký ten tým je a kolik my jich vidíme?
1: Jestli si dobře vzpomínám, možná teďka nemám úplně aktuální čísla, protože přece jenom je nějaká fluktuace, ale myslím, že mám 28 zahradníků na Pražském hradě a 22 v zámeckém parku Lány. Je to velký tým.
0: No a asi to sebou přináší i komplikace. Je to jedna z nejnavštěvanějších památek celého světa, tak s čím musí zahradníci počítat a v čem je to odlišné, než je práce na jiném místě?
1: No, tak jo, ten návštěvnický provoz je velmi specifický. Pražským hradem projde, no za loňský rok prošlo téměř 10 milionů návštěvníků a velká část právě projde i těmi zahradami. No a když prochází návštěvník zahradou, tak už tam musí být zalito, musí být posečeno, musí být, pokud je potřeba něco pohnojit nebo chemicky ošetřit, tak tohle taky musí proběhnout předtím. To znamená, ten tým je opravdu v situaci, zejména třeba v jižních zahradách, které jsou nejvíce exponované návštěvnicky, že musí třeba v létě přijet na 5:00 ráno a zalít a vlastně všechnu tu práci stihnout ještě před tou otvírací dobou, protože pak už se tam vlastně nedá pracovat.
0: V 5 ráno prostě enduše tedy začíná.
1: V 5 ráno začíná práce. Ani ne, že se v 5 ráno vstává, v 5 ráno začíná práce.
0: To je ta jedna oblast, ale předpokládám, že i tou další oblastí je využití těch květů ze zahrad a pochopitelně i ta následná práce, která patří k ceremoniálům, tak i tohle je ve vaší gesci a i lidé, kteří tohle zajišťují, jsou v vašem týmu.
1: Ano, já mám pod sebou tým dekoratérů floristů, což je jako skvělá parta kreativních lidí. Někteří jsou v Lánech, někteří jsou na Pražském hradě a jejich práce vlastně není na veřejnosti nikdy prezentovaná, protože oni vlastně vyzdobují ty státní a protokolární akce. A výjimkou je jedna akce Den otevřených dveří Pražského hradu, na který bych teda ráda pozvala. Je to sice až v prosinci, ale tam se vlastně můžete právě podívat na dílo rukou našich dekoratérů, který třeba teďka při tom dubnovém dní otevřených dveří opravdu odvedli fantastickou práci. A myslím, že je to opravdu jako výjimečná věc, která fakt není běžně k vidění.
0: A je to pro ně stejně výjimečně jako pro nás návštěvníky, že jsou součástí právě toho Pražského hradu?
1: Naprosto, naprosto. Oni se to opravdu uvědomují a mají tu práci ze srdce rádi, moc jí váží. A řekla bych, že pro ně právě vrcholem té práce ten Den otevřených dveří, oni se fakt těší, až to ty veřejnosti ukážou. A dokonce oni mají takový zvyk, který údajně měl Karel IV., jak se tak jako převlékl za obyčejného člověka a vmíchal se mezi lid, aby se vyslechl, co se o něm povídá, tak ty dekoratéři to dělají úplně taky, to je úplně stejně taky. Takže oni tam celý den jsou v tom davu, při tom dní otevřených dveří a poslouchají, co si lidi říkají o jejich dekoracích a pak se třeba podle toho příště zařídí.
0: To je ta mikropráce, ale mikro neznamená označení dle významu, ale to ta skutečně práce s tím samotným výsledkem. Mě ještě zajímá ta makro. co jsou vaše sny a plány do budoucna, co proměnit, co jsou teď ty velké výzvy, které to okolí Pražského hradu čekají?
1: No tak teď už máme v přípravě vlastně projekt na Chodkovy sady, což je vlastně obnova Chodkových sadů podle projektu, který se zpracovává na základě architektonické soutěže, kterou jsme vloni uspořádali, a v příštím roce už bychom měli mít projekt hotový a ty Chodkovy sady by se měly začít transformovat. No a tam je velkou ambicí samozřejmě nejenom ta revitalizace toho stavu, není to jenom obnova, ale za mě by bylo prostě fantastický, a v tomhle projektu se to už zobrazuje, jak ty hradní zahrady lépe vlastně napojit na město. Oni jsou celý hrad, celý areál hradu, zejména ze severu, je hodně odřízlý od města. Je vlastně těžko přístupný. A i ty Chodkovy sady vlastně se už pracují s tím, jak lépe je napojit na ty okolní vlastně městské části Prahu 6. Praha 7 je připojená docela dobře tamto vlávkou, ale vlastně ty okolní čtvrtě jsou od nich odřízlý. No.
0: Co konkrétně to tedy přinese? To bude propojení jakým způsobem? Co si máme pod tím představit?
1: Měl by vzniknout, uvidíme, no to není zcela jenom v naší moci, ale měl by vzniknout nový přechod směrem k Bílkově vile a vlastně provázání tam na ten tramvajový úzel lépe, protože do Chodkových sadů se opravdu blbě dostává. Vy musíte vlastně dojet na zastávku Královský Letohrádek a pak teprve pak jít dolů, ale ze zastávky Chodkovy sady se paradoxně na Chodkovy sady dostává hrozně špatně. Vy tam musíte buď to se automaticky nějak navést na tu lávku, anebo se tam projít vlastně tím úzlem tramvajovým, jako těch s tou křižovatkou, a je to tam velmi nepřehledné. Takže tam je ambice vytvořit vlastně ještě jeden přechod, zlepšit funkčnost a jako takovou legitimitu toho stávajícího a propojit také Chodkovy sady přímo na Jelení příkop. Vlastně vytvořit novou branku, novou cestičku a celkově vlastně zapojit víc do organismu těch zahrad našich, ale i vlastně na ty navazující městské čtvrti.
0: Bavili jsme se o té dlouhodobosti těch projektů. Jak dlouho tohle podle vás může trvat?
1: No, tak teď se
0: tam
1: se
0: dva ta roky číslovka se skrytá za tím světoslovcem je úplně jasná.
1: Dva roky se bude teďka, nebo roka půl se bude projektovat, teď nepřeháním. Další, řekněme, dva roky budou probíhat nějaký práce na tom parku. On má obrovskou výhodu, že už jsou tam vzrostlý stromy, jo, takže nebudeme začínat od nuly. Už samozřejmě ty stromy, které lze zachovat, kterých bude naprostá většina, tak ty tam zůstanou, ještě nějaký přibydou. Takže ten park nikdy nepřestane vypadat jako park, jo. Bude to vlastně v tomhletom směru jako fajn, ale ten výsledek vlastně uvidíme, řekněme, za 4, za 5 let, ale ten skutečný výsledek se dostaví teprve, když už máte nejenom hotovo a postaveno nebo zrealizováno, ale ještě už tam probíhá pár let ta péče, která tomu náleží. Takže řekněme za 8, za 10 let ty Chodkovy sady budou vypadat tak, jak je to vlastně teďka popsáno v tom vznikajícím projektu.
0: Vrátím se zpátky k tomu mikro. A je to ta otázka, kterou už jsem zmiňoval v tom samotném úvodu. Jak je to s tou zeleninou a s tím ovocem? Je tam i tohle užití, když se vrátím k nám zahrádkářům, protože mám pocit, že teď hrášek jede docela, aspoň teda na těch našich, na naší zahradě. Blíží se období jahod, tak co roste k snědku na území Pražského hradu, jestli tam vůbec je nějaké místo?
1: No jasně, máme velkou Lumbeho zahradu, to je místo, kam se opravdu nemůže, tam je to velmi přísně střežené, ne teda nutně jenom kvůli zelenině, opravdu jsou tam...
0: tam jsou řetkvičky, co svět neviděl.
1: Ale občas si dokonce i někdo vidí, ale ano, zrovna řetkvičky jsou teďka sezónní zelenina, kterou sklízíme první květy, protože ty zásobní zahrady v Lumbeho zahradě nepěstují jenom ovoce, zeleninu, ale i řezané květy právě pro tu naši vázárnu. My jsme takový samostatný provoz, který si zajišťuje skoro všechno. Teďka jsme stáčeli med, vytočili jsme rekordní množství medu, asi 200 kilo. A no, tak taková ta časná zelenina, kedlubny, špenát a tak dál. No a už se chystají rané brambory a další.
0: Já musím říct, že jeden z těch medů je zde. Víte, jakým způsobem má člověk k medu z Pražského hradu přistupovat? Na co si to mám dát? Má člověk zvolit nějaký speciální obřad nebo normálně?
1: Já si myslím, že nejlepší je dát si ho do čaje, až vám bude smutno.
0: Tak děkuji mnohokrát, rád to učiním a vás, posluchačky a posluchače, asi společně Zelenou Pánkovou srdečně zveme k návštěvě, protože teď ten konec května, to je fakt jedno z nejkrásnějších období.
1: Děkuji.
0: Děkuji mnohokrát za návštěvu. Za chvíli už pochopitelně pokračujeme s dopoledním radiožurnálem. Bude 10 hodin. Hezký víkend.
1: I vám, nashledanou.

0: Dobrý den, je 10 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Sněmovna by měla schvalovat zákon o podpoře bydlení. Nový maďarský premiér Maďar bude jednat o uvolnění unijních fondů pro Budapešť. Čeští hokejisté dohráli na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4. Uzavřená po vážném incidentu je dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Bude jasno nebo skoro jasno, večere na severozápadě přibývání oblačnosti. Teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidem ohroženým bytovou nouzí by nově mohla pomáhat kontaktní centra ve všech obcích s rozšířenou působností. Dnes by to měli schvalovat poslanci. Je u toho naše reportérka Jana Čermáková.
3: Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Poslanci už o ní jednají, ale na řádnou debatu se zatím nedostalo. Podle novely má taky vzniknout dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Hlavně kvůli tomu novelu ale nepodpoří opoziční starostové ani piráti. Teď právě mluví na plénu jejich předseda Zdeněk Hřib s přednostním právem. Proto na řádně přihlášené poslance do debaty zatím nepřišla řada. A hlásí se jich teď ještě 8. To ale nemusí být konečné číslo. Můžou se přihlásit další. Sněmovna má na projednávání třetích čtení dnes čas do 14:00 odpoledne. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Maďarský premiér Péter Maďar se v Bruselu sejde s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Usiluje o uvolnění unijních fondů, které unijní exekutiva Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu za vlády Viktora Orbána. Brusel teď Maďarsku blokuje celkem 18 miliard eur, tedy v přepočtu bezmála 450 miliard korun.
4: Dohoda s Evropskou komisí je podle premiéra Petra Maďara blízko. Ve čtvrtek prohlásil, že se nová maďarská vláda s Bruselem shoduje v řadě oblastí, ačkoliv některé otázky týkající se boje proti korupci zůstávají stále otevřené. Právě o nich dnes bude jednat s von der Leyenovou. Bez rychlého řešení by totiž Maďarsku hrozilo, že o peníze nenávratně přijde. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Houslista a dirigent André Rieu dnes a zítra vystoupí v téměř vyprodané O2 aréně. Jedním z vrcholů večera má být i píseň Voila, kterou v roce 2023 pod jeho vedením proslavila zpěvačka Emma Kok.
5: Nizozemský hudebník, kterému se přezdívá Král valčíků, přijede se svým Johann Strauss Orchestra. Jeho koncerty stojí na směsi klasiky, filmové hudby, operních árií i velkých emocí. A právě ty přinesla i píseň Voila v podání tehdy 15-leté Emmy Kok, která trpí vzácným onemocněním žaludku. Její vystoupení s Andrém Rieu se stalo virálním hitem a na YouTube dosáhlo více než 130 milionů zhlédnutí. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové a Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké. Tenistka Karolína Muchová zabojuje dnes na Roland Garros o postup do čtvrtého kola. Někdejší semifinalistka antukového Grand Slamu se utká se Švýcarkou Teichmannovou. S tou má vyrovnanou zájemnou bilanci 1-1 na zápasy. Poprvé s ní hrála ve finále turnaje v Praze před 7 lety.
7: Tím, že jsem prohrála, tak na to moc pěknou vzpomínku nemám. Ale hráli jsme spolu ještě jednou minimálně. Už je to fakt dost dávno. Je to dobrá antukářka, levačka. Bude to určitě těžký zápas. Vím, že teď měla nějakou pauzu od tenisu, ale já jsem ji tady neviděla hrát, takže se kouknu na ty zápasy a budu se připravovat na další boj.
6: Kromě Muchové zabojují o postup do osmifinále taky Jakub Menšík a Marie Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D2 před Brnem, kolona i na D8 před Prahou. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy je v omezení na 0,5 kilometru zastavený provoz. Zasahují záchranáři po vážném incidentu podle policie mezi řidiči zřejmě kamionu a autobusu. Kolona stojí a natahuje se na 5. kilometr, tedy před exit Modřice. Už i silnice 152 od D2 je před Modřicemi ucpaná a kolona pokračuje dál Vídeňskou silnicí 52 od Modřic. Minimálně půl hodiny až do Brna, kde D1. Ke zvážení je tak v osobním autě sjet z D2 už exitem 11, u Blučiny vydat se spíš východně přes Stelnici. Na D1 v Brně směrem na Prahu za nájezdem z Vídeňské na kilometru 192 navíc po požáru kamionu je provoz stále vedený jenom jedním pruhem, takže kolona je teď od Vídeňské, respektive od zmíněných Modřic. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy se do zúžení u D2 sunou kamiony pravým pruhem roztrhanou dlouhou kolonou od exitu 162 Velká Bíteš. A na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí se tvoří kolona už před zdivy z druhého kilometru, 10 minut popojíždí osobní auta, dál se sunou hlavně kamiony Cínoveckou na začátek k Belské, kde překáží porouchaná dodávka v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech přibývat částečně oblačnosti, teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28, na horách kolem 18 a na Šumavě kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná dopolední radiožurnál s Janem Pokorným.
9: 11 hodin 6,5 minuty, tedy 10 hodin 6,5 minuty, to je přesnější informace dopoledního radiožurnálu. Těsně před druhou hodinou, když už jsme u toho času, přelétl ruský dron přes hranice s Rumunskem a po zhruba 4 minutách zasáhl obydlenou oblast. Dopad ruského dronu na bytovku v Rumunsku ostře odsuzují zástupci NATO a evropských zemí. Víc si k tomu řekneme za chvíli.
2: Dopolední radiožurnál s Janem Pokorným. Days.

0: Posloucháte Radiožurnál. Kvůli dopadu ruského dronu na obytný dům v Rumunsku vyzval tamní prezident Nikosur Dan ke koordinované mezinárodní reakci. Noční incident označil za bezprecedentní. Situaci sleduje Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré dopoledne, Jiří.
1: Dobrý den.
0: Co se v noci v Rumunsku vlastně stalo?
1: Do rumunského vzdušného prostoru vlétl podle dat z radarů krátce před 2:00 ráno bezpilotní letoun a nad Rumunskem setrval asi 4 minuty. Celkem uletěl asi 10 kilometrů a poté zasáhl střechu 10-patrové bytovky v rumunském městě Galaci u hranic s Ukrajinou a vybuchl. Celou noc útočily ruské drony na ukrajinské přístavy na Dunaji u hranic s Rumunskem. Podle zástupce velitele společného rumunského velení a brigádního generála George Maxima rumunská protivzdušná obrana celou noc situaci sledovala.
2: Všechny dostupné údaje jsme analyzovali, abychom zjistili přesný sled událostí. Z toho vyplývá, že neexistovaly žádné reálné možnosti, jak dron bezpečně sestřelit. Chci zcela jasně zdůraznit, že situace je pod kontrolou. Nejedná se o útok na Rumunsko, ale o důsledek konfliktu, který se odehrává přímo u našich hranic.
1: Kvůli požáru se z budovy muselo evakuovat asi 70 lidí. Úder navíc 2 lidi zranil, matku s dítětem a oba už jsou v nemocnici.
0: Jak na to reagují Rumuni a jak spojenci z NATO?
1: Tak rumunská diplomacie pád dronu odsuzuje, podle ní jde o eskalaci a o úderu oficiálně informovala NATO. Aliance dodala, že její generální tajemník už je v přímém kontaktu s rumunskými úřady. Mark Rutte na sociální síti X napsal, že NATO je připravené bránit každý coul, každý centimetr aliančního území. Budapešti vyjádřil solidaritu a to odsouzení útoku zaznělo už taky z Bruselu, Paříže nebo Varšavy. Ten noční ruský útok dronem je první, který dopadl do hustě osídlené oblasti v Rumunsku, ale celkem už rumunské ministerstvo obrany zaznamenalo 29 případů, kdy bezpilotní letouny narušily vzdušný prostor. A je to taky dnes poprvé, kdy ruské drony v Rumunsku někoho zranily.
0: Tolik Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A to, co se stalo v Rumunsku, bude jedním z témat rozhovoru, co se děje se světem, s expertem na bezpečnost a mezinárodní vztahy Vlastislavem Břízou z Univerzity Karlovy. Vysílá Radiožurnál i dnes v pátek po 11. hodině. Dobrý poslech.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Problémy na D2 na příjezdu do Brna. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy byl na půltém kilometru uplynulou zhruba půl hodinu úplně zastavený provoz. Po vážném konfliktu řidičů autobusu a kamionu zasahovali záchranáři. Provoz je v omezení před nájezdem na D1, teď zase obnovený alespoň v levém pruhu. Kolony vznikly dlouhé, na D2 se dojíždí a brzdí až do zastavení za exitem Židlochovice na 6. kilometru. Fronta je i na spojce z D2 na vídeňskou silnici 52 před Modřicemi a právě 52 je ucpaná od nájezdu od Modřic až do Brna po nájezd na D1, je to minimálně na půl hodiny, protože pak už na D1 jsou kolem nájezdu z vídeňské kolony obousměrně na Vyškov do omezení u D2 a směrem opačně na Prahu je to na 192. kilometr, kde se po raním požáru kamionu jede pořád jenom jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: používají k měření srdečního tepu třeba běžci a propojila ho s vlastní analytickou aplikací. Výsledek? Dlouhodobý monitoring činnosti srdce a včasné odhalování srdečních obtíží, vysvětluje Pavel Digaňa, spoluzakladatel a technologický ředitel Cardi AI.
1: V případě, že jsou nalezeny arytmie s naším zařízením, tak vy už vlastně nemusíte u toho lékaře nosit holter a ten lékař už může zahájit prostě léčbu. Takže vy už k lékaři můžete přijít ne s problémem, ale už přijdete přímo s diagnózou.
0: Díky dlouhodobému sledování EKG je podle Digaňi až 6x pravděpodobnější, že software Cardi AI najde srdeční arytmii, než při používání Holterova monitoru. Cardi AI získala pro svůj produkt evropskou certifikaci. Postupně chce proto získávat zákazníky v celé EU. Zároveň se ale snaží o ještě větší trh v Indii, kam by mohla vstoupit už během léta. Ve hře jsou podle Digaňi také třeba Thajsko a později Spojené státy. Ty jsou hlavním cílem expanze jiného českého startupu Webout, který využívá umělou inteligenci k vytváření personalizovaných reklamních videí. Spoluzakladatel a technický ředitel firmy Karel Juřička říká.
2: Vytvořili jsme chytrý vlastní software, který se dá nasadit do libovolného webu nebo mobilní aplikace. Firma natočí své vlastní video a díky technologii ho zpersonalizují a komunikují třeba se zaměstnanci nebo právě se zákazníky.
0: V Česku už Webout spolupracuje třeba s fotbalovou Spartou nebo s velkými bankami, jako jsou Česká spořitelná nebo Komerční banka. Opravdový úspěch technologie a celého startupu ale potvrdí až zahraniční expanze. S tou Webautu a Cardi AI pomáhala i státní agentura CzechInvest. Ta v rámci programu akcelerace startupů rozdělila celkem 160 milionů korun mezi 90 začínajících firem. Podle generálního ředitele CzechInvestu Jana Michala tyto prostředky startupům pomáhají překonat takzvané údolí smrti, než získají první klienty.
3: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně s podobného druhu biznesu.
0: Program akcelerace startupů financoval CzechInvest z národního plánu obnovy, tedy z unijních peněz. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Další program na podporu startupů CzechInvest právě připravuje. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

stalo v Rumunsku. Prezident Petr Pavel označil zásah domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Tady je Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
2: Kolik
0: sobotu
2: si myslíte,
0: od 21 hodin.
2: 60.
1: Radiožurnál.
2: A vypadá pořád si vámi. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
3: Radiožurnál je 10:30. Zprávy a Kateřina Sausidisová.
4: Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Ve funkci teď vystřídá Miloslava Staška. V Madridu dnes odhalí pomník Čechovi, který ukrýval popel obětí nacismu. Někdejší ředitel strašnického krematoria František Suchý tak zachránil ostatky více než 2000 lidí. Bylo mezi nimi i několik Španělů, kteří zemřeli v koncentračním táboře ve středočeském Hradišťku. Poctu Františku Suchému zorganizovali rodiny jejich potomků. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude ve Washingtonu jednat se svým pákistánským protějškem Ishakem Darem. Jeho země zprostředkovává rozhovory mezi Íránem a Spojenými státy o cestě k trvalé mírové smlouvě. Státy teď jednají o takzvaném memorandu o porozumění. Dokument má být základem mimo jiné i pro další jednání o iránském jaderném programu. Naučná stezka Svatojanské proudy jižně od Prahy je zavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi vyhledávaným. Jak dlouho omezení potrvá, není zatím jasné.
0: Sport.
4: Francouzský cyklista Paul Magnier vyhrál v hromadném spurtu 18. etapu Gira d'Italia. Dál vede průběžné pořadí Dan Jonas Vingegaard. Nejlepší z Čechů Jan Hirt zůstává 16. Dnes čeká peloton náročných 151 kilometrů. Cyklisté budou muset překonat i dva dolomitské průsmyky s výškou přes 2000 metrů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolem Brna ucpaná D2, D1 i 52. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy byl kousek před nájezdem na D1 po 9:30 úplně zastavený provoz, zhruba 30 minut, a to po vážném incidentu mezi řidiči kamionu a autobusu zasahovali záchranáři. Teď se už nějakých 20 minut projíždí levým pruhem, ale kolony zůstávají dlouhé. Na D2 začíná za Blučinou na 6. kilometru, po nájezd na D1 je to asi na 3/4 hodiny. Jak se řidiči vyhýbají, kolona se tvoří i na vídeňské 52, teď už skoro od připojení od Rajhradu k D1, tam je to asi na 20 minut a následně jsou kolony už na dálnici D1 přes Brno obousměrně. Ve směru na Prahu relativně kratší právě od Vídeňské ze 194. na 192. kilometr, kde je po raním požáru kamionu průjezdný jenom jeden pruh. A na D1 opačně směrem na Vyškov se to štosuje před zúžením u D2 v té koloně, teď před sjezdem na Vídeň je na kilometru 193,5 navíc čerstvě kolize dvou kamionů v pravém pruhu. Osobní auta tak popojíždějí od sjezdu k výstavišti kolem 20 minut, může se to natahovat. Kolona kamionů před Brnem směrem z Prahy je v pravém pruhu výrazně delší už od Velké Bíteše. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech přibývat oblačnost, teploty do 26 stupňů, v Čechách místy i kolem 28. Tolik zprávy. Dál pokračuje dopolední Radiožurnál s Janem Pokorným.
3: Děkujeme za zprávy. Zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem. Rumunský prezident dnes kvůli tomuto útoku vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. Bukurešť si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Situaci sledujeme, reakce přinášíme.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Je tedy další důvod zařadit mimořádnou relaci Zelené vlny?
1: Opět je tady problém za Brnem, tentokrát na vídeňské dálnici 52. Dejte pozor, nejpozději za sjezdem na Hrušovany směrem z Brna na Vídeň. Kolem Pohořelic bylo zaznamenané auto jedoucí proti správnému směru jízdy. Na 52. za Brnem směr Vídeň. Pozor, za sjezdem na Hrušovany, zpomalte, držte se vpravo.

Posloucháte dopolední radiožurnál. O některé učební obory v Česku klesá zájem. Řada škol v prvním kole přijímacích řízení nedostala do některých programů ani jednu přihlášku. Které školy to jsou, tak to si řekneme s reportérem radiožurnálu už za několik minut. Květen, tak se jmenuje tento měsíc, který o víkendu skončí. Radiožurnál, tak se jmenuje stanice, kterou teď dopoledne posloucháte. Mňága a Ždorb, tak se jmenuje kapela, která o měsíci, nikoli v květnu, začne zpívat.

0: Nástrojáři, kameníci, lakírníci nebo třeba kuchaři. Sehnat nové odborníky v těchto profesích možná bude brzy problém. Na některé školy v republice totiž v prvním kole přijímacího řízení nepřišly do řady manuálních oborů vůbec žádné přihlášky od uchazečů. Podrobnosti teď přidá reportér Radiožurnálu Dušan Vrbecký. Dušané, dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: O jaké učební obory je nejmenší zájem a kde?
1: Zájem klesá například o některé technické profese a činnosti zaměřené na povrchové úpravy. Třeba střední škola ve Světlé nad Sázavou vypsala 9 volných míst v oboru kameník, nepřihlásil se ale ani jeden uchazeč. A stejně dopadla i Jihlavská střední průmyslová škola s oborem nástrojař. Na 10 míst se neozval nikdo. Podobně jsou na tom i obory jako klempíř, malíř, lakírník a kominík. Minimální zájem hlásí školy například v Náchodě nebo ve Středočeském kraji.
0: Ještě před několika roky hlásili boom gastronomické obory. Jaká je situace tam?
1: Podle dat z letošního přijímacího řízení zájem opadá. Například v oboru řezník uzenář se vypsané kapacity nedaří naplnit. V Klatovech, Prostějově ani ve Středočeském kraji. A v Chebu se pak nepřihlásil vůbec nikdo. Výjimkou je Friedland v Libereckém kraji, kde na tamní škole naplnili stavy. Tam ale mohla být důvodem silná finanční motivace, protože tam fungují krajská stipendia, díky kterým můžou žáci na praxích od firem získat až 20 000 korun měsíčně.
0: A o které obory naopak zájem je?
1: Jsou to obvykle řemeslné obory jako elektrikář, instalatér, automechanik nebo truhlář. Obrovský převis poptávky hlásí školy hlavně v Praze a středních Čechách a taky v Královéhradeckém kraji. Lokálně roste i zájem o zemědělské obory. Například v Kostelci nad Orlicí přišlo v oboru farmář na 24 volných míst, celkem 92 přihlášek.
0: A zdali pak pokryje počet studentů poptávku trhu?
1: Podle dat Hospodářské komory České republiky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky pro roky 2025 a 2026 chybí na trhu práce aktuálně zhruba 100 000 pracovníků v řemeslných a stavebních oborech. Týká se to oboru jako klempíř, zedník, pokrývač nebo kominík a čekací lhuty na tyto řemeslníky jsou už dnes běžně v řádech měsíců. No a jedna zajímavost, podle dotčené studie někde dokonce nestačí kapacity škol, ačkoliv u oboru jako elektrikář nebo instalatér mají školy 100% naplněné třídy a musí spoustu žáků odmítat.
0: Tolik Dušan Vrbecký, profesí reportér. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Sezona fotbalové Sigmy Olomouc už sice skončila, ale ještě jeden velký zápas Andrův stadion přeci jen hostil, tedy velký hlavně pro jeho aktéry. Budeme se tomu věnovat ve vysílání dopoledního radiožurnálu Po malé mořské víle. Nechá.

0: Oproti loňské sezóně fotbalisté Sigmy Olomouce nezískali žádnou trofej. Na Andrově stadionu se ale na konci května přeci jen jeden pohár předával. Ve finále super poháru týmu z okresních přeborů Olomouckého kraje se tam střetly celky z 8. ligy Hněvotín a Leština. A zápas měl i dobročinné účely.
1: Ačkoliv fanklub týmu TJ Sokol Leština z okresu Šumperk měl na Andrově stadionu ve finále okresního superpoháru hlasitější podporu, neodvrátilo to porážku s Hněvotínem 0-4.
2: Jsme bojovali do poslední chvíle, ale je potřeba uznat kredit soupeři. Zaslouženě jsme gola nedali a tohle člověk zažije jako našeho formátu amatérského jako jednou za život, takže to je super, já jsem nadšený a děkujeme jako za tu organizaci. Fakt se to povedlo.
1: Říkal smutně, ale s uznáním kapitán Leštiny Michal Kejík, který se na hřiště dostal až v samém závěru. Na hřiště Androva stadionu, kde se ještě nedávno hrály zápasy konferenční ligy a kde nově položené koberce trávníku zakořenili, zezelenali a vytvořili nebývale kvalitní pažit, o kterém se jinak hráčům okresního přeboru může jen zdát.
3: Šílený, nejen bych to popsal. Pažit nádherný, lidi přišli, krásný počasí, paráda jako.
4: Úplně pecka, u nás v Hněvotíně není špatná tráva, tady ta travička, už jenom se potom proběhnout je úplně úžasný a nezapomenutelný zážitek.
1: Rozplývali se záložník Hněvotína Alex Cohol a kapitán Matěj Holub. Nehrálo se ale jen o pohár, medaile a vavříny. Výtěžek z celého utkání ze vstupného, podpory partnerů, dobrovolných příspěvků na transparentní účet nebo následné dražby fotbalových předmětů si rovným dílem rozdělí dvě rodiny, každá z jedné finálové obce. Členové rodiny Zíkových z Hněvotína bojují s onkologickým onemocněním, autismem nebo problémy po cévní mozkové příhodě. Desetiletý Jirka z Leštiny zase trpí svalovou dystrofií.
2: Jedná se o Jiříčka, jeho maminka pochází z Leštiny a bojuje s tou dušenovou chorobou, kdy odchází vlastně to svalstvo a jako pro nás čest vlastně ho do něčeho takového zapojit. Já doufám, že se vybere nějaká suma, která mu aspoň na nějaký ten měsíc té léčby pomůže, protože je to docela fakt nákladný.
4: Jsme moc rádi. Za prvý doufáme, že se vybere co nejvíc peněz. I my hráči budeme určitě přispívat. Já rodinu z Hněvotína přímo znám, denně je vídám a vím, že jim to bude hodně ku prospěchu a hodně jim to pomůže, takže jsme hodně rádi.
1: Shodují se Michal Kejík z týmu Leštiny a Matěj Holub z týmu Hněvotína. V první fázi bez dražby se utržilo 210 000 korun. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? A jak to vazebně stíhaný muž vysvětluje?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Jedenáct hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
5: Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Rumunský prezident odsoudil dronový útok na obytnou budovu na východě země. Kajakář Josef Dostál se chystá na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů. Kolony popojíždí na dálnici D1 v Brně v obou směrech. A bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě přibývání oblačnosti, teploty většinou kolem 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
6: Od Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládět dobrou práci.
5: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miloslava Staška. Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce. Počítá s tím vládní novela, o které by dnes měli rozhodnout poslanci na mimořádné schůzi. Částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje opozice. Vládní novela taky zavádí kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Rumunský prezident Nikoš Hordan svolal na dnešní dopoledne schůzi nejvyšší rady obrany. Reagoval tak na dronový útok na obytnou budovu ve východu rumunském městě Galaci, který zranil dva lidi. Podle Bukurešti za ním stojí ruská armáda. Prezident to na svém Facebooku označil za nejhorší incident na rumunském území od začátku ruské invaze na Ukrajinu a vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. Jihomoravský kraj chystá pro letošní sezónu rozšíření sítě cyklostezek o několik nových úseků. Rozdělí přes 30 milionů korun, které pomůžou dokončit například klíčovou část trasy mezi Brnem a Vídní, anebo taky novou stezku z Ivančic do Dolních Kounic. Pro turisty se navíc v moravském krasu připravuje speciální pivovarská stezka. Pokračuje ředitelka Jihomoravské centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.
7: Cyklistika je důležitou součástí cestovního ruchu na Jižní Moravě. Pro návštěvníky připravujeme typy na konkrétní trasy. K nejoblíbenějším trasám patří cyklostezka podél Baťova kanálu, síť moravských vinařských stezek a taky páteřní trasa spojující Brno s Vídní.
8: Sport. Kajakář Josef Dostál se připravuje na evropský šampionát rychlostních kanoistů. Zlatý olympijský medailista z Paříže se představí na mistrovství v Portugalsku, které začne 10. června i kvůli kvalifikaci na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Pravidla pro účast se totiž změnily a Dostál tak musí absolvovat víc závodů, jak vysvětlil ve vysílání Radiožurnálu Sport.
9: Já jsem dřív hrozně těšil z toho, že jsem se dokázal připravit na jeden závod za sezonu, který jsem opravdu dokázal jet výborně. Teď se ta situace trošku změnila, musím se soustředit právě na všechny závody. Já bych raději byl doma s rodinou. Na druhou stranu si říkám, že změna je prostě patří k životu a budu se na to muset adaptovat anebo skončit, no tak se zkouším adaptovat.
8: Fotbalový obránce Sparty Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu s týmem z Pražské Letné. S klubem se bývalý reprezentant dohodl na prodloužení o další rok i přesto, že nesplnil podmínky obce pro automatické prodloužení.
3: Zelená vlna
10: známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona kamionů, začíná u exitu 162 velká Bíteš, teď tam krátce brzdí i osobní auta, potom znovu i v levém pruhu vzniká kolona kolem exitu 182 Popůvky, tam je to zhruba na 10 minut, a pak ještě jednou v Brně se jede i levým pruhem pomalu za sjezdem k výstavišti ze 191. kilometru do zúžení u D2. Na D1 v Brně směrem opačně na Prahu je za Vídeňskou na 192. kilometru po raním požáru kamionu průjezdný jenom jeden pruh kolona od nájezdu z Vídeňské, respektive už předtím na silnici 52 od Modřic. Odtamtud je to až na půl hodiny. Je to důsledek dřívějších komplikací na dálnici D2. Tam teď na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy zůstává kolona už jenom ze 3. kilometru od Olympie k nájezdu na D1. Těsně před ním na půltém kilometru je ještě po dřívějším incidentu mezi řidiči kamionu a autobusu zabraný pravý pruh. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně dlouhá kolona kamionů začíná z Loděnicí na 9. kilometru, zpomalují i osobní auta až na Pražský okruh k Ořechu, je to osobním autem i na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě přibývání oblačnosti, teploty do 26, v Čechách místy naměříme kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte, co se děje se světem s Janem Pokorným.
12: Dobré dopoledne, už jsme informovali o dnešním proniknutí ruského dronu do vzdušného prostoru Rumunska. Jeho výbuch v obytné zástavbě v Galaci opět dokazuje, že ruská agrese představuje skutečnou hrozbu pro černomořský region i pro celou Evropu. Tohle řekl ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sibiha. I o tom budeme dnes mluvit. Hostem u mikrofonu je Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
13: Dobré dopoledne i vám.
1: Co se děje se světem?
10: Události končícího týdne v kontextu.
12: Rumunsko tu situaci označilo za závažnou a nezodpovědnou eskalaci, informovalo Severoatlantickou alianci. Sledujeme reakce nejenom z České republiky. Tohle se dá nebo nedá brát jako napadení členského státu aliance?
14: No, to je otázka úhlu pohledu. Určitě Ruská federace nevyhlásila válku. Když si rozebereme ty důvody, ta pravděpodobnost spíše směřuje k tomu, že to nebyl úmysl, že se jednalo o buď chybu navigaci, nebo velmi dobře zafungoval ukrajinský systém protidronové, protizdušné obrany a zarušil takzvaně onen dron, který nebyl logicky ovládán na optický kabel. To pojďme udělat jenom krátký exkurs. Určitě si posluchači všimli, že poslední měsíce bojiště dominují drony, které jsou na optický kabel. Ty jsou schopny dosahu až 50 kilometrů, nicméně ne delšího. To znamená, ty jsou využívány primárně na frontě, na linii doteku, kde se nedají zarušit systémy elektronického boje. Právě proto, že veškeré pokyny, povely, záznamy, záběry směřují přes onen drát, přes onen kabel v úzovkách, když to řeknu laicky, optický kabel. Tak když používáte drony na další vzdálenost, což je i tento případ, to jsou vlastně ty dneska již skoro každodenní útoky ruských bezpilotních prostředků na celé území Ukrajiny, tak ty nejsou na optickém kabelu, na optickém drátu, a tím pádem mohou být zarušeny systémy elektronického boje. To se v posledních měsících stává často. Ukrajina prošla obrovským vývojem i v této oblasti. Nejenom protidronová obrana jako taková, ale i jednotky elektronického boje patří k nejlepším na světě. Řeknu příklad z jiného soudku, který je ale důležitý. Se k němu určitě dostaneme ve vazbě na protivzdušnou obranu, patrioty a tak dále. Ale například Rusko disponuje dnes již mýtickými střelami Kinjal, to jsou hypersonické střely, které letají několika násobkem rychlosti zvuku a jsou mimořádně nebezpečné právě kvůli své rychlosti. Rusko tvrdí, že jsou prakticky nezastavitelné. Opak je pravdou. Ukrajina vyvinula v posledních týdnech speciální systém rušení elektronického boje, který sama nazvala Lima. A v posledních 3 týdnech dokázala většinu těch kinželů zarušit za letu, které dopadly potom úplně jinam. Pikantérií snad může být pro posluchače, Lima je hlavní město Peru. A do některých raket Kinjal Ukrajinci záměrně vyslali souřadnice, že se ona raketa nachází v Peru. Takže to je jenom jakoby na okraj. Čili podobné prostředky, ne tak sofistikované, použijí proti těm dronům. Mohlo se stát, že byl zarušen, proto dopadl jinam. Ale vlastně, víte, ta diskuse na téma, zdali to byl úmysl, nebyl úmysl, podle mě je až druhořadá nebo bezpředmětná. Prostě a jednoduše v Kremlu teď sledují připravenost a soudržnost NATO. To je jednoduché, ať to byl záměr, nebo nebyl to záměr. A my se na to musíme připravit, reagovat jednotně, jasně a rezolutně.
12: Tady musíme připomenout i slova šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky. Podle něj totiž nehrozí masivní ruský útok jako na Ukrajině. Za pravděpodobnější pokládá napadení jedné země Severoatlantické aliance, zřejmě po Baltí, říkal Michal Koudelka, s cílem otestovat reakci aliance. Je na to momentálně Severoatlantická aliance připravena?
14: Tak, je na to připravené rozhodně lépe než před 4 lety, to bez zesporu. Nicméně pořád panují rozdíly v názorech, jak na podobné porušení vzdušného prostoru na to reagovat. Tady ještě potřeba zmínit, že toto je specifická situace. Většinou, když jsme se i spolu zde bavili o tom narušení vzdušného prostoru, tak to byly buď pilotované prostředky letouny nebo bezpilotní prostředky, ale nebyly osazeny výbušninou. Tady je rozdíl v tom, že onen dron, který dopadl na panelák v Rumunsku, tak měl na sobě výbušninu, která detonovala. Proto i ty škody byly větší a i zranění na lidech. Takže to je zase další posun, další škála. I to je potřeba rozlišit. No a nemyslím si, že v tuto chvíli by měla přijít nějaká vojenská reakce. To ne. Nicméně měla by přijít jednoznačná, jasná, pevně stanovená a hlavně synchronizovaná reakce celé Severoatlantické aliance.
12: A o tom mluví třeba i prezident České republiky Petr Pavel, když podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď.
14: Je to tak, přesně toto směřuje do toho bodu, který jsme teď zmínili.
12: Představitelé Evropské unie před časem mluvili o potřebě takzvané protidronové zdi. Dodnes ale není jasné, jak by měla fungovat, nebo je něco nového?
14: Stručně vysvětlíme. Protidronová zeď, prosím, aby si ji posluchači nepředstavovali jako fyzickou betonovou zeď, tak to určitě není. To je obrazný popis situace, jak by měla vypadat ochrana proti dronům, které by měly napadnout členské státy NATO, Evropské křídlo NATO. A ta situace není vůbec jednoduchá, protože když si vezmete, kdo má do té protidronové zdi spadat. Začínáme Norskem přes Finsko, celé Pobaltí, to znamená Lotyšsko, Estonsko, Litvu, Polsko, a potom se přesuneme dolů na Rumunsko. Takže ta oblast je nesmírně dlouhá, složitá. Viděli jsme i v Rumunsku, ty hranice nejsou jednoduché. Hranice mezi Rumunskem a Ukrajinou probíhají v deltě řeky Dunaj, uprostřed toho toku, který se člení a vlní. To znamená, ta hranice se velice často na pár kilometrech mění, zatáčí. Proto není tak jednoduché tu hranici překonat. A ten systém má spočívat v tom, že nejprve musíte drony detekovat. Takže systém detekčních prostředků. Nejdřív včasné výstrahy, jako jsou radary, satelity. Potom musíte mít k dispozici akustické senzory a kamery. Dále musíte mít k dispozici systémy prvky elektronického boje. To je to zarušení, aby ten dron nedopadl tam, kam má. No a konečně interceptory v podobě dronů. To je věc, s kterými nedávno přišla Ukrajina, velmi úspěšně je používá. No a konečně protiletadlové systémy krátkého dosahu, rychlopalné kanóny. To všechno musí být integrováno v jeden systém, který bude vyhodnocovat umělá inteligence, protože těch dronů, které by porušily integritu vzdušného prostoru, na to je tolik, že prostě není v silách jedince nebo lidské síly jako takové to vyhodnotit. Proto ta umělá inteligence. Vidíte, že to je poměrně komplexní systém, který není jednoduché vybudovat, ale my se máme z čeho učit. On naznal změn, protože dříve do tohoto systému byly inkorporovány, včleněny i opravdu ony patrioty, ony tády, ony velmi drahé protiletadlové, protiraketové systémy, které vlastně nemají opodstatnění bojovat proti dronům. Takže to se změnilo a konečně naposledy, to zásadní, do hry vstupuje Ukrajina, která je schopna eliminovat poslední týdny až 90-95% dronů, které letí na jejich území. Takže akustické senzory, interceptory, to všechno bude vycházet ze zkušenosti i z výroby Ukrajinců.
12: Řekněme, že technická řešení pro takzvanou protidronovou zeď tady jsou. Je tady ale také silná společná vůle členských států Evropské unie něco takového společně udělat? A nebo spíš se ta situace kloní k tomu, že by to byla v záležitosti dohod mezi jednotlivými státy.
14: Domnívám se, že ano, že v tomto případě bude nalezen konsenzus napříč Evropou. Ačkoliv nezapomeňme zmínit, že priority jednotlivých členských států Evropské unie i samozřejmě států NATO, rozlišme to, jsou diametrálně odlišné. Prostě jinak se dívají na nebezpečí z východu v Madridu, v Římě, no a jinak samozřejmě se dívají na nebezpečí z východu ve Varšavě, Tallinnu, Rize, případně Helsinek. Takže ano, nicméně i státy jižního křídla NATO uznávají, že protidronová zeď je nezbytná. Takže domnívám se, že v tomto případě ten konsenzus bude dosažen v tom smyslu, že bude budována společně.
12: Říká Vlastislav Bříza.
10: Co se děje se světem?
12: Je to pár dní, co jsme informovali o zatím největším náletu na Kyjev od začátku ruské agrese vůči Ukrajině. Co tím Rusko sleduje?
14: Rusko tím sleduje několik věcí zároveň, protože my jsme byli svědky toho, že na přelomu roku byla indikována jarní velká ruská ofenziva. No, jsme na konci jara prakticky a nic takového nenastalo a když nastalo, tak to bylo eliminováno. Proto o ní vlastně moc nevíme. To znamená, úspěchy ruské armády se nedostavily a nedostavují. Proto směřuje ruská strana zprávy z bojiště k tomu, že vysílá bezpilotní, ale i raketové prostředky, střely s plochou dráhou letu na Ukrajinu tak, aby světu i domácímu publiku ilustrovala, demonstrovala, že pořád je to ta strana, která dominuje bojišti, která má nejenom vojenskou, ale i technologickou převahu. To je právě vyslání orešníků, střely balistické rakety středního dosahu s multihlavicemi, který je těžko zasažitelný. Dodnes tomu nedošlo na Ukrajině, že by byla schopna ho eliminovat nějakými systémy protivzdušné obrany. Takže je to vlastně odklonění od té situace na zemi ve prospěch situace ve vzduchu. Je to, ruská strana to nazvala konzistentním systematickým útokem, který by měl v následujících týdnech trvat. Takže opravdu sleduje tím ukázku technické, technologické převahy a snaží se dát světu najevo, že pořád je to ruská strana, která dominuje té ukrajinské válce, ačkoliv tomu tak není. A tím si snaží vylepšit vyjednávací pozice pro případná mírová jednání.
12: A určitě sleduje i reakce na ty svoje kroky a určitě Ruskou federaci, zejména tedy prezidenta Putina, zajímá, co se stane poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal dopis Donaldu Trumpovi a americkému kongresu a požádal o dodání dalších raket na protivzdušnou obranu, kterých má Ukrajina málo.
14: To je pravda, bezesporu tento indikátor bude důležitý, nicméně ne zásadní v tom smyslu, že by Ukrajina se i bez těchto dodávek nedokázala bránit sama. Ano, je to velmi nepříjemné, protože Patrioty jsou zbraní, která dneska prakticky výlučně výhradně slouží na Ukrajině proti balistickým raketám, proti hypersonickým střelám, případně, když vynecháme ten systém elektronického boje, který jsem zmínil, případně proti některým typům střel s plochou dráhou letu. Takže ano, ten prvek je zásadní, protože právě balistické rakety typu Iskander mají největší ničivou sílu. Takže sleduje to tak, ale ta situace nebude tak jednoduchá, protože Spojené státy spotřebovaly velké množství svého arzenálu těch interceptorů Patriot v Perském zálivu. Za první týden války spotřebovaly Spojené státy a spojenci v regionu, arabské státy, více Patriotů než Ukrajina za 4 roky války.
12: Když se podíváme na situaci regionu, tak je zajímavé to, co se děje kolem Arménie. Moskva pohrozila Jerevanu úplným zastavením dodávek zemního plynu a ropy z Ruska, pokud Arménie bude pokračovat ve sbližování s Evropskou unií. Kreml v pondělí pohrozil Arménii, že by mohla přijít o dosavadní slevy na ruský plyn. Co Rusku na Arménii vadí?
14: Je to akcentováno aktuálně proto, protože na začátku června, tuším 7.6. budou parlamentní volby v Arménii a parlamentní demokracie, takže to je podobné jako u nás, takže je to zásadní. Ten premiér bude rozhodovat o důležitých otázkách směřování Arménie i do budoucna, nikoli prezident, ale premiér. Premiér Pašinian je ve službě, ve funkci od roku 2018, takže to není žádná rychlokvaška. On opravdu již druhé volební období dokončuje, chtěl by rád zůstat i ve třetím volebním období. Proč je to důležité tak pro Rusko? Rusko, geopoliticky jsme si již řekli v našich dílech, že ta situace pro ní se nevyvíjí dobře. Ztráta vlivu v Sýrii, ztráta vlivu ve Venezuele, rovněž situace v Iránu není úplně šťastná. To znamená, to oklešťování ruského vlivu pokračuje v přímém přenosu. A to, co bylo vždy nedotknutelné, byl bývalý Sovětský svaz, sférová vliva Sovětského svazu. O Pobaltí již Ruská federace přišla, chtěla se právě vyhnout Ukrajině a teď jsme u situaci, kdy právě v této oblasti, která je rovněž velice napjatá, kde se nachází Gruzie, Arménie a Azerbajdžán, tak za Kavkazské republiky bývalé, tak došlo k tomu, že Arménie jako dlouholetý, po dekády velký spojenec Ruska, jednak je to křesťanská země, protože vedle Arménie sousedí s Tureckem, což je muslimská země, stejně tak s Azerbajdžánem, sice bývalou součástí Sovětského svazu, ale rovněž muslimskou zemí, tak byl vždy podporován Ruskem. Je tam ostatně ruská základna vojenská a po desítky let existuje zóna, která je v rozepři mezi Arménií a Azerbajdžánem. Ta se jmenuje Náhorní Karabach. Již od konce 80. let dochází ke konfliktům a Rusko tradičně podporovalo Arménii. Nicméně poslední dvě války, které byly relativně krátké, ale intenzivní, vyšly ve prospěch Azerbajdžánu a Azerbajdžán de facto vytlačil Armény, kteří obývali Náhorní Karabach. To vedlo k tomu, že Arménie přestala Rusku tolik věřit a proto to Kremlu vadí, protože vlastně poslední velký spojenec v oblasti najednou se snaží odpoutat od jeho sféry vlivu. Nevýhoda Arménie je v tom, že na rozdíl od Azerbajdžánu,

0: prezidentů Evropského politického společenství. Určitě znáte, dorazil i prezident Macron, britský premiér Starmer, takže to byla velká demonstrace jednoty a odhodlání pustit Arménii do západních struktur a do západní integrace. Takže to všechno je memento pro Moskvu. Další ztrátu si Moskva nechce a nemůže dovolit.
1: Říká Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
1: Spojené státy a Irán prý dosáhli velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří, ale není jisté, kdy a zda i americký prezident Donald Trump schválí, to řekl americký viceprezident J.D. Vance. Mají tahle prohlášení vliv i na něco jiného, než jsou ceny ropy?
0: No, to příměří je křehké, to je pravda. Nechci říct na denní bázi, ale minimálně obden je narušováno oběma stranami, nějakými incidenty, ale vidíte, že ty incidenty zatím nepřerostly opět k otevřený konflikt, protože vlastně obě strany chtějí docílit nějakého kompromisního řešení, nějakého kompromisního míru. To je vlastně pozitivní zpráva. Ta negativní zpráva je ta, jak říkáte, Hormuz je stále zablokován, pořád jenom minimum lodí je schopno proudit přes tuto strategicky důležitou úžinu. Je to opravdu zlomek toho, co byl před tou válkou. Proto ceny komodit se drží tak vysoko, cena ropa je bezprecedentně vysoko. Takže ano, do jisté míry ano, ale nejenom. Má to velký efekt. Irán v posledních týdnech změnil, respektive modifikoval taktiku. On se v tuto chvíli snaží, samozřejmě tím trumfem Hormuzského průlivu, ale i verbálně nově, i za pomoci fyzických vojenských útoků, rozštěpit tu protiíránskou koalici a jejich spojence. On se snaží narušit vazby a snaží se vrazit klín mezi ně.
1: Takže Omán.
0: Omán, vy jste to správně zmínil. Omán, jedna karta, druhá karta Spojené arabské emiráty, třetí karta dohromady Saúdská Arábie, Katar, Kuwait. Cílem Iránu je zasát pochybnosti, vrazit klín, říct těmto státům, že jejich angažovanost v té válce, že hostí americké základny vlastně nepřinesla nic pozitivního pro ně, protože nebyli schopni Američané ochránit jejich obyvatele, energetickou infrastrukturu, ropnou infrastrukturu, hotelové komplexy. To všechno svědčí, tak to říká Teherán, o slabosti Američanů. Vy byste měli přehodnotit svoje vazby k ním. Blízký a střední východ již nebude takový, jako byl před touto válkou. Takže to je to, na co teď Irán nově apeluje a snaží se rozklížit tu koalici plus spojence v regionu. Správně zmiňujete Omán, protože Irán ve světě nenašel nikde podporu zpoplatnění hormuzské úžiny, hormuzského průlivu. De facto vybírání výpalného. Ani Rusko, ani Čína si za ně nestoupili. Proto zkusil teď novou kartu zapojit Omán, protože ty výsostné vody hormuzského průlivu jsou rozděleny mezi Omán a mezi Irán. Tak teď zkouší Irán zapojit Omán, aby si tyto dva státy rozdělili. Takže opět snaží se rozdělit ty státy v regionu se nacházející.
1: Což se pochopitelně nelíbí Donaldu Trumpovi.
0: Nejenom Donaldu Trumpovi, ale ani nám se to nemůže líbit. Prostě to, ten precedent není možný. To bychom potom platili za jakýkoliv průliv. To prostě to nejde. Ano, je to tak. I ten byl rozohněn.
1: Dá se několika větami usoudit, jaká mírová dohoda pravděpodobně vzniká?
0: Tak zatím vzniká pouze jakési memorandum o prodloužení příměří o dalších 60 dní. Jeho součástí by měly být již konkrétní body, na kterých by mělo být započata práce, rokování. Tím by měl být statut Hormuzského průlivu, který ale již během těch následujících 60 dnů, o to se snaží americká strana, měl být odblokován a uvolněn obchodním lodím. A zároveň by měla být dána kostra, kdy a za jakých podmínek bude dojednána jaderná dohoda mezi Iránem, Spojenými státy, případně zbytkem společenství. To znamená vzdání se vývoje jaderné zbraně a odevzdání těch 408, respektive 460 kilo obohaceného uranu.
1: Takhle jsme přemýšleli o tom, co se děje se světem, s expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy Vlastislavem Břízou. Děkuju za to, hezký víkend.
0: Moc díky, krásný jarní víkend všem.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Zajímá vás, co všechno dokáže věda? Rádi byste se na chvíli stali badatelem? Přijďte na jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Zažijte stovky experimentů na jednom místě. Vyzkoušejte si práci v laboratoři, vydejte se po stopách zvířat nebo na laserově ultrazvukovou střelnici. Největší vědecký zážitek v Česku s Akademií věd. Od 4. do 6. června v Letňanech. Vstupné zdarma. Veletrh vědy, jedna akce, tisíce zážitků. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Prezident Petr Pavel označil útok na obytný dům v Rumunsku za zcela nepřijatelný. Napsal to na síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Pavel zároveň podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Situaci odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Proti útoku se vymezilo taky české ministerstvo zahraničí a zástupci opozičních stran. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu 90 startupů začínajících českých firm. Rozdělila mezi ně 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. CzechInvest ho financuje z národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Češi od dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v daňové zátěži dobře. Třeba na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Před 60 lety se v hlavním městě Mexika poprvé otevřel aztécký stadion. S kapacitou přes 100 000 míst je jedním z největších fotbalových stadionů na světě. Za svou historii hostil zápasy světového šampionátu v letech 1970 a 86. Letos 11. června se na něm uskuteční první zápas mistrovství světa ve fotbale mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou.
0: Sport.
4: Basketbalisté San Antonia v semifinále play-off NBA porazili 118-91 Oklahomu a sérii s obhájci titulu srovnali na 3-3 na zápasy. O postupujícím tak rozhodne až nedělní 7. utkání. Vítěz se ve finále střetne s New York Knicks.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony před Brnem na D1, D2 i 50 v dvojce. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří dlouhá kolona od exitu 162 Velká Bíteš. Osobní auta tam popojíždějí jen zhruba kilometr, kamiony tvoří roztrhanou frontu až k D2 do Brna. Cestou čeká osobní auta v levém pruhu ještě jedna kolona mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky, je to tam až na 20 minut, a pak v Brně popojíždějí mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Na D1 v Brně směrem na Prahu za nájezdem z Vídeňské na kilometru 192 je po raním požáru kamionu průjezdný pořád jenom jeden pruh. Kolona předtím na D1 je jenom od Vídeňské, ale fronta je stále předtím už na 52 od Modřic, to je až na půl hodiny. Řidiči se totiž vyhýbají koloně na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy, kde je před nájezdem na D1 po dřívějším incidentu na půltém kilometru zabraný pravý pruh a kolona je tam z 5. kilometru osobní auta, kamiony od exitu 1. Židlochovice. A v Praze na městském okruhu na výjezdu ze Zlíchovského tunelu směr Barandovský most nehoda v levém pruhu, kolona od Mrázovky, proto regulují vjezd do tunelu směr Smíchov. Fronta je třeba před Blankou v Troji od mostu Barikádníků. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy kolem 28. Tolik zprávy. Dál pokračuje dopolední Radiožurnál s Janem Pokorným.
3: Ano.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Brněnští zvonici dnes odpoledne rozezvoní historické centrum Brna. Odpoledne lidé výjimečně uslyší i biskupský zvon z katedrály na Petrově, který je jinak poslední rok mimo provoz. Proč se tak stane, to řekneme za pár minut.

0: Máme 11 hodin 41 minut a v 17 hodin se v historickém centru Brna rozezní 29 kostelních zvonů. Bude to taková pozvánka na dnešní noc kostelů. Zvony budou slyšet třeba z kostela svatého Jakuba, svatého Michala nebo z Červeného a Minorického kostela. Ozve se i biskupský zvon ze severní věže katedrály svatých Petra a Pavla, který jinak mlčí.
1: Práve sa nachádzame priamo v biskupskom zvone. Váži takmer 4000 kg, má priemer 187 cm, má ladenie AS 0, čo ho vlastne robí najhlbším zvonom v Brne, týkajúce ladenia.
2: Hlavní zvonník Matúš Sedlák vzal do rukou ťažké srdce zvonu a dvěma údery ho na malou chvíli rozeznel.
1: Je zasvetený samozrejme svätému Petrovi a Pavlovi a Panne Márii.
3: Vy ste ale zmiňoval, že úplne biežne nezvoní posledný rok.
1: Celkovo vzhľadom k tomu, že sa jedná o špeciálny zvon, tak bol využívaný iba na špeciálne príležitosti. Jeho príslušenstvo už je pomerne zastaralé, tak sme sa rozhodli, že jeho prevádzku obmedzíme a aktuálne sa diskutuje o jeho oprave.
2: Kdy sa dočká oprav, to zatím ešte není jasné.
1: Určite sa plánuje výmena zavesenia zvona z aktuálnej ocelovej hlavice na drevenú, rovnako taktiež sa plánuje výmena zvonového srdca, prípadne výmena pohonov.
4: My akožto zvoníci bychom se rádi nějak zasloužili o nejenom službu těmto zvonům, co se zvuku týče, ale i co se týče jejich uchování a zachování, aby nám tady mohli samozřejmě sloužit i dalším generacím.
2: Dodává zvoník Josef Polášek. Zvony dnes budou znít necelých 10 minut, vysvětluje hlavní zvoník Matúš Sedlák.
1: Začne právě solovo zvonit tento biskupský zvon, tak slávnostně to otvorí to zvonění. No a následně po minutě se k němu přidá zvyšok právě změněných kostolů. No a opět potom na závěr poslední minutu bude mít tak tiež solo tento biskupský zvon.
2: Nejlépe budou zvony slyšet ve věži Staré radnice, na hradě Špilberk nebo v Denisových sadech. Z Brna, Hana Novotná, Radio

0: maká ve vysílání Radiožurnálu. Má za sebou výbornou sezónu a doufá v její pokračování na mistrovství světa. Brankář fotbalové reprezentace Matěj Kovář v březnu pomohl k postupu na šampionát z baráže a pak oslavil v Nizozemsku titul s Eindhovenem. Velmi dobře naladěného Matěje Kováře uslyšíte ve vysílání dopoledního Radiožurnálu už za chvíli.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté začali závěrečnou přípravu na mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě. V neděli odehrají v Praze utkání s Kosovem, pak trenéři oznámí konečnou nominaci a tým se vydá do zámoří. Šampionát začíná za 2 týdny. Pokud se nic nepředvídaného nestane, bude u toho i Matěj Kovář, brankář, který výrazně pomohl k postupu z březnové baráže. Češi v ní vyřadili po penaltách Irsko a Dánsko.
1: Matěj Kovář chytá Dreyerovi penaltu.
2: Ta sezóna měla všechno, samozřejmě ten týden, kdy jsme se právě kvalifikovali na mistrovství světa a následně víkend potom jsme vyhráli, nebo oslavili jsme ten titul v PSV, tak byl až snový, bych řekl.
1: Matěj Kovář!
2: Myslím si, že v těch nejbláznivějších snech bych si to nepředstavoval, že to tak nějak dopadne.
3: Matěj Kovář tak má před mistrovstvím světa dobrou náladu. Do sbírky přidal 3. titul. Před nizozemským PSV Eindhoven ho bral i s německým Leverkusenem a se Spartou. A teď ho čeká další velká zkouška v reprezentaci.
2: Bavili jsme se o tom a bylo mi nastíněno, že turnaj začnu jako číslo 1.
3: Než dorazil 26-letý golman na sraz národního týmu v Praze, věnoval se i jiným věcem než fotbalu.
2: Sezóna skončila před týdnem, takže jsem byl rád, že vůbec trošku můžu oddechnout po tom roku nebo 8-9 měsících, kdy člověk je v plném zápřehu. Takže trošku jsem chtěl vypnout a strávit nějaký čas s rodinou a nepřemýšlet jenom na fotbale.
3: Teď už ale zase myslí Matěj Kovář jenom na fotbal. Začala totiž příprava na světový šampionát, na kterém Češi nebyli 20 let.
2: Myslím, že skupina je taky hratelná, takže jsem se na to připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
3: Reprezentace nastoupí proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku, jedné z pořadatelských zemí. A právě v ní odehrají v základní fázi 2 zápasy ve vyšší nadmořské výšce. Guadalajara je necelých 1600 metrů nad mořem. Mexico City, nebo chcete-li Ciudad de Mexico, ve výšce přes 2000 metrů.
2: Nevím kdo, ale někdo mi to říkal právě, že i v té nadmořské výšce ten balón trošku se chová jinak, takže myslím si, že to bude taky problém samozřejmě pro golmana, s tím bude fyzicky méně náročné, protože já tam jenom stojím. Ale myslím si, že pro kluky to určitě bude všeobecně těžké.
3: Je i golman Matěj Kovář zvědavý na podmínky v Mexiku. A na této stanici o české fotbalové reprezentaci všechno podstatné z mistrovství světa uslyšíte, včetně přímých přenosů. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Věrou Štechrovou si nejdříve řekneme dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A pak si poslechneme, co uslyšíme po 12. hodině.
1: Určitě uslyšíme o tom, že poslanci dnes hlasují o změnách v zákonu o podpoře bydlení. Oni se mají měnit ty podmínky, za kterých lidé na tuto podporu dosáhnout. Já se budu ptát na to, jak se mají změnit, protože ono to ještě není úplně jasné a taky, co se dá od těchto změn očekávat, jestli po nich dosáhne na tu podporu více nebo méně potřebných. Budeme se bavit i o tom, jaká bude mezinárodní reakce na zásah obytného domu ruským dronem v Rumunsku, ke které vyzval rumunský prezident. A řekneme si o tom, že na Kladensku fungoval další nelegální soukromý dům s pečovatelskou službou. Ptát se budu, jak je to možné.
0: Věra Štechrová, těšíme se po 12. hodině.
1: Taky.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Je 12 hodin. Radiožurnál Hlavní zprávy.
4: Při ruském útoku na Ukrajinu zasáhl dron obytný dům na východě Rumunska.
5: Bohužel dva lidé utrpěli zranění. Naštěstí jenom lehká.
4: Incident na východě Rumunska odsuzují evropští i čeští politici.
6: Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
4: Čeští hokejisté přiletěli po čtvrtfinálovém vyřazení na mistrovství světa zpátky do Prahy. Dlouhé kolony kamionů jsou na dálnicích D1 i D2 před Brnem. A bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě přibývání oblačnosti, teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů. Je pátek 29. května, začínají zprávy s Kateřinou Causidisovou.
7: Radiožurnál, Hlavní zprávy, víme, co se děje.
4: Na to je po dopadu ruského dronu v Rumunsku připravené bránit svoje území, řekl to šéf aliance Mark Rutte. Incident odsoudila i Evropská komise a některé západní země, včetně Česka. Stroj zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda v noci útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí dva zraněné.
8: Brigádní generál George Maxim řekl, že se dron ztratil z radarů, protože letěl příliš nízko. Poté se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Ten hasiči ještě v noci dostali pod kontrolu a záchranáři odvezli do nemocnice s lehkým zraněním ženu a dítě. Poničená horní patra 10-poschodového panelového domu ráno ohledávali vyšetřovatelé a forenzní specialisti. U domu se přes den shromáždili místní.
9: Je to další ruská provokace. NATO s tím musí něco dělat.
8: Řekl Američan Steven, který ve městě žije dva roky. Moskva se k útoku nevyjádřila. Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Incident v Rumunsku odsuzují taky čeští politici. Podle ministerstva zahraničí je ohrožení civilistů nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO zdůraznil, že Česko stojí pevně při aliančních partnerech.
10: Babiš na síti X taky napsal, že vláda dál odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině. Prezident Petr Pavel pak označil útok dronů za zcela nepřijatelný. Pokračuje jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
6: Neměli bychom ale zůstat jen u společného odsouzení. Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
10: Šéf ODS Martin Kupka zase připomněl, že Česko musí podporovat Ukrajinu a dodávat jí zbraně.
11: Tam, kde Vladimír Putin každým dnem likviduje a vraždí civilisty, tak rozšiřuje svoje choutky i do dalších zemí. Tohle je vážné varování.
10: Někteří opoziční politici taky premiéra Babiše vyzvali, aby stát víc dbal na bezpečnost a obranu země. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
4: Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Při návštěvě Washingtonu to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušeným diplomatem.
12: Zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládat dobrou práci.
13: Jakub Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v roce 2021. Ve funkci nahradí Miloslava Staška. Výměna v USA je součástí balíčku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Změny v lednu současná vláda zrušila, nakonec se ale premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dohodl s prezidentem Petrem Pavlem na 4 personálních změnách. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Lidem ohroženým bytovou nouzí by nově mohla pomáhat kontaktní centra ve všech obcích s rozšířenou působností. Dnes by to měli schvalovat poslanci. Opozice má k vládnímu návrhu výhrady. Její poslanci dopoledne vystupovali s dlouhými projevy. Podrobnosti má ze sněmovny reportérka Jana Čermáková.
14: Vládní novelu zákona o podpoře bydlení čeká ve sněmově závěrečné hlasování. Kdo by měl nově dosáhnout na podporu, řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
15: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení.
14: Návrh počítá i s tím, že by agendu bytové nouze měly částečně řešit i úřady práce. K tomu má výhrady opozice. Podle poslankyně Pirátů Lenky Martinkové Španihelové jsou už teď přetížené.
16: Lidé na úřadech práce nejsou odborníci na téma bydlení, nejsou to sociální pracovníci.
14: Do debaty se teď hlásí ještě 7 opozičních poslanců. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
17: Víme, co se děje u vás.
4: Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svou původní předpověď. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka, spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezi čtvrtletně, a to o 0,2%. Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Někdy jsou porosty dokonce tak nízká, že je ani není možné posekat.
18: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
19: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
18: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
20: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
18: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
4: V Madridu v těchto chvílích slavnostně odhalují sochu, která je poctou Františku Suchému, bývalému řediteli strašnického krematoria, který během druhé světové války spolu se synem ukrýval popel popravených obětí nacismu. Mezi nimi bylo i 6 Španělů. V Madridu je zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
21: Bronzová socha Jakuba Vlčka znázorňuje Františka Suchého s rozpaženýma rukama. Za ním jsou vidět tváře 6 Španělů, jejíž jména i ostatky uchoval. Odhalení sochy se účastní nejen zástupci madridské radnice, ale i potomci Španělů, kteří byli popraveni v koncentračním táboře Hradiščko. Socha, jejíž stavbu iniciovala česká ambasáda a z velké části financoval český filantrop, stojí nedaleko Pražského mostu, který vede přes řeku Manzanares. Z Madridu Jaromír Marek, Radiožurnál.
22: Sport. Čeští hokejisté už jsou po vyřazení z mistrovství světa zpátky v Praze. Den po porážce 1-4 ve čtvrtfinále s Finskem přiletěla reprezentace z dějiště šampionátu ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík, který na lavičce národního týmu končí a přesouvá se do extraligového Kladna, rozdělil hodnocení turnaje na 2 pohledy.
23: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli 2 cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
22: Finsko si zahraje v sobotním semifinále proti Kanadě a domácí Švýcarsko nastoupí proti Norsku, které bude bojovat o medaile ze světového šampionátu poprvé v historii. A 3 české tenisty čeká boj o postup do osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík nastoupí proti Australanu de Minorovi, Karolínu Muchovou čeká Švýcarka Teichmannová a Marii Bouskovou Ruska Andrejevová.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy před omezením u D2 zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu, začíná kolem exitu 162 Velká Bíteš. Osobní auta v levém pruhu brzdí střídavě místy, teď za Domašovem kolem 175. pak za Popůvkami kolem 185. kilometru, mění se to. Na D2 před Brnem z Bratislavy je kolona kamionů v pravém pruhu už kousek před příjezdem na Židlochovice z 12. kilometru, tam brzdí i osobní auta v Pravoslavém pruhu za 10. se rozjíždějí. Na D52 před Brnem z Vídně kolona od sjezdu na Modřice asi čtvrt hodiny k D1, ale pak na dálnici D1 je tam nejen zmíněna fronta kamionů směr Vyškov, hlavně směrem na Prahu se od Vídeňské sune kolona dalších 20 minut na kilometr 192, kde ráno hořel kamion. A na pražském okruhu z letiště na D1 kolona před Ořechem 20 minut od D5 kamiony v pravém pruhu už z D5 od Loděnice z 9. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, večer má na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty odpoledne 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme kolem 28, na horách většinou 18, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
1: Jak změní novela zákona o podpoře bydlení pomoc pro lidi ohrožené ztrátou domova? Jak může NATO posílit protidronovou obranu po tom, co ruský stroj dopadl na obytný dům v Rumunsku? A jak se mohlo stát, že v soukromém pečovatelském domě na Kladensku žili desítky seniorů a seniorek bez základní péče? O tom všem budeme mluvit. Sněmovna dnes schvaluje změny v zákonu o podpoře bydlení. Část pravomocí se má přesunout z obcí na úřady práce. Mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření a umožnit také prověřit skutečnou bytovou situaci žadatele. Eliška Olšáková, poslankyně opozičního hnutí STAN, ale tento přesun kritizuje. V ranním pořadu Českého rozhlasu Plus vyjádřila obavu, že takto nastavený systém nebude fungovat.
2: Mám o velkou obavu, že to fungovat nebude. Jednak budeme žadatele o bydlení posílat napřed na kontaktní místo pro bydlení, na ten úřad, kde se poptá, jestli vlastně spadá do té kategorie podporovaného bydlení. Potom bude na úřad práce s ním bude pracovat. Potom zase kontaktní místo pro bydlení by mělo provádět kontroly, tam už sice není napsané jak často, ale myslím si, že budeme ty lidi posílat z úřadu na úřad.
1: Tyto opoziční argumenty odmítla v našem vysílání sněmovní zpravodajka předlohy poslankyně hnutí ANO Eva Fialová.
3: Jestli se budeme bavit o osobách, který v současné chvíli bydlí na ubytovnách a na kterou cílovou skupinu je opravdu tento zákon mířen, tak už v současné chvíli jsou 95% klienty úřadu práce. Takže oni jsou zvyklí s úřadem práce pracovat. Úřad práce má o nich veškeré informace a pokud bude vést ještě evidence bytů, tak dokáže následně efektivně nastavit veškerý ten dávkový systém, bez kterého se na začátku klienti nebo ty osoby, které jsou v bytové nouzi, neobejdou.
1: Podpůrné opatření bude moci využít jen domácnost, která projde takzvaným příjmovým testem. Pokud budou odsouhlaseny nové návrhy, dosáhnout by na ně měla domácnost, kde po zaplacení nákladů na bydlení zůstane méně než dvojnásobek životního minima a na pomoc by mohli dosáhnout také lidé, kteří mají příjem alespoň polovinu životního minima. To je dnes 4860 korun. My to probereme podrobněji s Mikolášem Opletalem z Platformy pro sociální bydlení. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Vy jste to původní nastavení příjmového testu v novele kritizovali, protože by na podpůrná opatření nedosáhli například bezdomovci nebo osamocení seniori. Jak je to tedy teď v zákoně nastavené? Je ten limit už dostatečný?
5: Tak pokud vlastně vláda přijme ty opoziční návrhy, tak jak třeba proklamovala i paní ministryně Mrázová nebo právě i zpravodajka Eva Fialová, tak by to, tak by to nastavení mělo být výrazně vlastně přijatelnější. To znamená, i právě třeba lidé bez domova by měli mít možnost, protože ty vlastně předtím narážely na ten spodní příjmový limit, dostat tu podporu stejně tak, jako na ten horní příjmový limit, kde naopak narážely třeba seniori s nízkými důchody, tak by taktéž měl mít možnost být tím zákonem podpořeni. To znamená, ten vlastně příjmový limit, který by se měl schválit s těmi pozměňovací návrhy, by měl být vlastně poměrně jako dobrý.
1: Ono je to předdomluvené mezi Piráty a hnutím ANO, tak uvidíme, jak to dopadne. Jak zásadní je ten přesun některých kompetencí na úřady práce?
5: Takhle. Ono vlastně tam problém je, že úřady práce v tuhle chvíli mají plné ruce vlastně přechodu na novou superdávku, kde vlastně se děje v tuhle chvíli spousta problémů, spousta chyb, ať už nějakých jako procesních, že vlastně, že třeba některé ty rozhodnutí byly vydávány jako chybně, nebo vlastně, vlastně ty úřady honily lidi vlastně na úřady, i když to nebylo třeba potřeba. A oni by vlastně měli za nějaké 2-3 měsíce přejít na úplně novou agendu, se kterou nemají vůbec žádnou zkušenost. Jo, takže v tom fakt může být problém, že i když budou třeba dobře nastavené metodiky, které v tuhle chvíli taktéž jako neexistují, tak prostě ty pracovníci na to nejsou zvyklí, jsou zvyklí dělat úplně jiný druh činnosti a ty obce už s tím často mají poměrně rozšířenou zkušenost. Takže nevím, jak to bude fungovat dlouhodobě, ale určitě v tom rozběhu toho zákona to bude zásadní problém, protože se to vlastně dává úplně nové instituci, co s tím nemá zkušenost.
1: No ale není pravda i to, co říkala paní poslankyně Fialová, že jen úřad práce může nastavit právě tu finanční podporu, kterou budou ti žadatelé potřebovat.
5: No tak jako finanční podporu, to jsou dávky. Jo? A ano. O dávkách rozhoduje úřad práce už vlastně v tuhle chvíli. A on je stejně vlastně, on stejně nastavuje tu podporu podle normativních nákladů. Jo? Tam vlastně není žádné jako rozhodování úřadu práce o to, jak velkou dávku dá. Na to jsou prostě tabulky. To, co vlastně by bylo potřeba skrz ten zákon o podpoře bydlení, který právě není o dávkách, ale ten je o nějaké individualizované podpoře tomu člověku, aby se vlastně v uvozovkách postavena na vlastní nohy, tak to je vlastně něco, co, s čím ten úřad zkušenosti nemá a musel by je vlastně získat. S tím, že proběhlo nějaké jako ujišťování, že ty úřady se na to připraví, že to jako postupně zvládnou, ale zase vnímejme to, že ten zákon by se podle toho vládního návrhu měl v této podobě rozjet od září tohoto roku, což není moc času.
1: No, mezi ta podpůrná opatření, na která mohou lidé tedy dosáhnout, patří jednak poradenství, pak garance úhrady škod pro majitele bytů, kteří je pronajmou, podpora obecního bydlení a podnájemní bydlení přes garance třeba neziskových organizací nebo obcí. Jak se je vůbec teď daří uvádět do praxe?
5: No tak teď ty byty v zásadě v praxi nejsou. Jo, zákon se vlastně rozběhl od 1. ledna tohoto roku, ale vlastně kvůli už jako předchozím vlastně potížím při schvalování za minulé vlády, tak vlastně ty byty se měly do systému začít dostávat až od 1. července. Což se nestane, protože teď vlastně dříve přijde ta vládní novela, ještě dříve, než vlastně se zákon stihl nastartovat a než vlastně vůbec dostal šanci, řekněme, ukázat, jestli funguje nebo nefunguje, tak se to vlastně zase bude měnit a posouvá se to k tomu září. Takže v tuhle chvíli nefunguje svým způsobem skoro nijak, fungují vlastně nějak ty poradenská místa, ze kterých jsme měli jako dobrou zpětnou vazbu obecně, že vlastně fungují dobře, ale v tom systému nebyly byty a vlastně nemůžete mít zákon o bydlení bez bytu.
1: To neznamená to ale, že ta poradenská místa jsou vlastně bez zuba v tuhle chvíli.
5: V tuto chvíli ano, v tuto chvíli to tak je. Vlastně ta idea byla, že první půl rok budou mít na ten rozjezd a od 1. července budou schopné do toho systému dávat byty. To se teď vlastně nestane, protože pokud projde vládní novela, tak se ten systém zase změní a ty kontaktní místa už o těch bytech vůbec nebudou rozhodovat. Budou o nich rozhodovat úřady práce. Takže v tuhle chvíli jako nebylo to dobře, jo, že tam to půlroční okno vůbec vzniklo. Bylo to taky vlastně nějaký jako politický kompromis minulé vlády. Ale teď to vlastně znamená, že ty kontaktní místa se k těm bytům vlastně, jako k té kompetenci rozhodovat o těch bytech vlastně ani nedostanou.
1: A podařilo se třeba do té novely, o které se dnes jedná, dostat i nějaké zkušenosti právě z těch kontaktních míst za toho půl roku?
5: To příliš ne. Myslím si, že některé kroky, které se tam dělají, jsou dobře určené. Například to, že se tam dala možnost individuálního posouzení životní situace žadatele, protože předtím vlastně ta tabulka byla opravdu jako hodně rigidní, co se těch příjmových limitů týče. A například i to, že některé zvláštní jako cílové skupiny, jako jsou právě třeba oběti domácího násilí, tak můžou obcházet ty příjmové testy. Tak to je taky velmi dobře, ale to spíš vychází, nevím, jestli to úplně vychází z praxe těch kontaktních míst, protože, jak jsem zmiňoval, ty kontaktní místa v tuto chvíli ještě nerozhodovaly ani o jednom bytě. Jo, takže vlastně ani nejsou žádné zkušenosti, ze kterých by se dal nějak zásadně vycházet.
1: Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Děkuji vám, naslyšenou.
5: Hezký den, naschledanou.
1: Rumunské ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo ruského velvyslance a prezident Nikuš Ordan vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. A to potom, co podle rumunských úřadů dopadl ruský bojový dron na panelový dům ve městě Galatry u hranic s Ukrajinou. Způsobil požár značné škody, dva lidé byli lehce zraněni. Od začátku agrese proti Ukrajině ruské drony narušily rumunský vzdušný prostor skoro 30krát, ale poprvé dopadl bezpilotní letoun na hustě obydlenou oblast a zranil lidi. Velení rumunské armády ujistilo veřejnost, že Rumunsko se nestalo terčem útoku, ale bylo zasaženo konfliktem poblíž svých hranic. Já už teď zdravím Zdeňka Petráše, plukovníka generálního štábu v záloze z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Brněnské univerzity obrany. Dobrý den.
6: Dobrý den, přeji.
1: V jakých případech se stává, že se ten bojový dron vymkne kontrole, že s ním řídící centrum prostě ztratí spojení a nedopadne na ten plánovaný cíl?
6: No, bojový dron se může dostat mimo kontrolu především v důsledku rušení navigačních a komunikačních systémů, což se ponejvíce děje. A jsou to víceméně technické poruchy, ztráty datového spojení, může dojít i k selhání softwaru, což je záležitost, která propojuje operátora s vlastním dronem. No a samozřejmě může dojít i řekl bych, k poškození během operace, během letu. U dronů, především u těch dálkových dronů, navíc hraje velice důležitou roli i ta skutečnost, že operátoři nemají detailní situační povědomí o tom, v jaké situaci se nachází území, kterým prolítá dron a do jaké míry je tento prostředek možno likvidovat nebo neutralizovat ze strany protivníka.
1: Velení rumunské protivzdušné obrany upozornilo, že nemohlo na ten dron spustit palbu, když byl ještě nad ukrajinským územím. A americký protidronový systém MEROP sice v Rumunsku funguje, ale bylo by příliš riskantní ho použít nad městem. Tak jaký

0: zároveň i reakční doba velice krátká a ten vojenský zásah nemusí být vždy vojensky efektivní a nemusí být ani bezpečný pro civilní obyvatelstvo.
1: No a když tedy teď Bukurešť žádá o přijetí opatření k urychlení dodávek prostředků pro odrážení dronu do Rumunska, o čem vlastně mluví?
0: Tak mluví především o prostředcích, které mají mít vliv na kontrolu dronů, na její manipulaci, a tento systém je založen především na elektronickém boji a rušení komunikace a komunikačních navigačních signálů, které navádějí drony nebo drony. Nejde tedy o nějaký klasický kinetický prostředek protivzdušné obrany, ale tato záležitost je v současné době velice aktuální a na východním křídle Severoatlantické aliance to představuje důležitý prvek k ochraně jednak civilního obyvatelstva, jednak kritické infrastruktury, no ale samozřejmě i celkovou ochranu vzdušného prostoru proti bezpilotním prostředkům.
1: A bylo by toto účinné právě třeba při tom nejnovějším incidentu?
0: Těžko říct, aby to bylo účinné, pořád tady hrálo tu velkou roli místo, kde k sestřelu došlo a kde došlo k narušení vzdušného prostoru, protože zabílená oblast, urbanizovaná oblast je velice citlivá z hlediska toho, že může právě dojít ke škodám, které vzniknou dopadem dronu, který může nést i poměrně velkou nálož, a vše, co s tím souvisí, pak je, řekl bych, poměrně kritické jednak pro samotnou zemi, jednak pro samotný region a pak samozřejmě i z hlediska vlastně řešení otázek související s kontrolou vzdušného prostoru a s kontrolou vzdušného prostoru celé Severoatlantické aliance.
1: Prezident Pavel taky označil ten zásah dronu v Rumunsku za zcela nepřijatelný a podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Co si pod tím představit, pod tou mezinárodní silnou odpovědí?
0: Těžko říci, jaký dosah, jaký dopad by měla mít silná diplomatická odpověď, silná politická odpověď, ale jde o to, aby zkrátka a dobře nedocházelo k takovým incidentům. Těžko v tuto chvíli mluvit, dokud nedojde k kompletnímu vyšetření tohoto incidentu. Zda šlo pouze o omyl, zda šlo o úmyslné narušení vzdušného prostoru, nebo zda došlo k narušení letu kontroly uvedeného dronu prostřednictvím prostředků, které rumunská protivzdušná obrana k dispozici má. Takže ta silná mezinárodní reakce, tam lze spíše očekávat to, že Severoatlantická aliance, ale de facto i Evropská unie jednoznačně reaguje tady na tuto záležitost a z hlediska vlastně zamezení podobným dalším incidentům by se měla ukázat ta vnitřní soudržnost aliance i unie a samozřejmě i bude hrát roli posílení vzdušného prostoru na východní hranici Severoatlantické aliance.
1: Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naschledanou.
1: Policisté a záchranáři museli ve středu večer zasahovat v soukromém domově s pečovatelskou službou na Kladensku, kde našli přes 20 klientů bez řádné péče. Byli vyhledovělí a zanedbaní. V domově zůstává zdravotnický dozor záchranářů. Část klientů se odvážejí příbuzní, dalším hledá sociální odbor náhradní ubytování. Vedením domova se vyjadřovat nechce, odmítá ale, že by v penzionu nebyl žádný personál. Podle některých příbuzných majitel nekomunikuje zhruba 14 dní. Ve vysílání je teď prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: Tak penzion se na svém webu prezentuje jako domov s pečovatelskou službou, ve kterém je přes den k mání odborná péče a v noci zdravotnický dozor. Šlo tedy o legálního poskytovatele sociálních služeb?
2: Nešlo o legálního poskytovatele a to ani té terénní pečovatelské služby. To znamená, toto zařízení nemělo ani oprávnění k poskytování sociálních služeb, ani oprávnění k poskytování zdravotních služeb a patří k těm několika desítek zařízení, které v České republice jsou a u nich se tyto případy zanedbání či týrání bohužel objevují.
1: A na základě čeho jsou tedy zřizována a jsou vůbec někým a nějak kontrolována taková zařízení?
2: Pokud by někdo chtěl legálně poskytovat, ať už terénní nebo pobytovou službu, tak tu registraci vydává daný kraj a těch kontrol je několik. Jednak je to kraj, který má kontrolovat

0: podezření na a poskytování sociální služby bez oprávnění. Ten, kdo takto činí, tak se vystavuje možné sankci či pokutě až ve výši 2 miliony korun. Pak to také kontroluje veřejný ochránce práv, ale ten to nekontroluje každý rok, ale v rámci svých nějakých plánovaných kontrol. A nově od loňského roku mají také všechna města a obce v České republice povinnost, jakmile mají podezření na nelegálního poskytovatele sociálních služeb, tak toto oznámit danému kraji. Kdo by to ještě měl kontrolovat, by měl být i úřad práce, protože ten by měl kontrolovat využívání těch takzvaných příspěvků na péči a to se bohužel moc neděje.
1: No a jaké pravomoci má potom kraj například, když zjistí, že funguje takový dům, kde tedy bydlí seniori a tváří se jako dům s pečovatelskou službou?
0: Jednak je potřeba říct, že to funguje tak, že si někdo získá živnostenské oprávnění na nějaké ubytovací nebo stravovací nebo jiné služby, to znamená volné živnosti, a pak to vydává jako komplexní sociální službu. Jak jsem řekl, ten kraj může udělit pokutu, ale ta pokuta zpravidla nebývá v těch horních hranicích, protože by neměla být likvidační a má nutit to zařízení, aby od toho upustilo, buď se registrovalo, nebo to přestalo dělat. V minulosti ale známe případy, kdy pokuta byla udělována opakovaně, třeba ve výši 100-200 tisíc korun, a nebylo to úplně motivační. Někde to sice to zařízení donutilo k tomu se registrovat, legalizovat to nebo ukončilo svou činnost, ale ne vždycky to pomůže.
1: Tak ona tato zařízení mohou fungovat i proto, že v podstatě těch legálních domovů s pečovatelskou službou je nedostatek a míst v nich je málo. Tak jak případní zájemci mohou zjistit, jestli ten domov, který si vybrali, je tedy vedený legálně?
0: Uvádíte správně, že jeden z těch důvodů, proč se stále těmto domovům daří, je, že ta poptávka je tak velká, že ti lidé jsou v celé řadě případů bezradní a ani nerozlišují, jestli je to legální nebo nelegální poskytovatel. Nejjednodušší řešení je zavolat na příslušný krajský úřad toho kraje, kde to zařízení je, na odbor sociálních věcí a zeptat se, jestli to zařízení je registrováno jako sociální zařízení. To je asi úplně nejrychlejší. A nebo jít na registr poskytovatelů sociálních služeb, který je na webových stránkách Ministerstva práce, a tam si vyhledat třeba podle IČA nebo názvu té organizace, jestli je registrovaná, případně jaké služby má registrované.
1: No, příbuzní říkají, že jsou překvapení, tak co mají příbuzní sledovat, aby včas poznali, že se v jakémkoliv domově něco takového třeba děje?
0: Ten první indikátor už bývá samotný název toho zařízení, protože podle zákona o sociálních službách máme domovy se zvláštním režimem pro osoby trpící demencí, domovy pro seniory, a jakmile je tam jakýkoliv název jako penzion pro seniory nebo veselé stáří a důstojné stáří a domov důstojného stáří a podobně, tak už je to první indicie toho, jestli jde o legální domov nebo nikoliv. Další indicí může být nastavení těch úhrad nebo tak, jak se domov prezentuje. Ale jak jsme i my dělali nějakou kontrolu, tak v celé řadě případů mají velmi dobré webové stránky, kde uvádějí, že se nemusí rodina bát, že poskytuje zdravotní a i sociální služby. A pak tedy už zbývá jenom ověřit si tu skutečnost na tom krajském úřadě nebo i na příslušném obci, protože tam může zjistit více.
1: Říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Díky za váš čas. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Teď už zprávy.
2: Radiožurnál, 12 hodin a 30 minut. Zprávy připravila Kateřina Causedisová.
3: Prezident Petr Pavel označil útok na obytný dům v Rumunsku za nepřijatelný. Napsal to na sociální síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Situaci odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Proti útoku se vymezilo i české ministerstvo zahraničí a zástupci opozičních stran. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst o třetinu. Oznámila to společnost KRIF s tím, že jde o nejvyšší nárůst podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností. Více než polovina v Praze, s odstupem následovali Jihomoravský a Středočeský kraj. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl v plánu příští týden. A Terezín dnes představuje komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný generál oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města. Součástí akce je i podpis prvních klíčových smluv na obnovu chátrajících budov.
4: Sport.
3: Čeští fotbalisté pokračují přípravě na blížící se mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Dnes trénuje reprezentační výběr 29 hráčů na pražské Letné. Trenéři ještě nominaci zúží o 3 hráče po nedělním přípravném utkání s Kosovem. Národní tým pak vyrazí do dějiště šampionátu, kde ho nejdříve čeká další přípravný duel s Guatemalou a pak 3 zápasy ve skupině turnaje.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy před víkendový nápor kolona kamionů do zúžení u D2 přes 30 km dlouhá začíná před Velkou Bíteší kolem 161. kilometru, průběžně se to posouvá. Osobní auta v levém pruhu brzdí místy, teď hlavně před sjezdem na Ostrovačice mezi kilometry 177 a zhruba 179. Rychle se to mění. Na D1 v Brně opačným směrem na Prahu za nájezdem z Vídeňské na 192. kilometru ráno schořel kamion, průjezdný stále jen jeden pruh, kolona začíná za Slatinou na 198. a je na půl hodiny. Plus k tomu už před nájezdem na D1 se sune fronta jak vídeňskou 52 skoro od Modřic a hlavně na dálnici D2 směrem z Bratislavy je před D1 kolona kamionů už kůze za Hustopečemi z 15. kilometru. Odtamtud do omezení na 11. u exitu Židlochovice se sunou i osobní auta. V Praze je ucpaný okruh směrem z letiště na D1 už kousek za Karlovarskou z 25. kilometru k Ořechu na 19. je to půl hodina. Před okruhem je navíc plná kamionů taky dálnice D5 od exitu 10 Loděnice. A na tahu 35 z Hradce na Olomouc popojíždí kolona od Řídkého až půl hodiny do Litomyšle. Tam v už tak hustém provozu hasiči uklízeli vyteklou naftu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty do 26 stupňů, v Čechách místy i kolem 28. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál, teď už s Vojtěchem Bydrbanem.
2: A v naší soutěži si dnes budete moct zahrát o voucher na kulinářský kurz pod značkou vyhlášených restaurací Ambiente a taky o sadu Dobrot, ať už o kvalitní zrnkovou kávu nebo o velkou krabici čokoládových oplatek ve tvaru vozu Formule 1. Zajímavé ceny, co říkáte. A téma naší soutěže, hříšní lidé města pražského. Už za okamžik.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Rada Vacátko, Jedová chýše a hříšní lidé města Pražského se nově objeví taky v programu městských divadel pražských. V premiéře vystoupí na jevišti divadla ABC už zítra. Kriminalisté z Pražské čtyřky vyšetřovali pod vedením vrchního policejního rady se skutečným jménem Josef Vaňásek závažné kriminální případy v prvorepublikové Praze. Proslavili je hlavně černobílý televizní seriál Hříšní lidé města Pražského.
1: I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marián Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
2: A vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál a zbořit všechny jakoby představy, očekávání.
1: Inscenace je složená ze 4 povídek Jiřího Marka, ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci.
2: Tak celé nám to rámcuje příběh věštce Hanusena, který byl v té době velmi známý. Pak tam máme příběh z dovolené, příběh lichého střevíce a případ ztracené aktovky.
3: Nedá mi to, ale musím se zeptat na tu roli Rady Vacátka. Je dobromyslný, tolerantní i ve vašem pojetí?
2: Myslím, že tyhle rysy v té postavě zůstaly, ale my jsme se snažili na to podívat opravdu současnýma očima a vytvořit z něj šéfa, takého, jakého by si každý přál, mít nad sebou někoho, kdo je opravdu vzdělaný, kdo myslí na své podřízené, dává jim úkoly, motivuje je, využívá všechny své znalosti z různých oborů kriminalistiky a velmi nás inspirovala vlastně ta skutečná postava Rady Vaňáska.
1: Děj se odehrává v předválečném období. K moci se nacisté, Evropu svírá hospodářská krize a mordparta Rady Vacátka spolu s inspektory Brůžkem, Mrázkem a Boušem sbírá stopy v jedové chýši, honí pachatele v ulicích a také si najde společný čas na trochu lekcí boxu. Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a na žehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu, než bodrého pána v letech.
4: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, že i když to bylo na kameru, tak to herectví bylo takový vlastně výrazný, takový divadelní a sebevědomý, šťavnatý.
1: Na jevišti stojí černá posuvná konstrukce, muzikant hraje na saxofon, herečky v ostře červených, žlutých i zelených sporých úborech představují kabaretní tanečnice a zpěvačky. Pak následuje ostrý až filmový střih a z pestrobarevné scény se stává kancelář Rady Vacátka. Černošedá dekorace odkazuje k noárovým filmům.
4: Ta inspirace tím noár světem nebo něčím takovým je zřejmá a mě to moc baví.
1: Povídkové knihy z konce 60. let minulého století od Jiřího Marka proslavilo televizní zpracování režiséra Jiřího Sekvence. Česká televize jej do svého programu nasazuje pravidelně skoro každý rok. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.
0: No a teď už zbývá jen doplnit telefonní číslo, na kterém čekáme na jednoho z vás, kdo si dnes zahraje s odpoledním Radiožurnálem, tak tedy 221 552 255.

0: Populární televizní seriál Hříšní lidé města Pražského dostal divadelní podobu. Tým režiséra Mariana Amslera ho zpracoval pro jeviště Pražského divadla ABC. A dnes budeme na tohle téma soutěžit, tak už je nezbývá zjistit s kým. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravíme.
0: Jak se jmenujete, prosím?
1: Tomáš a Petr, jsme tady dva.
0: Aha, tak doufám, že to naše pravidla povolují, snad ano, a mluvit budete, vy jste teda Tomáš?
1: Ano, ale budu mluvit já.
0: A Petra máte někde v záloze?
1: Tak, kdyby náhodou.
0: Nápověda divadelní, to se dnes celkem hodí. No tak snad si pak dokážete i rozdělit ceny, pokud nějaké přijdou. Hned vám na úvod řeknu, že když odpovíte správně na všechny tři položené otázky, máme skvělý dárek pro každého nadšeného kuchaře. Voucher až na 4000 korun na libovolný kulinářský kurz v kreativním gastronomickém prostoru v Praze na Národní třídě. Tenhle dárek věnovala síť restaurací Ambiente. A vybírat si můžete třeba z kurzů pečení křupavého chleba i sladkého a kynutého jako z esky, přípravu masa, uzenin nebo stejků, ale třeba i kurz přípravy kávy se špičkovými baristy. Taky za dvě správné odpovědi dnes máme sadu gastronomických dárků, například krabici čokoládových oplatek KitKat, které se staly globálním partnerem závodů Formule 1. Mezi všemi těmi sušenkami budou i unikátní ve tvaru vozu F1, první svého druhu. A k tomu ještě přidáme balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee. Tak je o co hrát, Tomáši?
1: Určitě, můžeme to zkusit.
0: Tak to pojďme zkusit. První otázka. Zítra uvede Pražské divadlo ABC inscenaci Hříšní lidé města Pražského. Kdo byl autorem povídek, na jejichž základě vznikl i televizní seriál?
2: Marek.
0: Ano, spisovatel Jiří Marek, napsal je koncem 60. let minulého století. Jiří Marek se původně jmenoval Josef Jiří Puchvajna, byl nejen scénáristou, ale taky pedagogem a novinářem. Otázka číslo 2. Slavná mordparta z Pražské čtyřky pátrala po zločincích ve velmi oblíbené hospodě, kde se zpívalo a tančilo. Odkazuje na ní taky zpracování Mariana Amslera. Jak se tahle hospůdka jmenovala?
2: Jedová chýše.
0: Ano, byla to Jedová chýše. Šlo o skutečnou historickou hospodu, která byla v Apolinářské ulici v Praze a zanikla v roce 1933. A teď to ještě můžete zkusit vyšperkovat. Jak se jmenuje český herec, který v divadelní verzi na jevišti divadla ABC stvárnil Radu Vacátka?
2: Pan Pavelka.
0: Vypálil jste to i do třetice a i do třetice správně. Tomáš Pavelka, především divadelní herec a taky pedagog Pražské Damu, dřív vystupoval na jevišti divadla na Vinohradech, teď je tedy členem městských divadel pražských. Pánové, oběma vám gratuluji, teď tedy jmenovitě vám, Tomáši, voucher až na 4000 korun na kulinářský kurz v prostoru v Praze na Národní třídě pod hlavičkou sítě restaurací Ambiente. Tak gratulace, snad jste spokojení.
1: Děkujeme moc.
0: I my a ozvěte se zase, příště můžete zase nechat mluvit svého kamaráda. Prozatím naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Vleze se do dlaně, připomíná plyšovou hračku a zatím nemá ani české jméno. Řeč je o novém druhu chobotnice, která zatím nese jen krkolomný latinský název Microeledone galapagensis. Vědci ji popsali teprve před pár dny a vám tenhle přelomový výzkum představí na Radiožurnálu Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak se chobotnici vůbec podařilo objevit?
1: Vědci ji zpozorovali u galapág už v roce 2015, a to víc než 1700 metrů pod mořskou hladinou. Na záběrech kamer z dálkově ovládané ponorky je zaujala netypická modrá barva chobotnice. No a z objevu se dochoval i zvukový záznam s rozněžnělými reakcemi vědeckého týmu.
2: Can we get the lasers?
3: He's tiny.
1: Vědci natočili ještě další dva exempláře této chobotnice. Tu první se ale podařilo dokonce odchytit a poslat na další zkoumání. Právě testy a s tím spojená byrokracie se táhly víc než 10 let.
0: Jak tedy vypadal ten samotný výzkum malého hlavonožce?
1: Vědci se kvůli možným komplikacím vyhnuli pitvě zvířete a tělo mořského tvora tak postoupilo tomografické nebo rentgenové vyšetření. Na základě toho pak výzkumníci zjistili, že se jedná o zcela novou a unikátní chobotnici.
0: Matěj, a má objev nějaké přesahy i mimo ten svět chobotnic?
1: Ten objev je klíčový pro naše poznání mořského dna. Podle amerického národního úřadu pro oceány a atmosféru je totiž zmapovaná jen setina promile oceánského dna. Podobné objevy podle mořského biologa Jima Berryho pomáhají objasnit fungování globálních ekosystémů, včetně procesů, jako je recyklace živin a regulace klimatu, na kterých jsme my sami závislí. Čas na takové objevy je ale limitovaný. Klimatická změna totiž proniká i na dno oceánu a to může tamní ekosystém natrvalo změnit ještě dřív, než pochopíme, jak vůbec fungují.
0: Biologové po celém světě tedy slaví nové přelomové zjištění. Americkým vědcům se podařilo popsat mořského tvora, který může posunout znalosti o životě na mořském dně. A vám ho teď představil redaktor Matěj Kolář. Tak děkujeme.
1: Já děkuju, naslyšenou.

Jak pokračuje transformace pražských fakultních nemocnic, kdy budeme vědět víc o vzniku supernemocnice v Letňanech, kterou prosazuje Andrej Babiš? Zeptáme se na to v dnešních 20 minutách radiožurnálu ředitele fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petra Koloucha. Po 17. hodině.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, je 13 hodin. A zprávy doplní Kateřina Causidisová.
3: Čeští politici odsoudili útok, který zasáhl i obytný dům v Rumunsku. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Čeští vodní slalomáři vstoupí do sezóny světového poháru v Tacenu. Kolony popojíždějí na D1 v Brně v obou směrech. A bude jasno nebo skoro jasno večer na severozápadě. Přibývání oblačnosti, teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Čeští politici odsoudili útok, který zasáhl i obytný dům na jihovýchodě Rumunska a zranil dva lidi. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Prezident Petr Pavel to označil za zcela nepřijatelné a podpořil výzvu Rumunska na silnou mezinárodní odpověď. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyzval státy Evropské unie ke spolupráci.
4: Je nutné spojit síly v rámci Evropské unie, vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici tak, aby menší země prostě nenesly tu zátěž těch ruských provokací, které zcela zjevně budou do budoucna stále častější.
3: Útok odsoudil i premiér Andrej Babiš hnutí ANO, dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
5: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. 3/4 současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
3: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. Naučná stezka Svatojánské proudy jižně od Prahy je zavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi vyhledávaným. Jak dlouho omezení potrvá, není podle mluvčí povodí Vltavy Pavlíny Mertl jasné.
6: Geotechnické posudky provedené po zimním sesuvu hornin vyhodnotily oblast jako vysoce rizikovou kvůli nestabilnímu skalnímu masivu. V současné době byla poptána odborná firma k podání nabídky na práce týkající se zabezpečení skalních útvarů.
7: Sport. Českým vodním slalomářům dnes začíná sezóna světového poháru v Tacenu. Vít Přindiš a Jiří Prskavec ve Slovinsku nejsou, protože se připravují na příští zastávku elitního seriálu v Pražské Troji a blížící se mistrovství světa. Martina Sadková, která vstoupí do závodu na kánoji v sobotu, nad vynecháním úvodu světového poháru ani nepřemýšlela.
8: Já jsem spíš závodní typ, takže já ty závody využívám k tomu, abych se pořád zlepšovala v tom závodním procesu, a ty tréninky jsme tady měli, mě sedí i změnit charakter vody. Mistrovství světa máme už za relativně krátkou dobu, takže těch závodů už nezbývá moc a přijde mi to jako dobrý starter.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 v Brně a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí aktuálně téměř 40-kilometrová kolona. Brzdí se v obou pruzích na 159. kilometru. Je to nesouvislá fronta místy i v levém pruhu až k omezení na 196. kilometru. Pro osobní auta čekejte až hodinu navíc před Brnem. Kolony na D1 v Brně i směrem do Prahy. Na kilometru 193 shořel kamion a trosky jsou stále v pravém pruhu. Zastavíte za sjezdem na Slatinu a je to až na půl hodiny. Na D1 houstne provoz taky za Prahou směrem do Brna. Před Šmejkalkou omezením na 24. kilometru už popojíždí kratší kolona. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte až půl hodiny v koloně před sjezdem na Ořech. Táhne se od Zličína. Ucpaná je kvůli tomu i D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od sjezdu na loděnici 10. kilometru pojedete pomalu až na okruh a místy v levém pruhu. V Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Na Lanovém mostě na konci 3 auta v levém pruhu a kolona se sune od Spořilovské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy kolem 28, na horách většinou 18, na Šumavě až 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidermanem.
2: A doplním ještě jeden z našich víkendových tipů. Do autokempu Hnačov na Klatovsku můžete dnes a zítra vyrazit na tradiční sraz socialistických vozidel. I tentokrát nabídne unikátní přehlídku automobilů, motocyklů i užitkové techniky bývalého východního bloku, kterou doplňuje bohatý dobový program, soutěže a taky spanilá jízda malebným pošumavým. Poslední květnový víkend je tu, užívejte ho naplno.
0: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: V Evropě tento týden v podstatě nemine den bez teplotních rekordů. Včera teploty přesahující 40 stupňů Celsia zasáhly Portugalsko, teď se další vlna extrémních veder přesouvá dál. Jak se mění počasí v Evropě? Na to se zeptáme redaktora Ondřeje Himera. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kde jsou teď vedra nejintenzivnější?
1: Momentálně ve Španělsku a taky ve Francii. To Portugalsko se po včerejších 40 už pomalu ochlazuje, ale třeba Madrid, Valencie, Sevilla, Zaragoza, ty všechny hlásí teploty kolem 35 stupňů nebo i víc. Teploty, které tam bývaly obvykle spíš v červenci a srpnu. No a ten horký vzduch z Afriky se postupně přesouvá i na francouzské území, třeba Bordeaux nebo v Paříži jsou teploty velmi podobné, taky bohatě přes 30 stupňů a to také platí dnes třeba i pro belgický Brusel.
0: O tom, jaká vedra byla včera v Paříži, se přesvědčil třeba i tenista Jannik Sinner, světová jednička, vypadl z Roland Garros poté, co nedokázal dohrát zápas právě proto, že ho trápila vedra a malátnost. Nicméně je na dohled nějaké ochlazení.
1: No, pro francouzská města nejspíš ano, ale pro ta španělská ne. Tam ukazují předpovědi kolem 35 stupňů minimálně do pondělka v té Sevii. Má být v neděli 38 stupňů. Francie i zmíněný Brusel ale zítra očekávají bouřky, které by právě měly přinést poměrně výrazné ochlazení. Podobně jako to třeba ukazují předpovědi i pro Českou republiku, kde by taky u nás mělo zítra pršet. No a k nám by vlastně díky tomu ta aktuální vlna veder z jeho západu Evropy dorazit neměla, nebo rozhodně ne v plné síle, jakou jsme zažili třeba na začátku týdne.
0: Ondřej, a jak jsou na tom další oblasti na jihu Evropy, třeba Itálie, Řecko, Chorvatsko?
1: V Itálii teď platí nejvyšší výstraha před vedrem pro Řím, Florenci, Boloňu a Turín, tam ale teploty zatím nepřesahují 30 a v příštích dnech by ani neměly. A to samé vlastně platí i pro další země, které si jmenoval, ale taky třeba pro sousední Německo. No a extrémům se prozatím vyhne i Velká Británie, kde začátkem týdne také teploty lámaly rekordy.
0: Nedávná zpráva o stavu klimatu v Evropě navíc říká, že se extrémní počasí bude vyskytovat stále častěji. Co se tam píše v souvislosti s vlnami veder?
1: Ta zpráva o stavu klimatu vydaná koncem dubna službou Copernicus například konstatuje, že Evropa se otepluje skoro dvakrát rychleji, než je globální průměr o 2,5 stupně oproti té předindustriální éře. A to je velký rozdíl, protože globální průměr je oteplení o 1,4 stupně. A jediná oblast na světě, která se otepluje ještě rychleji, je přitom Arktida, se kterou je ovšem evropské klima docela výrazně propojené. Vědci třeba rychlejší oteplování Evropy dávají do souvislosti s tím, jak to měnící se klima narušuje takzvané tryskové proudění ve vyšších vrtvách atmosféry, což pak vede k tomu, že častěji zejména do jižní a západní Evropy přichází méně toho relativně chladného vzduchu od Atlantiku a naopak víc horkého vzduchu ze severu Afriky.
0: V odpoledním radiožurnálu jste slyšeli téma Ondřeje Himera z naší zahraniční redakce. Díky.
1: Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jak vznikají zprávy, proč je důležité ověřovat informace a co všechno obnáší práce reportéra. To si budou moct už zítra vyzkoušet děti přímo tady v budově Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Dílna Malého novináře, kterou vede rozhlasová kolegyně Michaela Vetešková, hravou formou už 10 let seznamuje školáky se světem médií. Workshop absolvovalo už kolem 20 tisíc dětí po celé republice. A Michaela Vetešková k tomu teď v odpoledním radiožurnálu řekne víc. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak starým dětem je tahle dílna Mladého novináře určená?
1: Jedu to ve dvou skupinách. Ta první má třeba 6 až 8, někdy 5 až 9 a potom ta druhá skupina 9 až 12, protože ty děti potom jako různě jsou na různé úrovni čtení nebo hraní a zatímco ta první s těmi menšími si víc opravdu hrají si třeba pomocí divadelních prostředků s nimi, tak s těmi staršími si už povídám třeba na sílu dezinformací a o tom, jak lehké je se nechat zmanipulovat.
0: Co všechno si děti na těch workshopech vyzkoušejí a co je baví nejvíc?
1: No třeba drbu, vrbu, tak se rozmluví. Nebo jim ukážu, že svůj hlas dokážou cítit, nebo jak mají správně dýchat. Tyto všechny dovednosti oni potom můžou jako uplatnit i třeba ve škole, když přednáší básničku, nebo se chtějí svoji učitelce omluvit, že zapomněli domácí úkol. Pořád je to lepší říct paní učitelko, zapomněla jsem domácí úkol, než říct paní učitelko, zapomněla jsem.
0: Pokud by teď nás poslouchalo buď nějaké dítě nebo jeho rodič a měl by zájem o to, může prostě zítra normálně přijít sem do rádia?
1: Může, ale já propaguju to, aby se to dítě spíš jako přihlásilo na našich webových stránkách rozhlasových, abych věděla, kolik tam dětí budu mít a jak velké, jak staré, abych je mohla do těch skupin rozčlenit. Takže podrobnosti jsou vlastně na stránkách Českého rozhlasu.
0: Dílnu Malého novináře vede i letos Michaela Vetešková, moje rozhlasová kolegyně. Díky za pozvánku.
1: Taky děkuju.

0: 13:23, čas na další reportáž pátečního odpoledního radiožurnálu. Restauracím v Česku dlouhodobě chybějí kvalifikovaní kuchaři a číšníci a v dalších letech se to nezmění. Zájem o tyto učební obory se totiž nezvyšuje, spíš naopak. Na střední školy se ve druhých kolech přijímaček zkouší dostat více než 12 000 studentů a volná místa jsou třeba právě v maturitních oborech kuchař nebo číšník. Gastronomie ale podle ředitelů škol uchazeče neláká.
1: Já jsem v kuchyni v suterénu střední odborné školy v Prostějově. Katka, studentka druhého ročníku maturitního oboru gastronomie, drží v rukou paličku na maso. Za 2 roky by mohla být kuchařkou.
2: Asi úplně ne. Já chci jenom tu maturitu a potom uvidím, co bude dál.
1: Vaření Katku nezaujalo a není sama. Podle Aleny Malíkové, učitelky odborného výcviku, v oboru zůstává přibližně 20% žáků.
3: Oni nechcou prostě dělat jednosměrný provoz 12 hodin potom denně po vyučení, takže prostě si hledají potom jinou práci.
1: Vedení školy teď řeší druhé kolo přijímaček. Přihlášky mohli uchazeči podávat do pondělí. Pokračuje ředitelka Mária Zámostná.
4: Jedná se hlavně o obory gastronomie, to znamená kuchař, číšník.
1: Podobně jsou na tom podle ředitele Martina Kováře i v Přerovské střední škole gastronomie a služeb.
5: Máme naplánováno otevřít 1,5 třídy a těch zájemců nebylo tolik, vyhlašovali jsme 10 volných míst. Je to opakovaně, je to pravda.
1: Uplatnění by přitom našli.
5: Zatímco poptávka ze strany zaměstnavatelů je velká, tak ze strany rodičů a žáků by ten zájem mohl být větší.
1: To potvrzuje i Václav Stárek, šéf Asociace hotelů a restaurací.
6: Problém s nedostatkem zaměstnanců přetrvává už velmi dlouho, ale řekl bych, že poslední léta je skutečně kritický. Kuchaři a číšníci, to je téma, které řeší prakticky každý provozovatel restaurace.
1: Je to podle něj dáno i generačními rozdíly. Mladší generace totiž více řeší vyvážený životní styl a do služeb, které často znamenají třeba práci o víkendech, se tak nehrnou. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
1: Dobré odpoledne, je 13.30. Zprávy Radiožurnálu a Kateřina Sausidisová.
2: Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na toto uvedlo na sociální síti X, a to v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Bukurešť už si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Propuštěným vězňům by mohla s životem na svobodě pomáhat chystaná platforma s názvem Pro výstup. Česku je totiž dlouhodobě zemí s jednou z nejvyšších recidiv v Evropě. Do vězení se vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Web pomůže třeba s hledáním bydlení, práce anebo oddlužením. Testovat ho budou do konce léta 3 věznice. Italská premiéra Giorgia Meloniová vyzvala unijní lídry, aby kvůli šíření eboly posílili spolupráci při hlídání evropských hranic. Ebola se rozšířila na východě Demokratické republiky Kongo a v sousední Ugandě. Světová zdravotnická organizace eviduje skoro 250 úmrtí s podezřením na nákazu. Několik archeologických nálezů objevili dělníci při výkopových pracích v centru Jihlavy, kde modernizují kanalizační síť. Například původní základy dnešního hotelu Zlatá hvězda na Masarykově náměstí jsou o několik centimetrů posunuté. Historiky ještě více zaujal nečekaně zachovaný předmět denní potřeby ze 13. století. Sport. Fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu se Spartou o další rok. Během sezóny po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky obce na automatické prodloužení kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování. Druhý tým uplynulého ročníku Šance ligy o tom informoval na svém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpadá D1 v Brně a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte dlouhé kolony. Aktuálně má ta nesouvislá fronta téměř 40 km od 159. kilometru až na 196. k omezení. Často stojí i ten levý jízdní pruh. Pro osobní auta počítejte hodinu navíc před Brnem. D1 je v Brně ucpaná i směrem do Prahy. Od 201. kilometru pojedete asi půl hodiny až na 193. kilometr. Tam odtahují kamion po požáru. Na dálnici D1 menší kolony i směrem z Brna do Ostravy popojíždějí před Klimkovickým tunelem. Přímo v tunelu na kilometru 347 v pravém pruhu buď to nehoda nebo nepojízdné auto. Jede se pouze levým a je to asi na 10 minut. A ještě jednou D1 ve směru z Prahy do Brna kolona před omezením u Šmejkalky, aktuálně asi na 15 minut od 15. kilometru. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 budete popojíždět půl hodiny mezi Zličínem a sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy. Od 9. kilometru hlavně kamiony. A ještě silnice 35 z Liberce na Turnov před Hodkovicemi. Před omezením teď kolona zpomalila. Je tam v omezení nehoda a zdržíte se okolo 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy kolem 28. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
1: No a dnes je noc kostelů, kdy můžete ve večerních hodinách navštívit nejen kostely a modlitebny, ale taky věže, kláštery a krypty. Letošním tématem akce je odvaha. Třeba ve Štramberku otevřou modlitebnu ve Sborovém domě evangelické církve. Na Žďárské zelené hoře jsou prohlídky každou hodinu a v Ambitech budou vystavené obrazy a sochy. A třeba v Chebu začne v 19 hodin v kostelech svatého Mikuláše a svaté Alžběty pásmo hudby a textů inspirovaných životem svatého Františka. Kompletní program najdete na webu nockostelů.cz.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktualita z D1. Na dálnici D1 teď čerstvá nehoda za Prahou směrem do Brna. Na 12. a půltém kilometru se v levém pruhu srazilo několik aut. Na místě sanitka teď přijíždějí i hasiči a zabrali dva jízdní pruhy ze tří. Kolona za Prahou tak výrazně zpomalila. Zastavíte u sjezdu na Pražský okruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Teplo a sucho trápí i farmáře. Bojí se, že nebudou mít v zimě dostatek krmení pro zvířata. Tráva na některých loukách kvůli suchu téměř nenarostla. Třeba vedení zemědělského podniku v Louňovicích pod Blaníkem odhaduje, že výnosy z první senoseče budou oproti běžným rokům poloviční a musí tak hledat jiné plodiny na krmení.
1: Tuhle louku jsme měli v plánu sklízet do travní senáže, ale zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
2: S agronomem Vítězslavem Kuklíkem jsme tady teď na louce a my, když se podíváme, tak nejenom, že to je nizoučké ani ne ke kotníkům, ale jsou tady vidět doslova i takové úplně prázdné fleky.
1: Takže se to bude muset nahradit bavlníkem, cukrovarskýma řízkama, jo, nějakým tím způsobem, ale pořád jsou to jakoby náklady navíc.
2: Z Louňovic jsem se přesunula do Čechtic a zootechnička Monika Zítková mě tady bere do stájí. Neslyšíme bučení krav, protože si právě pochutnávají na krmení, takže jsou spokojené a právě kvůli tomu krmení jsem tady.
3: První seče 100% budou mít nižší výnosy. Už loňský rok i letošní rok jsme reagovali tím, že si dáváme před kukuřicí žito a že to skrmujeme našim kravám.
2: Nejhorší situace je na loukách podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy, zejména v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. A další jsou zasažené částečně.
4: Zemědělci nám hlásí, že první seče například jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. A to samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
2: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.

Na tenisovém Roland Garros dnes odpoledne zasáhnou do hry hned tři čeští zástupci. Hrát budou už o postup do osmifinále. Jakuba Menčíka čeká Australan Alex de Minaur, Marii Bouskovou Ruska Andrejevová a Karolínu Muchovou Švýcarka Teichmannová. Vypadá to, že nejdřív z téhle české trojice rozehraje svůj zápas Marie Bousková a sportovního reportéra radiožurnálu Davida Prouzu tak uslyšíte přímo z Paříže, nejspíš už ve zprávách ve 14 hodin. Ale jestli máte radši písek než antuku a plážový volejbal preferujete před tenisem, mám pro vás teď báječnou zprávu, tedy hlavně pro ty, kteří se teď o víkendu chystají na zápasy beach volejbalového světového poháru do Ostravy. Na radiožurnálu si totiž právě teď můžete zasoutěžit o vstupenky na celý víkendový program. Stačí poslat mail ve znění chci na beach volejbal do Ostravy a odeslat ho na adresu vstupenky@rozhlas.cz. Jeden z vás vyhraje dva lístky a celý víkend bude moct strávit v atraktivním a jedinečném prostředí oblasti Dolní Vítkovice a hlavně se špičkovým světovým beach volejbalovým, tedy na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro 2026. Jestli tam chcete, na sobotní a nedělní program, ještě jednou zopakuji, stačí poslat e-mail chci na beach volejbal do Ostravy a odeslat ho tedy na adresu vstupenky@rozhlas.cz. Přejeme vám hodně štěstí.

0: Na Radiožurnálu pokračujeme sportem. Tři sezóny Radima Rulíka na pozici trenéra hokejové reprezentace skončily. Po zlatu z Prahy už v dalších letech neprošel národní tým pod jeho vedením přes čtvrtfinále. To poslední odehráli Češi včera ve Švýcarsku, kde Rulík stál na lavičce národního výběru naposledy.
1: To mistrovství bylo trošku zvláštní, protože jsme věděli, že nebo už to bylo ohlášené, že vlastně končíme, tak to bylo jako zvláštní, chtěli jsme uspět, to je jednoznačně.
2: Tohle přání Radimu Rulíkovi ale nevyšlo. Tým ve Švýcarsku předváděl nevyrovnané výkony, a to nejen mezi jednotlivými zápasy, ale i v jejich průběhu.
3: Nenašli jsme jakou tu správnou chemii v tom týmu, podle mě, aby jsme hráli konzistentně prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo takový kompaktní. A byly tam dobrý pasáže, který jsme si dokázali, že když nechceme, ale že to jde prostě, ale bohužel to nebylo konzistentní. No.
2: Popisoval po čtvrtfinále kapitán týmu Roman Červenka. Hlavním tématem pro realizační tým bylo najít vhodné složení zejména prvního útoku, který by pomohl gólově rozhodovat zápasy. Jenže to se po celý turnaj nedařilo. S Červenkou a Sedlákem postupně hráli Bliml, Mandát, Kaut i Voženílek.
1: To tak vyplývá potom z té předvedené hry, no. Takže my jsme měli nějaký záměr, to nefungovalo a museli jsme to měnit.
3: My jsme hráli strašně náročný hokej, nebo ne náročný, ale v tom, že jsme si jako nepomohli a nehráli jsme za stolik při sobě, prostě stálo to hrozně sil ten náš hokej. A prostě když pak hraješ s pukem, tak je to daleko jednodušší a to se nám jako nedařilo, nebo ne v každém zápase.
2: Navazuje na trenéra Radima Rulíka Roman Červenka. Svůj podíl na tom bezesporu mělo i to, že šampionát se konal brzy po olympijském turnaji a výběr hráčů se trenérovi výrazně zúžil.
1: Omluvenek bylo hodně, to samozřejmě respektujem. Ten tým, který tady byl, tak si za ním stojíme. Ty kluci opravdu odvedli, co mohli. Trošku trpělivosti. A myslím si, že do budoucna z těch mladých tam bude hodně špičkových hráčů, který to jednou té České republice. To, že dostali už teď v těch letech tu šanci, trošku si myslím, že jim to otevře oči a myslím si, že to jednou vrátí.
2: Upozorňuje Radim Rulík na to, že v týmu bylo hned 6 hráčů, kteří v posledních 3 letech uspěli na juniorských šampionátech.
3: Máme talentovaný kluky, kteří se samozřejmě mají velký potenciál se lepšit a myslím, že to je velká perspektiva pro ten národ.
2: Říká Roman Červenka a připouští, že by si s nimi mohl v dalších letech ještě za národní tým zahrát.
3: To uvidíme, jak se bude dařit, jaká bude forma. Za národňák mají hrát nejlepší hráči, kteří v tu danou dobu jsou. Pokud mezi nimi budu, tak tam budu pokojný.
2: Výběr už bude ale na Zdeňku Motákovi, který po Radimu Rulíkovi převezme pozici reprezentačního trenéra. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? A jak to vazebně stíhaný muž vysvětluje?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Hudební setkání v inspirativním prostředí Hudebního muzea. Záznam komorního koncertního večera s nezapomenutelnou atmosférou.
6: Čem čas všechno sčítá.
5: Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzo Bohatý a Matouš Kobylka. Premiéra dnes večer na ČT Art.
7: Vážení posluchači, z

0: ocenej stovka umělců. Divoký byl Lucie, No Name, Marpo, Sto zvířat, Ksindl X, Tomáš Klus, Kašpárek v rohlíku, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová a další. Festival Mezi ploty pohladí vaši duši i uši. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Dobré odpoledne, přejeme i ve 14 hodin. Zprávy Radiožurnálu s Kateřinou Caucidisovou.
2: České ministerstvo zahraničí odsoudilo ruské útoky u hranice s NATO. Všichni seniori už domov ve Lhotě na Kladensku po zásahu policie a záchranářů opustili. Tenisté Bousková, Muchová, Menšík zabojují na Roland Garros o postup do osmifinále. Na D1 brzdí provoz nehoda za Prahou směrem do Brna. A bude jasno nebo skoro jasno, večer na severozápadě přibývání oblačnosti, teploty do 26, v Čechách místy až 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: České ministerstvo zahraničí odsoudilo ruské útoky na Ukrajinu u hranice s NATO. Rezort tak reagoval na ruský dron, který poškodil obytnou budovu v rumunském městě Galacia a zranil dva lidi. Mluvčí české diplomacie Adam Čergé řekl, že Česko stojí pevně při aliančních partnerech.
4: Česká diplomacie odsuzuje ruské útoky na hranicích NATO, při níž dron zasáhl dům v Rumunsku. Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
2: Incident už odsoudili například i premiér Andrej Babiš hnutí ANO, šéf NATO Mark Rutte, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha. Moskva se k tomu nevyjádřila. Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí, anebo u svých rodin. Potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda. Doplnil, že společnost zřizující domov ve Lhotě nikdy nebyla registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ani od kraje na svůj provoz nedostávala žádné příspěvky.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy.
2: Majitele společnosti jsme se snažili kontaktovat, jeho telefonní číslo je ale nedostupné. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
6: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví den daňové svobody až za měsíc. V Jičíně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valdštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Elektronická dražba potrvá do 9. června.
7: Sport. Tenistka Marie Bousková nastoupila na Roland Garros na hlavním kurtu k duelu o postup do osmifinále. Její soupeřkou je Ruska Andrejevová a v Paříži to sleduje David Prouza.
8: Marie Bouskovou čeká velká šichta, protože zatím Andrejevou ještě nikdy ve své kariéře neporazila, ve čtyřech vzájemných utkáních neuhrála ani set, teď ale uhrála první gem na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Za maličkou chvíli na kurtu Suzanne Lenglenové začne hrát také Karolína Muchová, její soupeřkou bude švýcarka Jill Teichmannová. Později odpoledne nastoupí také Jakub Menčík proti Australanovi Deminorovi. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Prahou a taky v Brně. Na dálnici D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Na kilometru 12,5 se srazila dvě auta. Na místě jsou hasiči a projíždí se pouze jedním ze tří pruhů. Od Průhonic se zdržíte přes půl hodiny. Na D1 čekejte kolony i na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 168. kilometru až do omezení v Brně, hlavně kamiony. Místy ale zastavíte i v levém pruhu, třeba mezi Otrokovicemi a Kývalkou stojí i osobní auta. D1 je v Brně ucpaná i ve směru do Prahy. Tam je to kvůli požáru kamionů na 193. kilometru. Stále se projíždí pouze levým pruhem. Od Slatiny je to na půl hodiny. A ještě jednou D1, příjezd do Ostravy směrem z Prahy. V Klimkovickém tunelu nepojízdné auto. Jede se pouze levým pruhem a zdržíte se 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 půl hodiny postojíte před sjezdem na Ořech. Kolona kvůli tomu je tam i na D5 na příjezdu z Plzně do Prahy od 8. kilometru. Na silnici 35 z Liberce na Turnov 15-minutová kolona popojíždí od Rádelského mlýna až k Hodkovicím. A v Liberci hlásíte kolony taky v okolí nákupního centra Géčko.
10: Počně Voláka nahoru ke Globusu, k Bauhausu, to je ucpaný. Nedá se vjet z parkoviště od Globusu.
9: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech částečně přibývat oblačnost. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy naměříme kolem 28. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Přesvědčte se o tom, že hudba a umění patří do veřejného prostoru. Ulice Prahy se dnes a zítra promění díky festivalu, který ukáže hudebníky, baskery a umělce všeho druhu. Je jen na vás, jestli jim po vystoupení něco přihodíte do klobouku, nebo byste snad sami chtěli něco předvést, i to je možné. Program, který začíná přesně za hodinu, chystají celkem na 18 místech Prahy. A přesný program festivalu najdete na webu prahažijehudbou.cz.
3: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Vládní novela o podpoře bydlení dál zůstává před závěrečným schvalováním. Poslanci o ní totiž do dnešní 14. hodiny nestihli hlasovat. Na mimořádné schůzi 5 hodin vystupovali hlavně opoziční poslanci. Podrobnosti teď přidá přímo ze sněmovny naše reportérka Adéla Burešová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Prakticky hned na začátku toho dnešního jednání se slova ujal předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Před poslanci mluvil zhruba hodinu a půl a věnoval se hlavně problémům se samotnou dostupností bydlení. Kritizoval taky záměr přesunout pomoc lidem v bytové nouzi na úřady práce. Ty podle něj nemají s bytovou politikou nic společného a navíc jsou zahlcené vlastní agendou. Podle poslankyně Evy Fialové z hnutí ANO jsou ale lidé v bytové nouzi často klienty úřadů práce a proto se agenda částečně přesunula. K ním.
2: Úřady práce znají veškeré informace o těch daných osobách, jakým způsobem mají platební morálku, jakým způsobem mají svoje pracovní návyky, anebo i nenávyky, kde se jim kdy poskytovala jaká pomoc a efektivně můžou nastavit i budoucí dávky.
1: Kromě toho zákon počítá třeba i s tím, že lidem ohroženým bytovou nouzí by nově mohla pomáhat kontaktní centra ve všech obcích s rozšířenou působností. Připomenu, že zákony, které jsou ve třetím čtení, můžou poslanci schvalovat jen do 14. hodiny.
0: Jednání sněmovny ale pokračuje, tak co dalšího mají Adélo poslanci na programu?
1: O tom, co se bude dít dál, teď jednají ještě šéfové poslaneckých klubů, nicméně vrátit by se měli k novele stavebního zákona, projednávat ji ve druhém kole budou už po třetí. V tomto týdnu se o ní jednalo ve středu i ve čtvrtek do noci a pokaždé zatím sněmovna debatu přerušila. Naposledy tedy včera, kdy se o slovo hlásilo ještě přes 20 poslanců. Proti této novele totiž opět vystupuje hlavně opozice, vadí, že změny jsou zásadní a novela nevzešla z vlády, ale jde o poslanecký návrh. Na to upozornil třeba předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: Kde je standardní vypořádání připomínek obcí, krajů, profesních komor, ekologických organizací, urbanistů, architektů, stavebních firem a samozřejmě také veřejnosti?
1: Návrh, pod kterým jsou podepsaní koaliční poslanci, počítá hlavně se zrychlením stavebního řízení nebo se vznikem centrálního stavebního úřadu. Opozice už ale avizovala, že i tuto novelu plánuje blokovat a jak dlouhé to dnešní jednání tady bude, tak zatím není jasné. Odhlasovat si totiž můžou poslanci ještě opět jednání i do nočních hodin.
0: Původně poslanci měli v plánu hlasovat o novele o podpoře bydlení, zase se to ale nestihlo. Všechno podstatné k tomu teď ze sněmovny doplnila naše reportérka Adéla Burešová. A my ještě poděkujeme, takže díky Adélo. Naslyšenou.
1: Taky díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Na plážový volejbal do Ostravy už jsme vás na Radiožurnálu pozvali. Teď vás ještě pozveme na festival Colors of Ostrava. V sobotu 18. července na něm totiž vystoupí jeden z headlinerů, Američan Teddy Swims. No a teď ho uslyšíte taky v odpoledním Radiožurnálu.

0: Ve Španělsku uctívají vzpomínku na Čecha, který riskoval svůj život proto, aby se nikdy nezapomnělo na tisíce lidí zabitých nacisty. Bývalému řediteli strašnického krematoria Františku Suchému odhalili sochu v Madridu. Spolu se svým synem během druhé světové války ukrýval popel popravených obětí nacismu a zapisoval jejich jména. Bylo mezi nimi i 6 Španělů.
1: František Suchý pracoval jako ředitel krematoria v Praze Strašnicích. Tam se během okupace spalovala těla českých odbojářů i vězňů z koncentračního tábora Hradiško. Jejich jména měla být zapomenuta. František Suchý je přesto tajně evidoval.
2: No, otce se někdy podařilo, že ty příslušníci si chránili, kteří tam byli a dohlíželi na to spalování, vopil a pak ty seznamy mohl psát sám. A když to neštalo, tak mě zbudil a já jsem jakožto 16-letý kluk ty seznamy popisoval.
1: Vzpomínal pro paměť národa František Suchý mladší. Popel měl být vysypán do kompostu nebo použít na posyp silnice. František Suchý ovšem popel tajně ukládal do plechových uren a zhromažďoval na odlehlém místě hřbitova. Zachránil tak ostatky celkem 2154 lidí, mezi nimi i 6 Španělů. Většinou se jednalo o muže, kteří v občanské válce bojovali proti diktátorovi Francisku Franku.
3: V roce 1939 bylo jasné, že je situace neudržitelná a stejně jako 500 000 dalších přešel můj strýc do Francie. Tam byl zatčen gestapem, prošel několika koncentračními tábory a skončil v Hradištku, kde byl 9. dubna 1945 popraven.
1: Vzpomíná Anton Gandarias. Až donedávna rodina netušila, kde se ostatky jejich předka nacházejí.
4: Conocer esa historia?
5: Společnost potřebuje takové příběhy, potřebujeme hrdiny, ke kterým můžeme vzhlížet. To, co dělalo František Suchý, vyžadovalo mnoho odvahy. Potřebujeme se podívat do zrcadla a říct si, možná to taky dokážu.
1: Zhrnuje středoškolský učitel a badatel Unai Egia, který příběh Františka Suchého přiblížil Španělům. Od dnešního dne ho bude připomínat i bronzová socha. Z Madridu Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: No a s naším reportérem se ještě spojujeme do Madridu živě. Jaromíre, jaké bylo to dnešní slavnostní odhalení sochy Františka Suchého a jak vlastně ta socha vypadá? Popiš nám je, prosím.
6: Pěkné odpoledne. No tak řekl bych, že to bylo velmi důstojné. Přišlo pár desítek lidí, mezi nimi zástupci madridské radnice, českého ministerstva zahraničních věcí a také už ten v té reportáži zmíněný prasinovec jednoho ze Španělů, který byl popraven

0: symbolizuje těch více než 2000, především tedy českých odborářů a šest lidí má své tváře, to jsou právě ti Španělé, jejichž jména i Popel Suchý také uchoval a jejichž fotografie se podařilo najít. No a ta socha stojí v parku na břehu řeky Manzanares v jedné z rezidenční čtvrtí Madridu, asi 15 minut z centra a hned kousek odsud je most, který se jmenuje Pražský, takže jsou tam takové hned dvě české stopy pohromadě.
1: V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který ukrýval popel popravených obětí nacismu a reportér Jaromír Marek byl u toho. Díky, Jaromíre, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Dvě české tenistky už bojují o postup do osmifinále Roland Garros a o něco líp vstoupila do svého zápasu Marie Bousková. Od našeho reportéra Davida Prouzy o tom uslyšíte přímo z Paříže. Radiožurnál 14.30. Kateřina Caucedisová a zprávy.
1: Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur v přepočtu bezmála 250 miliard korun z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí. A maďarští studenti se můžou od začátku příštího akademického roku opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Vrchní soud v Keni dočasně zastavil plány na stavbu karanténního centra pro ebolu, které v zemi chtěly vybudovat Spojené státy. Středisko mělo být jen pro Američany, kteří byli vystaveni viru eboli. S návrhem souhlasila keňská vláda, v zemi to ale vyvolalo kritiku. Podle soudu na základě plánované dohody s Američany navíc Keňa nesmí přijímat osoby, které byly vystaveny viru eboli anebo se jim nakazily. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. V letním režimu už například jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku a taky z Jánských lázní na Černou horu a z Velké Úpy na Portášky. Sport. Tenistky Marie Bousková a Karolína Muchová se snaží v singlu o postup do osmifinále Roland Garros. Jejich zápasy sleduje v Paříži David Prouza.
2: Marie Bousková teď v nejdelší výměně zápasu uspěla u sítě, podává, je stav 3-3 a Češka má gembol. Karolína Muchová do zápasu s Jill Teichmannovou ze Švýcarska nevstoupila ideálně, prohrává 0-3 a 0-15 při vlastním podání. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nebezpečí na D1 u Čechtic a nehoda v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna teď velmi opatrně za sjezdem na Čechtice. Na kilometru 67 hlásíte stojící auto v levém pruhu.
5: V levém pruhu u svodidel středových dodávka na blikačkách. Řidič sedí vevnitř, auto není označený.
4: Na D1 i kolony postojíte v Brně v obou směrech. Na příjezdu do Brna z Prahy nesouvislá kolona od 166. kilometru místy i v levém pruhu. No a ve směru do Prahy se na D1 v Brně popojíždí od 201. kilometru až na 193. Tam odtahují kamion po požáru a je to na půl hodiny. Kolona na D1 i na příjezdu do Ostravy z Prahy. 15 minut se zdržíte před Klimkovickým tunelem, je tam zúžení. Dálnice D1 je ucpená i na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na kilometru 12,5 se v levém pruhu srazila dvě auta. Už jsou průjezdné dva pruhy ze tří, zdržíte se asi půl hodiny od Chodova. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Od Karlovarské dálnice až ke sjezdu na Ořech pojedete přes 30 minut. Ucpaný je taky příjezd do Prahy z Ústí nad Labem, Cínovecká a Gbelská ulice. Je to kvůli nepojízdnému autu u sjezdu na Novopatskou. A v Praze i nehoda na jižní spojce ve směru na Štěrboholy na Lanovém mostě. Tři auta v levém pruhu, kolona téměř od magistrály. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude zpočátku polojasno až jasno, během noci bude oblačnosti od severozápadu přibývat na severu a severovýchodě se k ránu lokálně vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejnižší teploty v noci 15 až 11 stupňů, v údolích ojediněle kolem 8. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Je pátek a tak vyšel nový díl zpravodajského podcastu o dění v Brně a okolí Brněnská jedenáctka. O čem je tentokrát? O tom, že Masarykův onkologický ústav otevřel nové centrum prevence, ale taky o odchodu svaté trojice brněnské ODS, o prvním výletu Filharmonie Brno do Indie a taky přináší tipy na koupaliště. Brněnskou jedenáctku najdete i v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi. Když

0: Severoatlantická aliance i Evropská unie odsoudili pát ruského dronu ve východním Rumunsku. Bezpilotní letoun v noci spadl na obytný dům ve městě Galaci, ve chvíli, kdy ruská armáda v noci útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. A podrobnosti k tomu teď doplní Marcel Faltys z naší zahraniční redakce. Vítám tě.
1: Dobré odpoledne. Zatím není jasné, co konkrétně se stalo, jestli se jednalo o zbloudilý dron, nebo jestli šlo o úmysl. Brigádní generál George Maxim řekl, že incident byl součástí většího útoku na Ukrajině.
2: Dron jsme spozorovali v 1 hodinu a 46 minut ráno, 19 kilometrů východně od ukrajinského města Reni. Do rumunského vzdušného prostoru proniklo o 6 minut později. Nebyla žádná reálná možnost, jak na něj bezpečně reagovat.
1: Brigádní generál řekl, že je v Rusku v provozu americký protidronový systém MEROPS. Jeho nasazení ve městě prý bylo ale příliš riskantní. Dron se navíc ztratil z radarů, protože letěl příliš nízko. Maxim dodal, že v případě nízkoletících malých dronů je nutné důkladně vyhodnotit riziko, protože při jeho sestřelení mohou trosky způsobit škody srovnatelné se zásahem, anebo dokonce ještě větší.
0: Marcele, jaké jsou následky?
1: Ruský dron se zřítil na střechu 10-patrového paneláku, explodoval a způsobil požár. Do nemocnice pak byli převezeni s lehčími zraněními žena a dítě. Dalším dvěma lidem, kteří měli akutní reakci na stres, poskytli zdravotníci pomoc na místě. Poškozených je taky 5 aut. Na místě se přes den shromáždili místní.
3: Jsem Ukrajinec a to, co se tady stalo, se děje na Ukrajině pořád. Noc co noc umírají lidé, děti, staří. Rumunsko a Evropská unie musí říct dost, aby Rusko vědělo, že si tohle nesmí dovolit.
0: Tohle řekl Ukrajinec Ruslan agentuře Reuters. Marcele, pojďme ještě našim posluchačům vysvětlit, jaké reakce přicházejí z Bukurešti a ze světa.
1: Rumunsko v reakci vyhostí ruského konzula v jeho východním městě Konstanta a konzulát zavře. To oznámil prezident Nikušor Dan. Šéf NATO Mark Rutte řekl, že je aliance připravená bránit každý centimetr území aliance. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X napsal, že Česká republika odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině a stojí při aliančních partnerech. Útok odsoudila i Evropská komise nebo slovenský premiér Robert Fico. Podle Kremlu už byl o incidentu informovaný taky ruský prezident Vladimír Putin.
0: Zraněná žena a dítě, poničený 10-patrový dům, to je výsledek pádu ruského dronu v rumunském městě Galaci. V odpoledním radiožurnálu o tom mluvil Marcel Faltys z naší zahraniční redakce. Děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 v Brně a taky za Prahou. Dálnice D1 je ucpaná obousměrně. V Brně ve směru z Prahy na příjezdu do Brna kolona aktuálně od 168. kilometru. Na místě tam stojí i osobní auta v levém pruhu. Pro osobní je to zdržení před Brnem teď asi na 40 minut. Kolona v Brně i směrem na Prahu, tam je to kvůli požáru kamionu na 193. kilometru. Průjezdný pouze levý pruh a kolona od Slatiny opět asi na 40 minut. Na D1 postojíte i na výjezdu z Prahy do Brna. Na kilometru 12,5 nehoda v levém pruhu a od Průhonic budete popojíždět asi půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 kolona ještě větší, popojíždí před sjezdem na Ořech od Karlovarské dálnice a je to na 40 minut. Ucpaná je kvůli tomu i D5 na příjezdu z Plzně do Prahy od 9. kilometru, tam to jsou hlavně kamiony. Výraznější kolony v Praze i na jižní spojce před Barandovským i Lanovým mostem, taky v Cínovecké a Vekbelské směrem do města budete popojíždět. V Praze je teď velmi silný provoz. Silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice, kolona za Vysokým Mýtem, taky u Litomyšle a nebo před Moravskou Třebovou. Zdržíte se celkově asi 40 minut na trase. A na 35 se fronty i mezi Libercem a Turnovem a před Hodkovicemi z obou stran delší z Liberce na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tenista Jakub Menčík si dnes na Roland Garros zahraje o postup do osmifinále. Jeho soupeřem bude později odpoledne Australan Alex de Minaur, světová sedmička. Aktuálně ale na pařížských kurtech bojují o postup mezi posledních 16 dvě Češky, Karolína Muchová a Marie Bousková. Jak se jim daří, prozradí reportér David Prouza.
1: Marie Bousková ztratila zatím jednou servis v tomhle utkání, to znamená, že prohrává s Andrejevovou 4-5 v prvním setu a Ruska za stavu 30-15 servíruje a může za malou chvíli získat první sadu, stejně jako to může platit v zápase Jill Teichmannové s Karolínou Muchovou, která Švýcarka má teď dva setboly. Zpět na zápas Marie Bouskové s Mirou Andrejevovou, teď ve společném vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Andrejevová servíruje zleva, Bousková tlačí z backendu křížem, ale sama se dostává pod tak následně chybuje a jsou tu setboly pro Andrejevovou, která může uzavřít první sadu souboje s Marií Bouskovou zhruba za 50 minut. Právě teď má dvě příležitosti na svém servisu. Jill Teichmannová, vlastně podobná situace, akorát lepší skóre. Nad Karolínou Muchovou vede 5-1 a 40-30 a teď už to neplatí. První set je minulostí, získává ho Jill Teichmannová. Karolína Muchová bude potřebovat zabrat určitě v tomhle zápase a bude potřebovat dva sety na postup. Mira Andrejevová, ta za maličkou chvíli může mít tu první sadu také hotovou. 5-4 a 40-15. Servis druhý zprava na Marii Bouskovou, která hraje backendem křížem. Krásný return, ale Andrejevová se dokázala tam ještě dostat. A teď se pokouší o prohoz a je to pokus úspěšný. Mira Andrejevová získává první set nad Marií Bouskovou na centrálním kurtu Filipa Šátriéra 6-4. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Věřme, že tedy i dál budeme moct fandit českým zástupcům na Roland Garros prostřednictvím reportéra Davida Prouzy. Ještě jednou zopakujme, že zatímco Karolína Muchová ztratila první dějství s Jill Teichmannovou jednoznačně 1-6, Marie Bousková dlouho bojovala s Mirou Andrejevovou, ale taky ona bude muset dotahovat ztrátu, protože úvodní dějství ztratila 4-6. Jakuba Menčíka ještě čeká zápas proti de Minaurovi. Snad český tenista bude mít pro to dnešní odpolední střetnutí dost sil, protože připomínám, v předchozím duelu proti Argentinci Navonemu strávil na kurtech Rolanda Garrose 4 hodiny a 41 minut v hodně drsných teplotních podmínkách. Na Radiožurnálu tedy i dál fandíme českému tenisu.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak pokračuje transformace pražských fakultních nemocnic? Kdy budeme vědět víc o vzniku supernemocnice v Letňanech, kterou prosazuje Andrej Babiš? Vladimír Kroc se zeptá ředitele fakultní nemocnice Královské Vinohrady a fakultní nemocnice Bulovka Petra Koloucha.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Tady čím větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
7: Čeští politici odsuzují zásah obytného domu v Rumunsku. Podle prezidenta Pavla je zcela nepřijatelný. Na zítřejší pouť v Jablonem v Podještědí bude dohlížet policie kvůli návratu lebky svaté Zdislavy. Tenistky Bouzková s Mouchovou hrají o postup do osmifinále Roland Garros. Nehoda překáží na D1 za Prahou směrem do Brna. A zítra bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hrad zároveň dodal, že by nemělo zůstat jen u společenského odsouzení incidentu, pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
8: Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
7: Incident odsoudili i další čeští politici, třeba premiér Andrej Babiš hnutí ANO anebo šéf ODS Martin Kupka. Dron v noci zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí 2 zraněné. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizil 35-letý muž a zalil do betonu. Restaurátorům se jí podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
9: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
7: Protispalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí. Informoval o tom mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
10: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská Petrová, Radiožurnál.
11: Sport. Tenistka Karolína Muchová hraje o účast v osmifinále Roland Garros v boji o elitní šestnáctku. Nastoupila proti Švýcarce Teichmannové. Další podrobnosti přidá přímo z Paříže reportér David Prouza.
12: Karolína Muchová ztratila první set jednoznačně 1-6, teď na začátku druhé sady se bojuje o servis Češky. Úvodní sadu ztratila taky Marie Bouzková v souboji s Ruskou Andrejevovou, tam je to zatím 4-6 a 0-1 servíruje Ruska. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
11: Odpoledne zabojuje o osmifinále antukového Grand Slamu taky Jakub Menšík. Českého reprezentanta čeká duel s Australanem Deminorem. Utkání nezačne dřív než za půl hodiny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Ucpaná D1 v Brně a nehoda na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 velké kolony čekejte v Brně v obou směrech. Ve směru na Prahu na 193. kilometru uklízejí po požáru kamionu. Kolona od Slatiny je na půl hodiny. V opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy nesouvislá fronta aktuálně od 168. kilometru a často i v levém pruhu. Na D1 kolony taky na příjezdu do Ostravy. Zdržíte se před Klimkovickým tunelem asi 15 minut. Je tam zúžení v tunelu. A na D1 je ucpaná i na výjezdu z Prahy směr Brno. Je velmi silný provoz, navíc na kilometru 12,5 nehoda v levém pruhu. A kolona je tam na půl hodiny schodova. Silnice 3 z Rakouska do Českých Budějovic. Před Kaplicí dvě nehody.
14: Jsou tam dvě za sebou, těsně před Kaplicí, za dvouma horizontama. Bude to tak 20 minut, půl hodiny zdržení, je to tam strašný.
13: A ještě dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se komplikuje situace. Na kilometru 5,5 se srazila dvě osobní a nákladní auto. Na místo míří i hasiči, doporučujeme sjet na loděnici a objet to. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude oblačno i zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přeháňky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách většinou 18. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Dobré odpoledne vám přejeme, 15 hodin, 5 a půl minuty, zelená vlna už je po 15 minutách v našem vysílání a to minimálně, protože je pátek a naši posluchači jsou teď hlavně právě v autě a už třeba míří užít si víkend. Tak se spolehněte, že budete mít nejaktuálnější zpravodajství a to nejen z dopravy. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
0: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Teď se ve vysílání vrátíme ke včerejším informacím o tom, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě rozšířit okupaci pásma Gazy na 70% území. Připomeneme, že podle podmínek příměří z října loňského roku má přitom izraelská armáda dočasně kontrolovat na nejvýš 53% území Gazy. Téma je to pro blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Co tedy znamenají Netanyahuovy výroky?
1: No, znamenají to, že vláda Benjamina Netanyahua se podmínkami příměří z října loňského roku řídit nehodlá. Teď má navíc Netanyahu v ruce argument, že Hamás tu dohodu také nedodržuje, a to tím, že odmítá odevzdat zbraně, což bylo součástí té dohody. Těch 53%, jak bylo dohodnuto, jak měla tedy izraelská armáda dočasně spravovat nebo okupovat pásmo Gazy, to se rozšiřuje. Původně oddělovala tuhle část, takzvaná žlutá linie, ta je vyznačená v terénu takovými betonovými bloky natřenými na žluto. No a v březnu začala izraelská armáda mluvit navíc o nějaké oranžové linii, která už v terénu vyznačená není a kterou tedy také izraelští vojáci kontrolují, a spolu s ní už začali kontrolovat 60% území pásma Gazy. A teď tedy mluví Netanyahu dokonce o 70%. Mimochodem na té konferenci, na které tenhle údaj zmínil, a zmínil ho jako, že tedy přikázal armádě, aby se snažila těch 70% Gaze kontrolovat, tak z publika zaznělo, proč tedy ne rovnou 100%, a Benjamin Netanyahu údajně odpověděl, že pro začátek stačí 70.
0: Jaká je aktuálně situace v pásmu Gazy, kde všude jsou izraelští vojáci?
1: Ta východní část pásma Gazy a také severní a jižní, to znamená části přilehající k Izraeli a také k Egyptu, ty jsou pod kontrolou izraelské armády. Tam v podstatě nejsou žádní civilisté. Domy, které tam jako zázrakem přežili tu válku, tak izraelská armáda demoluje a vytváří takovéto nárazníkové pásmo, o kterém mluvila ještě během války. V té zbylé části pásma Gazy vládne Hamas, de facto tam znovu posiluje svoji kontrolu a tam je také soustředěná naprostá většina z těch 2 milionů obyvatel původního pásma Gazy, takže podmínky pro život jsou tam výrazně horší, než byly dřív, protože lidé de facto přišli i o velkou část území.
0: Na čem závisí případný další pokrok k míru mezi Gazou a Izraelem?
1: Pravděpodobně na odzbrojení Hamásu, tedy složení zbraní Hamásem, což je součástí té dohody o příměří, ale dnes se nikdo nezabývá tím, jak by měl Hamás technicky ty zbraně složit. Hamás to také odmítá. Nikolaj Mladenov, což je jeden z členů zásadních té Trumpovy mírové rady pro Gazu, uvedl, že Hamás nemá odevzdat zbraně Izraeli, ale nové palestinské správě, což je zatím velice vágní a nikdo neví, kdo by nad tím měl dohlížet a kdo by měl Hamás k tomuto kroku přinutit. A to je zřejmě to, proč celý ten proces mírový a vůbec případná rekonstrukce pásma Gazy je naprosto slepé uličce.
0: Ve vysílání radiožurnálu Blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D5 před Prahou a ucpaná dálnice D1 v Brně. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně hlásíte vážnou nehodu. Kilometr 5,5 a náš zpravodaj.
2: Prostředím prvů několik vozidel se srazilo, těžká nehoda. Sanitky se tam nemůžou dostat. Projíždí se levým pruhem.
1: No a podle posledních zpráv od policie už se neprojíždí. Dálnice D5 je teď na příjezdu do Prahy z Plzně neprůjezdná. Sjíždějte osobním autem na 10. kilometru na loděnici. Dá se to pak hezky objet po silnici 605. A nehoda i na D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna. A na kilometru 12,5 odtahují poslední auto po nehodě z levého pruhu. Kolona je tam odchodová asi na půl hodiny. S tím, že ve sjezdu na pražský okruh z D1 je pak ještě jedna nehoda. A v Praze kolony i jinde je silná páteční špička. A ucpaná je D1 taky v Brně třeba a na příjezdu do Brna z Prahy kolona aktuálně od 173. kilometru. Je to až k omezení na 196. Osobním počítejte půl hodiny navíc před Brnem. V opačném směru na Prahu se v Brně kolona na D1 už rozjíždí. Podařilo se odklidit následky požáru k kamionu na 193. kilometru. Tak vydržte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

Duren na Radiožurnálu 15.21. Pokazit dovolenou vám může lecos, špatné počasí, špinavý pokoj nebo třeba hluční lidé v sousedním pokoji. Problémy ale můžou začít taky hned na letišti, třeba až v zavazadle máte elektroniku, kterou tam mít nesmíte. Bude to naše téma už za chvilku na Radiožurnálu.

0: Čeká vás v blízké době cesta letadlem, pak si dejte pozor na to, kam balíte elektroniku. Třeba minulý týden totiž muselo nouzově přistát letadlo z Hurghady do Londýna kvůli powerbance, kterou měla jedna z cestujících v zavazadlovém prostoru. Zařízení s litium-iontovými bateriemi jsou totiž náchylná ke vznícení. Z detaily je ve studiu Radiožurnálu Sára Adamcová z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. V tom zmíněném letu se stalo to, že jedna z pasažerek na svou powerbanku v kufru zapomněla a že ji má v zavazadlovém prostoru si uvědomila až během letu. Hned o tom řekla letušce a kapitán pro jistotu nařídil nouzové přistání v Římě. A ještě jiný případ. V loni v lednu způsobila powerbanka požár osobního letadla v Jižní Koreji těsně před jeho startem. Pravidla se můžou lišit podle aerolinky. Třeba Smartwings umožňují přepravovat dvě powerbanky na osobu. Každá by měla mít kapacitu dostávat hodin, popisuje mluvčí aerolinky Vladimíra Duvková.
2: Powerbanky musí mít cestující během letu vždy u sebe a nesmějí být přepravovány v nákladovém prostoru ani ve stropních schránkách v kabině cestujících. Používání powerbanky na palubě letadla zakázáno.
1: Do zavazadlového prostoru naopak může klasická elektronika do zásuvky, elektrické kartáčky nebo holicí strojky.
0: A co když potřebuju letět s větším množstvím náhradních baterií nebo mám výkonnější powerbanku?
1: To nám řekne mluvčí pražského letiště Jiří Hanych.
3: Stává se například u profesionálních kameramanů, že těch powerbank potřebují sebou více, stejně tak více baterií, takže toto je určitě potřeba dopředu řešit s dopravcem.
1: Aerolinka v takovém případě vystaví pro cestujícího potvrzení.
0: A jak často se vlastně stává, že pracovníci letiště najdou powerbanku tam, kde být nemá?
1: I několikrát denně. K vytáhnutí zařízení ze zavazadla se ale vždy volá pasažér, pro kterého to může znamenat komplikace, říká specialista bezpečnostní kontroly letiště Praha Lukáš Pulpán.
4: Na toho cestujícího se bohužel většinou nečeká, takže se může stát buď to, že to zavazadlo nestihne ten odlet a neodletí s tím cestujícím, nebo i ten cestující nemusí odletět. Takže je skutečně důležité, aby si na to ti cestující dávali pozor.
1: Pokud ale cestující na letiště přijede s dostatečným předstihem, měl by let stihnout, i když má problém s odbaveným zavazadlem.
0: Sára Adamcová z domácí redakce ve studiu Radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď vás z našeho vysílání pozdraví Adél. Hello.

0: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beach volejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Prezident Petr Pavel označil útok na obytný dům v Rumunsku za zcela nepřijatelný. Napsal to na síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Pavel zároveň podpořil apel rumunského prezidenta Nikušora Dana na silnou mezinárodní odpověď. Situaci odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Propuštěným vězňům by mohla s životem na svobodě pomáhat chystaná platforma s názvem Pro výstup. Česku je totiž dlouhodobě zemí s jednou z nejvyšších recidiv v Evropě. Do vězení se vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Web pomůže třeba s hledáním bydlení, práce anebo oddlužením. Testovat ho budou do konce léta 3 věznice. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Francie začne ze zdravotních pojištění alespoň částečně proplácet léky na hubnutí pacientům s těžkou obezitou. Oznámila to ministryně zdravotnictví Stefany Ristová. Nové opatření má začít platit od poloviny června a týká se léku Wegovy a Mounjaro. Ty jsou ve Francii druhým rokem dostupné na recept. Pacienti si je ale platí sami, stejně jako v Česku. Sport. Tenistky Marie Bousková a Karolína Muchová se snaží v singlu o postup do osmifinále Roland Garros. Bousková nastoupila proti Rusce Andrejevové, Muchová hraje proti Tajchmanové ze Švýcarska. Další podrobnosti má z Paříže reportér David Prouza.
3: Marie Bousková je na pokraji vyřazení 4-6, 2-5 z pohledu české tenistky. Navíc na servisu právě teď se chystající Mira Andrejevová. Karolína Muchová ztratila s Tajchmanovou první set 1-6, v tom druhém ale vede 4-1. Na svůj zápas se také chystá Jakub Menčík, jeho soupeřem bude Australan de Minor. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nehoda na plzeňské dálnici před Prahou a ucpaná D1 v Brně. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně velmi ucpaná. Před sjezdem na Rudnou na kilometru 5,5 se srazila dvě osobní auta a kamion. Na místě pracují záchranáři. Osobním autem se ještě dá sjet na Loděnici na 10. kilometru a obět to vyhnout se té dlouhé koloně před Prahou. Na dálnici D1 hlásíte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně kolona popojíždí od 172. kilometru. Je to nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu. Osobním autem zastavíte jen místy. Na D1 kolony čekejte i na příjezdu do Ostravy směrem z Prahy. Popojíždějí před Klimkovickým tunelem a zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 35 z Liberce do Turnova čekejte kolony před Hodkovicemi. Projíždí se omezením, kolony jsou tam v obou směrech. Delší z Liberce asi na 15 minut. A ještě silnice 3 z Rakouska směrem do Českých Budějovic. Před Kaplicí hned dvě nehody za sebou, kolona z Rakouska je na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno a zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Odpolední Radiožurnál posloucháte 4 minuty po 15:30 a teď budete chvilku poslouchat taky kapelu Kaiser Chiefs.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

7 z 10 bývalých vězňů se v Česku vrátí za mříže, téměř 70% recidiva je jednou z nejvyšších v Evropě. S návratem do společnosti po výkonu trestu má lidem pomoct nová webová stránka. A my vám ji představíme za chvilku, teď nás do klubu vezme kapela Support Lesbians.

0: Posloucháte Radiožurnál. Vězňům v Česku má ještě letos s návratem do společnosti pomáhat také nový web. Jmenuje se Pro výstup a jde na něm najít organizace, které pomůžou třeba s hledáním, zaměstnání, bydlení nebo s tím, jak napravit vztahy s rodinou. Návrat z vězení totiž nebývá jednoduchý. Polovina lidí se totiž podle studie pro centrum Rubikon do 7 let od propuštění do vězení vrátí.
1: Kdybych si nespracovala tu závislost už ve vězení, tak si myslím, že jsem se vrátila zpátky do těch starých kolejí.
2: Popisuje Jana svou největší překážku při návratu z vězení. Odsouzená byla na 1,5 roku za majetkovou trestnou činnost. Právě závislost je jedním z problémů, se kterými lidé ve vězení potřebují pomoc nejčastěji, potvrzuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
3: Každý to má jinak, mají problémy se závislostí, mají problémy s dluhy, s financema, nemají dostatečné pracovní návyky, aby byli uplatnitelní na trhu práce, často mají roztříštěné rodiny a vůbec ty sociální vazby, takže nemají ani kde bydlet.
2: Pokud vězeň nenalezne dostatečnou podporu, téměř jistě se podle Lučného do vězení vrátí. Nabízejí ji především neziskové organizace. Vězeňská služba spolupracuje s asi 70. Jejich služby se ale nedostanou ke všem, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Zároveň určitě platí to, že ta kapacita těch služeb je regionálně velmi nerovnoměrná a je nedostačující. Nicméně my víme, že jedním z těch problémů je i právě ta nedostatečná informovanost.
2: Pro lepší orientaci má vězňům sloužit webový portál pro výstup CZ. Internetová stránka s nabídkou asistence třeba s bydlením, řešením dluhů, závislostmi i dalšími problémy. V portálu bude možné dohledat služby třeba podle volné kapacity nebo města a okresu, pokračuje Tinglová.
4: Rádi bychom, aby byla dostupná třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem. Všem odborníkům, kteří s klienty pracují.
2: Některým se přesto návrat na svobodu povede. Jana už při pobytu ve vězení nastoupila do ochranné léčby v Opavě, poté na doléčení do Brna. Dnes se Jana do věznic vrací, aby pomohla překonat závislost dalším.
1: Já konkrétně vedu cvičení, miluju jako běh a cvičení a pohyb, takže se mnou je vždycky v úterky cvičení s Jančou.
2: Ročně věznice v Česku opustí 10 000 lidí. Platforma pro výstup s přehledem dostupných služeb pro ně bude fungovat od letošního podzimu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D5 u Prahy a ucpaná D1 v Brně. Dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně zasahují hasiči u nehody na kilometru 5,5. Před sjezdem na Rudnou se zrazila dvě osobní auta a kamion. Průjezdný pouze levý pruh a kolona je tam na půl hodiny od sjezdu na Loděnice. Půlhodinová kolona pak i na okruhu ve směru z letiště na D1 po pojíždí před sjezdem na Ořech. Na dálnici D1 se zdržíte na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Je velmi silný provoz, navíc třeba ve sjezdu na Pražský okruh na 9,5 kilometru je i nehoda. Kolona odchodová až ke Šmejkalce zabere asi 45 minut. Objíždět to třeba po vídeňské nebo po kunratické spojce v Praze se to nevyplatí, jsou velmi ucpané. V Praze ten silný páteční provoz komplikují i odstavená auta, třeba na jižní spojce jsou fronty v obou směrech, popojíždějí od magistrály k Barandovskému a taky k Lanovému mostu a je to až na půl hodiny. A ještě do Brna, dálnice D1, příjezd do Brna z Prahy, poprvé se brzdí zhruba na 171. kilometru a ta roztrhaná fronta se sune až do Brna k omezení. Místy se zastavíte i v osobním autě v levém pruhu. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V Ostravě pokračuje dalším hracím dnem turnaj Beach Pro Tour Elite a v akci bylo, je a bude hned několik českých beach volejbalových párů. Proto teď míříme na Radiožurnálu do Dolních Vítkovic za reportérem Lukášem Kaletou. Zdravím tě, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V tuhle chvíli by měli být na kurtu Češi Trousil a Schweiner, jak se jim v posledním zápase skupiny vede.
1: Ano, je to tak. David Schweiner s Tadeášem Trousilem jsou na hlavním kurtu tady v dolní oblasti Vítkovic a zatím je to vyrovnaný začátek utkání. První set, skóre 2-2, teď je po nepřesné smeči Trousila, která skončila až daleko v autu za čárou. Je to tedy z pohledu českého páru 2-3, no a Češi potřebují uspět v tomhle utkání, protože je to poslední zápas ve skupině, jak jsi říkal, a jsou momentálně na průběžném posledním místě, ale všechny týmy mají stejně bodů, tedy 3, takže potřebují zvítězit, aby se dostali v tomhle turnaj dál.
0: Dnešní program začal už ráno, tak jak se zatím dařilo českým párům?
1: Byly tady i nějaké překvapivé výsledky, hlavně mladičké dvojice Dvorníková, Klajblová a New Schaeferová, Meixnerová překvapily, protože se dostali tyto dva české páry ze třetího místa ve skupině do předkola, takže dnes večer se ještě tady představí a vynutili si tady minimálně jeden další zápas a budou bojovat o postup do osmifinále. Kdo už vypadl, tak to jsou Svozilová se Štochlovou a sestry Pavelkovi, ty tady předváděly fantastické výkony, ale bohužel jejich poslední zápas padli v tiebreaku a to je odsoudilo k tomu, že skončili na třetí pozici, která kvůli součtu vyhraných balonů byla nakonec nepostupová.
0: Beach volejbalisté z celého světa jsou tedy v Ostravě a tam uvidíte na turnaji Beach Pro Tour Elite taky mobilní airstream Radiožurnálu a kolem něj i naše reportéry. Jedním z nich je Lukáš Kaleta. Teď s aktuálními informacemi díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? A jak to vazebně stíhaný muž vysvětluje?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Já jsem Láďa Kořen, jsem ze Zázraků přírody.
2: Věda, která vás okouzlí.
3: Já nesmím tam žít na veřejnosti.
4: Škoda, že tady nemám ty čísla, jak jsem mýval, že si bestává.
2: Odvážní moderátoři.
5: Měla jsi někdy máslo na hlavě.
6: A ještě víc jsem z toho byla jelen.
5: Je to v čudu. A co ten čud je?
2: A známý hosté.
7: Já jsem žebral před Stavovským divadlem, vyžebral jsem si 1000 korun.
2: Premiérové Zázraky přírody. Zítra večer na ČT1.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
9: Čeští politici odsoudili útok, který zasáhl i obytný dům v Rumunsku. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení, hlasování zablokovala opozice. Tenistka Bousková podlehla Rusce Andrejevové a do osmi finále Roland Garros nepostoupila. Nehoda brzdí provoz na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. A zítra bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Čeští politici odsuzují útok, který zasáhl i obytný dům na jihovýchodě Rumunska a zranil 2 lidi. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Prezident Petr Pavel to označil za zcela nepřijatelné a podpořil výzvu Rumunska na silnou mezinárodní odpověď. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyzval státy Evropské unie ke spolupráci.
10: Je nutné spojit síly v rámci Evropské unie, vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici tak, aby menší země prostě nenesly tu zátěž těch ruských provokací, které zcela zjevně budou do budoucna stále častější.
9: Útok už odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stále mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a taky provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde už o 6. výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
11: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
9: Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne taky rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu. Upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
12: Pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní. A fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
13: Sport. Tenistka Marie Bousková vypadla ve 3. kole dvouhry Roland Garros. Nad její síly byla na pařížské antuce Ruska Andrejevová. Bousková jí podlehla 4-6 a 2-6. Aktuálně bojuje o účast v osmifinále Karolína Muchová, která nastoupila proti Švýcarce Teichmannové. Duel sleduje reportér David Prouza.
14: 1-6, 5-5 z pohledu Karolíny Muchové, Češka servíruje a stav 40-40. Koncovku tohoto gemu a možná celého zápasu nabízíme na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřená D5 před Prahou a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D5 se prodlužuje kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 5,5 před sjezdem na Rudnou zasahují hasiči u vážné nehody a teď je dálnice na Prahu opět zavřená. Kolona už je z 12. kilometru, to znamená poslední volný sjezd je na 14. na Vráž. D5 se ucpává i v opačném směru na výjezdu z Prahy, to jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru. Kolony čekejte i na dalších výjezdech z Prahy provoz je velmi silný. Třeba na D1 od Chodova ke Šmykalce pojedete asi 45 minut. D1 ucpaná i na příjezdu do Brna z Prahy. Od kilometru 171 nesouvislá roztrhaná fronta až k omezení na 196. Pro osobní auta počítejte asi 40 minut navíc před Brnem. Hodně ucpaná u Brna taky silnice 43 směr Svitavy. To je tradiční páteční kolona před Lipůvkou, aktuálně asi na 25 minut. Na silnice 35 z Liberce na Turnov postojíte před Hodkovicemi v koloně. Projíždí se omezením. Delší fronta z Liberce na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Začátek víkendu bude oblačný až zatažený, na severu a severovýchodě se občas vyskytne déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka kolem 22 a na horách se ta maxima zastaví kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední radiožurnál, slovo má znovu Štěpán Pokorný.
8: Dobrý den vám přejeme, 16 hodin 6 minut, je to krásný den, víkendové počasí se má sice trošku pokazit, ale pokud máte rádi kulturu a hlavně hudbu, tak vám pár kapek určitě vadit nebude. Proč mluvíme o kultuře, o hudbě? Protože o víkendu můžete vyrazit na festival Mezi ploty a v této hodině vysílání radiožurnálu vám povíme, co pěkného vás v Bohnicích čeká. Tak hezký poslech.
16: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Už jsme to slyšeli mockrát, tak třeba to teď opravdu vyjde. Dohoda s Iránem je podle amerického viceprezidenta J.D. Vance na dosah a prezident Donald Trump se přiklání k podpisu. Šéf americké diplomacie Marco Rubio se navíc schází s pákistánským ministrem zahraničí Ishákem Dárem, který přiletěl do Washingtonu. Pákistán je hlavním zprostředkovatelem mírových jednání. Bude Hormuzský průliv už brzy otevřen? Tak to probereme s americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Schůzka Rubia s pákistánským ministrem Dárem. Proč je v plánu právě dnes a co od ní Washington čeká?
1: Pákistán je totiž, Štěpáne, hlavním zprostředkovatelem těch jednání mezi Washingtonem a Teheránem a ministr Dár přiletěl ve chvíli, kdy je ta dohoda podle americké strany prakticky hotová. Prezident Trump ji ale zatím nepodepsal. Islamabad totiž potřebuje ujistit Washington, že Irán skutečně podepíše a necouvne. Už se to několikrát takhle to vypadalo a zase se to nestalo. A Washington zase potřebuje od Pákistánu stejné ujištění. Takže ta dnešní schůzka, to je v podstatě poslední diplomatické ošetření před podpisem.
0: Viceprezident Vance řekl, že dohoda s Iránem je na dosah. Tak co je obsahem této dohody?
1: Je to memorandum o záměru, není to ještě ta finální mírová dohoda. Tenhle ten dokument by prodloužil příměří o další 60 dní. Hormuzský průliv, a to je důležité, by se okamžitě otevřel pro lodní dopravu bez omezení a Irán by dostal 30 dní na to, aby zbavil Hormuzský průliv min, které tam předtím nakladl. Americká námořní blokáda těch iránských přístavů by se rušila postupně a Teherán by za dodržování podmínek dostával postupné finanční úlevy a ty peníze, ty by nešly přímo z americké pokladny, ale šly by přes Katar, což je další zprostředkovatelská země. A ta největší otázka, jaderný program, o kterém Donald Trump pořád mluví jako hlavní podmínce, tak ta by v tomto memorandu byla odložena na další kolo jednání.
0: Trumpův podpis ale zatím chybí. Proč váhá, když je prý vše dojednáno?
1: On má dva důvody. Za prvé chce mít jistotu, že Irán dohodu skutečně podepíše a nestáhne se, jak se tomu v průběhu války už několikrát stalo. A za druhé, on taky sleduje domácí politickou debatu a část jeho tábora bude každou dohodu s Iránem považovat za ústupek. I proto to J.D. Vance formuloval opatrně. Řekl, že se cítí poměrně dobře, ale záruky nám zase nedal.
0: Ve vysílání radiožurnálu americká zpravodajka Jana Ciglerová. Díky a pěkný den a pěkný víkend.
1: Hezký víkend i vám.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Kapela Coldplay, Scientist na Radiožurnálu. Jste s námi ve čtvrt na pět a jednu minutku a jdeme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D5 se před Prahou a ucpaná D1 v Brně. Na dálnici D5 připomínáme až hodinovou kolonu na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 5,5 likvidují následky vážné nehody. Průjezdný levý pruh a i ten občas zavírají podle potřeby hasiči. Kolona se sune od 10. kilometru. Halta sjíždějí na loděnici a jedou po silnici 605. Pozor kolony pak i na pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Od Zličína až ke sjezdu na Ořech a je to asi na půl hodiny. V Praze silná páteční špička kolony na těch obvyklých místech dlouhé. Třeba na D1 výjezd z Prahy, úsek Odchodová až k omezení u Šmejkalky pojedete 45 minut. Na D1 vázne provoz taky v Brně v obou směrech. Delší jsou fronty na příjezdu do Brna z Prahy. Nákladní v pravém pruhu zastavují zhruba na 175. kilometru. Osobní jedou o kus dál, pro osobní před Brnem to zdržení bude teď asi na půl hodiny. U Brna větší kolona i na silnici 43 směr Svitavy před Lipůvkou, čekejte 25 minut. Připomínáme taky ucpanou silnici 35 z Liberce na Turnov a to před Hodkovicemi. Delší je to z Liberce, postojíte 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, pouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Koncerty, zážitkové programy, prohlídky a další akce, to vše dnes můžete zažít ve stovkách kostelů a kaplích po celé republice v rámci tradiční noci kostelů. Někde svatostánky otevřou skutečně až večer, jinde začaly už odpoledním programem. Například v Havlíčkově Brodě, kde je teď v kostele Na nebevzetí Panny Marie i reportérka Radiožurnálu Tereza Pešoutová. Dobrý den.
2: Hezký den. Největší havlíčkobrodský kostel se veřejnosti otevřel už ve 3 hodiny odpoledne a nabízí připravený program. Farnost tady sází na přiblížení víry lidem i za pomoci moderních technologií. Na jednom ze zastavení tak sedí dva průvodci u počítače a nabízí lidem, že jim vyrobí vlastní ikonu svatého podle jejich fotografie a atributů vlastního výběru. Navštěvníky si tak vyfotí, zeptají se jich na oblíbené zvíře, ovoce a také barvu oblečení a ve výsledku za pomoci umělé inteligence vytvoří jejich podobiznu svatého. Musím říct, že ten výsledek vypadá poměrně dobře, protože já už svoji ikonu svaté Terezy s jablkem a vombatem mám. A teď už jsem ustoupila několika dětem, které jejich proměna v počítači také zajímá. A dalším jejich oblíbeným zastavením je i fotokoutek, kde můžou do obrazu svatých vložit vlastní obličej.
1: A co dalšího můžou lidé v kostele Na nebevzetí Panny Marie dnes zažít?
2: Samozřejmě je tady na programu i řada tradičnějších aktivit, které zkrátka ke kostelu a místní farnosti patří. Každý z návštěvníků může požádat o přímluvnou modlitbu nebo duchovní pomoc. Od místních pořadatelů se lidé také dozvědí o liturgii roku a různých zvicích, případně můžou navštívit voňavý stánek se svátostmi. Z toho navíc neodejdou s prázdnou, protože paní Jana u něj nabízí svěcenou vodu i různé koření. A každou chvíli tu zní také varhany, které si můžou lidé prohlédnout a dozvědět se o nástroji více. Večerní program pak láká také na mši svatou, komorní orchestr nebo koncert s názvem Víra bez předsudků. Noc kostelu v 11 hodin večer zakončí farnost společnou modlitbou.
1: Ve vysílání Radiožurnálu taky reportérka Tereza Pešoutová. Díky.
2: Naslyšenou.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 16 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
1: Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov bez dalších podrobností uvedl, že o incidentu byl informovaný ruský prezident Vladimir Putin. Rusko za incident odsoudil zástupci NATO, Evropské unie, Ukrajiny a některé evropské země, včetně Česka, Německa nebo Maďarska. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu 90 startupů začínajících českých firm. Rozdělila mezi ně 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. CzechInvest ho financuje z Národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného, který se v aktuální epidemii nakazil ebolou. Oznámila to Světová zdravotnická organizace, podle které měl pacient dva negativní testy na krvácivou horečku. Vyléčených může být podle WHO víc, důležitá je ale včasná péče. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. V zemi je podle WHO přes 900 případů podezření na ebolu. 223 lidí zemřelo. A naučná stezka Svatojánské proudy jižně od Prahy je uzavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi oblíbeným. Jak dlouho omezení potrvá, není zatím jasné. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková si osmifinále Roland Garros nezahrají. Obě vypadly ve třetím kole. Bousková podlehla Rusce Andrejovové 4-6 a 2-6. Světová desítka Muchová prohrála i vinou zdravotních problémů se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7. V podvečer bude o osmifinále Antukového Grand Slamu bojovat Jakub Menšík, kterého čeká duel s Australanem Deminorem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 v Brně a v Praze silný provoz. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně v obou směrech. Na příjezdu do Brna z Prahy poprvé zpomalíte u sjezdu na Ostrovačice na 178. kilometru. A je to až k omezení u D2. Pro osobní auta zdržení je tam na půl hodiny. V opačném směru do Prahy pojedete pomaleji od 198. kilometru až ke sjezdu na Výstaviště. U Brna tradiční páteční kolony i na silnici 43 směr Svitavy před Lipůvkou postojíte přes 20 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně dlouhá kolona od 12. kilometru se táhne až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. U Rudné překážela a chvíli i nehoda, ta už je na straně. I tak těch 15 kilometrů pojedete asi 50 minut osobním autem. Ucpavají se i výjezdy z Prahy, třeba na D1 20-kilometrový úsek od Chodova ke Šmejkalce pojedete 45 minut. Komplikace i na výjezdu z Prahy po dálnici D10 směr Mladá Boleslav. Na čtvrtém kilometru zastavilo auto v levém pruhu. Už se nerozjelo a je tam kolona a teď je zhruba od Černého mostu na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přeháňky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a taky bouřkami i na ostatním území. Teploměry zítra ukážou 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22. To byly zprávy. Tady je odpolední radiožurnál a za mikrofonem Štěpán Pokorný.
0: A to v 16.34 a teď po zprávách samozřejmě muzika z playlistu radiožurnálu. Vybíráme Eda Sheerana.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Lucie, Marpo, Xindl X, nebo třeba taky Divoký Bill, to je jen krátký výčet z programu víkendového festivalu Mezi ploty. Budou tam tradičně i debaty o duševním zdraví a další akce. Víc si ve vysílání řekneme už za chvilku přímo s ředitelem festivalu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na D1, na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Teď velký pozor za sjezdem na Vlašim. Těsně před benzínkou Střechov na 51. kilometru by mělo ležet v jízdních pruzích kolo. Cyklistické kolo. Tak velmi opatrně projíždějte. Není jasné, v jakém je jízdním pruhu, ale varují policisté. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje odpolední radiožurnál, když se Robert Kozler na začátku 90. let rozhodl, že uspořádá hudební festival v areálu Bohnické psychiatrické léčebny. Všichni mu příznačně říkali, že se asi zbláznil. Dnes je festival mezi ploty největší evropskou kulturní akcí pro podporu duševního zdraví a o víkendu odstartuje svůj 34. ročník. A ředitel festivalu Robert Kozler je už teď ve studiu odpoledního radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak kdo z účinkujících letos mezi ploty přijde? Ten výčet by byl asi dlouhý, tak já to trošku poopravím tu otázku, na co vy se nejvíc těšíte.
3: Teď jste mě dostal. No, já bych spíš řekl, na co se můžou návštěvníci těšit. Vezmeme to tak nějak komplexně. Je tam 10 scén, na kterých vystoupí více než 100 účinkujících, což je krásný číslo. A já se samozřejmě těším na legendární Luci, která například vystoupí zítra večer.
2: Aha. Jak se v programu odráží, pojďme k tomu dalšímu, ale myslím si, že důležitějšímu, než je ta muzika, ta téma duševního zdraví.
3: No, abych neřekl, že to je důležitější, já bych řekl, že to spolu jako velmi souvisí, jo, umění a duševní zdraví je vlastně taková jako zdárná kombinace, která spolu skutečně souzní. Ale důvod je jednoduchý, za A duši já považuji jako takový prazáklad vůbec naší existence a pokud ji nějak vnímáme, nějak s ní pracujeme, a nějak si s ní jsme schopní jako komunikovat, tak zaplať pánbu za to, jo. A je tady v tuto chvíli hlavně i problém s, jako s nárůstem duševních nemocí a zejména u dětí, jako depresí a podobně, takže to téma bohužel je pořád víc a víc aktuální.
2: A jak to bude vypadat v areálu Bohnické léčebny? Budou tam nějaké stánky, budou tam nějaké workshopy, přednášky, co se duševního zdraví týče?
3: No, těch tam bude.
2: Jako každý rok.
3: Jako každý rok. Já jsem strašně rád, že jsme vlastně s magistrátem hlavního města Prahy udělali takovou aktivitu, kterou jsme nazvali Ujíždíme na duši. Jejich jako centrem bude jako diskuze s peer konzultanty. To jsou lidé, kteří si sami prošli nějakým buď duševním problémem nebo třeba závislostí, což je teda taky duševní problém. Ale hlavně, co je vzácné u nich, u těchto lidí, že pak byli schopni sami bezplatně nebo za minimální nějaké prostředky pomáhat druhým, kterých se zrovna ta věc, tedy duševní nějaká rozlada, týká.
2: Vy sám říkáte, že do areálu Bohnické nemocnice jezdíte za klidem. Jak se dá zajistit během těch dvou dnů, aby festival neomezil pacienty, nebo třeba ideálně, aby je taky potěšil? Oni taky samozřejmě můžou přijít.
3: Tak samozřejmě ty pacienti, jo, jsme všichni. Nemůžeme v tuhle chvíli jako...
2: Co nás všechny pěkného čeká v Bohnicích.
3: Přesně, jako, takže nemůžeme definovat, kdo je a není pacient, protože duševní zdraví se týká nás všech. A když bych to konkretizoval, tak spousta lidí právě díky festivalu Mezi ploty se tam jako vrací. Jo? Mm-hmm. Že třeba před 5 lety jsem byl klient, po 5 letech jsem návštěvník. A tímhle tím způsobem je, jako nejde vůbec určit, kolik vlastně lidí a množství lidí, víte co, v dnešní populaci za psychiatrem dochází skutečně velký procento lidí. Jo. U dětí je až 40% šance, že mají nějakou střední depresi nebo vůbec nějaký depresivní epizody. Jak v tomhle chcete určovat duševní zdraví? Jo.
2: Kdo je pacient, a kdo ne. Robert Kozler, ředitel festivalu Mezi ploty, jehož 34. ročník odstartuje zítra. Těšíme se, my, kdo tam půjdeme, a samozřejmě, ať se vám to všechno vydaří. Naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání a naschledanou.
4: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: Čeští fotbalisté se chystají na mistrovství světa, ne všichni ze současného kádru se ale do zámoří podívají. Trenérský tým se všemi fotbalisty probral jejich situaci. No a vy uslyšíte podrobnosti za chvilku ještě před 17. hodinou v odpoledním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Většina reprezentací už oznámila konečné 26 člené nominace na fotbalové mistrovství světa. Český tým ale ještě jedno vyřazování čeká. Někteří hráči tak zažijí zklamání. Jasno bude v neděli před odletem do Spojených států amerických.
1: To je taková nepříjemná věc, která ta trenéřina obnáší, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilíhnout ke spoustě věcí.
2: Asistent reprezentačního trenéra Jan Suchopárek a realizační tým v čele s hlavním koučem Miroslavem Koupkem pozval na závěrečnou přípravu o 3 fotbalisty víc, než jaké bude složení konečné nominace.
1: S těma hráčema jsme měli možnost se setkávat průběžně a hlavně trenér byl s nima dost těsným kontaktu, takže měli jsme asi jasno o nějakých 3/4 hráčů, který vlastně nakonec v nominaci byli.
2: Popisuje Jan Suchopárek.
1: Tak ty hráči, kteří byli trošinku jako na hraně, tak trenér už s nima mluvil, že prostě tomuhle může dojít. Nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli.
2: Fotbalisté teď dostanou ještě šanci ukázat se v neděli v Praze na Letné proti Kosovu.
3: Je to zápas, který pojímáme jako testovací. To bude utkání, který se hodně využije pro hráče, kteří ještě budou bojovat o závěrečnou nominaci a ty tam dostanou prostor.
2: Miroslav Koubek měl od úspěšné březnové baráže dost času na přemýšlení, i když u většiny reprezentantů měl jasno. Jedním z fotbalistů, který může zažít překvapivou cestu do zámoří, je mladičký Hugo Sochůrek ze Sparty, který, pokud na něj trenér ukáže, oslaví 18. narozeniny 7. června v Dallasu.
4: Nepředstavoval jsem si to, ale kdyby se to podařilo, tak bych byl samozřejmě hrozně rád.
2: Říká Sochůrek před závěrečnou nedělní selekcí. Národní tým pak hned odletí do zámoří, tam odehraje ještě jeden přípravný zápas. Šampionát začne pro fotbalové reprezentanty 12. června nad ránem českého času v Guadalacháře proti Jižní Koreji. Ve skupině je pak čekají ještě týmy Jihoafrické republiky a Mexika. Na této stanici uslyšíte přímé přenosy i další zajímavosti ze světového šampionátu v USA, Mexiku a Kanadě. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak pokračuje transformace pražských fakultních nemocnic? Kdy budeme vědět víc o vzniku supernemocnice v Letňanech, kterou prosazuje Andrej Babiš? Vladimír Kroc se zeptá ředitele fakultní nemocnice Královské Vinohrady a fakultní nemocnice Bulovka Petra Koloucha.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
2: Ruské ministerstvo zahraničí označilo obvinění ohledně ruských dronů v evropských zemích za nepodložená. Poslanec Beran za motoristy rezignoval, ve sněmovně ho nahradí jihlavský podnikatel Forman. Tenistky Bousková s Muchovou vypadly ve třetím kole Roland Garros. Na D1 brzdí provoz nehoda u Šmejkalky na 24. kilometru směrem do Prahy. A počasí, začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložená. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje. Brusel uvolní Maďarsku z unijních fondů přes 16 miliard eur, tedy v přepočtu téměř 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a tu pojednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Unijní exekutiva tak reaguje na reformy právního státu, které nová vláda od nástupu provádí, řekla von der Leyenová.
4: Jsou to silné signály, že Maďarsko obrací list. Během pouhých několika týdnů jste prosadili dlouho očekávané reformy, změny ve prospěch Maďarska i ve prospěch Evropské unie. Za předpokladu, že budou tyto reformy přijaty a investice realizovány, s potěšením dnes oznamuji, že můžeme Maďarsku uvolnit 10 miliard eur.
2: Poslanec za motoristy Karel Beran se vzdal mandátu. Radiožurnálu to potvrdil předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Beran teď podle Okamury míří do diplomacie. Beran působil jako místopředseda výboru pro obranu. Podle výsledků voleb ho ve sněmovně nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a taky provozovatel čerpacích stanic Libor Forman, dodává Okamura.
5: Nový poslanec, pan Forman, složí poslanecký slib i hned v úterý ve 14 hodin na příští schůzi poslanecké sněmovny. Už v této vteřině bývalý poslanec Karel Beran by se měl stát českým velvyslancem při OSN.
2: Jde o šestou výměnu v tomto volebním období. Sám Beran se zatím ke svému konci ve sněmovně nevyjádřil. Premiéru opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svatba dnes v premiéře uvedla divadlo FX Šaldy v Liberci. Příběh o sluhovi Figarovi, kterému chce záletnický hrabě Almaviva přebrat snoubenku Zuzanku, bude poslední operní novinkou současné sezóny. Podle představitelky Zuzanky, pěvkyně Karolíny Levkové, je opera fyzicky velmi náročná.
6: Co se týče konkrétně Zuzanky, tak ta je jednou z nejvytíženějších Mozartových postav vůbec. Nikdy nemůže vypnout. Jakmile trošku povolí, tak už je to znát. Opravdu jsem zjistila na této roli, jak je důležitá fyzická kondice. Není to jenom o tomto zaspívat, ale uběhat to.
2: Premiéra začne v libereckém divadle FX Šaldy v 19 hodin a v prodeji jsou ještě poslední vstupenky.
7: Sport. Tenistky Marie Bousková s Karolínou Muchovou si osmifinále Roland Garros nezahrají. Bousková ve třetím kole podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6. Muchová prohrála se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7. Kajakář Josef Dostál se připravuje na evropský šampionát rychlostních kanoistů. Zlatý olympijský medailista z Paříže se představí na mistrovství v Portugalsku, které začne 10. června. I kvůli kvalifikaci na olympijské hry v Los Angeles. Pravidla pro účast se totiž změnila a Dostál tak musí absolvovat víc závodů, jak vysvětlil ve vysílání radiožurnálu Sport.
8: Já jsem dřív hrozně těšil z toho, že jsem se dokázal připravit na jeden závod za sezonu, který jsem opravdu dokázal jet výborně. Teď se ta situace trošku změnila, musím se soustředit právě na všechny závody. Já bych raději byl doma s rodinou. Na druhou stranu si říkám, že změna je prostě patří k životu a budu se na to muset adaptovat anebo skončit, no tak se zkouším adaptovat.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 v Brně a nehoda u Šmejkalky. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně v obou směrech. Na výjezdu směrem na Prahu na kilometru 186 stojí kamion, zasahuje částečně do pravého pruhu. Kolona od sjezdu na Vídeň zabere až půl hodiny. No a ucpaná je D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Tam je kolona zhruba od 179. kilometru až k omezení na 196. hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před omezením u Šmejkalky. Na kilometru 25 nehoda na začátku v pravém pruhu.
10: 3 auta za sebou, vypadá bez zranění, bez ničeho, ale bude to ucpaný. No.
9: A zdržíte se už asi 10 minut. Větší kolony v opačném směru na výjezdu z Prahy do Brna po D1. 20-kilometrový úsek odchodová k omezení u Šmejkalky pojedete 45 minut. Na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5 dlouhé kolony. Od 8. kilometru se fronta táhne až na Pražský okruh k Ořechu. A ještě silnice 35 z Liberce na Turnov před Hodkovicemi postojíte 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a taky bouřkami i na ostatním území. Teploměry zítra ukážou 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
11: Potřebuje Praha novou supernemocnici, měla by být z části vojenská. Je možné spojením některých dosavadních zdravotnických zařízení ušetřit? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel fakultních nemocnic Bulovka a Královské Vinohrady Petr Kolouch. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Mluví se o projektu supernemocnice v Praze. Už dříve jste prozradil, že jste už začali se sdílením provozu Bulovky a Vinohrad. Znamená to, že kostky už jsou vrženy?
12: Ano.
11: Vláda měla výstavbu nové moderní nemocnice ve svém programovém prohlášení. Je tedy možné spojením provozu ve vašem případě obou nemocnic ušetřit? Jak?
12: Určitě ano, tak třetí měsíc v pozici mám jeden administrativní management a dva zdravotnické, takže už jsme v podstatě na půlce. Naše dvě nemocnice spolu vyměňují laboratorní vyšetření, ať už pojišťovacím způsobem nebo napřímo. To je to zásadní. Každá nemocnice měla něco a to, co neměla, tak si objednávala externě. Takže tohle to už máme vyřešené. Racionalizujeme provozy tak, aby tam, kde je klinické pracoviště, tak může mít i druhý primariát. To jsou naše projekty. Určitě je to velké téma společných zakázek. Tam určitě ušetříme a v tuto chvíli běží datová studie, abychom věděli, co skutečně bude za 5, 10, 15 let potřeba.
11: Platí, že nepůjde jen o dvě jmenované nemocnice, ale do té nové by se měla přesunout i část kapacit z Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí.
12: Budu si moc přát, aby platila dohoda, že budeme řešit celé pražské zdravotnictví. Máme obrovské štěstí, že tak, jak kraje mají velmi kvalitní krajskou zdravotnickou strukturu, tak my se potřebujeme domluvit mezi fakultními nemocnicemi na pravém břehu Vltavy.
11: To znamená, jestli si to dobře vybavuje, IKEM, Krč, Královské Vinohrady, potom je to tedy Bulovka a
12: Karlovo náměstí.
11: Karlovo náměstí. Tam všude ty kapacity nějakým způsobem zůstanou a část z nich by se přesunula do té nové nemocnice, rozumím tomu správně?
12: Myslím si, že to je racionální pohled, protože investice do záchrany těchto budov jsou velmi málo reálné a proto je potřeba skutečně vybudovat a správně obsadit novou zdravotnickou kapacitu na tomto břehu Vltavy.
11: V nemocničním komplexu na Bulovce je ročně hospitalizováno na 50 tisíc pacientů, na Vinohradech asi 35 tisíc. Jak velká by měla být ta nově plánovaná nemocnice, ještě větší?
12: To si nemyslím. Já si myslím, že péče zdravotnická se bude vyvíjet spíše směrem k poliklinikám a k ambulantnímu provozu. Akutních lůžek nebude potřeba určitě víc. Očekávám určitou redukci, ale bude potřeba se významně zabývat následnou péči, ať už následnou akutní a chronickou rehabilitační péči, a nebo následnou pobytovou péči. A tohle všechno přinese ta datová studie. Každé dva měsíce očekáváme první výsledky.
11: No a vidíte i nějaká rizika té koncentrace akutní péče v takovém měřítku do jednoho areálu?
12: Kdyby to byl samostatný areál a jenom jeden a někde daleko, tak v tom určitá rizika vidím. Nikoli pro záchrannou službu, ta si s tím operačně poradí, ale my musíme se připravit na to, že Praha bude počtem obyvatel stoupat. Mm. Takže my budeme pracovat zhruba pro 1 400 000 1 350 000 vlastně lidí a nezapomeňme i na Středočeský kraj, který je spádový také na tyto části nemocnice. Takže já teď zodpovídám za jakési severovýchodní křídlo a tomu se budeme dle tvrdých dat určitě věnovat.
11: Už se ví tedy, kde by měla ta nová velká nemocnice stát. Premiér Babiš prosazoval Letňany, ty už jsou mimo hru, nebo ne?
12: Čekáme na pokyn, zatím běží studie. Já vím, že i když všechno dobře půjde, tak musíme vědět, jak budeme následujících 5 let řídit stávající nemocnice a mezi tím očekáváme rozhodnutí, kde dojde k umístění finální nemocnice.
11: Vy ale tvrdíte, že na Vinohradech existuje pozemek, kde by se dalo de facto stavět okamžitě.
12: Jednoznačně je plně k dispozici a jsou k němu projekty.
11: Letňany lze považovat za periferii Prahy. Měla by taková lokalita oproti centru nějaké výhody?
12: Tak je to určitě volný prostor. Myslím si, že touto dobou je nějak schvalovaný metropolitní nebo územní plán, a takže to bude všechno záviset, jak to dopadne i do těchto vazeb, které jsou mezi státem a krajem, neboli hlavním městem Prahou, velmi důležité, ale je tam doprava, tam je tam metro, je to v podstatě záchytné parkoviště, takže zase by třeba měli jednodušší situaci ti Středočeši, ale nezapomeňme, že ne všichni jezdí záchrankou a to je tak dobře, tak abychom obsadili péči a udrželi péči i v hustě zalidněných lokalitách a pak to dobře dopadne.
11: Čili dostupnost péče pro pacienty by se ani tam neměla příliš změnit.
12: Musí to být naprojektováno tak, aby se to nestalo, aby všichni pacienti se dobrali do místa, do kterého potřebují. Může se stát, že v některém rohu, řekněme, nebo v některé části bude základnější péče a pak do center, kterých určitě není potřeba tolik, budou referováni na podkladě objednání, na podkladě kooperace právě toho celého pražského zdravotnictví.
11: Vím, že jste zopakoval, že čekáte na ta data, ale existuje nějaký předběžný odhad, kolik by se sloučením nemocnic ušetřilo?
12: Ty čísla a finance, to bych spíš nechal ekonomům. Já si dovedu představit, že to můžeme porovnávat s Motolem, který má vlastně jak dětskou, tak dospělou část. My se musíme podívat jak na dospělou populaci Pravého břehu, tak ale i na děti, protože jestli má být strategická investice, tak musí být nějaký primární objekt a nějaký záložní objekt. Já očekávám něco okolo 15 z těch lůžek, něco takového akutních, ale o to víc musí vzniknout lůžek následných.
11: Asi máte představu, jak velké náklady by měly být na to nové nemocniční zařízení, na jeho zřízení?
12: Tak to, co je do míst, za která zodpovídám, to, kdyby se pracovalo ve Vinohradech, tak očekávám něco do 30 miliard a pokud by se pracovalo jako záložní objekt s Bulovkou, tak bych očekával do 3 miliard, ale já skutečně nejsem expert na investice, já se budu věnovat skutečně té dostupnosti péče a tomu zpracování na datech, která přinesou dle ÚZISu, dle Všeobecné zdravotní pojišťovny a kde námi zadané datové analýzy skutečnou potřebnost pro budoucích 5, 10 a 15 let.
11: Čili kdyby podle vašich představ ideálně ta nová nemocnice měla stát?
12: Kdy
11: by měla začít fungovat?
12: Tak já bych si přál, aby se hlavně to rozhodnutí dostavilo co nejdřív, abychom to stihli, když se podíváme jak na Slovensko, tak do Německa, tak ale i do Izraele, tak ta transformace těch nemocnic proběhla úspěšně v těchto místech a tak bychom se měli poučit a dokud nebude základní kámen, tak nebudu klidný.
11: Když jsme mluvili o tom, nebo jste řekli, že počítáte s tím, že v budoucnu byste měli obhospodařit v uvozovkách nebo postarat se o nějakých 1,5 milionu obyvatel Prahy plus Středočeský kraj, tak jsem si uvědomil, že po té, co jsme vypočítali část pražských nemocnic a ještě jsme nemluvili o vojenské nemocnici, potom ve Střešovicích Botole a Bulovce, respektive Homolce, tak není to luxus, že máme v Praze v hlavním městě tolik nemocnic?
12: Já si myslím, že ta kapacita potřebná je, protože české zdravotnictví je úspěšné a ta délka života se významně prodlužuje, ale samozřejmě chronicky nemocný senior potřebuje péči. Je otázka, jestli 24/7, to znamená každý den 24 hodin jsou potřeba opravdu všechna centra a já z urgentní medicíny to vidím tak, že stavme a provozujme nemocnice, které pacient potřebuje a nikoli získávejme pacienty proto, abychom provozovali nějaké zdravotnické zařízení. Tam se mnou není možné počítat. Já očekávám od té datové analýzy, že skutečně tu kapacitu postavíme na potřebnost péče na počet obyvatel a typ onemocnění, které tuto populaci budou následovat.
11: Petr Kolouk, ředitel nemocnice na Vinohradech a Bulovka je hostem 20 minut Radiožurnálu. Za jednu z priorit po nástupu do funkce jste označil ekonomickou kázeň. Před vaším příchodem v únoru vládl opak?
12: To já nevím, ale auditní nález hlavně fakultní nemocnice Královské Vinohrady neukazoval na zcela bezchybné hospodaření, takže dominantní moje role je skutečně plnit ta nápravná opatření v tom prvním roce svého působení, která jsou popsaná, už je k ním sepsaný harmonogram, je i z pokynu Ministerstva zdravotnictví posílen auditní, vnitřní auditní systém, je vlastně vyměněna právnická struktura a zakázková struktura obou nemocnic a očekávám, že všechny nálezy splníme.
11: No vy jste to teď řekl hodně diplomaticky a šněžně. Už dříve jste se vyjádřil, že audit pro fakultní nemocnici Královské Vinohrady nedopadl dobře. Můžete být konkrétní?
12: Ano, tam funguje skvěle zdravotní péče. Obdivuju vlastně korektnost všech lékařů, všech klinik a to, jak se starají o pacienty, ale skutečně si zaslouží ekonomické řízení. Nejsou tam vytvořeny vlastně motivační systémy odměňování v rámci personalistiky a toto jsou všechno úkoly, do kterých se rád vrhám.
11: Jakou podobu mají tedy ta nápravná opatření, co konkrétně podniká?
12: Ano, tak hlavně je to pro soutěženost, procento pro soutěženosti veřejných zakázek. Velkou starost nám dělají samozřejmě centrové léky, to je velmi nákladná péče a skutečně ta kázeň prostě od nějakého investičního záměru, od nějakého investičního schválení, na to musí být alokovány prostředky, které jsou garantované ze všeobecného zdravotního pojištění a toto musí jít ruku v ruce tak, aby personál a pacienti věděli, co se o nich žádá, ale zároveň také, co za to dostanou. Takže já očekávám sloučením tohoto skutečně ušetření celých nákladů, než když každý si všechno soutěžil sám a tak tady asi bych to viděl jako ten svůj úkol.
11: A proč v obou nemocnicích Bulovka i Královské Vinohrady vysoce převyšuje délka hospitalizace standardní průměr v České republice?
12: No, protože nám právě chybí takzvaný odsun. My nemáme následnou lůžkovou kapacitu. Já mám něco okolo 50 do 50 lůžek ve Vinohradech a do 30 lůžek na Bulovce a to nestačí na tu následnou péči. Máme-li se dostat pod jeden týden akutní třeba interní nechirurgické hospitalizace, tak se samozřejmě pokoušíme co nejdřív získat kapacity následné péče. Součástí fakultní nemocnice na Bulovce je i lázně Toušeň. Ten objekt teď prověřujeme, zda by bylo možné tento využít nejenom pro lázeňskou, ale i pro následnou péči a pokoušíme se zjistit, zda by nebylo ještě třeba narychlo, aspoň na tu přechodnou dobu, než ta transformace doběhne, i třeba formou pronájmu nějaká zařízení v blízkosti Prahy, takže určitě se chceme dívat třeba na oblast Třebotova, kde je velmi dobře fungující vlastně nemocnice následné péče a dokud nebudeme mít vlastně ta odsunová lůžka následné péče, tak těžko zkrátíme hospitalizace akutní a tím později se akutní pacienti, nebo ne akutní pacienti, ale pacienti na akutní hospitalizaci, na akutní výkon, tak budeme zkracovat následně tu objednávací dobu.
11: V příštích 10 až 20 letech by se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mělo změnit až 10 tisíc akutních lůžek v nemocnicích na jiné formy lůžek potřebných pro péči o seniory. Takže tou cestou se budou ubírat ta vám svěřená zařízení. To znamená jinými slovy, že přesunete do těch současných nemocnic ta lůžka následné péče a ta akutní se přesunou do té nové nemocnice.
12: Ano, bude záležet skutečně o tom rozhodnutí, kde ta nová nemocnice vznikne a tam bude probíhat ta centrová specializovaná péče, ale ta musí být zachována i třeba v centru Prahy, pravděpodobně v nemocnici Všeobecné fakultní a to, co bude potřeba opravdu léčit buď ambulantně, anebo krátce hospitalizačně, tak ta dolečovací struktura pak následně musí být významně posílena kapacitami, ať už v objektech nemocnic, nebo v objektech získaných.
11: No, minister zdravotnictví Adam Vojtěch v souvislosti s plánovanou výstavbou nemocnice 21. století, jak řekl, mluví o neefektivní rekonstrukci starých areálů. Ty ale, jak jsem pochopil, mají těm zdravotním účelům sloužit dál, ne?
12: Budou muset jednoznačně, ale ta rekonstrukce může být třeba ve prospěch ubytovacích kapacit, protože dneska získat mladého zdravotníka vlastně s nástupním platem, aby si ještě u toho zařídil bydlení v Praze, to je téměř nereálné, takže budeme se zabývat i skutečně tím systémem, aby ho udržela vlastně nejenom ta odbornost a ta práce, ale by ho udržel i ten osobní život v rámci těchto areálů, takže i tam je prostor. Dneska mám některé provozy třeba v suterénech, to určitě nehodlám provozovat dál, ani pro pacienty, ani pro personál.
11: Adam Vojtěch ve vizích před opětovným nástupem do funkce mluvil o potřebě oddělit správu budov od zdravotní péče. V tom jste zajedno?
12: Jednoznačně a ten jeden management je vlastně začátek a pokud budeme schopni mít tu obslužnost, ať už společné stravování, tam je taky ještě určitě rezerva, potom určitě praní prádla, já nevím, tenhle ten průmyslový obslužní provoz, je otázka energocentrál, ale tam zase musí být zachovány zálohy. Takže tohle je přesně ten projekt té transformace zdravotnictví a ta jednotnost poskytování úklidových služeb a toho facility, bezpečnost. Nezapomínejme, že musíme zvýšit bezpečnost areálu, ať už v nich bude cokoliv. Ale otázka kamerových systémů, otázka centrální dispečinku, ale i otázka centrální dopravy, vlastně dopravy sanitními vozy, ne těmi rychlá záchranná služba, ale nebo zdravotnická záchranná služba vozidla rychlé zdravotnické pomoci, ale skutečně ta převozová kapacita, ty převozy pacientů do následné péče, to musíme skutečně centralizovat.
11: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s ředitelem fakultních nemocnic Bulovka a Královské Vinohrady Petrem Kolouchem. Ministerstvo zdravotnictví počítá pro rok 2027 s vyrovnanou úhradovou vyhláškou. Je to podle vás reálný cíl?
12: Budu dělat všechno pro to, abychom splnili parametry, které se po nás chtějí, ale na tu dobu té transformace skutečně se na to musíme velmi pečlivě podívat, protože dneska je všechno výkonová úhradová vyhláška a pokud by ty výkony nebyly potřeba, tak musíme vyjednat to, aby ta penalizace prostě ta by pak neumožnila tu transformaci, takže tohle nás ještě čeká.
11: A ten projekt, který jsme velmi letmo popsali, je tedy součástí reformy vysoce specializované péče, již pokračování včera oznámilo ministerstvo zdravotnictví. V čem je dobrá centralizace těch nejnáročnějších chirurgických výkonů?
12: Jednoznačně ano, protože jste-li pacient, tak chcete, aby vás operoval někdo, kdo ten výkon dělá často a dobře, a pokud je to mladý lékař, což nezapomínejme na výcvik, aby se to jako z toho nevytratilo, tak aby ho supervizoval právě takovýto zkušený lékař a pokud možno na jednom místě. Protože standardní procesy přinášejí standardní výsledky a nejenom čísla se musí hlídat, ale i kvalita, to znamená počty komplikací a tak dále, a to se musí podle mě srovnávat i se světem a na jednom místě se to srovnává jistě daleko preciznějším způsobem.
11: Bude proto

0: Pravděpodobně v době, v které Evropa žije, tak se musíme i s těmito složkami bavit a vycházet z těch zkušeností ze zemí, kde ta bezpečnostní situace je významně více zátěžová, a já očekávám, že takováto komunikace musí zcela jednoznačně proběhnout, ne-li už probíhá.
1: No, co by to ale prakticky přineslo, kromě toho, že by se část nákladů dala vykázat jako obranné výdaje v rámci našeho závazku v NATO z Hágu?
0: Zvýšení rezilience celé společnosti, minimálně té, které se to týká toho regionu, což je hlavní město Praha, kde jinde začít než v hlavním městě Praze. A my se skutečně musíme připravit na různé varianty hrozeb do budoucna. A to nejde jenom o ty válečné stavy, abychom tady nestrašili, ale už máme za sebou pandemii. Potom jsme se připravovali narychlo. Tyhle ty kapacity skutečně v takto nových centrech musí zcela jednoznačně být připraveny a potom jednoduchým operačním postupem budou aktivovány a můžou tam být i provozy, které budou v době klidu, nepandemie, budou zakonzervovány nebo budou sloužit jako výcviková základna. Do budoucna nezapomeňme, že medici budou cvičeni hlavně v simulačních centrech. Pacienti budou chtít čím dál více soukromí a skutečně jenom té péče, takže určitě se dá pracovat i na objektech, kde by byly tyhle ty tréninkové světově uznané prostě práce s těmi týmy, jako je třeba v Brně, tak si myslím, že tohle je něco, na co se také musí počítat.
1: A co to bude znamenat pro vojenskou nemocnici ve Střešovicích?
0: Ta je určitě ústřední vojenská nemocnice, má ještě nemocnici v Brně a nemocnici v Olomouci a předpokládám, že my se musíme starat hlavně o to civilní obyvatelstvo, ale v případě jiných pokynů, tak musíme určitě vyjít vstříc ústřední vojenské nemocnici, kdyby třeba měla jiné úkoly od NATO, tak to bude taky úkol těchto nemocnic v Praze, ať už na levém nebo na pravém břehu.
1: Stále platí, že nadále zůstáváte ředitelem pražské záchranné služby, ale jejím řízením byl pověřen náměstek Zdeněk Křivánek?
0: Ano, je to tak.
1: A jak to funguje?
0: Velmi dobře. Kolegu jsem 5 let vlastně vychovával a měli jsme dohodu o předání mezi 10. a 15. rokem. My máme za sebou 2 5letky z 97% už splněné a v podstatě je ve stejném věku, jako jsem nastupoval já, tak si přeju, aby to všechno dobře dopadlo, protože i pro záchrannou službu budou nové úkoly a právě to spojení vlastně té naší spolupráce je velmi, velmi výhodné.
1: Čili to neznamená, že byste v budoucnu se měl k vedení záchranky vrátit, nemáte to v úmyslu?
0: Já bych to nechal na rozhodnutí nadřízených stupňů. Já jsem voják, takže já plním pokyny. Teď je pokyn transformace 2 nemocnic a mohu si dovolit s plnou odpovědností nechat záchrannou službu svému kolegovi.
1: A k tomu dojde kdy?
0: Já očekávám do konce roku, že bude toto vyřešeno, nechme to na, nebo dotaz je spíš na zřizovatele.
1: To znamená na kraj.
0: Na kraj, ano.
1: No a kdo bude vést tu novou nemocnici, ještě nevím, jak se jmenuje, teda bude jmenovat, protože záleží asi, jestli, kde bude vůbec.
0: Fakultní nemocnice Praha třeba.
1: A stál byste o takový úkol?
0: Tak já mám teď fázi života, kdy rád dávám svoje zkušenosti z akutní medicíny, hlavně do tohoto projektu. Otázka toho, kdy bude dokončeno, určitě budu rád, když budu moct přispívat do projektu a pak bude záležet hodně na rozhodnutí zřizovatele a taky na zdraví a věku, aby to byl skutečně dynamický manažer, který bude mít jedinečnou příležitost otevřít novou nemocnici lépe, než se to podařilo v minulosti v Motole, kde byla nejdřív budova, pak se teprve vlastně stanovoval koncept a umisťovaly se jednotlivé kliniky. Ta naše ambice té skupiny pro transformaci by byla, aby se toto všechno připravilo dopředu a pak už to určitě bude jednodušší řídit.
1: No jak jste se tedy jako ředitel 2 velkých pražských nemocnic poučil právě z kauzy Motol?
0: Teď myslíte, z které kauzy?
1: No tak...
0: Jako toho, když se zakládal Motol?
1: Ne, teď jsem měl na mysli to, co se dělo? Ty poslední události.
0: No, podívejte se, to je naprosto nepřípustný vývoj. Já mám prověrku už po druhé ve svém životě, ta je platná vždy na 7 let. Poslední prověření Národním bezpečnostním úřadem proběhlo loni v listopadu a já vůbec nehodlám tolerovat žádný směr, který by pak vedl k nějakým nepřístojnostem nebo vyšetřování. Jedna věc je skutečně vůbec tohleto připustit,

0: Ta se dá preventovat jednání s nějakým zápisem a tak dále. A skutečně náš úkol je hlavně soutěžit, abychom někde nechtěně prostě se nedostali do nějakých úzkých. Ale mám tým, kterému plně důvěřuji a očekávám, že nikdy nebudete si s náma muset povídat o takovýchto událostech.
1: To doufám. To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka Petrem Kolouchem. Děkuji za rozhovor a přeji hezký víkend.
0: Já moc děkuji hlavně kolegům, zdravotníkům a budeme dělat vše pro to, abychom je ujistili o tom, že mají dobrou budoucnost. Naschledanou.
2: Hodin a 30 minut. Anna Horáčková a další zprávy.
3: Prezident Petr Pavel označil útok, který zasáhl i obytný dům v Rumunsku, za zcela nepřijatelný. Napsal to na sociální síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Pavel zároveň podpořil apel rumunského prezidenta Nikušo Radana na silnou mezinárodní odpověď. Situaci odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Proti útoku se vymezilo i české ministerstvo zahraničí a zástupci opozičních stran. Po útoku jsou dva lidé zranění. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 97 haléřů, což je asi o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléře. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě i v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Izraelské útoky v Libanonu v uplynulých 7 dnech zabily 15 dětí a přes 60 jich zranili. Většinou šlo o vzdušné údery. Informovala o tom organizace UNICEF na základě údajů od libanonského ministerstva zdravotnictví. Dětský fond OSN zdůraznil, že podle mezinárodního humanitárního práva musí být děti během ozbrojených konfliktů chráněné za všech okolností. Boje mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizbalah pokračují navzdory příměří, které platí od půlky dubna. A Institut klinické a experimentální medicíny povede nově Romana Benešová. Od pondělí nahradí Helenu Regnerovou, která vedla IKEM od září 2023. Ta se teď vrací na ministerstvo zdravotnictví jako poradkyně pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic. Nová ředitelka Romana Benešová se chce ve vedení víc soustředit na podporu strategických projektů, modernizaci zázemí IKEMu a taky podmínky pro zaměstnance i pacienty. Sport. Kajakář Jakub Krejčí se v úvodním závodu světového poháru vodních slalomářů dostal na stupně vítězů. Na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublani skončil český reprezentant třetí, když zaostal za vítězným Italem Ferracim a stříbrným Polákem Pašiutem. Mezi kajakářkami obsadila Amálie Hilgertová 11. příčku, poté co dostala ve finále 50-sekundovou penalizaci.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 v Brně a nehoda u Šmejkalky. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně v obou směrech. Ve směru z Prahy na Ostravu se brzdí u sjezdu na Ostrovačice a nesouvislá kolona je až do omezení na 196. kilometru. No a pak je ještě páteční kratší kolona před Rohlenkou, teď od 203. kilometru asi na 10 minut. V opačném směru na Prahu vázne provoz od 196. kilometru až na 189. s tím, že u sjezdu na vídeňskou dálnici je i nehoda v pravém pruhu a zdržíte se okolo 20 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony taky za sjezdem na Chocerady. Na kilometru 25 už v omezení u Šmejkalky blokuje pravý pruh nehoda. Je to až na půl hodiny od mostu přes Sázavu. A D1 je ucpaná i za Prahou směrem do Brna. Od 15. kilometru až na Šmejkalku na 24. pojedete 45 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se zdržíte před sjezdem na Ořech, aktuálně kolona od Zličína na 40 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Začátek víkendu bude oblačný až zatažený, na severovýchodě se vyskytne občas dešť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami, ale taky bouřkami i na ostatním území. A nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. A teď už se za mikrofon odpoledního radiožurnálu vrací Štěpán Pokorný.
2: A to v 17.34 a navážeme na počasí, pokud se o víkendu tedy chystáte na výlet, vemte si sebou i pláštěnky. Po několika slunečných dnech se v Česku můžou objevit přehánky a někde, jak jste slyšeli, i bouřky. Vyplývá to všechno z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu, kde všude bude pršet a co všechno nás tedy stran počasí čeká. Tak to probereme už za chvilku v odpoledním radiožurnálu podrobně. Teď a větší pěkný den a hezký poslech.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Určitě vás před víkendem zajímá, jaké bude počasí. Částečně jsme už varovali před chvílí přeháňky, bouřky, tak kde přesně bude pršet a na jaké se připravit teploty, tak to si povíme s meteoroložkou Marií Odstrčilovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Budeme tedy moct i o víkendu vyrazit ven jen tak na lehko nebo spíš do baťušku, pláštěnku?
1: Já bych si ji pro jistotu vzala, i když ty přeháňky a případné bouřky budou hodně lokální. To znamená, že když budete mít štěstí, zmoknout nemusíte. Zítra se budou objevovat zejména odpoledne, protože ráno a dopoledne se vyskytnou jen na severu a severovýchodě republiky, ale během dne už mohou být prakticky kdekoliv a k večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. A teploty, ty budou 24 až 28 stupňů na severovýchodě území. To znamená, na severu Olomouckého a v Moravskoslezském kraji bude chladněji kolem 22 stupňů a bude foukat i mírný vítr a v silnějších přeháňkách a bouřkách bude přechodně zesilovat. V neděli tak to už budou teploty 24 až 28 stupňů, ale v Čechách by mělo být těch přeháněk více než na Moravě a ve Slezsku. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až večer a bude jich velmi málo, takže na Moravě a ve Slezsku neděle docela slunečná, bez deště v Čechách, ale tam se budou vyskytovat lokální přeháňky a také místy bouřky.
0: No a sníží se po víkendu současné sucho?
1: Mohlo by, i když ten hlavní déšť přijde až v pondělí, na to spoléháme, tam, kde je všude sucho, protože by mělo pršet na většině území a mohlo by spadnout mezi 2 až 15 mm plošně, v bouřkách i kolem 20 mm, protože ta zálivka o víkendu bude opravdu hodně regionální a lokální, tak tady by mohlo sprchnout na většině území, ale zase se citelně ochladí, protože teploty v pondělí budou mezi 17 až 22 stupni. Snad ještě doplním, že ty víkendové bouřky, jak budou silné, budeme upřesňovat během zítřejšího dne.
0: Ona platí i výstraha před požáry, tak kde všude?
1: Zatím je to pro část Středočeského a Ústeckého kraje a Libereckého, v podstatě pro severozápadní část Čech, ale i tady by samozřejmě mělo zapršet nejpozději v pondělí nějak plošně, takže pravděpodobně by asi se zrušila.
0: Ve vysílání odpoledního radiožurnálu před víkendem Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Tři čeští tenisté mohli dosáhnout na osmifinále Roland Garros, ale minimálně dvěma z nich už se to letos nepovede. Šanci má ještě Jakub Menčík a my půjdeme do Paříže za naším reportérem za chvilku po zelené vlně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 jedničce kolony u Šmejkalky a taky v Brně. Na dálnici D1 čekejte kolony před omezením u Šmejkalky v obou směrech. Ve směru na Prahu na 24. a 5. kilometru už v omezení blokuje nehoda pravý pruh. Kolona od sjezdu na chodce Rady zabere minimálně půl hodiny. V opačném směru z Prahy do Brna před Šmejkalkou kolona od sjezdu na Velké Popovice a je to až do omezení. Těch 13 kilometrů pojedete až 50 minut. A pozor, objížďky přes Mnichovice a nebo Velké Popovice jsou velmi ucpané. U Prahy kolony i na dálnici D11 na výjezdu směr Hradec Králové. Opět silný provoz, teď se tvoří fronty v okolí 8. kilometru. A nic nepřekáží, pouze provoz. Kolony i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 od Zličína až ke sjezdu na Ořech pojedete půl hodiny. A z Prahy i nehoda ve Kbelské ulici teď ve směru na Průmyslovou blokuje levý pruh v Letňanech a tak i tam se tvoří fronty. Ještě do Brna dálnice D1 provoz vázne v obou směrech. Zdržíte se v obou směrech na průjezdu Brnem okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tenista Jakub Menčík zabojuje na grandslamovém Roland Garros o postup do osmifinále. Jeho soupeřem bude Australan De Minor a utkání bude sledovat taky reportér David Prouza. Zdravím tě, jaké má šance český tenista?
1: Hezké odpoledne z Paříže. Kdybychom se podívali na vzájemné zápasy, tak jsem nucen říci, že malé, protože v tuhle chvíli je to 0-5 z pohledu Jakuba Menšíka v souboji s Australanem De Minorem. To utkání začne mimochodem za několik málo okamžiků. Oba tenisté teď si ještě zkouší pár závěrečných servisů a potom už se začne hrát Jakub Menšík. Pokud bychom se na to podívali optikou toho, jaké zápasy hráli De Minor a právě český tenista, tak Menšík byl na kurtu skoro 5 hodin, dostal křeče, měl vlastně takový skoro až kolaps organismu, nebyl schopný pít v tom obrovském vedru, proto ty křeče na závěr zvládl ten zápas s Argentincem Navonem, ale i z tohoto důvodu si myslím, že Alex De Minor, právě teď představený jednou z komentátorek přímo na kurtu, tak je asi favoritem. Budeme ale držet palce českému tenistovi, který je posledním zástupcem v singlu na Roland Garros, pokud jde o české reprezentanty.
0: Tolik tedy David Prouza, samozřejmě se budeme postupně vracet už pak ve večerním radiožurnálu po 18. hodině do Paříže na tenisové Roland Garros. Teď chvilku před 18. Tom Artway.

0: Zpěvák Tom Artway na Radiožurnálu, který posloucháte v 17 hodin skoro 54 minuty. Hlavní zprávy, ty chystáme na 18. hodinu, budou trvat přesně 10 minut a po nich už přijde na řadu večerní publicistika s Věrou Štechrovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. My začneme dobrou zprávou pro Maďarsko. Evropská unie uvalní Maďarsku z evropských fondů přes 16 miliard eur. Ty byly zmrazené za Orbánovy vlády a mě bude zajímat, k jakým reformám se tedy Budapešť zavázala a taky se budu ptát na to, jak ty peníze použije, když ekonomika Maďarska teď není vůbec v dobrém stavu. Nikotin v nějaké formě užívá denně pětina Čechů a mezi mladými od 15 do 24 let je to dokonce každý čtvrtý. A tak budeme mluvit o tom, jestli se u nás zvyšuje počet lidí, kteří užívají nikotina, proč mladí vůbec s nikotinem začínají a jaká forma je u nich nejoblíbenější. No a raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala včera při testu na startovací rampě. Zeptám se proč.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? A jak to vazebně stíhaný muž vysvětluje?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
6: Zůstaň se mnou, Maty, co pak chceš, aby byl smutnej?
5: Tak koho máš radši?
7: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
8: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
7: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
9: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
7: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
10: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
11: Rumunsko po náletu ruského dronu a zranění dvou svých občanů vyhošťuje ruského diplomata.
12: Rusko nese plnou odpovědnost. Generální konzul se stal nežádoucí osobou.
11: V Terezíně začnou velké opravy zchátralých památek.
13: Pondělí předáváme staveniště, začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní.
11: Tenista Menšík usiluje o postup do osmifinále Roland Garros. Na D1 popojíždějí kolony před omezením u Šmejkalky a počasí začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů. Je pátek 29. května. Dobrý večer vám přeje Anna Horáčková.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanca. Zároveň uzavře celý úřad. Informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
14: Rumunský prezident Nikuš Ordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Geran 2.
12: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
14: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech kdesi v Evropské unii jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Radiožurnál.
11: Incident ve východním Rumunsku odsoudili i čeští politici. Například prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Podpořil taky apel rumunského prezidenta Nikuša Ordana na silnou mezinárodní odpověď Rusku.
15: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X kromě zásahu rumunského obytného domu skritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo České ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí, říká mluvčí diplomacie Adam Čergé.
16: Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
15: Někteří opoziční politici apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu, a podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měla reagovat i Evropská unie.
17: Vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici, která skutečně bude financována ze společných evropských peněz.
15: Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. David Šalek, Radiožurnál.
11: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady více než 16 miliard eur v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod.
18: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Peter Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
11: Americký prezident Donald Trump svolal kvůli budoucí dohodě s Íránem mimořádné jednání v Bílém domě. Viceprezident J.D. Vance tvrdí, že dohoda s Íránem je na dosah.
19: Americko-íránské memorandum o příměří je podle viceprezidenta Vance prakticky dojednáno. Dokument by prodloužil klid zbraní o 60 dní a okamžitě otevřel Hormuzský průliv. Írán by měl 30 dní na odminování průlivu. Americká námořní blokáda íránských přístavů by se postupně rušila. Trump zatím nepodepsal. Chce podle poradců několik dní na rozmyšlenou. Iránská tisková agentura napojená na revoluční gardy přitom popřela, že by memorandum bylo dojednáno. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
11: V pevnosti Terezín začnou rozsáhlé opravy historických památek. Stát na jejich záchranu vyčlenil přes 2 miliardy korun. Z 30 objektů už radnice nechala opravit střechu kavalíru a kamennou hráz pevnosti. Teď se řemeslníci pustí do oprav dalších dvou budov.
13: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na priviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
11: Přibližuje koordinátor Radek Keřka. Na opravách se budou podílet i vědci z ČVUT.
20: Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů, umíme kontrolovat materiály při dodávkách, při té samotné realizaci.
11: Shrnuje spolupráci ředitel Klocknerova ústavu Jiří Kolísko. Radnice taky představila generál oprav, který zahrnuje pravidla pro dělníky i harmonogram prací. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál. Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci pokračovali ve schvalování pravidel pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, trvala 5 hodin.
21: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 2 odpoledne, poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
22: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného, dochází skutečně k porušování dohod.
21: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
11: Stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku se otevírají při dnešní noci kostelů. Nabízí komentované prohlídky, koncerty, setkání nebo duchovní program. Zapojil se i kostel Na nebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, odkud se hlásí reportérka Tereza Pešoutová.
23: Tady v kostele teď začíná mše svatá, účastní se jí desítky lidí. Na mši naváže oficiální zahájení večerního programu Noci kostelu. Doposud se spíš lidé volně procházeli po svazostánku a prohlíželi si různá zastavení s výkladem a ukázkami svátostí. Teď už začne řízenější program, vystoupí zde například komorní orchestr, přednášku bude mít i protestantský kazatel David Loula a chystá se tu také společné setkání s ostatními církvemi. Program je tady v kostele Na nebevzetí Panny Marie naplánovaný až do 11 hodin. Večer. Uzavření kostela bude předcházet společná modlitba za prosby z celého dne. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
24: Sport. Tenista Jakub Menšík hraje o postup mezi nejlepších 16 hráčů Roland Garros v cestě do osmifinále antukového Grand Slamu. Stojí Australan de Minaur. Další podrobnosti přidá přímo z Paříže reportér David Prouza.
25: Jakub Menšík vstoupil do utkání s de Minaurem naprosto hrozivě, prohrává 0-4 a při svém servisu teď čelí 2 breakballům svého australského soupeře. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
24: Ve třetím kole dvouhry skončily po dvousetových porážkách Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na Švýcarku Tajchmanovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. A hokejové mistrovství světa v roce 2030 uspořádají Finsko a Lotyšsko. Hrát se bude v Helsinkách a Rize. Rozhodl o tom Kongres Mezinárodní hokejové federace IIHF. Za rok bude turnaj hostit Německo, poté se elitní hokejisté představí ve Francii a na Slovensku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 už Mejkalky a ucpaný Pražský okruh před Ořechem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždějí kolony před Šmejkalkou. Nehoda na 24. kilometru už je pryč. A teď ten rozjezd kolony mírně brzdí ještě nepojízdný autobus na 27. kilometru. Stojí v levém pruhu. Každopádně sjíždět už se nevyplatí. V opačném směru z Prahy kolona zůstává od 15. kilometru až na 24. pojedete zhruba 45 minut a ucpaná je i objížďka přes Mnichovice. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 stále čekejte kolony před sjezdem na Ořech. Teď je to od Zličína asi na půl hodiny a ucpává se kvůli tomu i D5 před Prahou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přeháňky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a taky bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Věra Štechrová.
3: Proč uvolnila Evropská komise Maďarsku zmrazené miliardy z unijních fondů? Jak znepokojivé je, že celých 40% mladých Čechů a Češek užívá pravidelně nikotin? A jak vážnou ránu utrpěl lunární program americké společnosti Blue Origin, když její raketa při startu explodovala? O tom všem budeme mluvit. Evropská unie uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur z evropských fondů. Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Maďarsko dosáhlo nebo ještě dosáhne v oblasti reform pod vedením nové vlády. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Další 2 miliardy eur zůstávají zatím zmrazené. Peníze byly zadržené za Orbánovy vlády kvůli výtkám týkajícím se právního státu a omezování nezávislosti justice. Ve vysílání je teď Vratislav Havlík z Mezinárodního politického ústavu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je to 20 dní, co byl Péter Maďar jmenovaný premiérem. Tak jaké konkrétní kroky vláda udělala, že Unii přesvědčila k uvolnění peněz?
4: Příliš mnoho konkrétních kroků to nebylo, ale jsou to hmatatelné reformní plány, jsou to návrhy zákonů, které jsou podávány do parlamentu, ať už se to týká posílení nezávislosti soudů nebo úvahy o plány na větší pravomoci nejvyšší soudní rady, reforma zadávání veřejných zakázek a tak dále. A prostě Ursula von der Leyen jako představitelka Evropské komise, respektive Evropská komise jako taková, těmto plánům uvěřila, považuje za dostatečně hmatatelné a proto ty peníze uvolnila.
3: Ze jakých podmínek předpokládám, že to nebylo jen tak? Je tam třeba nějaký časový rámec?
4: Ano, ano. Především co se týče toho plánu obnovy po covidu, ze kterého Maďarsko má dostat nejvyšší část z těch 16 miliard, a sice 10 miliard, tak tam musí Maďarsko udělat konkrétní reformní kroky do konce srpna, pokud se nemýlím, a to bylo ale shledáno jako řešitelné a schůdné. To znamená, je to stále samozřejmě do jisté míry podmíněno, ale ty peníze už jsou přislíbeny, když alespoň některé ty kroky budou učiněny.
3: Do konce srpna není zase dlouhá doba, tak na co ty peníze speciálně z toho fondu obnovy tedy mají jít?
4: Ty peníze nebudou podle mě proúčtovány do té doby, ty peníze budou pouze uvolněny. Druhá věc je, jak následně bude Maďarsko je rychle schopné utrácet. Jedna věc je mít peníze a druhá věc je takzvaná absorpční kapacita, tedy schopnost ty peníze absorbovat, schopnost realizovat konkrétní projekty, a to se uvidí. To bude ještě úplně nová kapitola. Do jaké míry je Maďarsko, které dlouhou dobu nedisponovalo těmi evropskými prostředky, reálně připraveno okamžitě ty peníze nasadit. A co se týče těch konkrétních projektů, tak uvažuje se o, nebo dokonce přislíbil v tom svém projevu ministerský předseda Maďar, že by to mělo jít do dopravní infrastruktury, tedy rychlovlaků, mělo by to jít do energetického sektoru a dalších projektů.
3: Ty peníze, jak jsme říkali, jdou z fondu obnovy a z kohezních fondů. Tak znamená to, že všechny tyhle peníze musí jít na investice, že stát musí dát prostě do investičních projektů?
4: Ano, tak stát je musí investovat v souladu s těmi předpisy těch jednotlivých fondů. Čili je rozdíl, jaké podmínky má ten projekt obnovy po covidu. Tam jsou nějaké parametry, do čeho se může investovat, do čeho nemůže. A rozdíl je těch zbývajících 6 miliard, které jdou ze strukturálních fondů, které zase mají přesně nadefinovány priority, za které se smí peníze utrácet a za které nesmí. To znamená, ano, jsou to především ty projekty, které jsem říkal, energetické projekty, dopravní projekty a tak dále. Ale nemůžou to utrácet za cokoliv, to je zřejmé. Musíte utrácet pouze za to, za co, k čemu se zavázali v těch operačních programech. Bavíme-li se o strukturálních fondech.
3: Když se vrátím k tomu obnovení právního státu a nezávislosti justice na základě čehož Evropská unie uvolnila ty peníze, tak Péter Maďar mluvil o protikorupčních opatřeních zásadních. Tak už je jasné, co má vláda v tomhle směru v plánu, anebo už byly dokonce podniknuty nějaké kroky?
4: Tak některé kroky ano, například Maďarsko deklarovalo, že se připojí do toho Evropského úřadu veřejného žalobce, kde účast do této doby bojkotovalo nebo odmítalo. To znamená, že Maďarsko vlastně bude souhlasit s tím, aby nad ním byl tento evropský dohled. To není vůbec málo, tak to je první hmatatelný krok. Ty mnohé další kroky jsou zatím ve stádiu příslibu nebo ve stádiu plánu, protože nezapomínejme, že prostě jsou to nějaké legislativní návrhy, které musí být projednány parlamentem, a na to ještě zdaleka nebyl čas. Opravdu se bavíme jenom o 3 týdnech po nástupu vlády. Ale minimálně ten přístup do toho úřadu evropského žalobce, to je jakýsi hmatatelný krok.
3: Jak se Maďarovi podařilo rozbít ten mediální monopol, který se vytvořil Viktor Orbán, nebo ten se rozpadl v podstatě jaksi samovolně po té, co Orbán přišel o moc?
4: No, tato sféra je zatím nepřehledná. Já bych neřekl, že se zatím nějaký ten mediální monopol rozpadl. On to ani nebyl nutně monopol, prostě byla to část důležitých médií, která byla spřátelená ze stranou Fidesz nebo s lidmi okolo strany Fidesz. Nebyly to zdaleka všechna média. A toto se ještě určitě nerozpadlo. Mnohá ta média pořád sympatizují ze stranou Fidesz a je teď jakási fáze přešlapování. Tak nejvíce asi teď budeme pozorovat prostě maďarskou veřejnoprávní televizi, jakým způsobem ona zareaguje. Už bylo naznačeno, že některé pořady budou zrušeny nebo pozastaveny, minimálně o 2 klíčových pořadech jsem slyšel. Ale zatím bych nemluvil úplně optimisticky, že vše se jako rozpadlo a že najednou média všechna jsou zcela nezávislá. To prostě, to ještě uvidíme v příštích týdnech a měsících. Jako určitě ta cesta byla nastolena, ale ten proces potrvá.
3: Maďar také mluvil o vyšetřovací komisi, která má právě prověřovat korupci a zneužití moci za vlády Viktora Orbána. Něco takového je stále v plánu, nebo už to má nějaké reální obrysy?
4: Tak tady se přiznám, neznám detaily, o té vyšetřovací komisi jsem také slyšel a mám pocit, že ten krok byl mimo jiné učiněn proto, aby to byl alespoň nějaký příslib daný Evropské komisi, aby bylo alespoň ukázáno, že my děláme konkrétní kroky, my se snažíme, ale nejde to ze dne na den, proto tady děláme alespoň tento ne čistě symbolický krok, vlastně celkem praktický krok, že zakládáme nějakou komisi, která bude vyšetřovat, ale co konkrétního vyšetřila nebo nevyšetřila, na to je opět jako velmi brzo. Ale myslím, že to dělám minimálně proto, aby vysílala signál ven.
3: Mají ty peníze takovou sílu, že mohou Maďarsko vytáhnout z té ekonomické krize, jak o tom mluví právě Peter Maďar, a nastartovat maďarskou ekonomiku?
4: Tak sami o sobě mají. Jedná se o, v médiích jsem zaznamenal přepočet, že 2 až 12% maďarského rozpočtu, nevím, jestli to nebyla kategorie 12% HDP, nevím, jak to bylo přesně přepočítáno, ale je to prostě zcela zásadní suma, že přes 400 miliard korun v přepočtu. Samo o sobě za ty peníze můžete dělat neuvěřitelné věci. Tam je ale to B, když se podíváme na státy v okolí, Českou republiku, Slovensko a další, tak opakovaně se v minulosti vyskytovaly problémy s takzvanou absorpční kapacitou, tedy schopností ty peníze utrácet, schopností vytvářet projekty, za které ty peníze utratíme.
3: A smysl plné navíc ještě.
4: Peníze. A tady právě je jedno, to je prostě velká otázka, do jaké míry je Maďarsko připraveno. Nezapomínejme, že nějakou dobu se nečerpalo, nějakou dobu prostě byly ty procesy pozastaveny toho čerpání, to znamená, ty projekty byly pozastaveny. Čili jak už jsem avizoval na začátku, jedna věc je peníze dostat, druhá věc je peníze utratit. A já bych byl trochu skeptický, jestli se podaří celá ta částka utratit. To znamená, jak se někdy zmiňuje, že má ještě přislíbený přes 2 miliardy eur, když udělá některé další reformy. Kroky, tak moje první reakce byla, jestli je vůbec bude potřebovat. Ono to není o tom, kolik peněz, ale jaká je ta připravenost ty peníze používat.
3: Říká Vratislav Havlík z Mezinárodního politického ústavu Masarykovy univerzity. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
4: Děkuji pěkně, pěkný den.
3: Nikotin v nějaké formě užívá denně pětina Čechů. Mezi mladými od 15 do 24 let je to každý čtvrtý. Občasným uživatelem je 40% mladých. Největší zastoupení mezi uživateli mají kuřáci. Mladí upřednostňují elektronické cigarety a nikotinové sáčky. A kouření je často spojeno s konzumací alkoholu. Taková data ukazuje Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu za rok 2025. A naším hostem je teď Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku kliniky a diktologie první lékař fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Tak denně kouří i 25% mladých od 15 do 24 let. Zvyšuje se ten jejich počet nebo zůstává stejný v čase?
5: V případě dospívajících máme dobrou zprávu v tom ohledu, že klasické cigarety už nejsou tak populární pro tu nejmladší populaci, ale co vidíme u těch novějších forem, jako jsou elektronické cigarety a nikotinové sáčky, tak ty jsou stále velmi populární a velmi oblíbené. A zejména elektronické cigarety u nejmladších věkových kategorií jdou nahoru. Když bych to hodně zjednodušil, kouření klasických cigaret se bude snižovat, ale bohužel nám bude růst populace závislá na nikotínu, a to právě na těch nových formách.
3: A známe důvody toho, proč speciálně mladí lidé začínají s nikotinem?
5: Jedno zajímavé zjištění nám říká právě tato nová studie, a to je motivace, proč lidi vyhledávají elektronické cigarety. A to se částečně změnila a tím nejčastějším důvodem dneska jsou příchutě. To znamená, jak elektronické cigarety, tak ale třeba nikotinové sáčky jsou pro ty uživatele dneska velmi komfortní, velmi chutné, řekl bych i diskrétní z hlediska užívání. A když k tomu ještě přidáme velmi atraktivní marketing, barevné a velmi hezké líbivé obaly, tak samozřejmě ty produkty potom pro tu nejmladší generaci jsou první volbou.
3: Když jsem se dívala na ten graf, tak po 45. roce se ten počet lidí užívajících nikotin, ať už je to cokoliv, snižuje. Znamená to, že tam se to někde láme a tam lidé přestávají kouřit?
5: Záleží, jak bychom to potom viděli v rozpadu na ty konkrétní produkty, protože klasické zápalné cigarety v té populaci střední generace jsou stále velmi populární, ale zase s narůstajícím věkem i do seniorského věku to užívání logicky klesá, to znamená, nemusí to být vždycky jenom tento důvod. Současně také vidíme, že s vyšším věkem lidé mají vyšší zájem o odvykání. Je tam samozřejmě vliv rodiny, zdraví a těchto jiných fenoménů, které se už potom týkají té pozdější dospělosti.
3: Jak se Čechům daří přestávat kouřit? Jak jsou úspěšní? Nebo neúspěšní?
5: Ono to tolik nezávisí na kultuře nebo na tom daném státu. Samozřejmě zájem o odvykání je, řekněme, stále stabilní, není až tak vysoký, jako bychom si v té klinické práci představovali. Důležité je ale zmínit, že závislost na nikotínu patří mezi jednu z těch nejsilnějších, zejména ta takzvaná fyzická závislost na nikotínu je skutečně klinická diagnóza, neodvyká se snadno, vyžaduje to mnohdy často několik vícero pokusů, než to dojde k tomu úspěšnému pokusu odvykání kouření. A také, co bych chtěl zmínit o posluchače, kteří třeba zvažují odvykání, že vždycky je lepší cesta, ať už vyhledat odbornou péči nebo využít přípravky náhradního nikotínu nebo medikaci pro to určenou, a pak ten odvykací pokus může být mnohem úspěšnější než jenom odvykání své pomocí.
3: Jak si v tom užívání nikotinu stojíme v mezinárodním srovnání? Jsme nějak výjimeční?
5: To je také dobrý dotaz. Co se cigaret týče, tak bohužel ta prevalence, ta míra užívání cigaret u nás je stále v kontextu Evropy vysoká, byť se výrazně snížila. Co je ale zajímavé, tak v případě elektronických cigaret jsme mnohem výše v kontextu Evropy. Tam se řadíme třeba k zemím, jako je Polsko, kde jsou e-cigarety velmi populární. Co se týká třeba zahřívaného tabáku, tak ta data jsou víceméně srovnatelná. Co je ale, jak už jsem zmiňoval, u nás velmi pozitivní, že klasické cigarety postupně půjdou níže a níže, to znamená ten produkt, který je vysoce rizikový právě z důvodu spalování, kouření, tak toho bude naštěstí méně a méně.
3: Jaká preventivní opatření by byla ještě u nás na místě? Protože třeba na příkladu Nizozemí vidíme, že ten prostý zákaz nefunguje, tam zakázali ty elektronické cigarety a nepomohlo to.
5: Je to tak, samozřejmě tyto přístupy vždycky nejsou jenom o zákazech, vždy se jedná o nějaká komplexní opatření, ať už co se týká prevence nebo nastavení ceny nebo regulace reklamy. Z těch oblastí, o kterých jsme teďka mluvili, tak tam, kde bych se zasazoval o jaksi větší

0: Když dnes nad ránem středoevropského času explodovala raketa New Glenn jeho společnosti Blue Origin. Test na startovací rampě na floridském mysu Cape Canaveral skončil v obrovské ohnivé kouli, ze které šlehaly plameny, stoupaly sloupy dýmu a oblaho se zbarvila do oranžova. Exploze otřásla i budovami v okolí. Společnost Blue Origin připravovala raketu na čtvrtý let, kdy měla vynést na oběžnou dráhu 48 satelitů. A více řekneme s Tomášem Přibylem, publicistou a popularizátorem kosmonautiky z Hvězdárny a planetária v Brně. I vám hezký večer. Tak doufám, že se slyšíme, pane Přibyle.
1: Já vás slyším.
0: Výborně, už je to dobré. Tak příčiny toho výbuchu se vyšetřují. Jaké verze padají v úvahu?
1: Mohlo se pokazit naprosto cokoliv na raketě nebo i na té startovací rampě. Vezměme si, tady stačí strašně málo. Jeden prasklý svár, netěsnost v palivovém systému, selhání drobné mechanické součástky. Je to prostě kolos, který se skládá ze stovek tisíců dílů a máte raketu a v ní máte 1300 tun vysoce hořlavé pohonné směsi. Prostě stačí strašně málo a znovu nejenom na raketě, ale i na té startovací rampě a neštěstí je zaděláno.
0: Ta raketa už třikrát předtím odstartovala. Tedy ta jedna její část. Znamená to, že teď se zkoušelo zase něco nového, jiného?
1: Ne, tohle byly standardní přípravy celé rakety, která měla letět za týden. Je to takový prostě test před tím, než se skutečně vydá příkaz ke startu. Proběhlo odpočítávání, tankování a krátký zážeh motorů. Víte, ona ta každá raketa, přestože už letěla, je po každé trošičku jiná, má vyměněné nějaké součástky, novou konfiguraci. Takže toto byla taková komplexní generálka před startem, ale bez toho startu.
0: Raketa New Glenn explodovala jenom dva dny potom, co vesmírný úřad NASA přidělil společnosti Blue Origin zakázku na dopravu lunárních vozidel na měsíc. Je to obří zakázka. Tak zpochybnil ten poslední test schopnost Bezosovy společnosti podílet se na těch výpravách úřadu NASA k měsíci a na budování lunární základny?
1: Kosmonautice se s haváriemi prostě počítat musí. Nikdo si je nepřeje, ale prostě k ním dochází. Spíš než o zpochybnění bych hovořil o nepříjemném zdržení, protože dnes je zřejmé, že firma Blue Origin nebude schopná dodržet žádný z termínů slibovaných na příští roky. A to může mít domino efekt na další části kosmického programu. Problém není ani tak raketa, jako ta startovací rampa, která teď chybí. V kosmonautice totiž platí jedno klišé. Raket si postavím kolik chci, ale rampu mám jen jednu. No a Blue Origin dnes přišla o jedinou rampu a to zpoždění celého programu kosmického v této firmě bude trvat, když budeme velcí optimisté, rok, možná rok a půl.
0: A proč není těch ramp víc? Nevyplatí se to stavět třeba dvě, když vždycky je potřeba jen jedna?
1: Oni už staví další dvě, jenomže jsou teprve v rané fázi. Raketa New Glenn vlastně začala létat teprve loni, takže ono se vlastně testovalo i, jestli je v pořádku třeba i ta startovací rampa, jestli je její konstrukce dobrá a tak dále. A potom se staví další a další. Vezměte si, ta startovací rampa má hodnotu stovek milionů dolarů. Mnohem víc než ta vlastní raketa. Málo když to uvědomujeme, vnímáme rampu jenom jako kus železa a betonu, ale to je vlastně stupeň nula té kosmické rakety. To je nesmírně komplexní systém a mechanismus, takže i u něj potřebujete mít jakousi jistotu, že bude fungovat. Takže se vždycky čeká, jestli ta konstrukce se osvědčí a další dvě rampy se budou v dohledné době stavět, ale prostě nebudou včas připravené.
0: K tomu výbuchu došlo taky méně než týden po vcelku úspěšném testu rakety nové generace Starship Muskovy společnosti SpaceX. Jak si v tom vývoji stojí obě společnosti, kdyby jsme je srovnali?
1: Porovnání je vždycky ošemetné. Všichni říkají, ten je napřed. Já bych řekl, že obě firmy bojují víc sami se sebou, než navzájem. Jak ukazuje ta dnešní nehoda, tak nějaký třeba náskok jednoho nebo druhého je taková ošemetná věc. Jeden den ho máte, druhý den ho nemáte. Jak si stojí, obě dvě se střídají ty šťastné dny a vy dnešní den méně šťastné. Každopádně, co se toho lunárního programu týká, tak bych připomněl, co říkali už naše babičky. Zajíci se počítají až po honu a v každém případě je dobře, že tady máme dvě konkurenční firmy.
0: Říká Tomáš Přibyl, publicista a popularizátor kosmonautiky, spolupracovník Hvězdárny a planetária v Brně. Děkuji za váš čas. Mluvili jsme o tom, že špatný den měl Jeff Bezos a jeho firma, když mu explodovala raketa New Glenn. Naslyšenou.
1: Mějte se, nasledanou.
0: To byla podvečerní publicistika. Vy se k ní můžete vrátit ve všech podcastových aplikacích i v aplikaci Můj rozhlas.cz.

0: Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer a za pár vteřin jsou tu aktuální zprávy.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy má Anna Horáčková.
2: Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložená. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová tak reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo skoro 7,5 tisíce nových firem. To je meziroční nárůst o třetinu. Oznámila to společnost Kryv s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. Víc než polovina obchodních společností vznikla v Praze, s odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6 030 firem, což je meziročně o procento víc. Tři čínští astronauti z kosmické lodi Shenzhou 21 se dnes po mezvála 7 měsících ve vesmíru vrátili na Zemi. Pro čínskou posádku to je rekord, jak informuje agentura AP. Tchajkonauti, jak se v Číně označují astronauti nebo kosmonauti, přistáli večer místního času na přistávací ploše Tungfeng na severu Číny. Čína byla v roce 2011 vyloučena ze spolupráce na mezinárodní vesmírné stanici, a to kvůli obavám Spojených států o národní bezpečnost. Čínský vesmírný program je totiž řízený čínskou armádou. Čína chce do roku 2030 vyslat astronauty na měsíc. Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA tam ale plánuje přistání posádky už v roce 2028. A o tomto víkendu ožijí pražské ulice hudbou. Dnes začíná 11. ročník festivalu Praha žije hudbou. Maskotem je červený uličník, tedy muž v green screen obleku, který se bude snažit příznivce festivalu rozhýbat přímo na chodnicích. Na festivalu vystoupí mimo jiné Aneta Langerová. Sport. Tenistky Marie Bousková a Karolína Muchová vypadly ve třetím kole dvouhry na Roland Garros. Bousková podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6, Muchová prohrála se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7. Teď hraje o osmifinále Jakub Menšík. Jeho duel s Australanem Deminorem sleduje přímo v Paříži reportér David Prouza.
3: Jakub Menšík prohrál první set jednoznačně 0-6, teď ale má breakball při druhém setu, kdy servíruje Deminor, je to stále 3-0 pro Jakuba Menšíka, breakball nevyužit, 40-40. Na radiožurnálu Sport nabízíme přímý přenos z Paříže, David Prouza, radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nehoda na D1 v Brně a kolona před Šmejkalkou. Na dálnici D1 vázne provoz na průjezdu Brnem. Teď už hlavně ve směru na Ostravu. Brzdí se u Kývalky na kilometru 182 a je to až do omezení na 196. kilometru. Hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D1 pak buďte opatrní i dál směr Vyškov. Před Rohlenkou na kilometru 204,5 v levém pruhu čerstvá nehoda. Stojí tam dvě osobní auta a dojíždí se do krátké kolony. Na D1 stále kolona taky za Prahou směrem do Brna. Po pojíždí před omezením u Šmejkalky už od Pražského okruhu a zdržíte se asi 35 minut. Ucpané jsou i možné objížďky přes Mnichovice, Velké Popovice i přes Petříkov. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 postojíte před sjezdem na Ořech. Od plzeňské dálnice je to až na 19. kilometr a pojedete to zhruba 20 minut. Pozor dejte i na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Ve Kbelské ulici v Letňanech je nehoda a brzdí se už na Cínovecké. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Začátek víkendu bude oblačný až zatažený na severu a taky severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami, ale taky bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 a na horách maximálně 18 stupňů. Tolik zprávy. A teď už má ve večerním radiožurnálu znovu slovo Štěpán Pokorný.
1: Dobrý večer, fandíte s námi celý den českým tenistům na Roland Garros, tak snad bude úspěšný alespoň Jakub Menčík, který v Paříži bojuje právě teď. Jak se mu daří, sleduje stále náš zpravodaj a vy o nic důležitého díky němu nepřijdete. Tak vám přejeme pěkný zbytek dne a hezký poslech. Radiožurnál.

0: Jihočeský Vacov reprezentuje Česko v soutěži Evropská vesnice roku. Mezinárodní komisi Pošumavská obec představila třeba masopustní tradice, stavění májky, školu nebo spolkový život. Do programu se zapojili desítky místních obyvatel, kteří ukázali i to, jak dokážou držet při sobě.
1: Jedna z prvních zastávek komisařů byla ve Vacovské základní škole. Své umění jim tam předvedli malí keramici, tanečníci i záchranáři. Zaznít musela i místní hymna. Pavlína Kopáčiková je učitelka prvního stupně na Vacovské základní škole.
2: Vždycky kam se posunou dál, ale hlavně, že nás to baví všechny.
1: Zdeněk Novák mi ukazuje krásný kočár, který zapřáhnou za traktor a budou s ním vozit komisi tady po Vacově.
3: Je to klasická brička za koně, ale koně jsme nahradili čímsi motorizovanějším.
1: Máte tam i stoleček a držáky na pití, vidím na půl litry.
3: Samozřejmě na půl litry.
1: Vy k tomu budete hrát?
4: Nějakou lidovou na flašinet.
1: Ta letošní Evropská vesnice roku má i své téma. Jaké, to mi prozradila nezávislá místostarostka Vacova, Veronika Šťastná.
5: Téma zní každý jiný, všichni spolu. Myslím, že se nám teda evropská soutěž trefila do noty, protože my jsme vesnice, která se skládá z 21 částí, respektive 14 částí, 7 osad, a tím pádem jsme každý trochu jiný, ale všichni držíme dohromady.
1: Soutěž Evropská vesnice roku se odehrává jednou za 2 roky. Kromě Vacova se jí účastní ještě jedna česká obec, říká vacovský nezávislý starosta František Čtvrtník.
6: Právo zúčastnit se této soutěže má vždy vítěz, co republikové kola soutěže vesnice roku České republiky. Pro rok 26 má právo zúčastnit se Vacov jako vítěz ročníku 2024 a z roku 2025 obec Písečná z Pardubického kraje.
1: Letos se soutěže účastní 25 obcí z celé Evropy. Vyhlášení bude v září v Kostelní Lhotě ve Středočeském kraji. Z Vacova Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nehoda na D1 u Rohlenky a taky v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 pozor na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 204,5 před Rohlenkou stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu. Na místo teď dorazili policisté a budou odjíždět na benzínku a dořešit to na benzínové stanici Rohlenka, takže právě teď odjíždějí a kolona se bude rozjíždět. V Brně směrem na Ostravu stále taky kolona před omezením na 196. kilometru. Popojíždějí už hlavně kamiony od 184. D1 stále ucpaná za Prahou směrem do Brna. Pomalu pojedete od sjezdu na Říčany až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Těch 10 kilometrů pojedete přes půl hodiny. Pozor, objížďky přes Mnichovice i přes Velké Popovice jsou ucpané. Zhruba 15 minut postojíte na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. A z Prahy i nehoda ve Kbelské ulici se ve směru na Průmyslovou v Letňanech srazila dvě auta. Stojí v levém pruhu a kolona se táhne už z Cínovecké. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zpěvačka Miley Cyrus ve večerním radiožurnálu. Čeští tenisté se těší na návrat do pražské O2 arény. V září se v ní utkají v kvalifikaci Davis Cupu s Američany a svaz teď spustil prodej vstupenek. No a čeští reprezentanti, ti mají jasný cíl, po 13 letech znovu rozjásat největší sportovní halu v Česku.
1: Štěpánek využil nejdelší možnou vzdálenost a je konec! Radek Štěpánek to dokázal!
2: Jo, tak vzpomínky samozřejmě jsou to krásné. Všichni jsme to zažili, tady ty naše úspěchy. Tam asi není, co by na tom člověk našel špatného, takže ať si na to kdykoliv vzpomene, tak je to strašně hezký.
1: Radek Štěpánek zařizuje vítězství českého týmu ve finále Davisova poháru.
2: Tahle nádherná, ty podmínky jsou skvělý. Myslím si, že i to je jeden z důvodů, proč jsme chtěli, aby jsme se tady do té haly vrátili, protože ty podmínky, tady to místo dokáže nachystat naprosto skvělý a ten veškerý komfort pro ty hráče tady může být.
3: Vzpomínal přímo na ploše O2 arény Tomáš Berdych na rok 2012, kdy čeští tenisti ve vysílání radiožurnálu porazili Španěly a vyhráli Davis Cup. Berdych u toho tehdy byl jako hráč, teď bude sedět vedle kurtu jako kapitán.
2: Ten tenis tady nebyl strašně dlouho. A myslím si, že tohle utkání si to opravdu zaslouží, protože těch zápasů v tom Davis Cupu, aby byly takhle dobrý a měli jsme možnost hrát doma, tak bude opravdu hrozně málo.
3: I když se v polovině září nebude hrát o titul, ale v vozovkách jen o účast na finálovém turnaji, i tak pořadatelé očekávají plnou O2 arenu. I proto, že do Prahy přijede jeden z nejtěžších soupeřů v osudí, výběr Spojených států. Pokračuje šéf organizačního týmu Miroslav Malý.
4: Celková kapacita haly je 16 500 lidí cca. Teďka vlastně to budeme chystat takhle půl roku, možná i víc dopředu a samozřejmě čím více na to času, tím je to lepší, jako z hlediska propagace věcí, plánování a tak. No.
2: Ti kluci budou mít možnost tady hrát, hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene kupředu, aby jsme to zvládli.
3: Navázal na malého kapitán Davis Cupového týmu Tomáš Berdych. Tenisové utkání Česko-USA se bude hrát 18. a 19. září. Vstupenky jsou k dispozici na internetu. František Typovský, Radiožurnál.

0: tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
4: Americký prezident Trump se chystá rozhodnout o dohodě s Íránem. Čeští politici odsuzují zásah obytného domu v Rumunsku. Podle prezidenta Pavla je zcela nepřijatelný. Tenistky Bousková s Muchovou vypadly na Roland Garros. O postup teď hraje Menšík. Kolona popojíždí na D1 ve směru z Prahy do Brna před Šmejkalkou. A počasí začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hrad zároveň dodal, že by nemělo zůstat jen u společenského odsouzení incidentu. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
6: Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
4: Incident odsoudili i další čeští politici, třeba premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo šéf ODS Martin Kupka. Dron v noci zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí dva zraněné. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že americká námořní blokáda u iránských břehů skončí. Na svou síť True Social bez dalších podrobností napsal, že lodě zachycené v Hormuzském průlivu kvůli blokádě můžou zahájit proces návratu domů. Zároveň dodal, že zasedne se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde má definitivně rozhodnout o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Podle dřívějších informací webu Axios údajně dosáhly obě strany velkého pokroku ohledně dohody o prodloužení příměří. A už chybí pouze Trumpův podpis. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firm. Jejich snahu o vstup na zahraniční trhy podpořila celkem 160 miliony korun. Podle generálního ředitele CzechInvestu Jana Michala tyhle prostředky startupům pomáhají překonat takzvané údolí smrti, než získají první klienty.
7: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně z podobného druhu biznesu.
4: Program akcelerace startupů financoval CzechInvest z Národního plánu obnovy, tedy z unijních peněz. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Další projekt na podporu startupů už CzechInvest připravuje. Divadlo Rozmanitostí v Mostě už za půl hodiny uvede na velké scéně městského divadla premiéru hry Kometa. Jde o dramatizaci románu Žila Verna s názvem Na kometě. Herci mosteckého divadla si v inscenaci poprvé vyzkoušeli akrobatické prvky nového cirkusu. Režisér Josef Kačmarčík vysvětluje, co bylo pro soubor cílem na studování díla.
8: Vystihnout to vernovské dobrodružství, které už je pro nás možná trochu retro, ale zas má v sobě takovou sympatickou naivitu, až bych řekl dětskou hravost v tom přistupování k vesmíru a k tomu jako objevování toho, co jako lidi můžeme zjistit, co můžeme zažít.
9: Sport. Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros ve třetím kole antukového Grand Slamu. Nastoupil český reprezentant proti Alexi de Minorovi z Austrálie. Zápas v Paříži sleduje reportér David Prouza.
10: Deminor chybuje na začátku třetího setu, vyhrál první 6-0, druhý ztratil 2-6, teď Jakub Menčík vede na začátku třetí sady 1-0 a 40-15 při podání Alexe Deminora. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouz, Radiožurnál.
9: Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na Švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve dvou setech. A královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dan Jonas Vingegaard.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Čmýkalkou a nehoda v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se zdržíte před Čmýkalkou před omezením na 24. kilometru. Aktuálně kolona zhruba od 13. kilometru a je to na půl hodiny. Pozor, ucpává se taky objížďka přes Mnichovice. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 stále fronta před sjezdem na Ořech. Mírně se zkracuje, teď je to asi na 15 minut. A vázne kvůli tomu provozy na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Kamiony od 5. kilometru, osobním pojedete v levém pruhu o něco rychleji. Komplikace taky na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Ve Kbelské ulici v Letňanech směrem na Průmyslovou blokuje levý pruh nehoda a brzdí se už v Cínovecké ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci bude zpočátku polojasno až jasno, během noci bude oblačnosti od severozápadu přibývat, na severu a severovýchodě se kránu lokálně objeví přehánky nebo déšť, ochladí se na 15 až 11 stupňů Celsia, v údolí bude ojediněle kolem 8 stupňů. Zítra pak čekejte oblačno až zataženo, na severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. A nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia. Na severovýchodě kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
3: Dobrý večer, 6 minut po 19. hodině. Noc kostelů otevřela stovky chrámů po celém Česku. Církev připravila speciální program. Třeba v kostele svatého Jakuba v Červeném kostelci na Náchodsku si lidé prohlédnou liturgická roucha v sakristii, staré knihy a nádobí v presbytiáři nebo místní kostnici. No a my tam vyrazíme taky ve vysílání Radiožurnálu. Za chvilku přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace teď na hradecké dálnici D11. Ve směru z Prahy do Hradce Králové velmi opatrně za sjezdem na Sackou. Na kilometru 27,5 stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu. Řidiči se pohybují kolem vozů. Je to v mírné levotočivé zatáčce a brzdí se prudce. Ještě jednou dálnice D11 směrem z Prahy do Hradce. Kilometr 27,5, dvě auta v levém pruhu. Zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku se otevřely lidem při dnešní noci kostelů. Nabízí komentované prohlídky, koncerty nebo duchovní program. V Královéhradeckém kraji patří mezi nejnavštěvovanější místa kostel svatého Jakuba v Červeném Kostelci a právě tam je teď i reportéra Radiožurnálu Václav Plecháček. Dobrý večer.
3: Hezký večer i vám, program tady začal vlastně už ráno, kdy si kostel mohli prohlédnout školní děti, přišly jich stovky. V 17 hodin začátek toho hlavního programu, je to dětským divadlem v sousedním Žižkově sboru. Potom děti společně přešly sem na zahradu za kostel svatého Jakuba, kde pro ně knihovnice připravili nejrůznější aktivity a doteď se děti skvěle baví, ale samozřejmě přišli i dospělí, následovala mše svatá, při které byl kostel zaplněný do posledního místa a také slavnostní zvonění kostelních zvonů, na ně navázaly komentované prohlídky. Lidé si teď můžou procházet vlastně celý kostel v sakristii, obdivují historická liturgická roucha, v presbytáři zase staré knihy a nádobí. No a velký zájem je také o prohlídku místní kostnice, v ní jsou ostatky lidí uložené přes 200 let. Zároveň začaly výstupy na kostelní věž ke zvonům. No a tady venku před chrámem je k dispozici i jakási improvizovaná kavárna.
2: A jak bude program Noci kostelů v Červeném Kostelci vypadat dál?
3: No věž si zájemci můžou prohlížet do 21 hodin, kostnici a ten vnitřní prostor kostela do 8:30 a to jenom do té doby proto, protože v tom večerně nasvíceném kostele následně začne koncert místního chrámového sboru. Zpěváci nabídnou čtyřhlasé harmonie, klasické a také moderní duchovní hudby. No a ten program tady v Červeném Kostelci skončí zhruba v 9:30 večer.
2: Reportér Václav Plecháček, díky a pěkný večer.
3: Napodobně naslyšenou. Radiožurnál.

Pokračuje večerní radiožurnál. Čeští odborníci naučili umělou inteligenci odhalovat výmoly na cestách. Díky tomu můžou silničáři jednodušeji zjistit poškození vozovky a zajistit opravu. Výhodou je, že aplikace rozliší i malou prasklinu. Za chvilku podrobněji ve večerním radiožurnálu. No a ta chvilka bude patřit Nikolasi Josefovi.

0: tonight. Najít výmoly na silnici dřív, než poškodí nějaké auto, pomáhá odborníkům umělá inteligence. Ředitelství silnic a dálnic tak může efektivněji plánovat komplexní rekonstrukce. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Detektor výtluků zároveň umí odhalit i drobná poškození, která může sledovat v čase.
1: Mikrovlnný cestář, ten stroj, nahřejvá okraj výtluku.
2: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
1: Vidíme, že aspoň jsme u reálné situace. Nevím, jestli nás posluchači uslyší, nicméně toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch. A to zamezuje právě vzniku spáry, jo? To je ta bezespárovost takzvaná, jo? Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
2: Vysvětlujeme je přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
1: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší, protože ohřev té obrusné vrstvy toho asfaltu a okraje toho výtluku se takzvaně napojuje na sebe. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není tam důvod, aby byla narušená v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
2: Teď to můžeme krásně vidět, protože ta směs, kterou tam dělníci nalévají, díky tomuto přístroji se vyhlazuje a vlastně se srovná se zbytkem toho asfaltu na vozovce.
1: Dochází přesně k tomu, že teda se spojí ta plocha původního asfaltu a toho nového a vidíte i z hlediska té rovinatosti, že to nevytváří žádné boule nebo prolákliny.
2: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
3: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křivatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
2: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je to rozpoznání téměř 100%.
3: To, co člověk dělá 2 hodiny, 3 hodiny, tak udělá za 15 minut.
2: Tady máte i další 2 monitory. Můžeme na nich vidět třeba velikost těch výtluků?
3: Je to z dalších měření, které probíhají na pozadí. My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů a kde se nachází a jejich lokalizaci v mapě. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jedete opravovat, když plánujete i ty opravy.
2: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostylské ulici zelená a žlutá kolečka.
3: Tady mi značí závažnost. Tady jsem si rozklikl jedno žluté kolečko, tak tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty a různé struktury na té vozovce.
2: Těch bodů vidím, že je zhruba 10, většina z nich je zelených, ale jsou tam právě i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
3: Přesně tak. Tady se mi nachází 2 velké defekty aktuálně. Já když to takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na to, jak se vyvíjí v čase.
2: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by podle Ondřeje Rušikvase měl systém i předpovídat změny na vozovce.
1: Když za 3 měsíce najedete ten úsek znova, tak naší prací s tím systémem podhol detektor je říct, kolik nových výtluků vzniklo, jestli starý jsou opravený, jestli jsou větší, velmi pravděpodobně ano, a jestli těch 10, který se opravilo, drží nebo ne. A to si myslím, že je opravdu revoluční věc, protože to porovnávání toho stavu poskytuje prostě tu přidanou hodnotu toho, že víte úplně přesně, co se na té vozovce děje.
2: Český detektor výtluků nepotřebuje speciální monitorovací vozidla ani složitý hardware na zpracování záznamu. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Devatenáct hodin a 30 minut. Zprávy s Anou Horáčkovou.
2: Ruský prezident Vladimir Putin zpochybnil, že dron zřícený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Zároveň připomněl předchozí průniky ukrajinských dronů do Polska a pobaltských států. Šéf Kremlu taky navrhl, aby Rumunsko

0: trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. NATO už dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou, a to o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléře. Tyhle ceny budou kromě víkendu platit ještě i v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu řeku Litani. Potvrdil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků v severním Izraeli. Podle něj armáda operuje taky v Bejrutu, v údolí Beka a na celé frontě. Netanyahu ocenil postup izraelské armády ve strategických oblastech. V Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballah pokračuje navzdory příměří, které platí od půlky dubna. A zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ale lebku podařilo zachránit. Relikvii právě zítra předají policisté zástupcům církve, a to krátce před slavnostní mší svatou, která začne v 11 hodin. Sport. Jakub Menšík hraje v Paříži o postup do osmifinále tenisového Grand Slamu Roland Garros. Ve třetím kole nastoupil proti Alexi de Minorovi z Austrálie a je u toho reportér David Prouza.
1: Jakub Menšík na své lavici slečen do půl těla si možná užívá teď highlighty ve své hlavě z třetího setu, který získal 6-2. Druhý získal 6-2 také, ten první ztratil 0-6, ale celkově je Menšík teď blíže než de Minor k postupu do čtvrtého kola Roland Garros. Už vypadli ve třetím kole Marie Bousková s Karolínou Muchovou. Bousková padla s Andrejevovou ve dvou sedech, stejně jako Muchová se Švýcarkou Tajchmanovou. Přímý přenos zápasu Jakuba Menšíka nabízíme na radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 už mejkalky a nehoda na hradecké dálnici za Sackou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou před omezením už mejkalky na 24. kilometru. Aktuálně je po pojíždí od 14. kilometru a je to asi na půl hodiny. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zbystřete za sjezdem na Sackou. Na kilometru 27,5 stojí dvě auta po nehodě v odstavném pruhu. Na místě policisté, taky už šipka a pohybují se tam lidé, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno a zataženo, na severu a taky severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s těmi lokálními přehánkami, ale taky bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů a na horách naměříte kolem 18. Tolik zprávy. A teď už má znovu slovo Štěpán Pokorný.
4: 19.34, přejeme vám klidný večer a řidičům šťastnou cestu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Když chybí silné ruce, umí pomoct vězni. Střední elektrotechnická škola v Pardubicích si na ruční stěhování těžkých pracovních ponků, lavic a kopírek objednala odsouzené z pardubické věznice. A jak to všechno vypadalo, tak to se dozvíte z další reportáže večerního radiožurnálu.

0: Rekonstrukce nepočká a stěhování taky ne. Právě to je důvod, proč se v opravovaném areálu střední elektrotechnické školy v Pardubicích pohybují v těchto dnech vězni jako stěhováci. Škola potřebovala nárazově přesunout těžké pracovní stoly, nářadí a lavice, a tak se obrátila na vězeňskou službu v Pardubicích. Ta průmyslovce vyhověla a navíc zadarmo.
1: Já teď stojím tady u schodů a skupinka vězňů právě stěhuje do druhého patra školní lavice.
2: Jdeme tam.
3: Tak za prvý pro mě je to zpříjemnění, že nejsem pro to vězení, že prostě nejsem zavřený, že se podívám jakoby i ven. Má to smysl, že nedělám to pro sebe, ale pro ostatní.
1: Popisuje 31letý odsouzený pan Jakub. Co všechno stěhujete?
3: Kopírky, lavice, židle, ponky, stěhovali se stojanové vrtačky.
1: Takže s ponkem po schodech?
3: S ponkem po schodech na kurtech, jasně. To samé stojanové vrtačky, všechno prostě se táhlo ručně.
1: A tady se stěhuje kopírka.
4: Za mě maximální spokojenost, protože to přečilo mé očekávání. Jo. Nevěděl jsem, co od toho můžu čekat.
1: Mluví ředitel elektrotechnické průmyslovky v Pardubicích Petr Mikuláš.
4: Ta práce se udělala možná ještě rychleji, než jsem čekal, a opravdu to nebylo jednoduché. Jo. Byly to těžké věci z jednoho patra do dalšího patra.
1: Stěhovací firmu škola nemusela najímat a za práci vězňů nic neplatí. Věznice pečlivě vybrala několik desítek odsouzených, říká její ředitel Jaroslav Rosíval.
5: Odsouzený je posouzen odbornou komisí, tak jak z pohledu bezpečnosti, tak i z pohledu programu zacházení a jeho samotného průběhu výkonu trestu i vzhledem k jeho trestné činnosti. Takže bych chtěl každopádně zdůraznit, že nejsou tady odsouzení za násilnou trestnou činnost.
1: Zřizovatel školy Pardubický kraj má s věznicí dohodu. Vězeňskou pracovní sílu využívá i při jiných příležitostech, třeba v domovech sociálních služeb a nebo v nemocnicích, při péči o zámecké valy v Pardubicích, nebo teď nově i při vymalování prostor záchranky ve Vysokém Mýtě. Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna velký pozor u sjezdu na Velké Popovice. Zhruba na 15. kilometru stojí v levém pruhu vozidlo, kolem se pohybuje člověk s dítětem. Ještě jednou D1, zhruba 15. kilometr směr Brno, v levém pruhu překážka, odstavené vozidlo, pohyb lidí. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: neděli se ve Vlčnově na Uherskobrodsku pojede jízda králů. Její hlavní postavou je král, který podle legendy představuje uherského panovníka Matyáše Korvína na útěku před Jiřím z Poděbrad. Důležitá je ale králova družina, tvořená takzvanými legrůty, tedy mládenci, kteří v letošním roce dovrší 18 let. Letos jich ve Vlčnově pojede jízdu králů 11.
1: Naším hlavním úkolem je chránit krále.
2: Vysvětluje jeden z legrůtů Martin Darek Franta.
1: Kdyby se někdo krále snažil ukrást, tak my legrůti okamžitě seskakujeme z koní a běžíme ke královi, aby jsme ho chránili. A král má své pobočníky, kteří mají v ruce šavle, takže je takové nepsané pravidlo, že při největším ohrožení můžou použít klidně i ty šavle.
2: Že bude legrůt, bylo u něj dopředu dané.
1: U nás v rodině je to tradice, měli jsme dohromady snad 5 králů. Já jsem byl v roce 2018.
2: Souhlasně přikývuje i další z legrůtů Honza Heinrich. Nejtěžším úkolem pro něj bylo naučit se jezdit na koni.
3: Já jsem na koni vůbec neuměl jezdit. Chce to nějaký čas, než si člověk zvykne na toho koně, než se přestane bát, ale naučil jsem se to.
2: Největší strach mají kluci z únavy.
3: Jak teď zkouším na těch koních, tak vím, jaký jsou unavený z toho, takže doufám, že to zvládnu. No.
1: Tady bývá na jízdu králu dost horko, takže to slunce, jak bude vysávat tělo, tak to bude takové náročné, no. Ale odjedeme to až do konce.
2: Jak to vlastně vnímají v rodině? Je tam taková ta pýcha, že to pojedete, že už jste vlastně tím pádem dospělí ve Vlčnově?
1: Určitě celá rodina je pyšná, jsou hrdí na to, že udržujeme ty tradice.
2: A co týče třeba spolužáků a tak, máte nějaké reakce z okolí od kamarádů, kteří třeba nejsou z Vlčnova?
3: Tak ví já o tom, že budu jezdit a spíš si z toho dělají srandu. Furt říkají, a pojedeš na koníčkovi a takové, ale ono to chce jako dojet se podívat a zjistit si, co to obnáší. A jsem je zval, ať určitě dojedu se podívat a dojedu na štamprlu, na vdoleček.
2: Přestože jsou legrůti zhruba o 8 let starší než jejich král Marek Dacík, vztahy mají podle Honzy i Martina perfektní.
3: S králem jsme kámoši.
1: On je sice mladší, ale je super, on se nebojí za náma dojít, zapojovat se do naší konverzace. Jsme prostě rádi, že máme krále, jakého máme.
2: Jak jim to společně půjde při samotné jízdě králů, to ve Vlčnově můžete vidět v neděli. Michal Sladký, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? A jak to vazebně stíhaný muž vysvětluje?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Poslechněte si zprávy s Annou Horáčkovou.
1: Ruský prezident Putin popřel, že by dron spadlý v Rumunsku pocházel z Ruska. V penzionu pro seniory Velhoti na Kladensku, který prověřuje policie, už nejsou žádní klienti. Trista Menšík usiluje o postup do osmifinále Roland Garros a počasí zítra bude oblačno až zataženo, hlavně na severu a severovýchodě se občas objeví déšť a teploty v sobotu až 28 stupňů, na severovýchodě méně.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ruský prezident Vladimir Putin zpochybnil, že dron zřícený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Zároveň připomněl předchozí průniky ukrajinských dronů do Polska a taky pobaltských států. Šéf Kremlu zároveň navrhl, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to už dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. Kvůli incidentu s dronem si Bukurešť předvolala ruského velvyslance a rozhodla se uzavřít ruský generální konzulát ve městě Konstanca. Ruská diplomacie v reakci oznámila, že brzy přijme odvetná opatření. Koncern Agrofert vloží svých 9 chemických společností do nové firmy AGF Nitrogen. Ta zůstane součástí holdingu a bude mít základní kapitál 500 000 000 korun. Vyplývá to z dokumentu, který Agrofert zveřejnil ve sbírce listin. Vyčlenění se týká třeba české Lovochemie, ale i firm ze Slovenska, Francie nebo Německa. Agrofert v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Letos jeho akcie kvůli střetu zájmu vložil do svěřenského fondu. Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou Velhotě na Kladensku. Hladové a bezřádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin. Potvrdil to mluvčí středočeského kraje Adam Hejda. Doplnil, že společnost zřizující domov Velhotě nikdy nebyla registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ani od kraje na svůj provoz nedostávala žádné příspěvky.
3: U společnosti K Velhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy.
1: Majitele společnosti jsme se snažili kontaktovat, jeho telefonní číslo je ale nedostupné. Noc kostelů otevřela stovky chrámů po celém Česku. Církev připravila speciální program. Zapojil se i kostel svatého Jakuba v Červeném Kostelci na Náchodsku, odkud se teď hlásí reportér Václav Plecháček.
4: Program začal v 17 hodin dětským divadlem v sousedním Žižkově sboru a sledovala mše svatá a také slavnostní zvonění kostelních zvonů. Aktuálně si lidé prohlíží v sakristii liturgická roucha, v presbytáři zase staré knihy a nádobí a velký zájem je také o prohlídku místní kostnice. Noc kostelů tady uzavře koncert chrámového sboru. Z Červeného Kostelce na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
5: Tenista Jakub Menšík hraje utkání třetího kola Roland Garros proti Alexi de Minorovi z Austrálie. Vítěz duelu postoupí do osmifinále antukového Grand Slamu. Další podrobnosti přidá přímo z Paříže reportér David Prouza.
6: Jakub Menšík dává ESO, vede 40-15, ale vede hlavně 4-2 ve čtvrtém setu a 2-1 na sety. Připomínám, že na turnaji už nepokračují žádné ženy, protože vypadla jak Karolína Muchová, tak Marie Bousková. Přímý přenos zápasu Jakuba Menšíka vysíláme na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
5: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Holeš a Mojmír Chytil budou pokračovat v pražské Slavii. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu, a to do roku 2028. Nový kontrakt útočníka Chytila je ještě o rok delší. Slavia o tom informovala na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D1 u Prahy nebezpečí a také kolona. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále opatrně u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí v levém pruhu osobní auto a kolem se pohybují lidé.
8: Má závadu v levém pruhu u svodidel, jo? Je tam dospělý člověk, jedno dítě a stojí u středových svodidel.
7: Na D1 za Prahou do Brna kolona se zdržením zhruba půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov, kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Opět se to dá přes Strančice nebo Velké Popovice. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou šetří nehodu. Kilometr 27,5 je to na krajnici, nepřekáží. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna překáží odstavené nákladní auto. Blokuje pruh mezi Nesovicemi a Nevojicemi. Jsou tam dva pruhy, čekejte omezený průjezd, možný je i kivadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo jen přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22. To byly zprávy. Teď už začíná večerní radiožurnál, bude s vámi Zuzana Burešová.
9: Klidný dobrý večer, ať už jedete na chalupu, chystáte se na setkání s přáteli nebo si prostě sednete doma a budete odpočívat. Jsme rádi, že všude můžeme být s vámi. A rádi.
2: Večerní radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.

0: A máme pro vás další téma večerního radiožurnálu, možná se týká i vaší rodiny. Víc než 12 000 studentů se zkouší dostat na střední školy ve druhých kolech. Volná místa po tom prvním jsou třeba v maturitních oborech kuchař nebo číšník. Gastronomie podle ředitelů škol uchazeče ale moc neláká.
1: Já jsem v kuchyni v suterénu střední odborné školy v Prostějově. Katka, studentka druhého ročníku maturitního oboru gastronomie, drží v rukou paličku na maso. Za 2 roky by mohla být kuchařkou.
2: Asi úplně ne. Já chci jenom tu maturitu a potom uvidím, co bude dál.
1: Vaření Katku nezaujalo a není sama. Podle Aleny Malíkové, učitelky odborného výcviku, v oboru zůstává přibližně 20% žáků.
3: Oni nechcou prostě dělat jednosměrný provoz 12 hodin potom denně po vyučení, takže prostě si hledají potom jinou práci.
1: Vedení školy teď řeší druhé kolo přijímaček. Přihlášky mohli uchazeči podávat do pondělí. Pokračuje ředitelka Mária Zámostná.
4: Jedná se hlavně o obory gastronomie, to znamená kuchař, číšník.
1: Podobně jsou na tom podle ředitele Martina Kováře i v Přerovské střední škole gastronomie a služeb.
5: Máme naplánováno otevřít 1,5 třídy a těch zájemců nebylo tolik, vyhlašovali jsme 10 volných míst. Je to opakovaně, je to pravda.
1: Uplatnění by přitom našli.
5: Zatímco poptávka ze strany zaměstnavatelů je velká, tak ze strany rodičů a žáků by ten zájem mohl být větší.
1: To potvrzuje i Václav Stárek, šéf Asociace hotelů a restaurací.
6: Problém s nedostatkem zaměstnanců přetrvává už velmi dlouho, ale řekl bych, že poslední léta je skutečně kritický. Kuchaři a číšníci, to je téma, které řeší prakticky každý provozovatel restaurace.
1: Je to podle něj dáno i generačními rozdíly. Mladší generace totiž více řeší vyvážený životní styl a do služeb, které často znamenají třeba práci o víkendech, se tak nehrnou. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vejde se do dlaně, připomíná plyšovou hračku a zatím nemá ani české jméno. Řeč je o novém druhu chobotnice, která zatím nese jen krkolomný latinský název. Doufám, že se s ním dobře poperu. Ten název zní Microeledone galapagensis. Ano, přesně tak. Vědci popsali teprve před pár dny. O přelomovém výzkumu nám poví Gabriela Muňouzová ze zahraniční redakce. Vítejte, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak Gabrielo, jak se chobotnici povedlo objevit?
1: Vědci zpozorovali u galapág už v roce 2015, a to víc než 1700 metrů pod mořskou hladinou. Na záběrech kamer z dálkově ovládané ponorky je zaujala netypická modrá barva chobotnice. No a z toho objevu se dochoval i zvukový záznam s radostnými reakcemi vědeckého týmu. Vědci natočili ještě další dva exempláře této chobotnice. Tu první se podařilo dokonce odchytit a poslat na další zkoumání. A právě testy a veškerá s tím spojená byrokracie se táhly víc než 10 let.
0: A jak nakonec vypadala samotný výzkum malého hlavonožce?
1: Vědci se kvůli možným komplikacím raději vyhnuli pitvě zvířete. Tělo mořského tvora tak podstoupilo tomografické nebo rentgenové vyšetření. A právě na základě toho výzkumníci zjistili, že se jedná o zcela novou a unikátní chobotnici.
0: A má vůbec objev nějaký přesah i mimo svět chobotnic?
1: Tak ten objev je klíčový pro naše poznání mořského dna. Podle amerického národního úřadu pro oceány a atmosféru je zmapovaná jen setina promile oceánského dna. Podobné objevy podle mořského biologa Jima Berryho pomáhají objasnit fungování globálních ekosystémů, včetně procesů, jako je recyklace živin a regulace klimatu, na kterých jsme sami vlastně závislí. Čas na takové objevy je ale omezený. Klimatická změna totiž proniká i na dno oceánu. A to může tamní ekosystémy natrvalo změnit ještě dřív, než vůbec pochopíme, jak vlastně fungují.
0: Americkým vědcům se tedy podařilo popsat mořského tvora, který může posunout znalosti o životě na mořském dně. A my jsme si o tom ve večerním radiožurnálu pověděli s Gabrielou Muňouzovou ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Farmáři se obávají, že nebudou mít v zimě dostatek krmení pro zvířata. Tráva na některých loukách kvůli suchu téměř nenarostla. Třeba vedení zemědělského podniku v Louňovicích pod Blaníkem odhaduje, že výnosy z první senoseče budou oproti běžným rokům poloviční a musí tak hledat jiné plodiny na krmení.
1: Tuhle louku jsme měli v plánu sklízet do travní senáže, ale zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
2: S agronomem Vítězslavem Kuklíkem jsme tady teď na louce a my, když se podíváme, tak nejenom, že to je nizoučké ani ne ke kotníkům, ale jsou tady vidět doslova i takové úplně prázdné fleky.
1: Takže se to bude muset nahradit bavlníkem, cukrovarskýma řízkama, jo, nějakým tím způsobem, ale pořád jsou to jakoby náklady navíc.
2: Z Louňovic jsem se přesunula do Čechtic a zootechnička Monika Zítková mě tady bere do stájí. Neslyšíme bučení krav, protože si právě pochutnávají na krmení, takže jsou spokojené a právě kvůli tomu krmení jsem tady.
3: První seče 100% budou mít nižší výnosy. Už loňský rok i letošní rok jsme reagovali tím, že si dáváme před kukuřicí žito a že to skrmujeme našim kravám.
2: Nejhorší situace je na loukách podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy, zejména v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. A další jsou zasažené částečně.
4: Zemědělci nám hlásí, že první seče například jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. A to samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
2: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
1: Posloucháte Radiožurnál, je půl deváté. Zprávy připravila Anna Horáčková. Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stále mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu ho má už v úterý nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o 6. výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného, který se v aktuální epidemii nakazil ebolou. Oznámila to Světová zdravotnická organizace, podle které měl pacient 2 negativní testy na krvácivou horečku. Vyléčených může být podle WHO víc, důležitá je ale včasná péče. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. V zemi je podle WHO přes 900 případů podezření na ebolu, 223 lidí zemřelo. Americký lékař, který

0: V izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze je stále bez příznaků. Potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž má za sebou už třetinu karantény. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy. V případě západoevropských a severských zemí, jako jsou například Francie, Finsko nebo Belgie, se totiž den daňové svobody posouvá hluboko do druhé poloviny roku. A většině začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valdštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů, které investovalo do infrastruktury v téhle oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Sport. Tenista Jakub Menšík je mezi nejlepšími 16 hráči Roland Garros. Do osmi finále antukového Grand Slamu postoupil český reprezentant poté, co obrátil souboj s Australanem Alexem de Minorem a zvítězil 0-6, 2x6-2 a v posledním setu 6-3. Naopak v ženském pavouku vypadly Marie Bousková i Karolína Muchová. Bousková prohrála s ruskou Andrejevovou 4-6 a 2-6. Muchová podlehla Teichmannové ze Švýcarska 1-6 a 5-7.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 za Prahou a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směr Brno se tam stále tvoří kolona, zhruba kilometry 15 až 23 k omezení u Šmejkalky. Aktuální zdržení 20 až 25 minut, objet se dá přes ta kolona, přes Strančice a Mnichovice nebo Velké Popovice. Na Pražském okruhu východní části směr D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové, 60. kilometru na krajnici, dobře označená. V Praze ve Kbelské ulici se srazilo osobní auto s motorkou. Odklízení nehody hlásil náš zpravodaj za sjezdem z Cínovecké, směr Hloubětín.
3: Probíhá teď odklízení dopravní nehody motorky a osobního auta. Zdržení je tam jenom na chvilku.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Sobotní ráno a dopoledne budou oblačné až zatažené, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a místy i bouřkami, taky ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. A teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
5: Stále to není hotové.
4: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
5: A byl by možná šel do důchodu.
4: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Chtěl bych důrazně upozornit, že následující epizoda obsahuje popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Léčitele Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen.
7: Další 3 klientky měl sexuálně napadnout.
8: Podle detektivů před nimi vystupoval jako psychoterapeut.
9: Při sezeních jim údajně často podával psychedelické látky, třeba vývar z lisohlávek.
10: Chtěl 2 mlýny na Kutnohorsku proměnit v luxusní sídlo.
11: Před sexuální trestné činy a nakládání s omamnými látkami mu hrozí až 10 let vězení.
4: Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? Jak to muž vysvětluje a jak to všechno prasklo? Zjišťoval a poví Vít Kubant, kolega z investigativního týmu Radiožurnálu. Dnes je pátek 29. května.
12: Ahoj Vítku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi sem přišel.
13: Ahoj Matěji, děkuji za pozvání.
12: Přes půl roku je už vazebně stíhán léčitel Alan Jarkovský, policie ho viní z několika znásilnění, mimo jiné. Jarkovský o sobě mluvil jako o psychoterapeutovi, že vykonává psychoterapeutickou práci, při níž se měly podle policie ty dané skutky odehrát. S jakými problémy měl konkrétně pomáhat?
13: Tak obraceli se na něj lidé s různými problémy. Buď to mohly být nějaká traumata z dětství, třeba když vyrůstali v nějaké násilné rodině, nebo to byli lidé s psychickými problémy, s depresemi, s úzkostmi, anebo to byli lidé, kteří si zrovna v tu chvíli prošli nějakou nešťastnou událostí, ať už to bylo úmrtí v rodině, nebo třeba náročný rozvod a další věci. Takže opravdu obrovské množství lidí, kteří z nějakého důvodu prostě potřebovali se obrátit na psychoterapeuta a věřili, že jim pomůže.
12: No a byl to teda psychoterapeut, anebo to byl léčitel? Já jsem použil oba dva ty termíny v té první otázce. A je mezi nima teda zásadní rozdíl, že jo?
13: Je mezi nimi zásadní rozdíl. On o sobě psal na svých webových stránkách, že je psychoterapeut, to už se ale změnilo, protože Alan Jarkovský podle našich informací nevystudoval vysokou školu, která by ho opravňovala o sobě mluvit jako o psychoterapeutovi. Nezískal ten vysokoškolský titul, ale zároveň zřejmě neabsolvoval ani žádný terapeutický výcvik, který by k tomu nějak mohl vést, protože on se vydal na dráhu alternativního terapeutství, když to tak řeknu, bavíme se o holotropním dýchání, o Maitri dýchání, které vlastně on dělal strašně dlouho, dělal to nějakých 18-19 let od roku 2000.
12: Takže k němu chodili desítky, stovky klientů, klientek.
13: Přesně, chodili k němu stovky lidí, chodili k němu známé celebrity, jak z Česka, tak ze Slovenska, vystupoval v nějakých rozhovorech jako úspěšný terapeut. Některé celebrity ho dokonce zmiňovali v takových těch lifestyleových časopisech, že dávali ho jako za příklad, že vlastně měli nějaký problém, třeba psychický, a právě Alan Jarkovský byl ten, kdo jim z toho pomohl. Takže proto asi se tady o něm taky bavíme, že to skutečně nebyl nějaký neznámý člověk, ke kterému by chodili pár desítek lidí, ale byla to skutečně, nechci říct, známá osobnost vyloženě, ale prostě dostával tu váhu známého psychoterapeuta. Ale jak jsme si řekli, on by neměl vystupovat jako psychoterapeut, takže my o něm mluvíme spíš jako o léčiteli, o kouči osobního rozvoje nebo o jenom terapeutovi.
12: Chodili k němu muži i ženy?
13: Můžeme říct, že ano, ale zároveň drtivá většina těch jeho klientů byly ženy. My, když jsme mluvili s některými klientkami, tak dokonce říkali, že byl skutečně jako odpuzovač na muže, takže byly to převážně ženy, které ho navštěvovaly.
12: A to znamená, že byl charismatický, nebo jak ho popisovali? On měl svoji pracovnu tady v centru Prahy, v historickém domě na Hradčanech, v suterénu, chodívali k němu tedy klientky třeba asi i dlouhé roky, tak jak to z jejich pohledu vypadalo? Jak ta sezení vypadala?
13: Jak jsi to říkal, on působil velmi charismaticky, působil důvěryhodně, do toho teď ten mediální obraz, desítky nějakých kladných recenzí na jeho webových stránkách, to všechno přispívalo k nějakému jeho jako obrazu, do toho musíme se trošku asi vcítit. Neříkám, že všechny ženy to takhle, které ho navštěvovali, měly, ale nějaká část určitě, že měli vlastně najednou pocit, že třeba někdo poslouchá. Že třeba právě když šli z nějaké té těžké životní zkušenosti, třeba po tom rozvodu, nebo prostě měli tam nějaké jiné prostě trauma měli, tak měli najednou pocit, že ten člověk tam je pro ně a že se mu můžou svěřit a že ten člověk je vnímá a třeba jim nějak pomůže. A
12: že o to více otevírali, měli k němu důvěru,
13: přesně tak,
12: protože jim naslouchal.
14: A řekni, že mám i takový jako hodně jako citlivý systém, že bych mu třeba mohla dát jako asistentku časem.
13: Naslouchal jim a zároveň, jak jedna z těch bývalých klientek říkala, jim dával vlastně nějaký pocit jako výjimečnosti.
15: Já jsem, že jako i mě lidem dával ten pocit, že jako něčem jsme speciální.
13: Že tam můžou chodit k němu, že k takový kapacitě, na takovou adresu, na těch Hradčanech u toho Černínského paláce, opravdu jako mělo to takový ten punc jako luxusu. Když se ptal, jak vlastně to probíhalo, tak v tom domě byl takový suterén, byl to dům, kde on normálně bydlel v tom suterénu, tam si vodil ty svoje klienty, kde probíhal nejdřív nějaký rozhovor, kde se mu právě ti klienti svěřovali. Bylo to trošku s nádechem jako ezoterismu, kdy tam byly nějaké svíčky, byl tam nějaký jako oltář a jak to probíhalo, že jo. Jedna věc byly to holotropní dýchání a to maitri dýchání a on pak vyvinul potom v roce 2018 nějakou techniku, kterou nazval Avalon Breathwork, což ale vycházelo právě z toho maitri dýchání a z toho holotropního dýchání, tak to byla jedna z těch jako terapií, ale druhá ta část, během kterých se právě odehrály podle policie, jak to konstatovala ta znásilnění, tak byly overnighty, takzvané celonoční terapie.
12: Na které ty ženy teda přicházely za ním do toho suterénu, toho domu a tam trávily celou noc?
13: Přesně tak, ono to probíhalo od nějakých 7 hodin večer až do pozdních hodin, ty ženy tam potom přespaly, Alan Jarkovský šel normálně do té obytné části k sobě a je totiž velmi důležité říct, že lidé se na něj obraceli s tím, že věděli, že Alan Jarkovský při těch terapeutických seancích tak využívá psychedelické látky. Psychedelické látky, je to velmi živé téma, můžeme říct, protože v Česku dochází trošku k rozvolnění, kdy se například začal povolovat psilocybín.
12: Od letošního roku.
13: Od letošního roku za velmi přísných podmínek 2 atestovaní lékaři, psychiatři můžou to podávat vlastně pacientům třeba na deprese, u kterých vlastně žádné látky nebo prášky nefungují. Takže právě odvar z lisohlávek, odvar z routy syrské nebo MDMA, tak to byly látky,
12: jako
13: účinná látka extáze, tak to byly látky, které se daly u Jarkovského užívat, protože on je používal k těm terapiím. Fungovalo to tak, že po tady tom úvodním vlastně rozhovoru a vytažením tarotových karet a nějakým dalším jako ezoterickém úvodu, tak tam byla připravená matrace, kam si ten klient vlastně lehl v pohodlném oblečení. Jarkovský měl namíchat nějaký takovýhle odvar z něčeho, to určoval on, určoval množství. Klient to požil, lehl si, nebo můžeme možná mluvit v ženském rodě, takže lehla si na to lůžko v nějakém pohodlném oblečení. Jarkovský dal masku na spaní na oči, dal jí sluchátka na uši, protože součástí těch terapií byla nějaká hudba, která měla rozšířovat ten zážitek. No a v ten moment prostě začala už působit ta látka, kterou ten klient požil a ten klient začal vnímat nějaké jako transcendentní zážitky nebo prostě začal se přenášet do jiných světů, někdo do pralesa, někdo měl pocit, že vystupuje z toho svého těla, prostě začaly fungovat ty psychedelické látky.
12: Takže jsme v tom domě, v tom suterénu, žena leží na matraci, má na očích masku, nic nevidí, hlavou a myšlenkami je jinde, protože začínají fungovat ty psychedelické látky, které jí teda léčitel podal. A v ten moment se mělo podle policie odehrát, co já teda upozorňuji, že můžeš mluvit o momentech týkajících se teda sexuálního násilí.
13: V ten moment několik žen popsalo, že Jarkovský sexuálně napadl. Těžko tam určit, kdy přesně to bylo, protože často třeba ty ženy vypověděly, že to bylo až ve chvíli, kdy se pomalu začaly vracet zpátky z toho stavu, kdy vůbec nebyly schopné vnímat tu realitu, tak až když se začaly jako přicházet sami k sobě. A některé vypověděly, že je vlastně znásilnil pomocí vibrátoru, některé vypověděly, že přímo na nich vykonal soulož a oni se vlastně nemohli bránit v tu chvíli. Buď tam byl takový ten stav toho zamrznutí, který prostě známe i z jiných případů, že ten šok a ta situace najednou tak znemožní prostě ženě jakkoliv reagovat, anebo to bylo způsobeno nebo ovlivněno ještě vlivem těch psychedelických látek, kdy ta žena vlastně nedokázala ovládat třeba své tělo. Některé vypověděli, že během toho křičeli, ale že vlastně Jarkovský na to nějak nereagoval.
12: A pokračoval teda v tom, že se jich nejenom dotýkal, ale vykonal na nich třeba i teda soulož.
13: Ano, u některých to tak bylo. U některých to probíhalo tak, že vlastně k žádnému sexuálnímu ataku nedošlo. Jarkovský prostě během této terapie, tak součástí ní bylo i dotyk. Mm-hmm. Cílený dotyk na těle toho klienta. To bylo asi u drtivé většiny, ale pak byly ty 4 ženy, které podle obvinění tedy znásilnil, a další 3, které měl nějakým způsobem sexuálně napadnout.
12: Mm-hmm. Byly ženy potom schopné Jarkovského konfrontovat ex post?
13: Ne v ten moment. Většinou k tomu došlo až s odstupem třeba několika týdnů. Mm-hmm. Některé ženy i přes tento zážitek ho navštívily znovu. Znovu podstoupili tu terapii, protože buď se to snažili vytěsnit a doufali, že se to nestalo, a nebo si nebyli jisté, jestli to nebylo součástí té terapie.
12: A tak to obhajoval i Jarkovský? Vyjádřil se k tomu nějak, nebo jak jim to vysvětloval?
13: Podle našich informací některé ženy pak na policii vypověděly, že ho konfrontovali s tímto, že je sexuálně napadl, a on na to měl reagovat buď tak, že to popřel, že to je jejich představa na základě účinků těch psychedelických látek, anebo že to bylo součástí terapie a že to byla práce v intimních zónách.
12: Takže on popírá, že by došlo k něčemu nezákonnému.
13: My v tuhle chvíli nevíme přesné jeho stanovisko, protože jak jsi říkal v úvodu, tak on je od listopadu ve vazbě. Snažili jsme se ho oslovit, získat odpovědi na naše otázky, ale jeho advokát Tomáš Křivna nám skázal, že se nechtějí k tomu jakkoliv vyjadřovat.
16: Děkujeme za možnost vyjádření, ale nevyužijeme této možnosti.
13: Takže nevíme, jak to vnímá teď. Víme, že dříve i vlastně z dopisu, který my máme k dispozici, který v posledním roce psal několika ženám, to byl 44-stránkový dopis, tak tam víme, že dá se říct, že odmítal jakékoliv své pochybení.
17: Ano, párkrát jsem se zamotal do vašich nabídek a sítí a měl vás odmítnout, ale navzdory lživým domněnkám místní Pavlače, nikdy jsem nebyl tím, kdo by je sám chystal. Nikdy.
13: On tam mluvil o tom, že se nechal někdy vlákat do sítí, které mu ty ženy upřadly, ale že to měl jako odmítnout, ale že on se nikdy jako ničeho ze své vlastní vůle jako nedopustil.
12: A proč ten dopis psal?
17: Hvězdná brána vašeho lůna, jóny, vagíny a posvátné vášnivé kudy, gadis, měsíční svatyně, jeskyně nefritového nektaru a bílého tygra.
12: Co ho k tomu vedlo? Jaká byla ta motivace?
13: Nějakým způsobem on asi cítil, to zase víme z výpovědí těch žen, že on začal cítit, že se tak nějak jako stahuje ta smyčka. Ty klientky se od něj začaly vlastně jako trošičku odtahovat některé, a pak on měl potřebu si udržet ty, o které jako stál, a těm se jako obhájit, a byla to nějaká snaha možná ještě o jako zvrácení celého toho průběhu, kam to směřovalo do listopadu, kdy ho zatkla policie.
12: Mm-hmm. Ale ty ženy teda ale byly pod jeho absolutní mocí do té doby, chápu správně. Když jim vysvětloval, že to, co jim udělal, že může být součástí té terapie, nebo že si to jenom představovali, oni mu prostě věřili v tomhletom.
14: Alan si mě posadil a řekl prostě...
12: Jedna z nich taky vyprávěla, jaký Jarkovský tvrdil, že vykazuje známky toho, že byla v dětství zneužívaná.
14: Tvoje tělo, jako tak, jak se chová prostě během těch overnightů a během toho dechání, tak jako projevuje takový známky, že mi se prostě jako zdá, že jsi byla v dětství zneužívaná.
12: A ona tomu načas teda uvěřila a těžce se s tím vyrovnávala.
14: Nanosila jsem si rodinný alba a teď jsem jakoby zkoumala svoje výrazy na těch fotkách, jako kde se to měnilo, kdy jsem třeba začala být jakoby víc jako nešťastná. Brutus.
12: Já se na to ptám i z toho důvodu, že my dva se tu setkáváme opakovaně ve Vinohradské 12 nad tématy, které třeba souvisí se vznikem sekt a různých náboženských hnutí, tak jestli to nenese podobné znaky?
13: Řekl bych, že to nenese znaky, jako je sekta. Možná to nese znak nějakého možného budování kultu nebo něco v tom smyslu, ale je to pokud, tak v úplném jako zárodku, což jsme ověřili třeba s religionistou panem Václavíkem z Masarykovy univerzity v Brně, že prostě zatím se to tam tak jako začalo formovat, kdy on ano, začal hlásat nějaké takové myšlenky, které připomínaly nové náboženské hnutí, ale zároveň v dnešní době se to hrozně těžko těžko, zvlášť u těch léčitelů nebo tady těch terapeutů, jako rozpoznává, jestli to něco takového je nebo není, protože tam se nebudujou takový ty vnitřní struktury sekt, které jako známe, že se mezi sebou znají a že je nějaká hierarchie, ale ve středu máš toho terapeuta nebo léčitele a každý ten klient je závislý přímo na něm, ale vlastně navzájem se ti lidé moc jakoby neznají, nestýkají se, vidí se třeba, jako to bylo v tomhle případě párkrát na nějakých seancích někde, když jezdili prostě do takových jurt, kde měli nějaké víkendové taky prostě terapeutický program, tak tam se vidí, ale těžko se o tom jako mluví, jestli tam něco bylo nebo ne.
12: Takže Jarkovský ze sebe dělal takového guru v podstatě.
13: Je to tvoje interpretace.
12: Je to moje otázka. Tak vy jste to probírali tedy s experty, zároveň ty mluvíš o tom, že tam jsou nějaké znaky, které byly viditelné i kvůli tomu, že měli ty společné výjezdy? No, on měl nějakou nemovitost někde za Prahou, kam vyjížděli?
13: Jo, tak na tohle jsem přesně narážel, protože v tom dopisu, v tom 44 stránkovém, tak on začal mluvit o jakémsi konci světa, o apokalypse, s tím, že koupil ještě se svým společníkem dva mlýny někde na Čáslavsku v takovém údolí potůčka Klejnárka. Mm-hmm. Jsou to dva mlýny, které jsou od sebe vzdálené 3,5 kilometru vzdušnou čarou. Jeden byl fakt nádherný ze 17. století, původní kachlová kamna, částečně zrekonstruovaný. Ten bohužel už ale neexistuje, protože Jarkovský na tom místě chtěl vybudovat nějaké jako terapeutické centrum. Mm-hmm. Aspoň takhle to prezentoval před investory. Ale právě pak těm svým některým vyvoleným bližším klientům, tak se svěřil, že právě v tomhle mlýně by měli přečkat konec světa, který by měl přijít. Někteří mluví dokonce o tom, že tam měl být i protiatomový kryt a čistička vzduchu a čistička vody a nevím co všechno. A souvisí s tím i ten druhý mlýn, protože mělo to být celkem 33 lidí, kteří by takto přečkali ten konec světa. A v jednom mlýně by bylo 22 žen a ve druhém mlýně by bylo 11 mužů. Mm-hmm. Takže z toho důvodu my pak říkáme, že tam vidíme nějaké znaky budování čehosi, protože v tom dopise tak skutečně něco takového, jako on naznačuje, mluví tam o tom konci světa, mluví o takových teoriích, které bychom mohli označit jako teorie New Ageismu, prostě, kdy se přikláníme k nějakým jako ezoterickým tělením bohů a všeho možného. Někdo říkal, že slyšel Jarkovského, jak o sobě mluví, že je vlastně jako reinkarnace Ježíše nebo něco v tom smyslu. Takže prostě takovéhle myšlenky se tam nějakým způsobem v těch posledních letech úplně, dejme tomu po té pandemii koronaviru, tak se začaly tam objevovat.
12: Současně on musel být teda hodně movitý v momentě, kdy si mohl dovolit takovýhle investiční záměr. Nebo on scháněl na to peníze a přesvědčoval tedy investory, pojďte do toho investovat, chci tady udělat velké retreatové terapeutické centrum, zbořím ty mlýny, nebo rekonstruuje, já nevím, jaký byl ten záměr. Pak tam postavil ty jurty, kam teda jezdili společně.
13: Ano, on vlastně za každou terapii, tu celonoční, tak někdo říkal, že platil 10 tisíc korun, někdo říkal, že dostal slevu, takže platil 4 tisíce, to se tak jako různě lišilo a zároveň vybíral poměrně velké prostředky finanční právě na nákup a rekonstrukci těch mlýnů. My jsme měli možnost nahlédnout do prezentace, která byla určena investorům. Tam mluví o tom, že celkově by potřeboval přes 80 milionů korun. Jemu se podařilo od sponzorů a zřejmě asi i od nějakých svých klientů získat 20 milionů korun. Mm-hmm. Říkám, za těch 20 milionů tam postavil ty jurty, strhnul ten mlýn, který tam stál. A nakonec ale v srpnu loňského roku, pokud se teď nepletu, tak z toho projektu vystoupil, prodal nějaký podíl tomu společníkovi a vlastně s těmi mlýny a s těmi pozemky nemá už nic společného.
12: To bylo pár měsíců předtím, než ho policie obvinila z těch skutků, o kterých jsme tady mluvili. Jak na něj přišla tedy? Čím dál víc žen začalo víc mluvit o tom, co jim dělá? Ty jsi říkal, že se začaly od něj oddalovat v tom období.
13: Na policii se začaly obracet ženy, které nahlásili, že se jim prostě u Jarkovského staly nějaké činy, které policie vyhodnotila jako trestné.
12: Policie se o to začala víc zajímat a proto ho taky z toho důvodu tedy obvinila. Já už jsem mluvil o tom tedy, že je přes půl roku, tak od listopadu je ve vazbě, vazebně stíhán Jarkovský. Co ho čeká teď? Co mu hrozí v případě prokázání viny, v případě vůbec podání obžaloby?
13: Takže Jarkovský je nyní vlastně obviněný z několika znásilnění, ze sexuálních útoků a z útisku. Do toho kvůli tomu podávání těch psychedelických látek, tak ho policie obvinila i z práce s omamnými látkami. Za tomu hrozí 10 let vězení. Zatím zůstává ve vazbě. Policie ale vyzývá vlastně další ženy, pokud některé ještě se třeba nenahlásily nebo zatím nenašly odvahu, tak teď je prostě ta chvíle, kdy mohou se přidat k těm poškozeným, protože mají tu jistotu, že Jarkovského třeba teď nepotkají na ulici. Prostě ta možnost tady je, takže záleží, jak se to tam třeba ještě rozšíří. To já nevím, jestli od té doby, co ho zadrželi v listopadu, jestli tam už někdo jiný se nahlásil. A teď se čeká na to, až policie dokončí to vyšetřování a pak zda se státní zástupce stotožní s těmi závěry, aby případně mohl podat obžalobu.
12: Dobrá, tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsme mohli mluvit o tom, na co policie přišla v případu léčitele Alena Jarkovského.
13: Děkuju.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Vít Kubant z našeho investigativního týmu dnes přišel k nám do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu, aby mi řekl něco víc o pražském léčiteli, kterého policie viní z několika případů znásilnění svých klientek. A policisté vyzývají další případné poškozené ženy, že se jim mohou kdykoliv ozvat na lince 158. Závěrem dodávám to, co vždy u podobných epizod, pokud máte pocit, že prožíváte něco podobného, o čem jste slyšeli ve Vinohradské 12, tak nemějte žádný strach si o tom s někým promluvit. Linka první psychické pomoci má číslo 116 123 a je zdarma. Další čísla a další kontakty na lidi, kteří vám budou rádi naslouchat a mohou vám pomoci, najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.
18: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
19: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
20: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
21: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
18: Nezapomínejme na pravidla zipování.
20: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
18: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
20: Zelená vlna radiožurnálu.
18: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
20: Zelená vlna radiožurnálu.
18: Radiožurnál.
20: Každý den s vámi. Příběhy 20. století na radiožurnálu.
18: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
20: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
18: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
20: 3x2tv.pamětnároda.cz
18: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
20: V sobotu od 21 hodin.
18: Radiožurnál.
20: Každý den s vámi.
22: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
23: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A zprávy připravila Anna Horáčková.
24: Ruský prezident Putin popřel, že by dron spadlý v Rumunsku pocházel z Ruska. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Tenista Menšík obrátil na Roland Garros duel 3. kola a postoupil do 8. finále. A počasí, začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přeháňky a teploty zítra až 28 stupňů.
22: Radiožurnál, zprávy.
0: Víme, co se děje.
24: Ruský prezident Vladimír Putin zpochybnil, že by dron zřícený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Zároveň připomněl předchozí průniky ukrajinských dronů do Polska a pobaltských států. Šéf Kremlu taky navrhuje, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to už dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. České ministerstvo zahraničí odsoudilo ruské útoky na Ukrajinu u hranic s NATO. Mluvčí české diplomacie Adam Čergé řekl, že Česko stojí pevně při aliančních partnerech.
1: Česká diplomacie odsuzuje ruské útoky na hranicích NATO, při níž dron zasáhl dům v Rumunsku. Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
24: Incident už odsoudili například i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, šéf NATO Mark Rutte, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. V celé populaci užívá nikotin podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
2: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
24: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května ukradl 35-letý muž a zalili ji do betonu. Restaurátorům se ale lebku podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve krátce před slavností mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
3: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
5: Sport. Tenista Jakub Menšík se zahraje osmifinále Roland Garros, postoupil do něj poté, co obrátil souboj s Australanem Deminorem a vyhrál ve čtyřech setech. Naopak v pavouku ženské dvouhry vypadly české reprezentantky Marie Bousková a Karolína Muchová. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezonu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí dojel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byl jen vítězný Ital Ferraci a stříbrný Polák Pašiut. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v pražské Tróji.
25: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit, takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Tróje a že se příští týden uvidím co nejvíce lidma.
5: Mezi kajakářkami dojela v Tacenu Amálie Hilgertová 11. Další díl světového poháru vodních slalomářů začne v pražské Tróji v pátek 5. června.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Požár auta na D2 u Hustopečí a překážka na dálnici D5 mezi sjezdy na Rokycany a Mýto. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pomaleji za sjezdem na Hustopeče. Na 27. kilometru policie hlásí požár nákladního auta, zásah záchranářů a neprůjezdné dva jízdní pruhy. Kolona se v místě požáru teď netvoří. Opatrně taky na D5 z Plzně do Prahy za Rokycany. Na 51. kilometru je v pruzích roztrhaná pneumatika. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdů na Velké Popovice kolona, místě je to hustý provoz, kilometry 18 až 23 k omezení u Šmejkalky, aktuální zdržení kolem 10 minut. Na Pražském okruhu východní části směr D1 stojí auta po nehodě. U sjezdu na dálnici do Hradce Králové na 60. kilometru na krajnici je tam šipka a levý pruh na sjezdu blokuje další vozidlo na blikačích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
24: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami, a později bude i ve zbytku Česka postupně tedy oblačno až zataženo a právě ty zmíněné přeháňky. Nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál a slovo má znovu Zuzana Burešová. Máme pro vás už poslední díl seriálu, ve kterém sledujeme příběhy dětí v ústavní péči. Za chvíli vás seznámíme s 18-letou Anou, která se dostala do dětského domova v Žadci v 10 letech. Přes konkurs získala malou roli ve filmu Amerikánka, hrála divadlo a se svými hereckými kolegy se podívala do New Yorku a Estonska. Jakže je dnes, povíme už za malou chvíli. Dobrý večer.
20: Večerní radiožurnál
18: a Zuzana Burešová.

0: Odchod mladých lidí z dětského domova bývá někdy hodně náročný. Čerstvou zkušenost má 18-letá Anna, kterou sledujeme v časozběrném seriálu Radiožurnálu o dětech z dětských domovů. Anna teď čeká dítě a bydlí v azylovém domě.
1: Anna se dostala do dětského domova v 10 letech. Patří k těm dětem, které odebrali úřady. Rodina neměla kde stabilně bydlet a často co jíst. Problémy byly i s docházkou do školy.
2: Si pro mě přijela sociálka a vzala mě do auta a jeli jsme. Bylo to těžké si zvyknout. Já jsem věděla, co to znamená, že kam jdu, ale jako ještě jsem nebyla asi na to tak vyspělá, abych si řekla, že prostě je to něco, po čem už se jako domů nevrátím. Já jsem to pořád vlastně brala tak, že je to jenom chvíli.
1: To vyprávěla Anna loni. Přes dětský domov se dostala i na konkurs do filmu Amerikánka, který je o ústavní péči. Zahrála si tam malou roli.
2: Celá Amerikánka vlastně pro mě byl velký zlom. Jsem hrála holku z pasťáku. Jako role nějaká úplně veliká to není. Bavilo mě to, strašně mě to bavilo. To natáčení sice bylo taky náročný, točit všechno 20krát není úplně nejlehčí, ale bylo to skvělý, užili jsme si to.
1: S představením, které s filmem souviselo, vystupovala také v divadle. Podívala se s ním do Estonska nebo Spojených států.
2: Dobré ráno, takže jsme na letišti, už jsme odbavení a za chvíli poletíme. Dobrý den, už jsme v Mnichově, ještě jsem neviděla asi takhle velký letiště. Tady počkáme na let do New Yorku.
3: Dobrý den, je to skvělé. Teď jedeme do centra, jdem to tady projít, jdem to prozkoumat. Ubytování máme veliký.
2: Americe se nám moc líbí. Viděli jsme snad úplně všechno, já z toho mám strašně moc velkou radost. Brooklyn Bridge jsme viděli, památku dvojčat, to bylo taky nádherný. Teď jsme dohráli a bylo to skvělý, bylo strašně moc lidí, lidi na to mají strašně dobrý názor, bylo to úžasný, já jsem si to užila.
1: Popisovala Anna v době, kdy jí bylo 17 a ještě chodila na střední zdravotnickou školu na obor sociální péče. Pak přešla na maskérku v lásenkářku a nakonec na cukrářku. Dnes už Anna není studentka a je plnoletá, nespadá tak pod dětský domov.
2: Den už jsem podepsala nějaký papíry, dali mi nějakou jakože finanční pomoc, se který jsem si pak vzala byt.
1: Pro nájmu ale Anička bez příjmů dlouho nevydržela. V tuhle chvíli bydlí v azylovém domě.
2: Jako je to tam hezký, mám byt sama pro sebe, mám tam 4 postele, mám tam kuchyň a jsem tam sama v tom bytě. Musím být do 7 doma, ale když zavolám, tak můžu být i díl. Když chci někde spát, tak taky stačí zavolat. A jako na všem se tam dá domluvit, no. Jsou tam jako rodiny s dětma, třeba matka, 3 děti.
1: V azylovém bydlení teď Anna platí 170 korun na den. Doufá, že bude s přítelem brzy žít v běžném pronájmu. Je v 7. měsíci těhotenství.
2: Bude to chlapeček. Dělá tam salta, kope mě furt. Těším se na to, až prostě tomu dítěti budu moc dát. Prostě to, co já jsem neměla, že prostě bych chtěla, aby fakt měl normální zázemí a prostě normální rodiče. Se těším jako na to, až uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já třeba.
1: Přeje si 18-letá Anna ze seriálu Bydliště dětský domov. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ještě před 2 hodinami to vypadalo na výsledkově dost nepovedený den českého tenisu. Prapor po vyřazení Marie Bouzkové a Karolíny Muchové nesl Jakub Menšík. A i když úvodní sadu drtivě prohrál, nakonec dokázal českým fandům vykouzlit úsměv na tváři. Smutný ale byl srbský tenista Novak Djokovic, který 25. Grand Slamový titul nezíská. Ve 3. kole Roland Garros ho v 5 setech porazil 19-letý Brazilec Fonseca. Detaily už za pár minut v pravidelném přehledu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Cyklista Jan Hirt usiloval o triumf královské 19. etapy Gira d'Italia. Nejlepší z trojice Čechů závodu se dostal do úniku v cíli, ale na 11. pozici zaostal o necelou minutu a půl za vítězným Američanem Kusem. Růžový trikot pro celkového lídra udržel v Dolomitech Dan Jonas Vingegaard. Tak začíná sportovní přehled, ve kterém bude pokračovat František Typovský. Vítejte.
1: Hezký večer. Sport. Tenistka Marie Bousková si na Roland Garros v osmém finále nezahraje. Nad její síly byla nasazená osmička Mira Andrejevová z Ruska, která v zápase na centrálním dvorci Filipa Šatriéra zvítězila 6-4 a 6-2. Bousková po utkání uznala, že Ruska byla lepší.
2: Každý Grand Slam bojuje o to, že ho chce vyhrát, takže jedna z nejlepších hráček, co tady máme teďka ve světě. Není to jednoduchý protivník, hrát je hodně fyzický tenis, supravě se pohybuje, takže těch příležitostí, když už nějaký přijde, tak jich je málo. A samozřejmě jednu z jejich silných stranek je, když potom ten set vyhraje, nebo už je potom trošičku hůře vede, tak tam potom je nemilosrdná.
1: Ve třetím kole vypadla i Karolína Muchová, která prohrála se Švýcarkou Teichmannovou 0-2 na sety. Naopak Jakub Menčík je v osmi finále, poté co obrátil souboj s Australanem Deminorem a zvítězil ve čtyřech sadách. Kajakář Jakub Krejčí se v úvodním závodu světového poháru vodních slalomářů dostal na stupně vítězů. Na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublani skončil český reprezentant třetí, když zaostal za vítězným Italem Ferracim a stříbrným Polákem Pašiutem. Mezi kajakářkami obsadila Amálie Hilgertová 11. příčku, poté co dostala ve finále 50-sekundovou penalizaci. České volejbalistky už se v Číně chystají na start nového ročníku elitní ligy národů. 11. tým minulé sezony na čtyřdenním kempu odehrál i přípravný duel proti domácímu celku. Češky zvítězily 3-1 na sety. Podle reprezentační blokařky Eli Kulisiány se národní tým musí sžít s náročnými podmínkami v Ázii.
3: Já osobně časový posun zvládám dobře, vím, že někdo špatně spí trochu, ale bojujem. Vedro je teda veliký, naštěstí tady v té hrací hale bylo trošku líp, jinak v posilovně a v tréninkové hale venku je fakt vedro, takže s tím trošku bojujem, ale musíme se na to zvyknout.
1: Ligu národů zahájí české volejbalistky ve středu v Nantingu soubojem s Čínou. Tři české páry postoupily do osmifinále beach volejbalového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v play-off dvojici Tadeáš Trousil, David Schweiner a Ondřej Perušič, Jiří Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší šestnáctku probojovali Kajlíňu Šejfrová s Martinou Meixnerovou. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě zítra v 10 hodin. A hokejové mistrovství světa v roce 2030 uspořádají Finsko a Lotyšsko. Hrát se bude v Helsinkách a Rize. Rozhodl o tom kongres Mezinárodní hokejové federace IIHF. Za rok bude turnaj hostit Německo. Poté se elitní hokejisté představí ve Francii a na Slovensku.

0: Radiožurnál je s vámi v 9:30. A taky Anna Horáčková se zprávami.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že americká námořní blokáda u íránských břehů skončí. Na svou síť True Social bez dalších podrobností napsal, že lodě zachycené v Hormuzském průlivu kvůli blokádě můžou zahájit proces návratu domů. Zároveň dodal, že zasedne se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde má definitivně rozhodnout o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Podle dřívějších informací webu Axios údajně dosáhly obě strany velkého pokroku právě ohledně dohody o prodloužení příměří a už chybí pouze Trumpův podpis. S hledáním bydlení nebo práce má propuštěným vězňům pomáhat nová platforma. Cílem chystaného webu Pro výstup je to, aby odsouzení zůstávali na svobodě i po odpykání trestu. Do vězení se totiž vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Uvádí to asociace organizací v oblasti vězeňství, která společně s vězeňskou službou zajišťuje vývoj platformy. Web poradí třeba i s pomocí týkající se oddlužení nebo závislostí. Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur v přepočtu bezmála 250 miliard korun z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová, a to po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí. A maďarští studenti se budou moct od začátku příštího akademického roku opět účastnit programu studijní.

0: pobytu Erasmus. A v Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Stát na jejich záchranu vyčlenil přes 2 miliardy korun. Z 30 objektů radnice už nechala opravit střechu kavalíru a kamennou hráz takzvané batardo. Teď se řemeslníci pustí do oprav dalších dvou budov, které jsou v havarijním stavu. Terezín opraví z programu Ministerstva kultury střechu na bývalé zbrojnici a začne taky rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu. Sport. Čeští reprezentanti v malém fotbalu jsou na mistrovství Evropy v Bratislavě dál neporažení. Vyhráli i druhý zápas základní skupiny. Po úvodním triumfu nad Portugalskem zdolali výběr Izraele 2-0. Vedou tabulku skupiny B a mají jistý postup do play-off. Zítra Češi uzavřou skupinovou fázi soubojem s Bulharskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D2 u sjezdů na Hustopeče a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Hustopeče policie hlásila požár nákladního auta. Na 27. kilometru byly nebo stále ještě jsou neprůjezdné dva pruhy. Kolona se v místě požáru nákladního auta netvoří. Na dálnici D1 za Prahou do Brna už bez kolony od sjezdu na Benešov po omezení už Šmejkalky kilometry 21 až 23 ještě místy hustší provoz. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Vlašim stojí nákladní auto. 49. kilometr, dejte pozor, blokuje část odbočovacího pruhu z dálnice. Na Pražském okruhu východní části směr D1 šetří srážku dvou osobních aut. Je to u sjezdu na dálnici do Hradce Králové, 60. kilometru, vše je na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Začátek víkendu bude oblačný až zataženým s lokálními přehánkami a místy taky bouřkami. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě maximálně 22. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobrý večer, jak se vám líbí tato zpráva? Mě tedy moc. Když nemůžou lidé za hudbou, přijede hudba za nimi. Takový je smysl hudebního autobusu, který už několik let pravidelně výjíždí od základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě. Zastavuje u místních domovů pro seniory a žáci v nich koncertují. Píšeme o tom na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Helena Pánková je ředitelkou odboru parků a zahrad správy Pražského hradu a právě dnes byla hostem Radiožurnálu. Rozhovor si poslechněte krátce po 22. hodině a kdo ví, třeba vás inspiruje k výletu do Prahy.

0: Policisté a záchranáři zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Objevili tam 25 vyhladovilých seniorů bez řádné péče. Žádný z nich nepotřeboval podle záchranné služby převoz do nemocnice. Na případ upozornil server Novinky.
1: Za zavřenou bránou penzionu byli rodinní příslušníci seniorů, balili jejich věci do aut a odváželi je pryč. Na místě byli od středečního večera také policisté, potvrzuje jejich středočeská mluvčí Michaela Richtrová.
2: Kladenští kriminalisté se už od září loňského roku celou tou událostí tam zabývají, vedou trestní řízení kvůli možnému podezření ze spáchání trestné činnosti, kterou ale nebudeme nyní blíže specifikovat, jelikož je vše ve fázi prověřování.
1: S balením věcí seniorů pomáhali také ošetřovatelky, které v domově pracují. Lidé tam byli zanedbaní a měli hlad, popisuje Aneška Černá z kladenské pobočky Českého Červeného kříže, která vychází ze zjištění svého kolegy.
3: Naplnil auto potravinama, konzervama, těstoviny, rejží, paštíkama, prostě co jsme měli, a odvez to do Lhoty, kde teda zjistil na místě, že je tam 25 seniorů, kteří vlastně nemají co jíst, nemají tam žádnou péči. Nikdo se o ně nestará.
1: Zdravotní stav seniorů prověřili lékaři středočeské záchranné služby, říká její mluvčí Monika Nováková.
4: Operační středisko vyslalo na místo lékařskou posádku a inspektora provozu. Vyšetřili jsme všechny klienty daného zařízení. Nikdo z nich nepotřeboval převoz do nemocnice.
1: Penzion se na svém webu prezentoval jako domov s pečovatelskou službou, ve kterém je přes den kmání odborná péče a v noci zdravotnický dozor. O část seniorů se postará středočeský krajský úřad. Podle jeho mluvčí Zuzany Žítkové lidem zajišťuje převoz do dalších zařízení.
5: Někteří ze seniorů zamíří domů ke svým rodinám, pro další pak bude zajištěno ubytování u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.
1: Jedna z tamních pracovnic v rozhovoru pro server Novinky připustila, že penzion k 1. červnu končí a seniori budou muset areál na kraji malé obce opustit. Majitel má podle ní jiného podnájemce. Z Lhoty na Kladensku, Richard Webs, Radiožurnál.

V další reportáži večerního radiožurnálu se vydáme do severních Čech. V bývalých uhelných lomech v Ústeckém kraji by mohla v budoucnu růst tráva, která je příbuzná cukrové třtině. Její odolnost a využití teď zkoumají vědci. Nás to zaujalo, připravili jsme reportáž, za chvíli uslyšíte.

0: Nový typ odolné rostliny testují vědci na území lomu ČSA na Mostecku, kde skončila těžba uhlí. Ozdobnice obrovská má pomoci s obnovou narušené půdy a v budoucnu by se mohla stát zdrojem biomasy, ze které se dají vyrábět třeba peletky na topení.
1: Teď tady připravujeme 4 brázdy, pak přijede speciální vrták a tím uděláme vlastně díry a do každé díry zasadíme rostlinku miskantu.
2: Řekla mi Lenka Žižková z Ústecké univerzity Fakulty životního prostředí. Spolu se zahraničními studenty připravují na testovacím poli půdu pro zasazení ozdobnice. Proč vědci testují právě ozdobnici obrovskou, mi řekl Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
3: Tráva příbuzná třeba cukrové třtině nebo kukuřici, roste až 4 metry a produkuje nějaký 50 tun suché biomasy za rok.
2: Místo po těžbě uhlí si vědci vybrali kvůli nižší kvalitě zdejší půdy.
3: Je to posttěžební lokalita chudá půda, navíc pod Krušnýma horama máme jaksi sucho, srážkový stín.
2: Ozdobnice obrovská je invazivní druh, který například na jihu Čech dělá starosti ochráncům přírody i zahrádkářům. To ale u druhu vysazovaného na území uhelného lomu podle Josefa Trégla nehrozí.
3: Tahle ta rostlina je hybrid, takže netvoří semena. Bez těch semen jako nehrozí, že tady zafouká vítr a bude tady miskantus po celém Ústeckém kraji.
2: Vysazeno bude 2000 sazenic na ploše 1 km². Rostlina by mohla mít podle vědců široké využití.
3: Trošku dřevnatější slám, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír, taky nějaký vlákna, nějakou izolaci.
2: Pokud se ozdobnici obrovské bude v lomu ČSA dařit, mohou ji následně využít při rekultivacích i v okolních lomech, říká Vít Kopecký za těžařskou skupinu Seven.
4: Například na lomu Vršany, kde ještě třeba bychom to právě využít mohli, ale například to můžou využít kolegové v severočeských dolech, na dolech Bílina a nástup Tušimice.
2: Už v červenci by mohlo být zřejmé, jestli se ozdobnici ve srážkovém stínu Krušných hor daří. Z Mostecka Jan Beneš. Radio Žur.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
2: Ruský prezident Putin odmítá, že by dron spadlý v Rumunsku pocházel z Ruska. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení, hlasování zablokovala opozice. Baník Ostrava čeká poslední zápas sezóny. První fotbalovou ligu v Táboře bude hájit s náskokem 3-0. A počasí začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ruský prezident Vladimir Putin popírá, že by dron zřícený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o stroj z Ukrajiny. Šéf Kremlu taky navrhl, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to už dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. Incident odsoudili čeští politici, ale taky třeba šéf NATO Mark Rutte. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil pád dronu za porušení mezinárodního práva a předvolal si ruského velvyslance v Paříži.
4: Pokud je ohrožená bezpečnost země NATO, může být odpověď ničivá. Severoatlantická aliance je nejmocnější bezpečnostní aliance na světě.
5: Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil pád ruského dronu v Rumunsku za další pokus ruského prezidenta Vladimira Putina zamaskovat neúspěch ve válce na Ukrajině. Podle něj neoslabí ochotu Paříže podporovat Kyjev. Šéf francouzské diplomacie zdůraznil, že Ukrajina vyhrává dronovou válku a že Rusko přichází o víc mužů, než dokáže rekrutovat. Francie má v Rumunsku 1500 vojáků, kteří se podílí na ochraně východní hranice Severoatlantické aliance. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci řešili pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledku trvala 5 hodin. Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14:00, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. A sněmovna se tak k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
6: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
2: Sněmovna měla odpoledne jednat taky o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Podle svazu mají zemědělci problémy v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že je ani není možné sklízet.
7: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
8: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
7: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
9: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
7: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv ze středních Čech. Věra Hájíková, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík je v osmifinále Roland Garros. Postoupil tam poté, co zdolal Australana Deminora 3-1 na sety. Na pařížské Antuce naopak končí Srb Djokovic, který podlehl Brazilci Fonsekovi v 5 sadách. Fotbalisti Baníku Ostrava a Táborska se chystají na odvetu baráže o nejvyšší soutěž. Prvoligoví Ostravané vyhráli úvodní zápas 3-0 a na jihu Čech můžou stvrdit setrvání mezi elitou. Baník v posledních dnech sbírá vítězství a to podle záložníka Slezanů Ondřeje Křičfalšiho obrátilo i atmosféru v klubu.
10: Tak otočila se 100%, začali jsme vyhrávat, máme 3 výhry v řadě, což jsme vlastně celou sezónu neměli, takže v tomhle tom je to pozitivní a ta nálada jde znát. Když jsme prohrávali, tak nebylo na tréninku moc úsměvů, bylo to hodně negativní a já to úplně nemám rád. Já jsem takovej, který si z toho tak tolik tu hlavu nedělá, prostě hraje ten fotbal, protože mě to baví a protože se chci ukázat.
2: Barážová odveta mezi Táborskem a Ostravou začne zítra ve 13 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D1 na Vysočině a v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je u sjezdu na Osovou Býtýšku hlášená nehoda. Kilometr 152,5, je to mimo kamery, místo havárie aktuálně volně průjezdné. Dálnice teď bez kolon. Na Pražském okruhu východní části směr D1 se objíždí následky nehody. U sjezdu na dálnici do Hradce Králové 60. kilometru. Vše na krajnici. A poblíž na okruhu, ale opačně směr D10 do Mladé Boleslavy, 60. kilometr, na krajnici stojí nadměrný náklad. V Brně ve Vídeňské ulici havarovali 2 skútry. Nehoda je u mostu přes Svratku na křižovatce s městským okruhem ulicí Poříčí. Jsou tam záchranáři, čekejte omezený průjezd a podle aktuální zprávy policie je teď místo nehody neprůjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s těmi lokálními přehánkami, ale také bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Teď už nabízíme reprízu dnešního hosta Radiožurnálu, moderuje Libor Bouček.
12: Vystudovala krajinářskou architekturu v Brně, profesní dráhu začala v zahradnictví Ctěnice a v ateliéru Kvítková a Beran, působila v IPR Praha, kde se podílela na přípravě založení příměstského parku Soutok. Od roku 2020 spravovala park Národní kulturní památky Vyšehrad, kde se věnovala koordinaci péče o zeleň a koncepčnímu rozvoji a v současnosti je ředitelkou odboru parku a zahrad správy Pražského hradu. Helena Pánková je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji vám dobré dopoledne.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Musím okamžitě navázat to, co bylo bezprostředně před námi, což je předpověď počasí. Myslím si, že spousta posluchaček a posluchačů bude víkend věnovat zahradě. Stejně jako vy. Takže máme leco společného.
13: Rozumě.
12: Co říkáte na to sucho?
13: Je to strašný.
12: Že jo?
13: Je to opravdu, jako jak byly teďka v květnu ty deště, tak oni vždycky krásně minuli Prahu a začali od Prahy na východ. Takže já jsem byla minulý víkend na výletě v Českém krasu a měla jsem pocit, že je konec srpna, že stačí škrtnout cirkou a celý to splane. Takže doufám v deště, jako všichni správní zahradníci.
12: No a je to rok výjimečný? Já se neptám z toho klimatologického hlediska, ale přijde mi, že často ten pohled člověka, který je odborníkem na zahrady, je daleko důležitější. Je to fakt zvláštnost?
13: Je to zvláštnost. Jako říká se, že za posledních 60 let je to nejsušší jaro. Takže je to extrém. Jo, ale vzhledem k tomu, že těch extrémů za posledních 10-15 let každý rok přibývá, každý rok je teplotně rekordní, tak myslím, že vlastně není to výjimečné v tom, že je to výjimečné, jestli to tak můžu říct.
12: Člověk, který stojí v čele Pražského hradu, tak si myslím dá možná jednu z nejfundovanějších odpovědí, co s tím žlutým trávníkem teď dělat.
13: Tak teď ještě má smysl zalívat, jo? Teď fakt má smysl zalívat. Jakmile už je teplota trvale nad 30 stupňů, tak ten trávník jde do dormance bez ohledu na to, jako jak ho zalíváte. Takže on nechce růst, chce spát. Jo, je to stejný jako zimní spánek, akorát je to jakýsi spánek z horka. A vlastně nemá moc smysl ho přihnojovat nebo mu věnovat nějakou extra péči, spíš po něm třeba moc nešlapat a počkat, až zaprší, až se ochladí.
12: My si budeme pochopitelně povídat dál, ale tohle mi napadá. Řešíte tedy podobné problémy jako my, zahrádkáři?
13: Řešíme.
12: Jsme si blízko.
13: Rozhodně, rozhodně, jsme úplně na stejné lodi.
12: To jsem rád. Helena Pánková je dnes hostem Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.

0: Helena Pánková je ředitelkou odboru parků a zahrad správy Pražského hradu, ale mě zajímá to studium, jak si člověk vybere a proč krajinářskou architekturu.
1: Tak to je samozřejmě věc, kterou jsem promýšlela někdy jako před 35 lety, nebo před 30, takže už přesně nejsem schopná popsat svoje myšlenkové pochody.
0: Musíme jít do detailu, ale určitě, že tenhle směr, co jste chtěla dělat?
1: Určitě teda? Jsem chtěla mít blízko k přírodě a k rostlinám. Jo? To opravdu tam si prostě nějaká genetická zátěž a mě to hrozně bavilo od dětství. A zároveň jsem chtěla vlastně se nějakým způsobem podílet na něčem, na vzniku něčeho krásného. Takže nejenom tu přírodu studovat, ale i vytvářet prostředí, kde se s ní pracuje, a k tomu ta krajinářská architektura je úplně ideální.
0: Když to rozdělím z toho pohledu, tak co je teď větší oblast vaší práce? To makro, to znamená pohled na ten celek, a nebo to mikro, to znamená starost přímo o ty jednotlivé rostliny, protože ten obor dle toho názvu odkazuje spíš na tu makrooblast.
1: Určitě, já jsem jako i v té pozici, ve které jsem, tak já už vlastně teďka mám ten pohled opravdu hodně zeširoka, jo, takže mám dohromady ve správě 160 hektarů parku, k tomu teda patří i Lánský zámecký park, a koukám se opravdu spíš na ten celek, na ty procesy, na ty projekty, které se tam připravují, co by to ještě chtělo, jaký odborníky bychom ještě měli zapojit, abychom to vylepšili a posunuli, takže určitě ta krajinářská služka spíš než ta zahradní.
0: Jak moc je tenhle makropohled a vůbec ten obor rozvinut na území Česka, protože i tohle je relativně pořád velmi mladá disciplína.
1: Poměrně ano, ale řekla bych, že si nevedeme vůbec špatně. Ještě před tak 20 lety vlastně krajinářská architektura nebyla úplně vnímána jako významný partner třeba při územním plánování, a teďka každou chvíli vlastně se mluví o tom, jak je důležitý mít stromy v ulicích, že opravdu musí být vysazený tak, aby se k ním dostala voda, aby nebyly vlastně vysazený v takových jako betonových malých kopkách. Jo, opravdu je to téma, který už začíná být zajímavý i mediálně, ty města se o to zajímají taky, chtějí mít ten veřejný prostor vlastně obyvatelný pro svoje občany, a k tomu patří i ta zeleň, takže myslím, že i politicky se to vlastně stává docela jako důležitým tématem, což nám samozřejmě hrozně jako posílá vítr do plachet.
0: Přiznám se, že v téhle oblasti, co by laik, co by člověk, který je jenom uživatelem toho města a možná částečně zahrádkářem, tak předpokládám, že si musíme hodně mýlit. Jaké jsou ty mýty, které člověk má směrem k té krajině? Všude zelený trávník třeba, to by si každý přál. Nebo stromy, kde by nesídlili ptáci, aby pochopitelně neznečišťovali ta auta.
1: Jasně. Mýtu se k tomu stavuje hrozně moc. Jo. Tak třeba to, že trávník je vlastně jednoduchá a levná plocha na údržbu, tak to je třeba takový hodně častý mýtus. Jo. Pokud chcete mi ten trávník takový, jaký si představujeme, opravdu ten zelený měkoučký koberec, který jako úplně sálá tou vláhou ráno, tak to je vlastně jeden z nejnáročnějších prvků. Musíte na něm být skoro každý den, zalívat, hnojit, řídit podzimní hnojení, jarní hnojení, jako opravdu je to skoro až jako alchymie nebo chemie spíš než pěstování. Jo, tak to bych řekla, že je jeden takový hodně častý mýtus. On se snadno projektuje, protože říct, tady bude 10 metrů čtverečních trávníků, nevyžaduje žádný složitější myšlenkový proces, ale jako samozřejmě potom ta udržitelnost tam třeba vůbec nemusí být.
0: No, jak složité je právě tu odbornost předat té samosprávě, protože já si umím úplně přesně představit, a jsme navíc před komunálními volbami, že jeden z těch marketingových triků, nebo ne triků, ale postupů, může být ten, a tady bude trávník a tady to bude zelené. Na to si myslím, že člověk bude slyšet. Tak jak moc to ta odbornost vstupuje a jak moc je vítá na té samosprávě? Zlepšuje se to?
1: Já si myslím, že se to zlepšuje. Já si myslím, že se to určitě zlepšuje, protože ty samosprávy, když tam nemají ty odborníky, který by aspoň jako z pozice externisty jim radili a říkali, tohle vám nebude fungovat, tak oni se opravdu jako setkávají se selháváním. Jo? Znám ulice v Praze, kde se vyměňují stromy každý 2 roky, vždycky se vysadí, 2 roky tam živoří, pak to teda konečně umře, oni to zase jako vyhrabou, dají tam nový výpěstek a ta rostlina tam nemá šanci se uchytit. A není to tím, že je tam potřeba dát jiný druh. To je to, že to prostředí prostě nepodporuje existenci stromu. Jo? A je potřeba, aby ten příslušný úředník se tomu věnoval a řekl si, dobře, tak buď to tam žádný strom prostě nepatří, protože ho tam nedokážeme prostě ujmout, jo, není možný pod ten chodník třeba dát větší prostor se zeminou, s nějakým prokořenitelným substrátem, a tím pádem tam třeba strom nemůže vůbec být, anebo teda dobře, může tam být, ale musíme ten prostor vytvořit, pak je potřeba udělat rekonstrukci celé té ulice, třeba přeložit sítě o metr vedle, aby do nich ten strom nerostl, a už, ale to vyžaduje větší investici a opravdu jako projekt. Není to takový to jednorázový, jedeme nakoupit stromy, teďka jsme dostali 20 tisíc na nákup stromů, tak pojďme vysázet stromy v ulicích. Jo? Takhle to fakt prostě v tom městě už bohužel nemůže fungovat.
0: No, ale musím říct, že tenhle element, aspoň něco by občanů Prahy strašně chybí. To vysvětlení toho, protože člověk opravdu vidí, ne, strom tady bude, tak tady přece bude růst, ale tohle odborné pozadí zatím není, tak zaplať pánbu, že ten dialog probíhá, a teď ještě, abyste to komunikačně dostal k nám. Kam vy chodíte nejčastěji, abyste si užila tu městskou zeleň? A ještě bych opomenul Pražský hrad, chvíli k tomu se dostaneme. Co je to místo v celém Česku, abychom nebyli pragocentriční?
1: Městskou zeleň, ne, na rovinu, já fakt jako z celého srdce miluji Pražskou stromovku. A hrozně ráda se tam chodím koukat i kam to posouvají, protože ta už je tak 20 let jako dobře nastartovaná, sází se tam, ale hezky se zapěstovávají stromy, je tam vidět ta kontinuální péče, kontinuální rozvoj, a fakt jako je to strašně krásný, jak si lidi jako našli silný vztah k tomu, jezdí tam z okolních čtvrtí, ale i z, jako i z nesousedních, a je to vlastně takové fakt jako zelené srdce té Prahy. Je to krásně napojené vlastně na Vltavu a na ty stezky podél Vltavy, takže to může být jak cíl nějakého výletu nebo vlastně zastávka. Je to opravdu jako krásné místo.
0: A zároveň to naznačuje, jak důležitý je takový element v rámci celé komunity a v rámci celé kultury v tom nejširším slova smyslu. Když něco rozhodne člověk na téhle bázi, jak dlouho trvá, než dojde k tomu cíli?
1: To je kámen úrazu, hrozně dlouho. Hrozně dlouho. Když chcete takhle velký park vlastně dostat, řekněme, z nějakého nešťastného stavu, kde ta stromovka byla zejména po povodních v roce 2002, do toho, kde je teďka, tak nejdřív musíte vysoutěžit, udělat vlastně ideální architektonickou soutěž, protože tohle je prostor, který si prostě zaslouží, kde se opravdu musí rozhodovat odborně o tom, který ten projekt je nejlepší. To samo o sobě nějakou dobu trvá, pak se nějakou dobu projektuje, pak se připravují ty investice, a než vy vlastně vidíte ty vzrostlé stromy, na které se tam všichni jako těšili, tak to trvá třeba 20 let. Takže opravdu to chce prostě trpělivost, kontinuitu, pořád tu věc tlačit, průběžně do ní investovat, nezaseknout to jenom proto, že to ještě nemáme hotový, když to trvá 10 let, protože v našem oboru prostě 10 let není žádná míra. A ideálně je si počkat třeba 50, pak to bude opravdu dobrý.
0: My to z té přírodovědy víme už několik desítek let, ale je někdy složité v rámci té touze po dokonalosti si to znovu připomenout. Za chvíli se zaměříme na Pražský hrad, protože tam je doma Helena Pánková.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: S Helenou Pánkovou si povídáme o zahradách. Myslím si, že pro mnohé dnes vyhlížená kratochvíle na celý víkend, protože jaro je v plném proudu. Stejnou kratochvíli má i Helena Pánková, nicméně pro ní jsou to zahrady Pražského hradu, takže daleko větší komplex a daleko náročnější práce. Já se musím zeptat, to mě strašně zajímá, ten přestup. To mi přijde jako opravdu cesta ze Sparty do Slávy nebo z Barcelony do Realu Madrid. Jak je mezi odborníky vnímán ten přestup z Vyšehradu na Pražský hrad?
1: Jak je vnímá mezi odborníky?
0: Nebo co to i jako znamená?
1: Jako, já mám velkou podporu, jo, ale co to znamená? No tak jako Vyšehrad je překrásný městský park, je to národní kulturní památka, je to dávné sídlo Přemyslovců, je to národní symbol, je to úžasné místo, ale samozřejmě jako z hlediska té krajinářské architektury je to jako přece jenom něco jiného než ty zahrady Pražského hradu. Jo, vlastně ty parky Vyšehradu začaly vznikat v 19. století a vždycky byly takový jako téma doplňkového charakteru. Mm-hmm. Zatímco na Pražském hradě dva z těch větších komplexů zahradních, Královská zahrada a Jižní zahrady, opravdu vznikaly de facto jako reprezentační prostory pro tehdejšího panovníka. V případě Královské zahrady do ní jako opakovaně vlastně ty králové vstupovali ve smyslu, že si tam něco vymínili, chtěli nějakou změnu, chtěli nějakou investici, takže přeci jenom opravdu tam jako i ta kontinuita historická je jako jiná.
0: No a v čem přesně ta historická kontinuita je? Co se musí zachovat? Co, když jste vstoupila, co vlastně tam je vidět jako to dědictví postaletí?
1: Tak samozřejmě stavební architektura, velká část sochařské výzdoby, které jsou součástí těch zahrad. Jo? To k zahradám patří, takže Královská zahrada vznikala v přímý vazbě na letohrádech královny Anny, který mimochodem teďka jde do rekonstrukce. Takže se na ně nějakou dobu nepodíváme, až se na ně podíváme, tak bude mnohem krásnější za příští podzim. Každopádně to bylo v 16. století a to založení té zahrady si vymínil a zainvestoval cestoval přímo tehdejší císař Ferdinand, který vlastně po vzoru tehdejší módy, a tou módou byla věda a poznání, tak vlastně chtěl založit zahradu, ve který by schraňoval a sbíral různé kuriozity a zajímavosti z celého světa, což v té době byly třeba tulipány. Říká se, že v královské zahradě se pěstovaly tulipány jako na prvním místě v Evropě a až teprve mnohem později vlastně dospěly do Nizozemí, kde způsobili tu slavnou tulipánovou horečku, ale třeba citrusy nebo různé další tropické keříky. Takže ona to byla de facto taková tropická studijní zahrada a zároveň trošku, řekněme, to mělo podobný, mělo to ten status, jako má dneska Bentley nebo nějaký luxusní auto, prostě kdo byl boháč a chtěl se opravdu předvést, tak měl nádhernou zahradu s úžasnou sbírkou.
0: Ale převažovala tam ta užitnost a věda do jisté míry. Dá se pak říct, že na vrcholu to bylo díky Francii a díky zámku ve Versailles, že to bylo zlaté období toho zahradního umění?
1: Úplně bych to neřekl takhle jednoznačně. Ono má stejný vývoj jako všechno ostatní umění, takže nedá se říct, že jedna konkrétní doba byla jako vrchol, ale rozhodně Francie do toho velmi investovala a řekla bych, že za Ludvíka bylo na vrcholu to, že ta zahrada je ten reprezentační sál. Vlastně ty zahrady ve Versailles opravdu měly sloužit k tomu, aby se po nich korozovalo, aby ta smetánka společenská si tam povídala, vypadala krásně, byla krásně oblečená, tam byly mezi nimi ty ornamentální záhony, které vlastně vypadaly podobně jak ta společenská smetánka. Myslím si, že to musel být úžasný pohled.
0: Tenhle trend se dostal i do zahrad Pražského hradu. Je tam někde k vidění?
1: V takovém fragmentu právě v té královské zahradě na vstupu, tam jsou ornamentální záhony a to je taková poslední reminiscence toho té renesančně barokní fáze té zahrady. Ona původně vlastně v takovýchhle různých mašličkách a lilijicích a různých dalších ornamentech vypadala úplně celá. A pak se samozřejmě v těch následujících staletích proměnila.
0: Kolik těch zahrad vlastně zahrnuje ten objekt, největší světový hradní komplex, který Pražský hrad?
1: No, to jste mě teďka dostal, musím si to spočítat na prstech, ale dalo by se říct, že vlastně třeba 5-6 jako názvu, když nepočítáme Jelení příkop jako zahradu a Chodkovy sady, které jsou vlastně městským parkem jako zahradu, tak to bych řekla, že jsou takové jako témata zvlášť a pak je tam královská zahrada, komplex jižní zahrad obsahuje zahradu Rajskou na Valech a Hartigovskou, no a pak je tam horní Lumbeho zahrada a dolní Lumbeho zahrada.
0: A co se týká těch Chodkových sadů, tak troufám si tvrdit, že to bude jedna z velkých výzev. K tomu se možná ještě dostaneme právě, aby se to integrovalo, propojilo Pražský hrad s tím městem. Ale kolik těch zahrad je přístupných? Je něco, co je utajeno na Pražském hradu? Nebo utajeno, co je uzavřeno? Ne, utajeno, netají se vůbec nic, žijeme ve svobodné zemi, takže se nic netají ohledně Pražského hradu, ale něco, co je uzavřeno veřejnosti?
1: Donedávna byla uzavřená Hartigovská zahrada, která patří právě k těm jižním zahradám, ale co tam bylo?
0: No,
1: my jsme dlouho pátrali, proč je uzavřená, jestli jsou to nějaké bezpečnostní důvody, nebo čím to je, pak vyšlo najevo, že to v nedávné době ta předchozí správa vlastně nechala zavřít, zkrátka proto, aby se tam nemuselo uklízet. Takže po této rozsáhlé detektivní práci jsme se rozhodli, že jí dáme trochu do pucu a zase jsme ji otevřeli veřejnosti.
0: Takže ta je otevřená, my se dostaneme k těm dalším a musím říct,

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Informoval o tom rumunský prezident Nicu Jordan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Ruský prezident Vladimír Putin to ale spochybnil, tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Rusko za incident odsoudili zástupci NATO, Evropské unie, Ukrajiny a některé evropské země, včetně Česka, Německa a Maďarska. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42,97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39,72 korun. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě i v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus přiletěl do Konga a chce tam podpořit lékaře, kteří tam bojují proti epidemii eboli. Místní zdravotnický personál čelí nedostatku vybavení i potravin. Podle Tedrose lze epidemii zastavit, označili ji ale za velmi složitou. Epidemie propukla v polovině května na východě Konga. V zemi je podle Světové zdravotnické organizace přes 900 případů podezření na ebolu, z toho 223 lidí zemřelo. A do výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie se přihlásilo 5 zájemců. Na sociálních sítích to oznámilo ministerstvo kultury, které chce vybrat vedení v dvoukolovém řízení do konce června. Šéf rezortu Otto Klempíře za motoristy odvolal předchozí ředitelku Aliciu Knast v březnu. Zdůvodnil to tím, že Národní galerie v Praze potřebuje výraznější odborný rozvoj a že by taky měla mít ambici se posunout mezi přední evropské instituce. Sport. Hokejisti Švýcarska odehrají sobotní semifinále domácího mistrovství světa bez útočníka Tima Mayera. Hvězdný hráč zámořského New Jersey a čtvrtý nejproduktivnější Švýcar na turnaji dostal jednozápasový trest.

0: za čtvrtfinálový faul na Švéda Sundqvista. Švýcaři v semifinále nastoupí v 15:20 proti Norům. Druhý zápas mezi Kanadou a Finskem odstartuje ve 20 hodin. Radiožurnál Sport nabídne sobotní utkání živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na dálnici D11 za Prahou a nehoda v Brně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Úvaly hlásíte zvěř na vozovce. 13. kilometr.
3: Leží v pravém pruhu sražená srnka nebo nějaká zvěř.
2: Na Pražském okruhu východní části směr D1 stojí auto po nehodě, 60. kilometr u sjezdu na dálnici do Hradce Králové, dobře označené na krajnici. Na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Vlašim nepřehlédněte odstavené nákladní auto. Na 49. kilometru blokuje část odbočovacího pruhu z dálnice. A v Brně je podle policie po nehodě neprůjezdná Vídeňská ulice. Uzavírka je u mostu přes Svratku na křižovatce s městským okruhem ulicí Poříčí. Havarovali tam dva skútry a na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: A zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Helena Pánková je dnes hostem, bavíme se o těch rozsáhlých zahradách, které patří k Pražskému hradu a buďme šťastní za to, že jsou z valné většiny přístupny a že rostou. Mě zajímá, jak velkou moc má příroda na tom místě, jak moc se jí dává volná ruka a kde a jestli člověk může pozorovat i ty rozdíly, protože když jsme zmínili tu Francii, tak pochopitelně tam vidíme dílo aranžerů a zahradníků. Ale myslím, že i na Pražském hradě jsou místa, která můžou tou přírodou překvapit.
1: Rozhodně. Dokonce bych řekla, že takovou ukázkovým příkladem bude Jelení příkop. Tam vlastně necháváme přírodním procesům maximální volnou ruku, tak, abychom pořád zachovali jako bezpečnost a čistotu toho prostoru, ale zejména ty svažité partie do těch opravdu zahradníci nechodí, protože by to bylo o život a snažíme se tam vlastně postupovat tou cestou, že ideálně bychom tam budoucnu ani nesázeli stromy a vlastně by se jenom vybíralo z těch přirozeně nalítlých semínek, semenáčů a zapěstovávali by se do budoucna stromy jenom z nich. Teď to není úplně možné, protože jsou tam stromy, které vlastně nemají moc perspektivu, buď to jsou vlastně dost jako expanzivní, anebo trpí nemocmi, které vlastně neumožní dlouhodobou existenci, anebo jsou vyloženě nežádoucí, tam vyloženě patří třeba pajasan žláznatý, který ho tam teď musíme důsledně odstraňovat, protože ten vlastně opravdu v tom prostředí škodí i člověku, je alergenní a tak dál.
0: No, ty invazní druhy jsou opravdu jako nebezpečná. Člověk je až překvapen, že se tam dostali tedy do Jeleního příkopu. Dá se tedy říct, že to je do jisté míry uprostřed města vážně džungl? Že je to něco, co je naprosto nečekané?
1: Já bych řekla, že naprosto, že zejména jako teďka těch posledních 20, 20, 30, 40 let, to fakt vypadá jako džungle. On byl zřejmě totiž v minulosti bez stromů. On měl tak vždycky takové období, ale když se tam vlastně pásly třeba jeleni nebo nějaká další zvěř, kozy tam určitě byly taky chovány, tak tam vlastně žádné stromy jako být nemohly a vysazovaly se v 19. století akáty a on pak v 20. století docela zarostl a to vlastně ten stav, jak ho vidíme dneska, tak je právě výsledek tohohle zarostení, které je vlastně zároveň strašně krásné, protože když přicházíte třeba od Prašného mostu, koukáte na katedrálu, tak ona vlastně tak jako trčí z té džungle, ze které taky zároveň občas kouká nějaká suchá větev, jenom čekáte, jako až tam uvidíte letícího papouška, je to fakt krásný pohled.
0: Je tohle i třeba do jisté míry záměr, že když se člověk dívá z té severní strany, jak jste zmínila, tak člověk vidí opravdu jakoby ten hrad v té celistvosti. A když to zase člověk otočí a dívá se, má-li tu možnost, je to složitější, ale z nějaké vyhlídkové terasy to 100% ne, na tu jižní stranu, tak člověk vidí sídlo hlavy státu, které vyrůstá z těch honosných zahrad.
1: Rozhodně je to záměr, jako prostě Pražský hrad si v těch zahradách tak jako sedí, lebedí, ono k tomu trošku patří i ten zelený horizont Petřína a myslím, že je to jedna z největších kvalit Prahy, to, že máme takovýhle nádhernou dominantu, která je vlastně zabalená, tak jako obejmutá ze všech stran vlastně stromy a parky.
0: A k tomu ten kontrast přesně, severní pohled z džungle, jižní pohled, jsme zpátky.
1: Tam jsme v jižních zahradách a tam je to přesně naopak, tam příroda nemá vůbec žádný prostor, protože to je vlastně, cílem je tam mít zelený, dokonale ořezaný trávník v perfektním geometrickém tvaru, jak to navrhl Jože Plečník a tam vlastně příroda nemá vůbec žádný prostor, ten jí dát nemůžeme.
0: No ale kdo jí chce, tak si ujde pár kroků a je zpět v té přírodě. Ano. Jak je živo v areálu vlastně, kolik živočichů tam žije?
1: Živočichů,
0: ptáků, hmyzu.
1: Nevíme, jak je to se savci, ale z loňského biologického průzkumu, který jsme nechali vlastně zpracovat pro celý areál Pražského hradu, vyplynulo, že tam máme nějakých asi 200 druhů hmyzu, 40 druhů ptáků, takže je tam vlastně živo velmi, velmi zejména po ránu, když se tam přijdete s ornitologem, tak se tam opravdu to tam zpívá, opravdu to tam lítá. Takže co rozvíjet.
0: Jaký způsob ochrany se volí právě proto, aby ten ekosystém dál žil? Jak se dá vlastně s tím hospodařit?
1: Třeba v případě těch ptáků je to o tom ponechávat jim ty místa, kde hnízdí, takže třeba pracovat i se starými stromy, když vyloženě nehrozí okamžitým pádem na kolem jdoucího, tak je třeba jenom ořezat větve a nechat vlastně ten strom stát jako torzo, nechat těm ptákům vlastně tu dutinu přístupnou, neodstraňovat celý ten strom. To též vlastně platí pro hmyz, jo, který taky hodně často žije vlastně v těch starých rozkládajících se větví nebo v tom starém rozkládajících rozpadajícím se dřevě. Pak samozřejmě taková známá věc je taková ta mozaikovitá seč, luk, když se seče, tak se neposeká všechno naraz, to znamená ty hmyzové, které byly v té části, která se posekala, tak mají šanci si přelézt do té části, která posekaná nebyla, takže je to i tenhle ten přístup. Mozaikovitá seč.
0: Mozaikovitá seč.
1: Ano, ano, ano.
0: No, já se tak postupně zapisuji a přemýšlím, jestli to mohu aplikovat já, ale je to jenom důkaz toho, jak šetrný přístup se volí. Když jste zmínila teď stromy, tak si troufám tvrdit, že stromy jsou symbolem zahrad takových, jaké má Pražský hrad, ale i pochopitelně dalších velkých zahrad. A jak člověk může v tomhle směru uctívat historii, tak o tom se s Helenou Pánkovou budeme za chvíli povídat.

0: Posloucháte Radiožurnál a dnes je hostem Helena Pánková. Bavíme se o zahradách, které patří k Pražskému hradu. Člověk nesmí opomenout Lánskou oboru, která je též ve vaší gesci.
1: Je to...
0: Lánské zahrady tedy.
1: Je to zámecký park Lánského zámku. Tak. Obora je samostatná.
0: Omlouvám se, zámecký park. Ale součástí těch zahrad i toho parku jsou pochopitelně stromy. Jak moc ty stromy vnímat jako památky?
1: Jak které? Máme celou řadu jako velikánů, který opravdu mají nějakou historickou paměť a ty naprosto vnímáme jako památky, ale s ohledem na to, že na rozdíl od památek oni jsou živé a tím pádem jednou zemřou, takže nelze je zachovávat do nekonečna, určitě žádný z nich asi nebude žít tak dlouho, jako máme katedrálu, ale vlastně jsou to takový něco mezi památkou a pamětníkem, řekněme.
0: Ne, že to nejsou někdy památné stromy, to označení. Protože, jestli se nemýlím, tak v tom zámeckém parku je ten dohodový dub.
1: Ten je v oboře. Ale ono je to hnedka vedle sebe, takže... Jasně.
0: No ne, ale že vlastně najednou tyhle ty že to není, nesplně tu kvalifikaci toho památného stromu.
1: On si o tom prostě nikdy nikdo neřekl. Je. Ale když jsem se bavila s arboristy, tak sami navrhovali, tohle byste mohli s agenturou ochrany přírody si projednat a mohl by se z toho stát památný strom hnedka u několik těch jedinců, takže možná tímhletím směrem půjdeme.
0: A platí to jak na Pražském hradě, tak tedy v zámeckém parku v Lánech.
1: Ano, ano.
0: Pro tu představu, kolik lidí vlastně s vámi spolupracuje, jak velký ten tým je a kolik my jich vidíme?
1: Jestli si dobře vzpomínám, možná teďka nemám úplně aktuální čísla, protože přece jenom je nějaká fluktuace, ale myslím, že mám 28 zahradníků na Pražském hradě a 22 v zámeckém parku Lány. Je to velký tým.
0: No a asi to sebou přináší i komplikace. Je to jedna z nejnavštěvovanějších památek celého světa, tak s čím musí zahradníci počítat a v čem je to odlišné, než je práce na jiném místě?
1: No, tak jo, ten návštěvnický provoz je velmi specifický. Pražským hradem projde, no za loňský rok prošlo téměř 10 milionů návštěvníků a velká část právě projde i těmi zahradami. No a když prochází návštěvník zahradou, tak už tam musí být zalito, musí být posečeno, musí být, pokud je potřeba něco pohnout nebo chemicky ošetřit, tak tohle taky musí proběhnout předtím. To znamená, ten tým je opravdu situaci, zejména třeba v jižních zahradách, které jsou nejvíce exponované návštěvnicky, že musí třeba v létě přijet na 5:00 ráno a zalít a vlastně všechnu tu práci stihnout ještě před tou otvírací dobou, protože pak už se tam vlastně nedá pracovat.
0: V 5 ráno prostě jednoduše tedy začíná.
1: 5 ráno začíná práce. Ani ne, že se v 5 ráno vstává, v 5 ráno začíná práce.
0: To je ta jedna oblast, ale předpokládám, že i tou další oblastí je využití těch květů ze zahrad a pochopitelně i ta následná práce, která patří k ceremoniálům, tak i tohle je ve vaší gesci a i
1: ano,
0: ti lidé, kteří tohle zajišťují, jsou ve vašem týmu.
1: Ano, já mám pod sebou tým dekoratérů floristů, což je jako skvělá parta kreativních lidí. Někteří jsou v Lánech, někteří jsou na Pražském hradě a jejich práce vlastně není na veřejnosti nikdy prezentovaná, protože oni vlastně vyzdobují ty státní a protokolární akce. A výjimkou je jedna akce Den otevřených dveří Pražského hradu, na který bych teda ráda pozvala. Je to sice až v prosinci, ale tam se vlastně můžete právě podívat na dílo rukou našich dekoratérů, který třeba teďka při tom dubnovém dní otevřených dveří opravdu odvedli fantastickou práci. A myslím, že je to opravdu jako výjimečná věc, která fakt není běžně k vidění.
0: A je to pro ně stejně výjimečně jako pro nás návštěvníky, že jsou součástí právě toho Pražského hradu?
1: Naprosto, naprosto. Oni se to opravdu uvědomují a mají tu práci ze srdce rádi, moc jí váží. A řekla bych, že pro ně je právě vrcholem té práce ten Den otevřených dveří. Oni se fakt těší, až to ty veřejnosti ukážou. A dokonce oni mají takový zvyk, který údajně měl Karel IV., jak se tak jako převlékl za obyčejného člověka a vmíchal se mezi lid, aby se vyslechl, co se o něm povídá. Tak ty dekoratéři to dělají úplně taky, to je úplně stejně taky. Takže oni tam celý den jsou v tom davu. Přitom mě otevřených dveří a poslouchají, co si lidi říkají o jejich dekoracích a pak se třeba podle toho příště zařídí.
0: To je ta mikropráce, ale mikro neznamená označení dle významu, ale to ta skutečně práce s tím samotným výsledkem. Mě ještě zajímá ta makro. co jsou vaše sny a plány do budoucna, co proměnit, co jsou teď ty velké výzvy, které to okolí Pražského hradu čekají?
1: No tak teď už máme v přípravě vlastně projekt na Chodkovy sady, což je vlastně obnova Chodkových sadů podle projektu, který se zpracovává na základě architektonické soutěže, kterou jsme vloni uspořádali, a v příštím roce už bychom měli mít projekt hotový a ty Chodkovy sady by se měly začít transformovat. No a tam je velkou ambicí samozřejmě nejenom ta revitalizace toho stavu, není to jenom obnova, ale za mě by bylo prostě fantastický, a v tomhle projektu se to už zobrazuje, jak ty hradní zahrady lépe vlastně napojit na město. Oni jsou celý hrad, celý areál hradu, zejména ze severu, je hodně odřízlý od města. Je vlastně těžko přístupný. A i ty Chodkovy sady vlastně se už pracují s tím, jak lépe je napojit na ty okolní vlastně městské části Prahu 6. Praha 7 je připojená docela dobře tamtou lávkou, ale vlastně ty okolní čtvrtě jsou od nich odřízlý. No.
0: Co konkrétně to tedy přinese? To bude propojení jakým způsobem? Co si máme pod tím představit?
1: Měl by vzniknout, uvidíme, no to není zcela jenom v naší moci, ale měl by vzniknout nový přechod směrem k Bílkově vile a vlastně provázání tam na ten tramvajový úzel lépe, protože do Chodkových sadů se opravdu blbě dostává. Vy musíte vlastně dojet na zastávku Královský Letohrádek a pak teprve
0: pak jí
1: dolů, ale ze zastávky Chodkovy sady se paradoxně na Chodkovy sady dostává hrozně špatně. Vy tam musíte buď to se automaticky nějak navést na tu lávku, anebo se tam projít vlastně tím úzlem tramvajovým, jako s tou křižovatkou, a je to tam velmi nepřehledné. Takže tam je ambice vytvořit vlastně ještě jeden přechod, zlepšit funkčnost a jako takovou legitimitu toho stávajícího a propojit také Chodkovy sady přímo na Jelení příkop. Vlastně vytvořit novou branku, novou cestičku a celkově vlastně zapojit víc do organismu těch zahrad našich, ale i vlastně na ty navazující městské čtvrti.
0: Bavili jsme se o té dlouhodobosti těch projektů. Jak dlouho tohle podle vás může trvat?
1: No, tak teď se
0: číslovka skrytá za tím světoslovcem je úplně jasná.
1: Dva roky se bude teďka, nebo rok a půl se bude projektovat, teď nepřeháním. Další, řekněme, dva roky budou probíhat nějaký práce na tom parku. On má obrovskou výhodu, že už jsou tam vzrostlý stromy, jo, takže nebudeme začínat od nuly. Už samozřejmě ty stromy, které lze zachovat, kterých bude naprostá většina, tak ty tam zůstanou, ještě nějaký přibydou. Takže ten park nikdy nepřestane vypadat jako park, jo. Bude to vlastně v tomhletom směru jako fajn, ale ten výsledek vlastně uvidíme, řekněme, za 4, za 5 let, ale ten skutečný výsledek se dostaví teprve, když už máte nejenom hotovo a postaveno nebo zrealizováno, ale ještě už tam probíhá pár let ta péče, která tomu náleží. Takže řekněme za 8, za 10 let ty Chodkovy sady budou vypadat tak, jak je to vlastně teďka popsáno v tom vznikajícím projektu.
0: Vrátím se zpátky k tomu mikro. A je to ta otázka, kterou už jsem zmiňoval v tom samotném úvodu. Jak je to s tou zeleninou a s tím ovocem? Je tam i tohle užití, když se vrátím k nám zahrádkářům, protože mám pocit, že teď hrášek jede docela, aspoň teda na těch našich, na naší zahradě. Blíží se období jahod, tak co roste k snědku na území Pražského hradu, jestli tam vůbec je nějaké místo?
1: No jasně, máme velkou Lumbeho zahradu, to je místo, kam se opravdu nemůže, tam je to velmi přísně střežené, ne teda nutně jenom kvůli zelenině, opravdu jsou tam...
0: tam jsou řetkvičky, co svět neviděl.
1: Ale občas si dokonce i někdo vidí, ale ano, zrovna řetkvičky jsou teďka sezónní zelenina, kterou sklízíme první květy, protože ty zásobní zahrady v Lumbeho zahradě nepěstují jenom ovoce, zeleninu, ale i řezané květy právě pro tu naši vázárnu. My jsme takový samostatný provoz, který se zajišťuje skoro všechno. Teďka jsme stáčeli med, vytočili jsme rekordní množství medu, asi 200 kilo. A no, tak taková ta časná zelenina, kedlubny, špenát a tak dál. No a už se chystají rané brambory a další.
0: Já musím říct, že jeden z těch medů je zde. Víte, jakým způsobem má člověk k medu z Pražského hradu přistupovat? Na co si to mám dát? Má člověk zvolit nějaký speciální obřad nebo normálně?
1: Já si myslím, že nejlepší je dát si ho do čaje, až vám bude smutno.
0: Tak děkuji mnohokrát, rád to učiním a vás, posluchačky a posluchače, asi společně Zelenou Pánkovou srdečně zveme k návštěvě, protože teď ten konec května, to je fakt jedno z nejkrásnějších období.
1: Děkuju.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
2: Češi od dneška pomyslně začali vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Izraelské síly na jihu Libanonu překročily řeku Litani. Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále tenisového Roland Garros. A začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přeháňky a teploty zítra až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
4: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu řeku Litani, potvrdil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků v severním Izraeli. A podle něj armáda operuje taky v Bejrútu, v údolí Biká a na celé frontě. Netanyahu ocenil postup izraelské armády ve strategických oblastech. A v Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizbalách pokračuje navzdory příměří, které platí od poloviny dubna. Netanyahu v pondělí oznámil zesílení útoků v Libanonu. Řeka Litani, po kterou sáhala takzvaná nárazníková zóna vyhlášená izraelskou armádou, leží zhruba 30 kilometrů od hranice s Izraelem. Institut klinické a experimentální medicíny povede Romana Benešová, od června nahradí Helenu Regnerovou, která vedla IKEM od září 2023. A ta se teď vrací na ministerstvo zdravotnictví jako poradkyně pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic. Nová ředitelka Romana Benešová se chce ve vedení víc soustředit na podporu strategických projektů, modernizaci zázemí a podmínky pro zaměstnance i pacienty. V minulosti působila třeba v poradenské společnosti KPMG nebo skupině Caprine. V Česku budou jeho víkendu pokračovat letní teploty maxima. Můžou dosáhnout 24 až 28 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědí meteorologů. Lokálně se ale v sobotu i v neděli budou objevovat přeháňky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit na maximálních 17 až 22 stupňů. Na většině území Česka taky začne víc pršet, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
5: A mohlo by spadnout mezi 2 až 15 mm plošně, v bouřkách i kolem 20 mm, protože ta zálivka o víkendu bude opravdu hodně regionální a lokální, tak tady by mohlo sprchnout na většině území.
2: Ve středních a severozápadních Čechách ale až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požáru.
3: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alexe de Minora porazil 3-1 na sety a první sadu prohrál 0-6, ale vývoj zápasu otočil. Menšík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až na šestý pokus.
6: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety.
2: Menšík je posledním Čechem, který na Roland Garros stále hraje singla. A ve třetím kole antukového Grand Slamu totiž skončili Karolína Muchová a Marie Bouzková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Devíti křížů a nehoda u Kolína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Devíti kříži je hlášená překážka. Kilometr 176,5, dejte pozor, v pravém pruhu Klín z nákladního auta. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se za sjezdem na Loštice vybočuje vlevo. Na kilometru 242 blokuje pravý pruh odstavené osobní auto. Na silnici 12 na výjezdu z Kolína do Prahy havarovala dvě osobní auta. Nehoda je za čerpací stanicí OMV u odbočky na Poděbrady. Na místo nehody podle policie s opatrností průjezdné. Na silnici 35 z Turnova do Liberce u odbočky na Žďárek překážka, odstavené vozidlo. 38. kilometr zasahuje do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území naměří kolem 22 a na horách kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál a Zuzana Burešová.
1: Dobrý večer u dalších témat radiožurnálu. Zůstat v Česku už nestačí. Desítky malých českých technologických firm expandují po Evropě, ale i do Ameriky a Asie. A stát se jim v tom snaží pomáhat. Jak se Čechům v zahraničí daří? O tom budeme mluvit za malou chvíli. Budu ráda, když zůstanete u rádia.
3: Večerní radiožurnál
8: a Zuzana Burešová.
9: Kladní skříní půvab manekin, můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým, oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných dlaní zase být. A z cizích veršů

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie.

Že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo svou vůni s hermánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barva myslu, jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu zadumán, sám si zůstaň, srabe.

0: České inovativní firmy se snaží rozšiřovat své působiště a uspět i v zahraničí. 90 z nich v tom financemi z evropských fondů pomohla státní agentura CzechInvest. Startupy se tak mohou zaměřit na expanzi nejen po zemích Evropské unie. Připravují se na vstup na trhy v Severní Americe, v bohatých Spojených arabských emirátech, Singapuru nebo lidnaté Indii. A některé už jsou velmi blízko.
1: Nápad, se kterým přišla česká firma Cardi AI Technologies, působí na první pohled docela jednoduše. Vzala hrudní pás, který běžně používají k měření srdečního tepu třeba běžci, a propojila ho s vlastní analytickou aplikací. Výsledek? Dlouhodobý monitoring činnosti srdce a včasné odhalování srdečních obtíží, vysvětluje Pavel Digaňa, spoluzakladatel a technologický ředitel Cardi AI.
2: V případě, že jsou nalezeny arytmie s naším zařízením, tak vy už vlastně nemusíte u toho lékaře nosit holter a ten lékař už může zahájit prostě léčbu. Takže vy už k lékaři můžete přijít ne s problémem, ale už přijdete přímo s diagnózou.
1: Díky dlouhodobému sledování EKG je podle Digaňi až 6x pravděpodobnější, že software Cardi AI najde srdeční arytmii, než při používání Holterova monitoru. Cardi AI získala pro svůj produkt evropskou certifikaci. Postupně chce proto získávat zákazníky v celé EU. Zároveň se ale snaží o ještě větší trh v Indii, kam by mohla vstoupit už během léta. Ve hře jsou podle Digaňi také třeba Thajsko a později Spojené státy. Ty jsou hlavním cílem expanze jiného českého startupu Webout, který využívá umělou inteligenci k vytváření personalizovaných reklamních videí. Spoluzakladatel a technický ředitel firmy Karel Juřička říká.
3: Vytvořili jsme chytrý vlastní software, který se dá nasadit do libovolného webu nebo mobilní aplikace. Firma natočí své vlastní video a díky technologii ho zpersonalizují a komunikují třeba se zaměstnanci nebo právě se zákazníky.
1: V Česku už Webout spolupracuje třeba s fotbalovou Spartou nebo s velkými bankami, jako jsou Česká spořitelná nebo Komerční banka. Opravdový úspěch technologie a celého startupu ale potvrdí až zahraniční expanze. S tou Webautu a Cardi AI pomáhala i státní agentura CzechInvest. Ta v rámci programu akcelerace startupů rozdělila celkem 160 milionů korun mezi 90 začínajících firem. Podle generálního ředitele CzechInvestu Jana Michala tyto prostředky startupům pomáhají překonat takzvané údolí smrti, než získají první klienty.
4: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně s podobného druhu biznesu.
1: Program akcelerace startupů financoval CzechInvest z Národního plánu obnovy, tedy z unijních peněz. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Další program na podporu startupů CzechInvest právě připravuje. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

Otrokovicích na Zlínsku dnes společně snídali cyklisté. Kávu, čaj, ale i sladké, i slané pochutiny si tu mohli užít ti, kteří se registrovali do květnové výzvy do práce na kole. Do akce se v Česku zapojilo téměř 20 000 lidí z 55 měst. Její organizátoři si přejí, aby lidé více využívali udržitelnou dopravu a méně jezdili auty. A co vy, jak jste dnes dorazili do práce?

0: Možná jste se vrátili před chvílí z večerní procházky a využili toho, že farnosti zpřístupnili stovky kostelů v Česku a připravili večerní program. Noc kostelů každoročně doprovází přednášky, koncerty i mše svaté. Tak například v kostele Na Nebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě začali s doprovodným programem už odpoledne. Návštěvníkům farnice nabídli i aktivity za využití moderních technologií.
1: Co vyfotím?
2: Jenom mi řeknete pár informací vlastně ve finále. Takže jmenujete se?
3: Tereza.
2: Vaše oblíbené zvíře?
3: Pes. Ne, víte co, wombat.
2: Wombat, jo? A ještě třeba nějaký ovoce ideálně.
3: Vytváří mi pan Martin přímo před oltářem v kostele Na Nebevzetí Panny Marie ikonu svatého za pomoci umělé inteligence. Na výsledném obraze vidím svoji podobiznu v červeném hábitu, která drží zvíře a ovoce. S dalším výtvorem jsou spokojeni i manželé Plíškovi.
4: No je to úžasný naprosto.
5: Je to vtipný.
6: A se podívej, jak jsme.
4: To jsme si nechali udělat v zlatý svatbě. Jo. Aha. A to si nechám snad vytisnout a pošlu jim pozvánku na oběd, vej. Ty svatý ikoně, no, jasně, my tam máme zlatý manžel.
3: Právě o toto moderní pojetí duchovna je mezi návštěvníky velký zájem. Pan Martin už má zkušenost z minulých let, že se ani na všechny nedostane.
1: Jsme to ani nestíhali, to už začali, že svatá už nás vyháněli vlastně, no, ale ještě byli furt lidi, kteří by to chtěli, no.
3: Další zastavení mě přivádí k paní Janě, která má na stolku vystavených několik druhů solí, různé dekorativní předměty i nádoby se svěcenou vodou.
7: Já jsem letos objednala tyhle menší, protože tyhle ty velké jsem měla loni 400 a zbylo mi jich 30. Takže zájem o svěcenou vodu, svěcené věci nebo posvěcené věci byl veliký. Mm-hmm. Hlavně děti se zajímaly o to, proč nosili to babičkám.
3: Noc kostelů je v Havlíčkově Brodě poměrně hojně navštěvovaná. Podle místního děkana Oldřicha Kučery má akce kromě kostela ukázat lidem duchovno.
8: To, co církev nabízí pro člověka v tom, jak naplnit duchovní podstatu vlastně člověka, žití, k čemu směřujeme, co je významem, jak pro člověka, tak i pro církev, to je hlavním symbolem.
3: Kostel Na Nebevzetí Panny Marie nabídl návštěvníkům také mši svatou, varhaní ukázky nebo hudební vystoupení. Tereza Vešoutová, Radiožurnál.

0: Vězním v Česku má ještě letos s návratem do společnosti pomáhat také nový webový portál. Na rozcestníku zvaném Pro výstup přehledně dohledají organizace, které jim pomůžou třeba s hledáním zaměstnání, bydlení nebo jak napravit vztahy s rodinou. Návrat z vězení nebývá jednoduchý. O tom svědčí třeba studie pro Centrum Rubicon, podle které se do 7 let od propuštění polovina lidí do vězení vrátí.
1: Kdybych si nespracovala tu závislost už ve vězení, tak si myslím, že jsem se vrátila zpátky do těch starých kolejí.
2: Popisuje Jana svou největší překážku při návratu z vězení. Odsouzená byla na 1,5 roku za majetkovou trestnou činnost. Právě závislost je jedním z problémů, se kterými lidé ve vězení potřebují pomoct nejčastěji, potvrzuje plukovník Jona Šlučný z vězeňské služby.
3: Každý to má jinak, mají problémy se závislostí, mají problémy s dluhy, s financema, nemají dostatečné pracovní návyky, aby byli uplatnitelní na trhu práce, často mají roztříštěné rodiny a vůbec ty sociální vazby, takže nemají ani kde bydlet.
2: Pokud vězeň nenalezne dostatečnou podporu, téměř jistě se podle Lučného do vězení vrátí. Nabízejí ji především neziskové organizace. Vězeňská služba spolupracuje s asi 70. Jejich služby se ale nedostanou ke všem, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Zároveň určitě platí to, že ta kapacita těch služeb je regionálně velmi nerovnoměrná a je nedostačující. Nicméně my víme, že jedním z těch problémů je i právě ta nedostatečná informovanost.
2: Pro lepší orientaci má vězňům sloužit webový portál Pro výstup CZ. Internetová stránka s nabídkou asistence třeba s bydlením, řešením dluhů, závislostmi i dalšími problémy. V portálu bude možné dohledat služby třeba podle volné kapacity nebo města a okresu, pokračuje Tinglová.
4: Rádi bychom, aby byla dostupná třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem. Všem odborníkům, kteří s klienty pracují.
2: Některým se přesto návrat na svobodu povede. Jana už při pobytu ve vězení nastoupila do ochranné léčby v Opavě, poté na doléčení do Brna. Dnes se Jana do věznic vrací, aby pomohla překonat závislost dalším.
1: Já konkrétně vedu cvičení, miluji jako běh a cvičení a pohyb, takže se mnou je vždycky v úterky cvičení s Jančou.
2: Ročně věznice v Česku opustí 10 000 lidí. Platforma Pro výstup s přehledem dostupných služeb pro ně bude fungovat od letošního podzimu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 11:30. Poslechněte si zprávy s Martinem Matějkou.
3: Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu 90 startupů začínajících českých firm. Rozdělila mezi ně 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. CzechInvest toho financuje z národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Izraelské útoky v Libanonu v uplynulých 7 dnech zabily 15 dětí a přes 60 jich zranili. Většinou šlo o vzdušné údery, informovala o tom organizace UNICEF na základě údajů od libanonského ministerstva zdravotnictví. Dětský fond OSN zdůraznil, že podle mezinárodního humanitárního práva musí být děti během ozbrojených konfliktů chráněné za všech okolností. A boje mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hezbollah pokračují navzdory příměří, které platí od poloviny dubna. V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného, který se v akutuální epidemii nakazil ebolou. Oznámila to Světová zdravotnická organizace, podle které měl pacient 2 negativní testy na krvácivou horečku. Vyléčených může být podle WHO více, důležitá je ale včasná péče. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. V zemi je podle WHO přes 900 případů podezření na ebolu, 223 lidí zemřelo. A naučná stezka Svatojánské proudy jižně od Prahy je uzavřená. Hrozí, že na ní spadne skála a uvolněné kamení. Trasa vede ve svahu nad hladinou Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapskou přehradou a mezi turisty patří k velmi oblíbeným. Jak dlouho omezení potrvá, není zatím jasné.
1: Sport.
3: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Holeš a Mojmír Chytil budou pokračovat v pražské Slavii. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Nový kontrakt útočníka Chytila je ještě o rok delší. Slavia o tom informovala na svém webu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D35 se u sjezdu na Loštice a nehoda u Karlových Varů. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na Loštice odklízí porouchané auto. Na kilometru 242 je zavřený pravý jízdní pruh, proto všechna auta, která tam jedou, vybočují vlevo. Na silnici 6 před Karlovými Vary z Chebu srazilo osobní auto divoké prase. Nehoda je na 120. kilometru kousek za odbočkou na Plzeň. Čekejte omezený průjezd, na místo míří záchranáři. Na silnici 12 na výjezdu z Kolína do Prahy je po nehodě zavřený jeden pruh. Pozorně projíždějte za čerpací stanicí OMV u odbočky na Poděbrady. Srazila se tam dvě

0: osobní auta. A na silnici 35 z Turnova do Liberce u odbočky na Žďárek překáží odstavené auto 38. kilometr a zasahuje částí dojízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky a postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Za necelou půl hodinu začne nový den, sobota 30. května. Už teď vám popřeji, ať vás něco nebo někdo potěší. Třeba zrovna naše vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Populární televizní seriál Hříšní lidé města pražského dostal i divadelní podobu. Tým režiséra Mariana Amslera ho zpracoval pro jeviště pražského divadla ABC. Kdo hraje Radu Vacátka a proč herci na scéně nejenom pátrají po zločincích, ale taky i boxují, tak to vám ve večerním radiožurnálu řekneme za chvíli a vy mezi tím můžete přemýšlet, který herec by se vám líbil právě v roli, kterou kdysi stvárnil v původním seriálu Jaroslav Marvan.

0: Rada 20, Jedová chýše a hříšní lidé města Pražského se nově objeví taky v programu městských divadel pražských. Ve světové premiéře vystoupí na jeviště divadla ABC právě zítra, tedy v sobotu. Kriminalisté z Pražské čtyřky, tedy bezpečnostní oddělení, které sídlilo v Bartolomějské ulici, vyšetřovalo pod vedením vrchního policejního rady se skutečným jménem Josef Vaňásek závažné kriminální případy v prvorepublikové Praze. Proslavil je hlavně černobílý televizní seriál Hříšní lidé města Pražského.
1: I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marian Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
2: A vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál a zbořit všechny jakoby představy, očekávání.
1: Inscenace je složena ze 4 povídek Jiřího Marka, ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci.
2: Tak celé nám to rámcuje příběh věštce Hanusena, který byl v té době velmi známý. Pak tam máme příběh z dovolené, příběh lichého střevíce a případ ztracené aktovky.
3: Nedá mi to, ale musím se zeptat na tu roli Rady 20. Je dobromyslný, tolerantní i ve vašem pojetí?
2: Myslím, že tyhle rysy v té postavě zůstaly, ale my jsme se snažili na to podívat opravdu současnýma očima a vytvořit z něj šéfa, takého, jakého by si každý přál, mít nad sebou někoho, kdo je opravdu vzdělaný, kdo myslí na své podřízené, dává jim úkoly, motivuje je, využívá všechny své znalosti z různých oborů kriminalistiky a velmi nás inspirovala vlastně ta skutečná postava Rady Vaňáska.
1: Děj se odehrává v předválečném období. K moci se kterou nacisté, Evropu svírá hospodářská krize a mordparta Rady 20 spolu s inspektory Brůžkem, Mrázkem a Boušem sbírá stopy v jedové chýši, honí pachatele v ulicích a také si najde společný čas na trochu lekcí boxu. Radu 20 představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
4: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, že i když to bylo na kameru, tak to herectví bylo takový vlastně výrazný, takový divadelní a sebevědomý, šťavnatý.
1: Na jevišti stojí černá posuvná konstrukce, muzikant hraje na saxofon, herečky v ostře červených, žlutých i zelených sporých úborech představují kabaretní tanečnice a zpěvačky. Pak následuje ostrý až filmový střih a z pestrobarevné scény se stává kancelář Rady 20. Černošedá dekorace odkazuje k noárovým filmům.
4: Ta inspirace tím noár světem nebo něčím takovým je zřejmá a mě to moc baví.
1: Povídkové knihy z konce 60. let minulého století od Jiřího Marka proslavilo televizní zpracování režiséra Jiřího Sekvence. Česká televize jej do svého programu nasazuje pravidelně skoro každý rok. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: Za chvíli se na Radiožurnálu ještě vrátíme k výkonu české hokejové reprezentace na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Ještě ale připomenu, že příští rok bude turnaj hostit Německo, poté Francie a Slovensko a v roce 2030 se světový hokej přesune do Finska a Lotyšska.

0: Česká hokejová reprezentace se do semifinále světového šampionátu neprobojová. S Finskem prohrál národní tým 1-4 a skončil na 5. místě. Jedno pozitivum ale mistrovství světa přineslo, a to účast 6 mladých hráčů.
1: Smutný konec, nikdo jsme si nepřáli končit takhle brzo, ale já jsem si to moc užil, bylo to skvělý, jsem moc rád, že jsem se na ten turnaj podíval, že jsem si ho mohl zahrát, ale bohužel to nebyl takový konec, jaký jsme si všichni přáli.
2: Říkal zklamaně Tomáš Cibulka, který byl i přes své mládí jedním z nejvytěžovanějších hráčů českého týmu na turnaji. A rozhodně se nestratili ani další zástupci ročníků 2003, 4 a 6.
3: Já jsem nadšený, Galvas hrál skvělý zápas. Jarda Chmelář celý turnaj s velice solidní, myslím si, obrovský příslib. Matyáš Milovský taky obrovský příslib. Alšík výborný, Cibulka ještě, že jo. Takže já si myslím, že ty mladí to jakoby zvládli jako skvěle.
2: Pochválil trenér Radim Rulík pětici mladých hokejistů, kteří se na šampionátu odbyli premiéru mezi dospělými. Právě Galvas, Chmelař, Milovský, Alšer a Cibulka byli nejpříjemnějším překvapením českého týmu. Všichni dokázali na turnaji bodovat. Herně patřili mnohdy mezi nejlepší a i podle kapitána Romana Červenky byl jejich výkon výborný.
4: Všichni kluci mladí si myslím, že se s tím popasovali dobře, budou sbírat zkušenosti, tak věřím, že budou jenom růst a že to do budoucna bude dobrý.
5: Určitě je to motivace, je to do dalších let, když určitě bude ta možnost jít na další mistrovství, tak určitě nebudu váhat, je to strašná čest mít tenhle dres na sobě, hrát ty zápasy za tu Českou republiku, za tou kulisou těch fanoušků, kteří byli fakt skvělí a celý turnaj. Myslím si, že nás všechny mrzí, že jsme to pro ně nedali.
2: Navázal na kapitána Romana Červenku Jaroslav Chmelař, který má z pětice mladíků zatím i nejvíce odehraných zápasů v NHL. Tam se už probojoval i Marek Alšer. Nakouknout by tam mohli v příští sezóně i Milovský s Cibulkou. Galvase čeká za pár týdnů draft. Na šampionátu všichni ukázali, že mají potenciál se v zámoří prosadit a v blízké budoucnosti být i oporami národního týmu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Stačí promluvit pár vět a vědci z ČVUT díky tomu poznají, jestli se lidem s roztroušenou sklerózou jejich nemoc nezhoršuje. V magazínu Experiment zjistíme, jak tahle aplikace funguje a jestli ji jednou můžou skutečně v praxi používat lékaři. A uslyšíme také o novém nástroji brněnských vývojářů, který umí odhalit dezinformace v internetových diskuzích.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
4: Rumunsko po náletu ruského dronu a zranění dvou svých občanů vyhošťuje ruského diplomata. Na hradecké aviatické pouti se představí desítky letadel od historických až po ty nejmodernější. Tenista Menšík je poprvé v osmifinále. Roland Garros, Muchová s Bouskovou končí. Začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přeháníky a teploty dnes až 28 stupňů. Je sobota 30. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstance. Zároveň uzavře celý úřad, informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
5: Rumunský prezident Nikuš Ordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Garand 2.
6: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
5: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech kdesi v Evropské unii jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Incident ve východním Rumunsku odsoudili i čeští politici a třeba prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Podpořil taky apel rumunského prezidenta Nikuša Ordana na silnou mezinárodní odpověď Rusku.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X kromě zásahu rumunského obytného domu skritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo české ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí, říká mluvčí diplomacie Adam Čergé.
8: Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
7: Někteří opoziční politici apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu, a podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měla reagovat i Evropská unie.
9: Vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici, která skutečně bude financována ze společných evropských peněz.
7: Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. David Šalek, Radiožurnál.
4: Americký prezident Donald Trump svolal kvůli budoucí dohodě s Íránem mimořádné jednání v Bílém domě. Ve Washingtonu o dokumentu jednal i šéf americké diplomacie Marco Rubio s hlavním zprostředkovatelem mírových rozhovorů, pákistánským ministrem zahraničí Izhákem Dárem. Viceprezident J.D. Vance tvrdí, že dohoda s Íránem je na dosah.
10: Americko-íránské memorandum o příměří je podle viceprezidenta Vance prakticky dojednáno. Dokument by prodloužil klid zbraní o 60 dní a okamžitě otevřel Hormuzský průliv. Írán by měl 30 dní na odminování průlivu. Americká námořní blokáda íránských přístavů by se postupně rušila. Trump zatím nepodepsal. Chce podle poradců několik dní na rozmyšlenou. Íránská tisková agentura napojená na revoluční gardy přitom popřela, že by memorandum bylo dojednáno. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady více než 16 miliard eur v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod, které nová vláda provádí od svého nástupu do funkce.
11: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Peter Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Na letišti v Hradci Králové se o víkendu představí desítky historických i moderních letadel a vrtulníků. Zájemci můžou vidět na 34. ročníku aviatické pouti, kterou po přesunu z Pardubic poprvé hostí Hradec Králové. Letový program pořadatelé připravili na oba dny mezi 12. a 17. hodinou. Nejzajímavější stroje popisuje letový ředitel aviatické pouti Petr Kovačka.
12: Pro, řekněme, větší fandy to bude určitě Eurofighter Typhoon z německé Luftwaffe. Pro rodiny s dětmi určitě to budou Scandinavian Catwalk, protože jejich vystoupení opravdu jako dechberoucí. Samozřejmě letecká akrobacie, budeme tady mít stíhačky i Blériot, takže opravdu průřez celou historii letectví.
4: V pevnosti Terezín začnou další opravy historických památek. Stát na jejich záchranu vyčlenil přes 2 miliardy korun. Z 30 objektů radnice už nechala opravit střechu kavalíru a kamennou hráz takzvaného Batardo. Teď se řemeslníci pustí do oprav dalších dvou budov.
13: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na Priviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
14: Přibližuje koordinátor Radek Keřka. Na opravách se budou podílet i vědci z ČVUT.
15: Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů, umíme kontrolovat materiály při dodávkách, při té samotné realizaci.
14: Shrnuje spolupráci ředitel Klocknerova ústavu Jiří Kolísko. Radnice taky představila generál oprav, který zahrnuje pravidla pro dělníky i harmonogram prací. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
4: Rada Vacátko, Jedová chýše nebo Hříšní lidé města Pražského nově míří i na divadelní jeviště. Městská divadla Pražská dnes uvedou v divadle ABC premiéru inscenace inspirované legendárními kriminalistickými příběhy z prvorepublikové Prahy.
16: Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
17: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, sebevědomý, šťavnatý.
16: I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marian Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
18: A vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál.
16: Inscenace je složena ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
4: Sport. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře v osmifinále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal Kanára. Následně odešel z kurtu a zbylé sety bez větších problémů získal. Menšík po utkání řekl, že začátek utkání nezachytil kvůli pětisetové bitvě, kterou absolvoval o 2 dny dřív. A popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
19: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal, udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času a i najít na něho tu medicínu.
4: Ve třetím kole vypadly Karolína Muchová i Marie Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na silnici 6 u Chebu, u Karlových Varů a kluská silnice 15 na Lounsku. Dálnice teď volné, bez kolon na silnici 6 před Karlovými Vary z Chebu. Policie hlásí nehodu se zásahem záchranářů. Na 120. kilometru za odbočkou na Plzeň srazilo osobní auto Divoké prase. Čekejte omezený průjezd, vypadá to, že následky nehody omezují průjezd na Cheb. Na silnici 15 z mostu do Lovosic pomalejí u Lipčevsi. Na vozovce je olej a stojí tam osobní auto. Po střetu se zvěří. Na silnici 12 na výjezdu z Kolína do Prahy nehoda a taky zavřený jeden pruh. U odbočky na Poděbrady se zhruba před hodinou srazila dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V sobotu ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky a postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území naměří kolem 22, na horách kolem 18 a foukat má ráno a večer jen slabý až severní vítr. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
1: Potřebuje Praha novou supernemocnici, měla by být z části vojenská. Je možné spojením některých dosavadních zdravotnických zařízení ušetřit? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel fakultních nemocnic z Bulovka Královské Vinohrady Petr Kolouch. Dobrý den.
21: Dobrý den.
1: Mluví se o projektu supernemocnice v Praze. Už dříve jste prozradil, že jste už začali se sdílením provozu Bulovky a Vinohrad. Znamená to, že kostky už jsou vrženy?
21: Ano.
1: Vláda měla výstavbu nové moderní nemocnice ve svém programovém prohlášení. Je tedy možné spojením provozu ve vašem případě obou nemocnic ušetřit? Jak?
21: Určitě ano, tak třetí měsíc v pozici mám jeden administrativní management a dva zdravotnické, takže už jsme v podstatě na půlce. Naše dvě nemocnice spolu vyměňují laboratorní vyšetření, ať už pojišťovacím způsobem nebo napřímo. To je to zásadní. Každá nemocnice měla něco a to, co neměla, tak si objednávala externě. Takže tohle to už máme vyřešené. Racionalizujeme provozy tak, aby tam, kde je klinické pracoviště, tak může mít i druhý primariát. To jsou naše projekty. Určitě je to velké téma společných zakázek. Tam určitě ušetříme a v tuto chvíli běží datová studie, abychom věděli, co skutečně bude za 5, 10, 15 let potřeba.
1: Platí, že nepůjde jen o dvě jmenované nemocnice, ale do té nové by se měla přesunout i část kapacit z Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí?
21: Budu si moc přát, aby platila dohoda, že budeme řešit celé pražské zdravotnictví. Mm-hmm. Máme obrovské štěstí, že tak, jak kraje mají velmi kvalitní krajskou zdravotnickou strukturu, tak my se potřebujeme domluvit mezi fakultními nemocnicemi na pravém břehu Vltavy.
1: To znamená, jestli si to dobře vybavuje, IKEM, Krč, Královské Vinohrady, potom je to tedy Bulovka a
21: Karlovo náměstí.
1: Karlovo náměstí. Tam všude ty kapacity nějakým způsobem zůstanou a část z nich by se přesunula do té nové nemocnice, rozumím tomu správně?
21: Myslím si, že to je racionální pohled, protože investice do záchrany těchto budov jsou velmi málo reálné a proto je potřeba skutečně vybudovat a správně obsadit novou zdravotnickou kapacitu na tomto břehu Vltavy. Hmm.
1: V nemocničním komplexu na Bulovce je ročně hospitalizováno na 50 tisíc pacientů, na Vinohradech asi 35 tisíc. Jak velká by měla být ta nově plánovaná nemocnice, ještě větší?
21: To si nemyslím. Já si myslím, že péče zdravotnická se bude vyvíjet spíše směrem k poliklinikám a k ambulantnímu provozu. Akutních lůžek nebude potřeba určitě víc. Očekávám určitou redukci, ale bude potřeba se významně zabývat následnou péči, ať už následnou akutní a chronickou rehabilitační péči, a nebo následnou pobytovou péči. A tohle všechno přinese ta datová studie. Každé dva měsíce očekáváme první výsledky.
1: No a vidíte i nějaká rizika té koncentrace akutní péče v takovém měřítku do jednoho areálu?
21: Kdyby to byl samostatný areál a jenom jeden a někde daleko, tak v tom určitá rizika vidím. Nikoli pro záchrannou službu, ta si s tím operačně poradí, ale my musíme se připravit na to, že Praha bude obyvatel, počtem obyvatel stoupat. Mm. Takže my budeme pracovat zhruba pro 1 400 000, 1 350 000 vlastně lidí a nezapomeňme i na Středočeský kraj, který je spádový také na tyto části nemocnice. Takže já teď zodpovídám za jakési severovýchodní křídlo a tomu se budeme dle tvrdých dat určitě věnovat.
1: Už se ví tedy, kde by měla ta nová velká nemocnice stát? Premiér Babiš prosazoval Letňany, ty už jsou mimo hru, nebo ne?
21: Čekáme na pokyn, zatím běží studie. Já vím, že i když všechno dobře půjde, tak musíme vědět, jak budeme následujících 5 let řídit stávající nemocnice a mezi tím očekáváme rozhodnutí, kde dojde k umístění finální nemocnice.
1: Vy ale tvrdíte, že na Vinohradech existuje pozemek, kde by se dalo de facto stavět okamžitě.
21: Jednoznačně je plně k dispozici a jsou k němu projekty.
1: Letňany lze považovat za periferii Prahy. Měla by taková lokalita oproti centru nějaké výhody?
21: Tak je to určitě volný prostor. Myslím si, že touto dobou je nějak schvalovaný metropolitní nebo územní plán, a takže to bude všechno záviset, jak to dopadne i do těchto vazeb, které jsou mezi státem a krajem neboli hlavním městem Prahou. Velmi důležité, ale je tam doprava, tam je tam metro, je to v podstatě záchytné parkoviště, takže zase by třeba měli jednodušší situaci ti Středočeši, ale nezapomeňme, že ne všichni jezdí záchrankou a to je tak dobře, tak abychom obsadili péči a udrželi péči i v hustě zalidněných lokalitách a pak to dobře dopadne.
1: Čili dostupnost péče pro pacienty by se ani tam neměla příliš změnit.
21: Musí to být naprojektováno tak, aby se to nestalo, aby všichni pacienti se dobrali do místa, do kterého potřebují. Může se stát, že v některém rohu, řekněme, nebo v některé části bude základnější péče a pak do center, kterých určitě není potřeba tolik, budou referováni na podkladě objednání, na podkladě kooperace právě toho celého pražského zdravotnictví.
1: Vím, že jste zopakoval, že čekáte na ta data, ale existuje nějaký předběžný odhad, kolik by se sloučením nemocnic ušetřilo?
21: Ty čísla a finance, to bych spíš nechal ekonomům. Já si dovedu představit, že to můžeme porovnávat s Motolem, který má vlastně jak dětskou, tak dospělou část. My se musíme podívat jak na dospělou populaci Pravého břehu, tak ale i na děti, protože jestli má být strategická investice, tak musí být nějaký primární objekt a nějaký záložní objekt. Já očekávám něco okolo 15 z těch lůžek, něco takového akutních, ale o to víc musí vzniknout lůžek následných.
1: Asi máte představu, jak velké náklady by měly být na to nové nemocniční zařízení, na jeho zřízení?
21: Tak to, co je do míst, za která zodpovídám, to, kdyby se pracovalo ve Vinohradech, tak očekávám něco do 30 miliard a pokud by se pracovalo jako záložní objekt s Bulovkou, tak bych očekával do 3 miliard, ale já skutečně nejsem expert na investice, já se budu věnovat skutečně té dostupnosti péče a toho zpracování na datech, která přinesou dle ÚZISu, dle Všeobecné zdravotní pojišťovny a kde námi zadané datové analýzy skutečnou potřebnost pro budoucích 5, 10 a 15 let.
1: Čili kdyby podle vašich představ ideálně ta nová nemocnice měla stát?
21: Kdy
1: by měla začít fungovat?
21: Tak já bych si přál, aby se hlavně to rozhodnutí dostavilo co nejdřív, abychom to stihli, když se podíváme jak na Slovensko, tak do Německa, tak ale i do Izraele, tak ta transformace těch nemocnic proběhla úspěšně v těchto místech a tak bychom se měli poučit a dokud nebude základní kámen, tak nebudu klidný.
1: Když jsme mluvili o tom, nebo jste řekli, že počítáte s tím, že v budoucnu byste měli obhospodařit v uvozovkách nebo postarat se o nějakých 1,5 milionu obyvatel Prahy plus Středočeský kraj, tak jsem si uvědomil, že po té, co jsme vypočítali část pražských nemocnic a ještě jsme nemluvili o vojenské nemocnici, potom ve Střešovicích Botole a Bulovce, respektive Homolce, tak není to luxus, že máme v Praze v hlavním městě tolik nemocnic?
21: Já si myslím, že ta kapacita potřebná je, protože české zdravotnictví je úspěšné a ta délka života se významně prodlužuje, ale samozřejmě chronicky nemocný senior potřebuje péči. Je otázka, jestli 24/7, to znamená každý den 24 hodin jsou potřeba opravdu všechna centra, a já z urgentní medicíny to vidím tak, že stavme a provozujme nemocnice, které pacient potřebuje, a nikoli získávejme pacienty proto, abychom provozovali nějaké zdravotnické zařízení. Tam se mnou není možné počítat. Já očekávám od té datové analýzy, že skutečně tu kapacitu postavíme na potřebnost péče na počet obyvatel a typ onemocnění, které tuto populaci budou následovat.
1: Petr Kolouk, ředitel nemocnice na Vinohradech, a Bulovka je hostem 20 minut Radiožurnálu. Za jednu z priorit po nástupu do funkce jste označil ekonomickou kázeň. Před vaším příchodem v únoru vládl opak?
21: To já nevím, ale auditní nález hlavně fakultní nemocnice Královské Vinohrady neukazoval na zcela bezchybné hospodaření, takže dominantní moje role je skutečně plnit ta nápravná opatření v tom prvním roce svého působení, která jsou popsaná, už je k ním sepsaný harmonogram, je i z pokynu Ministerstva zdravotnictví posílen auditní, vnitřní auditní systém, je vlastně vyměněna právnická struktura a zakázková struktura obou nemocnic a očekávám, že všechny nálezy splníme.
1: No, vy jste to teď řekl hodně diplomaticky a sněžně. Už dříve jste se vyjádřil, že audit pro fakultní nemocnici Královské Vinohrady nedopadl dobře. Můžete být konkrétní?
21: Ano, tam funguje skvěle zdravotní péče. Obdivuju vlastně korektnost všech lékařů, všech klinik a to, jak se starají o pacienty, ale skutečně si zaslouží ekonomické řízení. Nejsou tam vytvořeny vlastně motivační systémy odměňování v rámci personalistiky a toto jsou všechno úkoly, do kterých se rád vrhám.
1: Jakou podobu mají tedy ta nápravná opatření, co konkrétně podniká?
21: Ano, tak hlavně je to procento pro soutěženosti veřejných zakázek. Velkou starost nám dělají samozřejmě centrové léky, to je velmi nákladná péče a skutečně ta kázeň prostě od nějakého investičního záměru, od nějakého investičního schválení, na to musí být alokovány prostředky, které jsou garantované ze všeobecného zdravotního pojištění a toto musí jít ruku v ruce tak, aby personál a pacienti věděli, co se o nich žádá, ale zároveň také, co za to dostanou. Takže já očekávám sloučením tohoto skutečně ušetření celých nákladů, než když každý si všechno soutěžil sám a tak tady asi bych to viděl jako ten svůj úkol.
1: A proč v obou nemocnicích Bulovka i Královské Vinohrady vysoce převyšuje délka hospitalizace standardní průměr v České republice?
21: No, protože nám právě chybí takzvaný odsun. My nemáme následnou lůžkovou kapacitu. Já mám něco okolo 50 do 50 lůžek ve Vinohradech a do 30 lůžek na Bulovce a to nestačí na tu následnou péči. Máme-li se dostat pod jeden týden akutní třeba interní nechirurgické hospitalizace, tak se samozřejmě pokoušíme co nejdřív získat kapacity následné péče. Součástí fakultní nemocnice na Bulovce je i lázně Toušeň. Ten objekt teď prověřujeme, zda by bylo možné tento využít nejenom pro lázeňskou, ale pro následnou péči a pokoušíme se zjistit, zda by nebylo ještě třeba narychlo, aspoň na tu přechodnou dobu, než ta transformace doběhne, i třeba formou pronájmu nějaká zařízení v blízkosti Prahy. Takže určitě se chceme dívat třeba na oblast Třebotova, kde je velmi dobře fungující vlastně nemocnice následné péče a dokud nebudeme mít vlastně ta odsunová lůžka následné péče, tak těžko zkrátíme hospitalizace akutní a tím později se akutní pacienti, nebo ne akutní pacienti, ale pacienti na akutní hospitalizaci, na akutní výkon, tak budeme zkracovat následně tu objednávací dobu.
1: V příštích 10 až 20 letech by se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mělo změnit až 10 tisíc akutních lůžek v nemocnicích na jiné formy lůžek potřebných pro péči o seniory. Takže tou cestou se budou ubírat ta vám svěřená zařízení. To znamená jinými slovy, že přesunete do těch současných nemocnic ta lůžka následné péče a ta akutní se přesune do té nové nemocnice.
21: Ano, bude záležet skutečně o tom rozhodnutí, kde ta nová nemocnice vznikne a tam bude probíhat ta centrová specializovaná péče, ale ta musí být zachována i třeba v centru Prahy, pravděpodobně v nemocnici Všeobecné fakultní, a to, co bude potřeba opravdu léčit buď ambulantně, anebo krátce hospitalizačně, tak ta dolečovací struktura pak následně musí být významně posílena kapacitami, ať už v objektech nemocnic, nebo v objektech získaných.
1: No, minister zdravotnictví Adam Vojtěch v souvislosti s plánovanou výstavbou nemocnice 21. století, jak řekl, mluví o neefektivní rekonstrukci starých areálů. Ty ale, jak jsem pochopil, mají těm zdravotním účelům sloužit dál, ne?
21: Budou muset jednoznačně, ale ta rekonstrukce může být třeba ve prospěch ubytovacích kapacit, protože dneska získat mladého zdravotníka vlastně s nástupním platem, aby si ještě u toho zařídil bydlení v Praze, to je téměř nereálné, takže budeme se zabývat i skutečně tím systémem, aby ho udržela vlastně nejenom ta odbornost a ta práce, ale by ho udržel i ten osobní život v rámci těchto areálů, takže i tam je prostor. Dneska mám některé provozy třeba v suterénech, to určitě nehodlám provozovat dál, ani pro pacienty, ani pro personál.
1: Adam Vojtěch ve vizích před opětovným nástupem do funkce mluvil o potřebě oddělit správu budov od zdravotní péče. V tom jste zajedno?
21: Jednoznačně, a ten jeden management je vlastně začátek, a pokud budeme schopni mít tu obslužnost, ať už společné stravování, tam je taky ještě určitě rezerva, potom určitě praní prádla, já nevím, tenhle ten průmyslový obslužní provoz, je otázka energocentrál, ale tam zase musí být zachovány zálohy. Takže tohle je přesně ten projekt té transformace zdravotnictví a ta jednotnost poskytování úklidových služeb a toho facility, bezpečnost. Nezapomínejme, že musíme zvýšit bezpečnost areálu, ať už v nich bude cokoliv. Ale otázka kamerových systémů, otázka centrálních dispečinků, ale i otázka centrální dopravy, vlastní dopravy sanitními vozy, ne těmi rychlá záchranná služba, ale nebo zdravotnická záchranná služba vozidla a rychlé zdravotnické pomoci, ale skutečně ta převozová kapacita, ty převozy pacientů do následné péče, to musíme skutečně centralizovat.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s ředitelem fakultních nemocnic Bulovka a Královské Vinohrady Petrem Kolouchem. Ministerstvo zdravotnictví počítá pro rok 2027 s vyrovnanou úhradovou vyhláškou. Je to podle vás reálný cíl?
21: Budu dělat všechno pro to, abychom splnili parametry, které se po nás chtějí, ale na tu dobu té transformace skutečně se na to musíme velmi pečlivě podívat, protože dneska je všechno výkonová úhradová vyhláška, a pokud by ty výkony nebyly potřeba, tak musíme vyjednat to, aby ta penalizace prostě ta by pak neumožnila tu transformaci, takže tohle nás ještě čeká.
1: A ten projekt, který jsme velmi letmo popsali, je tedy součástí reformy vysoce specializované péče, již pokračování včera oznámilo ministerstvo zdravotnictví. V čem je dobrá centralizace těch nejnáročnějších chirurgických výkonů?
21: Jednoznačně ano, protože jste-li pacient, tak chcete, aby vás operoval někdo, kdo ten výkon dělá často a dobře, a pokud je to mladý lékař, což nezapomínejme na výcvik, aby se to jako z toho nevytratilo, tak aby ho supervizoval právě takovýto zkušený lékař a pokud možno na jednom místě. Protože standardní procesy přinášejí standardní výsledky a nejenom čísla se musí hlídat, ale i kvalita, to znamená počty komplikací a tak dále, a to se musí podle mě srovnávat i se světem, a na jednom místě se to srovnává jistě daleko preciznějším způsobem.
1: Bude proto nové zařízení i dost zdravotnického personálu, nejenom lékařů, ale třeba i zdravotních sester?
21: Tak bude záležet na té době té realizace. Jedním z úkolů, protože jsme fakultní pracoviště, obě dvě nemocnice a i ta třetí a i ty další, které se toho budou účastnit, tak s jedním z úkolů pro přednosti bude právě připravit buď sebe, pokud jsou na začátku své kariéry, anebo hlavně své pokračovatele do této nové nemocnice, aby taky věděli, co jim lze slíbit a na co se mohou připravit a kam potom odejdou pracovat.
1: Už je jasné, jestli by se na novém projektu Centrální pražské nemocnice měla podílet

0: regionu, což je hlavní město Praha, kde jinde začít než v hlavním městě Praze. A my se skutečně musíme připravit na různé varianty hrozeb do budoucna. A to nejde jenom o ty válečné stavy, abychom tady nestrašili, ale už máme za sebou pandemii. Potom jsme se připravovali na rychlo. Tyhle ty kapacity skutečně v takto nových centrech musí zcela jednoznačně být připraveny a potom jednoduchým operačním postupem budou aktivovány a můžou tam být i provozy, které budou v době klidu, nepandemie, budou zakonzervovány nebo budou sloužit jako výcviková základna. Do budoucna nezapomeňme, že medici budou cvičeni hlavně v simulačních centrech. Pacienti budou chtít čím dál více soukromí a skutečně jenom té péče, takže určitě se dá pracovat i na objektech, kde by byly tyhle ty tréninkové světově uznané prostě práce s těmi týmy, jako je třeba v Brně, tak si myslím, že tohle je něco, na co se také musí počítat.
1: A co to bude znamenat pro vojenskou nemocnici ve Střešovicích?
0: Ta je určitě ústřední vojenská nemocnice, má ještě nemocnici v Brně a nemocnici v Olomouci a předpokládám, že my se musíme starat hlavně o to civilní obyvatelstvo, ale v případě jiných pokynů, tak musíme určitě víc vstříc ústřední vojenské nemocnici, kdyby třeba měla jiné úkoly od NATO, tak to bude taky úkol těchto nemocnic v Praze, ať už na levém nebo na pravém břehu.
1: Stále platí, že nadále zůstáváte ředitelem pražské záchranné služby, ale jejím řízením byl pověřen náměstek Zdeněk Křivánek?
0: Ano, je to tak.
1: A jak to funguje?
0: Velmi dobře. Kolegu jsem 5 let vlastně vychovával a měli jsme dohodu o předání mezi 10. a 15. rokem. My máme za sebou 2 5letky z 97% už splněné a v podstatě je ve stejném věku, jako jsem nastupoval já, tak si přeju, aby to všechno dobře dopadlo, protože i pro záchrannou službu budou nové úkoly a právě to spojení vlastně té naší spolupráce práci je velmi, velmi výhodné.
1: Čili to neznamená, že byste v budoucnu se měl k vedení záchranky vrátit, nemáte to v úmyslu?
0: Já bych to nechal na rozhodnutí nadřízených stupňů. Já jsem voják, takže já plním pokyny. Teď je pokyn transformace 2 nemocnic a mohu si dovolit s plnou odpovědností nechat záchrannou službu svému kolegovi.
1: A k tomu dojde kdy?
0: Já očekávám do konce roku, že bude toto vyřešeno, nechme to na, nebo dotaz je spíš na zřizovatele.
1: To znamená na kraj.
0: Na kraj, ano.
1: No a kdo bude vést tu novou nemocnici, ještě nevím, jak se jmenuje, teda bude jmenovat, protože záleží asi, jestli, kde bude vůbec.
0: Fakultní nemocnice Praha třeba. Praha.
1: Stál byste o takový úkol?
0: Tak já mám teď fázi života, kdy rád dávám svoje zkušenosti z akutní medicíny, hlavně do tohoto projektu. Otázka toho, kdy bude dokončeno, určitě budu rád, když budu moct přispívat do projektu a pak bude záležet hodně na rozhodnutí zřizovatele a taky na zdraví a věku, aby to byl skutečně dynamický manažer, který bude mít jedinečnou příležitost otevřít novou nemocnici lépe, než se to podařilo v minulosti v Motole, kde byla nejdřív budova, pak se teprve vlastně stanovoval koncept a umisťovaly se jednotlivé kliniky. Ta naše ambice té skupiny pro transformaci by byla, aby se toto všechno připravilo dopředu a pak už to určitě bude jednodušší řídit.
1: No jak jste se tedy jako ředitel 2 velkých pražských nemocnic poučil právě z kauzy Motol?
0: Teď myslíte, z které kauzy?
1: No tak...
0: Jako toho, když se zakládal Motol?
1: Ne, teď jsem měl na mysli to, co se dělo? Ty poslední události.
0: No, podívejte se, to je naprosto nepřípustný vývoj. Já mám prověrku už po druhé ve svém životě, ta je platná vždy na 7 let. Poslední prověření Národním bezpečnostním úřadem proběhlo loni v listopadu a já vůbec nehodlám tolerovat žádný směr, který by pak vedl k nějakým nepřístojnostem nebo vyšetřování. Jedna věc je skutečně vůbec tohleto připustit, čili ta se dá preventovat jednání vždycky s nějakým zápisem a tak dále a skutečně náš úkol je hlavně soutěžit, abychom někde nechtěně prostě se nedostali do nějakých úzkých, ale mám tým, kterému plně důvěřuji a očekávám, že nikdy nebudete si s náma muset povídat o takovýchto událostech.
1: To doufám. To bylo 20 minut radiožurnálu které vysílal také Český rozhlas Plus, s ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka Petrem Kolouchem. Děkuji za rozhovor a přeji hezký víkend. Naschledanou.

0: Děkuji hlavně kolegům, zdravotníkům a budeme dělat vše pro to, abychom je ujistili o tom, že mají dobrou budoucnost. Naschledanou.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
2: 3,5 minuty po půl jedné už jsou v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Martin Matějka.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot teď o víkendu klesly o desítky haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvíc za 42 korun a 97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než v pátek. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesl o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě i v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložené. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharové urychleně zareaguje. A v Česku letos od ledna do konce dubna přibylo skoro 7,5 tisíce firm. To je meziroční nárůst o třetinu, oznámil to společnost Kryf s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. A víc než polovina obchodních společností vznikla v Praze a s odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6 030 firm meziročně o procento víc.
1: Sport.
3: Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. Odpoledne bude Švýcarsko hrát s Norskem, večer se Kanada utká s Finskem. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport vás budeme o zápasech živě informovat.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 za Prahou a nehoda u Vsetína. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně je u sjezdu na Loděnici. Noční uzavírka zpomalí vás mezi kilometry 9 až 10. Opravy vozovky tam zavřely pravý pruh. Na silnici 57 na výjezdu ze Vsetína do Valašské Polanky. Nehoda bez podrobností podle policie u nemocnice blokuje pruh, může i celou šířku vozovky. Následky nehody čekejte na silnici 15 z mostu do Lovosic. U Lipčevsi je po střetu auta se zvěří na vozovce olej. A na silnici 12 na výjezdu z Kolína do Prahy nehoda a stále zavřený jeden pruh u odbočky. Na Poděbrady se srazila dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je teď polojasná až jasná, během noci bude oblačnosti od severozápadu přibývat, ochlazuje se na 15 až 11 stupňů a v sobotu ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami i bez zbytku Česka a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: A já vám přeji příjemnou sobotní noc. Má za sebou výbornou sezónu a doufá v její pokračování na mistrovství světa. Golman fotbalové reprezentace Matěj Kovář v březnu významně pomohl k postupu na šampionát z baráže a potom oslavil v Nizozemsku titul z PSV Eindhoven. Dobře naladěného Matěje Kováře uslyšíte v našem vysílání v první reportáži noční radiožurnálu už za chvíli.
5: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Čeští fotbalisté začali závěrečnou přípravu na mistrovství světa. V neděli odehrají v Praze se utkání s Kosovem. Potom trenéři oznámí konečnou nominaci a tým se vydá do zámoří. Šampionát začne 11. června. Pokud se nic nepředvídaného nestane, bude u toho i Matěj Kovář, golman, který výrazně pomohl k postupu z březnové baráže. Češi v ní vyřadili po penaltách Irsko a Dánsko.
1: Ta sezóna měla všechno samozřejmě ten týden, kdy jsme se právě kvalifikovali na mistrovství světa a následně víkend potom jsme vyhráli, nebo oslavili jsme ten titul v PSV, tak byl až snový, bych řekl.
2: Matěj Kovář!
1: Myslím si, že v těch nejbláznivějších snech bych si to nepředstavoval, že to tak nějak dopadne.
3: Matěj Kovář tak má před mistrovstvím světa dobrou náladu. Do sbírky přidal třetí titul. Před nizozemským PSV Eindhoven ho bral i s německým Leverkusenem a se Spartou. A teď ho čeká další velká zkouška v reprezentaci.
1: Bavili jsme se o tom a bylo mi nastíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna.
3: Než dorazil 26-letý golman na sraz národního týmu v Praze, věnoval se i jiným věcem než fotbalu.
1: Sezóna skončila před týdnem, takže jsem byl rád, že vůbec trošku můžu oddechnout po tom roku nebo 8-9 měsíci, kdy člověk je v plném zápřehu. Takže trošku jsem chtěl vypnout a strávit nějaký čas s rodinou a nepřemýšlet jenom na fotbale.
3: Teď už ale zase myslí Matěj Kovář jenom na fotbal. Začala totiž příprava na světový šampionát, na kterém Češi nebyli 20 let.
1: Myslím, že skupina je taky hratelná, takže jsem se na to připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
3: Reprezentace nastoupí proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku, jedné z pořadatelských zemí. A právě v ní odehrají v základní fázi dva zápasy ve vyšší nadmořské výšce. Guadalajara je necelých 1600 metrů nad mořem. Mexico City, nebo chcete-li Ciudad de Mexico, ve výšce přes 2000 metrů.
1: Nevím kdo, ale někdo mi to říkal právě, že i v té nadmořské výšce ten balón trošku se chová jinak, takže myslím si, že to bude taky problém samozřejmě pro golmana, s tím bude fyzicky méně náročné, protože já tam jenom stojím. Ale myslím si, že pro kluky to určitě bude všeobecně těžké.
3: Je i golman Matěj Kovář zvědavý na podmínky v Mexiku. A na této stanici o české fotbalové reprezentaci všechno podstatné z mistrovství světa uslyšíte, včetně přímých přenosů. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Stačí promluvit pár vět a vědci z ČVUT díky tomu poznají, jestli se lidem s roztroušenou sklerózou jejich nemoc nezhoršuje. V magazínu Experiment zjistíme, jak tahle aplikace funguje a jestli ji jednou můžou skutečně v praxi používat lékaři. A uslyšíme také o novém nástroji brněnských vývojářů, který umí odhalit dezinformace v internetových diskuzích.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Jedna hodina. Zprávy a Martin Matějka. Francouzský ministr zahraničí odsoudil pát ruského dronu na obytný dům v Rumunsku. Předvolal si kvůli tomu ruského velvyslance. Počty nakažených dál stoupají, lidí s podezřením je přes 1000. Kajakář Krejčí byl třetí na úvodním světovém poháru vodních slalomářů ve Slovensku. A začátek víkendu bude oblačný až zatažený. Postupně se přidají přeháňky a teploty dnes až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot odsoudil pát ruského dronu na obytný dům v Rumunsku poblíž ukrajinských hranic. Dva lidé byli zraněni. Francouzské ministerstvo zahraničí incident označilo za porušení mezinárodního práva a předvolalo si ruského velvyslance v Paříži.
4: Pokud je ohrožená bezpečnost země NATO, může být odpověď ničivá. Severoatlantická aliance je nejmocnější bezpečnostní aliance na světě.
5: Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil pát ruského dronu v Rumunsku za další pokus ruského prezidenta Vladimira Putina zamaskovat neúspěch ve válce na Ukrajině. Podle něj neoslabí ochotu Paříže podporovat Kyjev. Šéf francouzské diplomacie zdůraznil, že Ukrajina vyhrává dronovou válku a že Rusko přichází o víc mužů, než dokáže rekrutovat. Francie má v Rumunsku 1500 vojáků, kteří se podílí na ochraně východní hranice Severoatlantické aliance. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Koncern Agrofert vloží svých 9 chemických společností do nové firmy AGF Nitrogen. Ta zůstane součástí holdingu a bude mít základní kapitál 500 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu, který Agrofert zveřejnil ve sbírce listin. Vyčlenění se týká třeba české Lovochemie, ale i firem ze Slovenska, Francie nebo Německa. Agrofert v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Letos jeho akcie kvůli střetu zájmu vložil do svěřenského fondu. Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1000. Ministerstvo zdravotnictví jich eviduje 1028. Počet potvrzených případů nákazy je nově 225, tedy o 100 víc než předchozí den. Situace je podle generálního ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse velmi složitá, ale lze ji vyřešit. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. Jihomoravský kraj chystá pro letošní sezónu rozšíření sítě cyklostezek o několik nových úseků. Rozdělí přes 30 milionů korun, které pomůžou dokončit třeba klíčovou část trasy mezi Brnem a Vídní nebo novou stezku z Ivančic do Dolních Kounic. A pro turisty se navíc v Moravském krasu připravuje speciální pivovarská stezka. Doplňuje ředitelka Jihomoravské centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.
6: Cyklistika je důležitou součástí cestovního ruchu na Jižní Moravě. Pro návštěvníky připravujeme tipy na konkrétní trasy. K nejoblíbenějším trasám patří cyklostezka podél Baťova kanálu, síť moravských vinařských stezek a taky páteřní trasa spojující Brno s Vídní.
2: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík si zahraje osmifinále Roland Garros, postoupil do něj poté, co obrátil souboj s Australanem Deminorem a vyhrál ve 4 setech. Naopak v pavouku ženské dvouhry vypadly české reprezentantky Karolína Muchová a Marie Bousková. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí dojel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byli jen vítězný Italo Ferraci a stříbrný Poláka Šut. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v Pražské Troji.
7: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit. Takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Troje a že se příští týden uvidím co nejvíce lidma.
3: Světový pohár vodních slalomářů začne v Pražské Troji v pátek 5. června.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D10 u sjezdu na Brandýs a nehoda u Vsetína. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy u sjezdu na Brandýs nad Labem stojí auto. Exit 10 zřejmě mimo pruhy. Místo je volně průjezdné. Dálnice bez nahlášených nehod. Na silnici 57 na výjezdu ze Vsetína do Valašské Polanky. I teď opatrně. U nemocnice blokuje pruh nebo celou šířku vozovky nehoda, její následky. A na silnici 568 z Kadaně do Března další noční střet auta se zvěří. U Tušimické elektrárny havarovalo osobní auto. Obešlo se to bez zranění osob a u zavírky místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je teď polojasná až jasná, během noci pak bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Na severu a severovýchodě se kránu lokálně objeví přehánky nebo déšť. Ochlazuje se nad 15 až 11 stupňů, v údolích měří ojediněle kolem 8 stupňů. A v sobotu ráno a dopoledne pak bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. A postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 18. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
9: Čeští odborníci naučili umělou inteligenci odhalovat výmoly na cestách. Díky tomu mohou silničáři jednodušeji zjistit poškození vozovky a zajistit opravu. Výhodou je, že aplikace rozliší i malou prasklinu. Více o tom v našem vysílání už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Najít vymoly na silnici dříve, než poškodí nějaké auto, pomáhá odborníkům umělá inteligence. Ředitelství silnic a dálnic tak může efektivněji plánovat komplexní rekonstrukce. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Detektor výtluků zároveň umí odhalit i drobná poškození, která může sledovat v čase.
1: Mikrovlnný cestář, ten stroj, nahřejvá okraj výtluku.
2: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
1: Vidíme, že aspoň jsme u reálné situace. Nevím, jestli nás posluchači uslyší, nicméně toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch a to zamezuje právě vzniku spáry. Jo? To je ta bezespárovost takzvaná, jo? Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
2: Vysvětlujeme je přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
1: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší, protože ohřev té obrusné vrstvy toho asfaltu a okraje toho výtluku se takzvaně napojuje na sebe. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není tam důvod, aby byla narušená v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
2: Teď to můžeme krásně vidět, protože ta směs, kterou tam dělníci nalévají, díky tomuto přístroji se vyhlazuje a vlastně se srovná se zbytkem toho asfaltu na vozovce.
1: Dochází přesně k tomu, že teda se spojí ta plocha původního asfaltu a toho nového a vidíte i z hlediska té rovinatosti, že to nevytváří žádné boule nebo prolákliny.
2: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
3: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křivatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
2: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je to rozpoznání téměř 100%.
3: To, co člověk dělá 2 hodiny, 3 hodiny, tak udělá za 15 minut.
2: Tady máte i další dva monitory. Můžeme na nich vidět třeba velikost těch výtluků?
3: Je to z dalších měření, které probíhají na pozadí. My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů a kde se nachází a jejich lokalizaci v mapě. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jedete opravovat, když plánujete i ty opravy.
2: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostilské ulici zelená a žlutá kolečka.
3: Tady mi značí závažnost. Tady jsem si rozklikl jedno žluté kolečko, tak tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty a různé struktury na té vozovce.
2: Těch bodů vidím, že je zhruba 10, většina z nich je zelených, ale jsou tam právě i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
3: Přesně tak, tady se mi nachází dva velké defekty aktuálně. Já když to takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na to, jak se vyvíjí v čase.
2: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by podle Ondřeje Rušikvase měl systém i předpovídat změny na vozovce.
1: Když za 3 měsíce najedete ten úsek znova, tak naší prací s tím systémem podhol detektor je říct, kolik nových výtluků vzniklo, jestli starý jsou opravený, jestli jsou větší, velmi pravděpodobně ano, a jestli těch 10, který se opravilo, drží nebo ne. A to si myslím, že je opravdu revoluční věc, protože to porovnávání toho stavu poskytuje prostě tu přidanou hodnotu toho, že víte úplně přesně, co se na té vozovce děje.
2: Český detektor výtluků nepotřebuje speciální monitorovací vozidla ani složitý hardware na zpracování záznamu. Eva Kézrová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Farmáři se bojí, že nebudou mít v zimě dost krmení pro zvířata. Tráva na některých loukách kvůli suchu téměř nenarostla a není možné podle zemědělského svazu sklízet. Třeba vedení zemědělského podniku v Louňovicích pod Blaníkem odhaduje, že výnosy z první senoseče budou oproti běžným rokům poloviční a musí tak hledat jiné plodiny na krmení.
1: Tuhle louku jsme měli v plánu sklízet do travní senáže, ale zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
2: S agronomem Vítězslavem Kuklíkem jsme tady teď na louce a my, když se podíváme, tak nejenom, že to je nizoučké ani ne ke kotníkům, ale jsou tady vidět doslova i takové úplně prázdné fleky.
1: Takže se to bude muset nahradit bavlníkem, cukrovarskýma řízkama, jo, nějakým tím způsobem, ale pořád jsou to jakoby náklady navíc.
2: Z Louňovic jsem se přesunula do Čechtic a zootechnička Monika Zítková mě tady bere do stájí. Neslyšíme bučení krav, protože si právě pochutnávají na krmení, takže jsou spokojené a právě kvůli tomu krmení jsem tady.
3: První seče 100% budou mít nižší výnosy. Už loňský rok i letošní rok jsme reagovali tím, že si dáváme před kukuřicí žito a že to skrmujeme našim kravám.
2: Nejhorší situace je na loukách podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy, zejména v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. A další jsou zasažené částečně.
4: Zemědělci nám hlásí, že první seče například jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. A to samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
2: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl druhé. Zprávy a Martin Matějka. Ruský prezident Vladimír Putin zpochybnil, že dron zřízený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Zároveň připomněl předchozí průniky ukrajinských dronů do Polska a pobaltských států. Šéf Kremlu také navrhl, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. Tři čínští astronauti z kosmické lodi Shenzhou 21 se po bezmála 7 měsících ve vesmíru vrátili na Zemi. Pro čínskou posádku je to rekord, jak informuje agentura AP. Kajtonauti, jak se v Číně označují astronauti nebo kosmonauti, přistáli večer místního času na přistávací ploše Tuengfeng na severu Číny. Čína byla v roce 2011 vyloučená ze spolupráce na mezinárodní vesmírné stanici kvůli obavám Spojených států o národní bezpečnost. Čínský vesmírný program je totiž řízen čínskou armádou. Čína chce do roku 2030 vyslat astronauty na měsíc. Americký národní úřad pro letectví a vesmír tam ale plánuje přistání posádky už v roce 2028. Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu řeku Litani, potvrdil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků v severním Izraeli. Podle něj armáda operuje taky v Bejrútu, v údolí Bika a na celé frontě. Netanyahu ocenil postup izraelské armády ve strategických oblastech a v Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hezbollah pokračuje navzdory příměří, které platí od poloviny dubna. A dnešní diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonem v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablaného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ale lebku podařilo zachránit. Relikvii právě dnes předají policisté zástupcům církve, a to krátce přes slavnostní mší svatou, která začne v 11 hodin.
1: Sport.
2: Tři české páry postoupily do osmifinále beach volejbalového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v playoff dvojice Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší 16 probojovali News Schaeferová s Mike Stenovou. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D10 u Mnichova Hradiště a nehoda na Mladoboleslavsku. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Mnichovo Hradiště nepřehlédněte zvěř na vozovce. Zhruba 57. kilometr v místě. Dejte pozor jak ve směru na Turnov, tak na Prahu. Na silnici 16 u Mladé Boleslavy na cestě do Mělníku se srazila dvě osobní auta. Čerstvá nehoda je u Jízerního v Telna. Dejte v místě pozor. U Prahy na průjezdu přes Modletice je na vozovce rozlitý olej. Pomaleji projíždějte na kruhovém objezdu u dálnice D1 poblíže zastávka rozcestí Doubravice. A na pražském okruhu východní části směr D1 v noci opravují vozovku za sjezdem na dálnici do Hradce Králové kilometru 60,5 je zavřený pravý jízdní pruh a taky krajnice. A práce omezují i nájezd z hradecké dálnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A dnes bude oblačno až zataženo a teploty až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční

0: Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
1: V domově s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku zasahovali policisté a záchranáři. Objevili tam několik zanedbaných lidí. Více řekneme už za chvíli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Tak tohle kapela OMD, která hlavně v 80. zažívala opravdu velký ohlas. I na hit parádách Made of Orleans byl asi jejich největší hit. Letos přijedou do Prahy v srpnu tohoto roku o prázdninách. Policisté a záchranáři zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Objevili tam 25 vyhladovělých seniorů bez řádné péče. Žádný z nich nepotřeboval podle záchranné služby převoz do nemocnice. Na případ upozornil server Novinky.
1: Za zavřenou bránou penzionu byli rodinní příslušníci seniorů, balili jejich věci do aut a odváželi je pryč. Na místě byli od středečního večera také policisté, potvrzuje jejich středočeská mluvčí Michaela Richtrová.
2: Kladenští kriminalisté se už od září loňského roku celou tou událostí tam zabývají, vedou trestní řízení kvůli možnému podezření ze spáchání trestné činnosti, kterou ale nebudeme nyní blíže specifikovat, jelikož je vše ve fázi prověřování.
1: S balením věcí seniorů pomáhali také ošetřovatelky, které v domově pracují. Lidé tam byli zanedbaní a měli hlad, popisuje Aneška Černá z kladenské pobočky Českého červeného kříže, která vychází ze zjištění svého kolegy.
3: Naplnila auto potravinama, konzervama, těstoviny, rejží, paštíkama, prostě co jsme měli, a odvez to do Lhoty, kde teda zjistil na místě, že je tam 25 seniorů, kteří vlastně nemají co jíst. Nemají tam žádnou péči, nikdo se o ní nestará.
1: Zdravotní stav seniorů prověřili lékaři středočeské záchranné služby, říká její mluvčí Monika Nováková.
4: Operační středisko vyslalo na místo lékařskou posádku a inspektora provozu. Vyšetřili jsme všechny klienty daného zařízení. Nikdo z nich nepotřeboval převoz do nemocnice.
1: Penzion se na svém webu prezentoval jako domov s pečovatelskou službou, ve kterém je přes den k mání odborná péče a v noci zdravotnický dozor. O část seniorů se postará středočeský krajský úřad. Podle jeho mluvčí Zuzany Žítkové lidem zajišťuje převoz do dalších zařízení.
5: Někteří ze seniorů zamíří domů ke svým rodinám, pro další pak bude zajištěno ubytování u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.
1: Jedna z tamních pracovnic v rozhovoru pro server Novinky připustila, že penzion k 1. červnu končí a seniori budou muset areál na kraji malé obce opustit. Majitel má podle ní jiného podnájemce. Z Lhoty na Kladensku, Richard Webs, Radiožurnál.

Hokejový trenér Radim Rolík se rozloučil s národním týmem 5. místem na mistrovství světa. Co jeho týmu ve Švýcarsku chybilo k lepšímu umístění, uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Tři sezony Radima Rulíka na pozici trenéra hokejové reprezentace skončily. Po zlatu z Prahy už v dalších letech nepřešel národní tým pod jeho vedením přes čtvrtfinále. To poslední odehráli hokejisté ve čtvrtek ve Švýcarsku, kde Radim Rulík stál na lavičce českého týmu naposledy.
1: No my jsme si bylo trošku zvláštní, protože jsme věděli, že už to bylo ohlášené, že vlastně končíme, tak to bylo jako zvláštní, chtěli jsme uspět, to jednoznačně.
2: Tohle přání Radimu Rulíkovi ale nevyšlo. Tým ve Švýcarsku předváděl nevyrovnané výkony, a to nejen mezi jednotlivými zápasy, ale i v jejich průběhu.
3: Nenašli jsme jakou tu správnou chemii v tom týmu, podle mě, aby jsme hráli konzistentně prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo takový kompaktní. A byly tam dobrý pasáže, který jsme si dokázali, že když nechceme, ale že to jde prostě, ale bohužel to nebylo konzistentní. No.
2: Popisoval po čtvrtfinále kapitán týmu Roman Červenka. Hlavním tématem pro realizační tým bylo najít vhodné složení zejména prvního útoku, který by pomohl gólově rozhodovat zápasy. Jenže to se po celý turnaj nedařilo. S Červenkou a Sedlákem postupně hráli Bliml, Mandát, Kaut i Voženílek.
1: To tak vyplývá potom z té předvedené hry, no. Takže my jsme měli nějaký záměr, to nefungovalo a museli jsme to měnit.
3: My jsme hráli strašně náročný hokej, nebo ne náročný, ale v tom, že jsme si jako nepomohli. Nehráli jsme za stolik při sobě, prostě stálo to hrozně sil ten náš hokej. Prostě když pak hraješ s pukem, tak je to daleko jednodušší a to se nám jako nedařilo, nebo ne v každém zápase.
2: Navazuje na trenéra Radima Rulíka Roman Červenka. Svůj podíl na tom bezesporu mělo i to, že šampionát se konal brzy po olympijském turnaji a výběr hráčů se trenérovi výrazně zúžil.
1: Omluvenek bylo hodně, to samozřejmě respektujeme. Ten tým, který tady byl, tak si za ním stojíme. Ty kluci opravdu odvedli, co mohli. Trošku trpělivosti. A myslím si, že do budoucna z těch mladých tam bude hodně špičkových hráčů, který to jednou té České republice. To, že dostali už teď v těch letech tu šanci, trošku si myslím, že jim to otevře oči a myslím si, že to jednou vrátí.
2: Upozorňuje Radim Rulík na to, že v týmu bylo hned 6 hráčů, kteří v posledních 3 letech uspěli na juniorských šampionátech.
3: Máme talentovaný kluky, kteří se samozřejmě mají velký potenciál se lepšit a myslím, že to je velká perspektiva pro ten národ.
2: Říká Roman Červenka a připouští, že by si s nimi mohl v dalších letech ještě za národní tým zahrát.
3: To uvidíme, jak se bude dařit, jaká bude forma. Za národňák mají hrát nejlepší hráči, kteří tu danou dobu jsou a pokud mezi nima budu, tak tam budu pokojné.
2: Výběr už bude ale na Zdeňku Motákovi, který po Radimu Rulíkovi převezme pozici reprezentačního trenéra. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Radiožurnál, máme 2 hodiny. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Evropská unie schválila nové sankce proti hnutí Hamás a organizaci Palestinský islámský džihád. Kvůli útokům na Libanon za poslední týden zemřelo 15 dětí. Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále tenisového Roland Garros. A začátek víkendu bude oblačný až zatažený. Postupně se přidají přeháňky a teploty dnes až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Evropská unie rozšířila sankce proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás a proti organizaci Palestinský islámský džihád. Zaměřila se na členy politbyra Hamásu, kteří podle unie podporují násilné akce. Na sankční seznam se dostalo celkem 10 lidí. Postihy obvykle zahrnují zmrazení majetku a zákaz cestování do zemí Evropské unie. A krok navazuje na čtvrteční rozhodnutí unijních států, tedy širší sankční balík nejen proti palestinským skupinám, ale i proti některým židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu, kteří se dopouštějí násilí. Poslanec za motoristy Karel Beran se vzdal mandátu, Radiožurnálu to potvrdil předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Beran teď podle Okamury míří do diplomacie. Beran působil jako místopředseda výboru pro obranu. Podle výsledků voleb ho ve sněmovně nahradí i hlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman, řekl Okamura.
3: Nový poslanec, pan Forman, složí poslanecký slib i hned v úterý ve 14 hodin na příští schůzi poslanecké sněmovny. Už v této vteřině bývalý poslanec Karel Beran by se měl stát českým velvyslancem při OSN.
1: Jde o 6. výměnu v tomto volebním období. Sám Beran se ke svému konci ve sněmovně nevyjádřil. Izraelské útoky v Libanonu v uplynulých 7 dnech zabily 15 dětí a přes 60 jich zranili. Většinou šlo o vzdušné údery, informovala o tom organizace UNICEF na základě údajů od libanonského ministerstva zdravotnictví. Dětský fond OSN zdůraznil, že podle mezinárodního humanitárního práva musí být děti během ozbrojených konfliktů chráněné za všech okolností. A boje mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh pokračují navzdory příměří, které platí od poloviny dubna. Od začátku klidu zbraní útoky v Libanonu zabily celkem 55 dětí a na 212 jich zranili. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst o třetinu, oznámila to společnost Kryf s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. Víc než polovina obchodních společností vznikla v Praze. S odstupem následovali Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6030 firem, meziročně oproti víc. A Terezín představil komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný generel oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města, přibližuje architekt a spoluautor generelu Lukáš Hudák.
4: Vytváří transparentní pravidla jak pro správu těch měst, tak zároveň pro ty dělníky, zároveň pro památkáře, ale zároveň i pro vládu, aby věděla, co se bude dělat, jak se bude dělat, když se bude dělat. Nedílná součást rozvoje toho města, tak aby z toho vzniklo živé soft city.
1: Celkové náklady na připravované akce na záchranu památek dosahují přibližně 2 miliard 200 milionů korun. Většinu peněz dají Ministerstva kultury a pro místní rozvoj prostřednictvím speciálních dotačních programů.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále.